0: Hostem dnešního pořadu Kdo umí, ten umí je Jiří Zvolánek, tvůrce křížovek. A já začnu tématem, které obvykle si nechávám až na konec. Co děláte právě teď za křížovky? Na čem pracujete?
1: Teď autorsky dělám hlavně křížovky pro radniční zpravodaj Pardubice, pro pražskou část Praha 1, což je hodně prestižní záležitost. A jinak samozřejmě čeká první turnaj celého kolotoče křížovkářského Grand Prix, což je nejvyšší kategorie luštění křížovek u nás.
0: Takže nejenom tvoříte, ale i luštíte.
1: Tím jsem začal. Začal jsem nejdřív luštit a pak postupně jsem se dostal k tvorbě, což je daleko těžší. Prostě udělat křížovku je podle nějakých pravidel, nějakých parametrů, které jsou nastaveny a jsou velice náročný, je teda horší než vyluštit křížovku.
0: To jsem se chtěla zeptat vlastně, jak se ta křížovka vyrábí, jsou na to nějaké mustry, nebo každá křížovka je zkrátka originál tou svojí stavbou?
1: Mělo by tak být. Každá by měla být úplně jinak, úplně originální, protože jestliže já použiju část jiný křížovky nebo celou a něco málo tam jenom změním, tak jsem něco obšlehnul. Mezi křížovkářema se to považuje prostě za nefér jednání, ale je hromada prostě i časopisů, který tisknou křížovky, který si nechají udělat počítačovým programem. A ta křížovka nemá duši. Prostě já se jako autor rozhodnu, pro koho ta křížovka je určená a stanovím si tam nějakou míru obtížnosti. Udělám ji lehčí, těžší, je to do soutěže, tak já si stanovím tu míru, jak pak ten řešitel se s tím bude pasovat. Dám tam chytáky nebo tam nedám chytáky, dám nápovědu, nedám nápovědu, použiju těžká slova, lehká slova, nebo i tu legendu, jedno slovo, které je prostě naprosto běžný, tak já ho můžu olegendovat různými způsoby a to slovo bude těžší. A tím tomu dávám vlastně tu svoji duši, ty křížovce. Takže každá by měla být úplně nová.
0: Přesto.

0: křížovkách se nacházejí taková slova, která mně přijdou, že tam jsou téměř vždycky. Román Emila Zoli, Nana, Papoušek na tři, což je ara. Máte taky nějaká svoje oblíbená slova?
1: Nemám, ale samozřejmě takový slovo použiju, protože to je takové, no prostě se to takový slovo tam hodí. A pro mě je jednodušší použít třeba profláknutý slovo, než abych si prostě snažil to vyměnit. Protože když změníte jedno slovo, změníte písmenko, tak to jde jak pavou přes tu křižovku. Přesto jdou nakřižovaný další výrazy a ty jdou dál. Takže to skončí ta křižovka v koši. To je docela běžná věc, jo, že u jednoho písmenka se rozkotá celá křižovka. Dokonce jeden můj kamarád říká, stejně vás podezřívám, křižovkář, že jste taková banda, že si ty slova vymýšlíte. A pak je dáváte nám a my je nemůžeme vyluštit.
0: A nevymýšlíte si občas aspoň?
1: Samozřejmě všechno to o synonymech. Křížovky jsou o synonymech, ale všechno, co použijeme do křížovek, opravdu ty křížovkáři, kteří jsme členy svazu křížovkářského, všechno se to nechá doložit. Na všechno mám knížky, na všechno mám literaturu zavalené, teda byt mám pěkně. Každý slovo, který jsem někdy použil v křížovce, ať to byla zkratka, slovo, jazyková transkripce, čeho si, tak doložím, najdu, že to existuje.
0: Člověk si ale může pomoct právě, už jste zmínil, nějakými zkratkami nebo iniciály nebo něčím podobným.
1: To je možná trošku nešvar, ale jinak to nejde. Prostě se dostanete do místa, jsou tam dvě, tři písmenka, jo, tak těch chemických značek je třeba, ty jsou moje oblíbené zrovna, chemický značek, to jsem chemik bývalý, takže kdybych v křížovce já neměl nějaký prvek nebo nějakou chemickou značku, tak to není moje křížovka.
0: Takže podle toho poznáme vás jako autora.
1: Ano, je to podpis. Je to tak. Takže musíme si tím pomáhat. No, prostě to nejde. Ale zase, tu zkratku si nemůžu vytvořit. Já si nemůžu vymyslet zkratku, já nevím, třeba svaz nezávislých filharmoniků. Když takový svaz neexistuje, ono by mě to tam krásně šlo, to se na fo, perfektní zkratka. Ne, já musím obráceně. Pokud se dostanu do takového místa, mám několik zkratkových slovníků a když bych tam neuspěl, tak teprve použiju teda internet, jinak ho využívám velice málo pro tvorbu křížovek. Skutečně to nemám rád, ale když se dostanu do takové prekérní situace, tak tam zadám třeba skutečně na ten internet si zadám zkrátku SNF, jestli to něco rozumného znamená. Ale zase nepůjdu do, já nevím, nějaký, že to prostě bude svaz obilnářů nějakých někde v montáně. To ne, to už jsou nepoužitelné věci. No.

0: Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Posloucháte pořad Kdo umí, ten umí, dnes s Jiřím Zvolánkem o tvorbě křížovek. Čím se začíná u té křížovky?
2: Myslíte, když začínám tvořit křížovku? Začíná to tak, že si prostě někdo u mě objedná křížovku, tak a tak velkou, třeba je to do tisku křížovka nebo do nějakého letáku, tak já vím, že ta křížovka může být tak a tak velká, je třeba formát A5. Pak si zadá samozřejmě ten zadavatel tajenku, a nebo se domluvíme tak, že si vymyslím já, že to nechá na mě. A potom teda já do té křížovky tu tajenku se musím snažit někam napasovat. Když je křížovka poměrně hodně malá, když bude třeba 10x10, tak tam nedám 13 písmený slovo. Logika, nejde to ohnout. Ta tajenka může být rozdělená, že ji prostě dám navíc části. Vždycky se ještě snažím o jednu věc, což samozřejmě u těch časopisových křížovek vůbec nikdo nedrží, je symetrie. To je strašně důležitá věc. Aby ta křížovka vizuálně byla hezká. Když mám prostě v levém horním rohu slovo na 6 písmen, v pravém dolním rohu musí být slovo na 6 písmen. A podobně záleží, jako mám symetrii. Co dělám vždycky nejdřív, začínám tím, že vykřížuji tajenku. To je to, co se nemění. Ostatní věci jsou křížovce relativně někdy volný, když je to volný v ozovkách. Většinou jsem závislý na té tajence a jaký slova tam jdou do toho. A ty jdou pak do křižování. Takže potom se dostanu do mysle, že tam skutečně musí být 6písmený slovo a teď takový není.
1: Takže člověk musí začít od začátku.
2: Znova. Jsou křižovky, které dělám třeba 30krát, se mi stalo. Ale chtěl jsem ji dodělat. To byla taková výzva, o čem teď mluvím zrovna. Tak to nebyla křižovka. Křižovka je soubor, který má úplné křižování. Že každé písmenko se s něčím křižuje. Ale pak jsou křižovkářské výtvory, které nemají úplné křižování, třeba osmisměrky, vyškrtávačky, ale musí se s něčím křižovat. Třeba jednou, dvakrát, třikrát se aspoň ten výraz musí potkat. Nemůže být izolovaný, že tam ho jen tak napíšu a jestli tam je nebo není, tak by se nic nepoznalo.
1: Je nějaká křížovka, která vám utkvěla v paměti?
2: Teď jsem dělal, kamarád mi dal takovou výzvu v Volinském festivalu vína na zámku, tak pojel, udělej mě osmisměrku jenom z vinných odrůd. A já se říkal, Tomáši, to nebude nic lehkého, jako i když je jich hodně, ale to nebude. On říkal, já nedám lehký úkoly. Takže toto jsem dělal skoro 30krát. Já jsem si několik měsíců skutečně vypisoval všechny možné transkripce jazykový, jak se jmenuje Tramiany v Falsasku ve Francii a prostě všechny možné odrůdy vín v různých jazycích, v různých transkripcích nebo těch vinařů, jak to používají, neobchodní názvy. Bavím se pořád o odrůdách vína. Těch výrazů jsem si přes 1900, tuším 1904, že jich bylo přesně, jsem si našel vinných odrůd a jejich různých transkripcí. A teď jsem se dostal do kouta, že prostě takový odrůdy nejsou. A to nejde vyměnit jednu odrůdu, prostě že vyměním Tramiany za Riesling, to není jen tak jednoduchý. To pak už to jede pavouk přes tu křížovku. Ale dodělal jsem ji.
1: Tak to byl ale nestandardní úkol. Taková běžná křížovka, už to děláte dlouho, trvá kolik hodin, dní, nevím.
2: To je skutečně fakt je strašně individuální záležitost. Není nic tak jednoduchého, že abych to řekl, teď si zavoláte o křížovku a já za 2 hodiny vám ji přinesu. Tak to nejde. Jako den minimálně tomu dám. Navíc jako říkám, chci to dělat poctivě. Fakt tam nedám něco vymyšleného. A když se dostanu do takového místa, který vypadá velice jednoduše a najednou to přestane vycházet. Takový slova prostě nejsou. Tak vyměním jedno, vyměním druhý a zase jede to až do koše. Někdy se to nechá použít část té křížovky, někdy ne. A tak běžně standardně dejme tomu křížovku velikosti A5 třeba, tak ten den mě tak trvá. Musím na to ten svůj čas, že teda se nemůžu věnovat něčemu jinému. Tam fakt se do té křížovky musím ponořit jako herec do role a použijete tu křížovku. Já si představu na té druhé straně toho hluštitele, když teď mu tam napíšu tady hlavní město tohodle, takovýhle konopí, takováhle rostlina, takovýhle zvířátko. Co on na to bude říkat, když s tímhle začne a teď tam napíše nějaký slovo, který mu tam pasuje, ale on tam pak nebude. Jak si s tím popůže? Je tam třeba nevím, dětský jíst, tak bude hamati papati a on si napíše papati a už neví nebo nechce zkoušet, že by byl hamati třeba. Takže takhle se pak bojuje s tím.

0: Posloucháte reprízu pořadu.
1: Křížovky, jejich tvorba a teď i jejich luštění. To jsou témata dnešního pořadu Kdo umí, ten umí, kde je hostem pardubický autor a luštitel Jiří Zvolánek.
2: Pamatujete si na svoji první křížovku?
3: První, kterou jsem udělal, konkrétně už to nedám, to jako bych lhal. Já dělám křížovky teprve krátce, jo, je to pravda, jo, dělám je krátce.
2: Jak dlouho? Teď řeknete 30 let.
3: 59. Opravdu krátce. Skutečně od těch svých 11, 12 roku jsem začal, dostal mě k tomu děda a já jsem k němu chodil, že jo, pořád. A on už těch křížovky a tak jsem mu do toho koukal a on udělal pro mě křížovku. Samozřejmě naprosto triviálně lehoučkou křížovku, což vůbec není, jak říkám, lehký udělat. Ani pro něj ne. A vůbec to nebyl autor, běžně nedělal. Udělal to skutečně první křížovku, kterou ten děda udělal, byla pro mě. A teď mě tam dal dvě těžší slova a tyhle ty dvě těžší slova mě dal do nápovědy. A pak mě udělal další křížovku a ty druhý už je použil a nedal mě do nápovědy. Takhle naprosto nenásilnou formou kluka, který nemohl chybět u žádný lumpárny, prostě dostal k takovému sedavému koníčku. Jako. Fakt obdivuju doteďka, nebyl to žádný pedagog, prostě byl to skladník v kaře. A prostě takhle mě k tomu krásně dostal. A já jsem i ty první křížovky, které jsem dělal, tak jsem dělal pak v podstatě pro něj a v rodině. Ty křížovky naprosto by se nedaly použít, nesplňovaly by žádný ty parametry, které dneska máme nastavený křížovkáři, ale byla to křížovka od srdce.
2: Kolik máte podobných kolegů, kteří tvoří křížovky tady u nás?
3: Několik stovek, v tom křižovkářském svazu je několik tisíc lidí. Je to Český svaz křižovkářů a hadankářů se jmenuje. Ale naprostá většina z nich jenom křižovky luští. Luští na vysoký úrovni. Ale třeba jsou lidi, kteří opravdu znám, kteří říkají, nikdy jsem neudělal žádnou křižovku. Nikdy. Prostě je to tak, skutečně autorství je o hodně procent výš než vlastně luštění křížovek.
2: Říkal jste, že se chystáte na nějakou křížovkářskou soutěž. Jak to probíhá? Dostanete každý stejnou křížovku, je to na čas?
3: Ano, to jste naprosto správně trefili, kdybyste tam už někdy byla. Přesně ta soutěž takhle probíhá. My se tam sjedeme, většinou jsou dvě křížovky. Každý sedí sám, aby nemohl opisovat. I u maturity se dalo opisovat, tady ne, tady to nejde. Dostaneme úplně stejnou křížovku a dostaneme vždycky se ty křížovky luště jako takzvané do kreslovky.
2: Nikdy, to znamená?
3: Já nikdy nevím, jak ta křížovka vypadá. Já dostanu prázdný čtverečkovaný papír a řeknu mě rozsah, že ta křížovka je třeba A až L 1 až 20. Tak já si napíšu 1 až L až 20 a tím to končí. A nic jiného nevím. Pak dostanu legendu, kterou mám otočenou tím psaným ke stolu a pak řeknu, máte všichni čas ten a ten, na křížovku máte tolik a tolik, řešte. Teprve to smím otočit a běží mě čas. Všem nám běží čas. A snažím se prostě tu křížovku někde hlavně začít. Když nezačnu, taky zažil jsem hrozný situace někdy.
2: Takže cílem je doluštit to, předpokládám, úplně celé. Taky předpokládám, že se to ne každému v tom časovém limitu musí povést.
3: Ano, nejdřív se hodnotí správnost té křížovky. Takže první je mít i všechno, mít to všechno správně. Takže já nevím, jak jsou dlouhá slova, jaký tvary jsou tam políček. To třeba řeknu dopředu. Křížovka je třeba písmena. Písmena znamená, do každého čtverečku se píše jedno písmenko. Pak jsou střídavé křížovky, nebo jsou křížovky mozaikové, že jsou ty polička lomená. Toto vím dopředu. Já vím dopředu, že ta křížovka bude třeba střídavá polomozaiková. Nevím, jak jsou dlouhá slova. Nevím, jaký má ta křížovka tvar. Takže takové křížovky se luští na těle těch našich nejnáročnějších soutěží.
2: Vážně to někdo vyřeší?
3: Jsme takový blázni, asi ano.
2: Kolik na to míváte ten časový limit?
3: Není to uzance žádná, vždycky záleží na tom. Autor udělá křížovky pro ten turnaj a musí je dát takzvanému předluštitelovi. To je konzultant, který je předluští a je to člověk, který buď na ten přebor přijede a je třeba v porotě, anebo na něj radši nepřijede. Nesmí luštit už znova. Tomu tu křivku viděl dřív než my, to už nesmí znova luštit.
2: Je to takový pokusný králík, jestli je to vůbec řešitelné.
3: Ano, ano, on tam musí odhalit třeba případné chyby. Každý se můžeme splíst. Protože po sobě tu chybu každý známe, když něco uděláme, napíšeme nebo text nějaký, po sobě nenajdeme chybu dobře. Musíme to dát někomu jinému, kdo to jinými očima vidí. Takže ten konzultant stanoví tu míru a řekne, na tyhle ty dvě křivky doporučuji 70 minut.

0: Jiří Zvolánek je stále hostem dnešního pořadu Kdo umí, ten umí, ve kterém si povídáme o tvorbě a luštění křížovek.
1: Jsou křížovky vyloženě českou záležitostí na téhleté úrovně, anebo to je celosvětově?
2: To je správná otázka. To si každý říká, jak ty luštíte vy chorvatský nebo finský křížovky. Na té úrovni a na té úrovni turnajů, co jsou tady, a jaké křížovky se tady luští, ty figurální, mozaikové, se skrytými tajenkami, jsme naprostá světová špička. Nikdo jiný na světě to nedělá. My a Slováci, abych byl přesný. 100% to tak je.
1: A existují třeba ve Spojených státech křížovky na nějaké takové té úrovni, kterou znám já, jakožto běžný křížovkářský smrtelník?
2: Určitě, po celém světě dostal jsem se k hromadě časopisů, no mě do přinést ciziny, třeba bulharsky nebo prostě různé v Polsku, ale když to vidím, anebo když to někde vidím luštit, třeba v těch Polsku na těch takových běžných trhách, co jsou v Kudově, tam na každém stánku sedí někdo, prostě kdo sedí a luští. Ale když se na to podívám jako odborným okem křížovkářským, tak prostě bych to nechtěl. To jsou křížovky, které buď nemají úplně křižování, nebo jsou tam víc pávky. Prostě se mu tam nevychází slovo, tak tam dá jednopísmený výrazy, nebo tam dá prázdný čtvereček. Jak ho napadne? A to je to, co my neděláme. Tam ta křížovka musí mít nějakou úroveň. Ta obtížnost si tím daná. Nepomůžu si tím, mě to tady nevychází, mě tam vychází slovo na čtyři a já mám jenom tři písmeny, tak tam ten čtvereček prostě nechám ho černý, prázdný, bílej. To prostě nejde. Proto je to tak těžké to udělat potom.
1: Já jsem se chtěla zeptat úplně na začátku, který typ křížovek je váš oblíbený, ale teď si úplně nejsem jistá, jestli vaší odpověď pochopím, protože jsem si myslela, že jsou osmisměrky, že je sudoku, že je taková klasická křížovka, ale jak tak zjišťuju, tak je o dost víc druhů, takové, které ani jsem v životě neviděla a možná ani neuvidím.
2: Křížovek je přes 100 druhů. I ta čeština je v tom tak krásná, prostě ty názvy, vlnkovka třeba, jo, nebo řetězovka, obloukovka.
1: Tak přesto zkuste říct vaší oblíbenou a zkuste nám ji popsat třeba, pokud to nebude ta klasická osmisměrka.
2: Já zase byl logicky, prostě na luštění jsou nejjednodušší křížovky, které jsou písmené. To vím, pak nemusím přemýšlet o ničem, vím, že do každého čtverečku přijde jedno písmenko. To by měla být asi ta nejoblíbenější.
1: Myslela jsem vaše nejoblíbenější.
2: Na tvorbu nebo na luštění?
1: Můžeme oboje.
2: Na luštění, tak tam skutečně mám strašně rád třeba střídavé křížovky, protože ten autor tomu musí dát hodně, hodně invence, aby mu to vycházelo. Protože mu vychází, má čtyři čtverečky a on tam musí nacpat šestipísmenné slovo. A musí ho dát přesně, musí to být jedna písmenko, dvě písmenka, jedno písmenko, dvě. A nebo nějaký jiný systém, ale musí to tam dodržet. Takže on takové slovo hledá. To je na tvorbu velice náročné. A proto říkám, mám ty křížovky rád i jako luštitel pak. Ale na tvorbu dneska jsou nejoblíbenější ty, jak jsem říkal, švédské křížovky s velkými čtverečky, že ta legenda je přímo v té křížovce uvedená. Že nemusí hledat řádek A, sloupec 15, takže ty je fakt, že dělám nejradši.
1: Takže to je to, co známe z těch časopisů nebo z novin, kde na jedné stránce křížovka.
2: To jsou švédské křížovky. Ano, to jsou prostě opravdu dneska nejoblíbenější, nejběžnější křížovky. Ale i v nich se nechají dělat teda kouzla jako to, ale k tomu běžný luštitel nepřijde. No.
1: Kouzla při tvorbě?
2: Při tvorbě a pak při luštění. Představte si, vy máte jasnou křížovku, máte z časopis a v těch čtverečkách máte napsal legendu a vedle vy píšete vodorovně nebo svisle napíšete to slovo. Ty čtverečky s legendou samozřejmě jsou na tom místě, kde vy ho čekáte. A co když vám ty čtverečky někdo přehází? Že je vemu a v těch křížovce zamíchám s nimi a dám je úplně na jiná místa.
1: Tak budu ztracená.
2: Je to neřešitelné téměř. Ale to je pak výzva pro toho luštitele. Luštíme třeba soutěžní křížovky, které mají přeházenou legendu. Teď nemluvím o tom, že to v té křížovce ty čtverečky přeházeny. Ale legenda. Máme řádek A, jsou tam třeba 3-4 slova. Takže logicky předpokládáte, že v tom řádku A první slovo bude v tom řádku první slovo v křížovce. To není pravda. Nám to přehází. Prostě máme s přeházenou legendou. A může být částečně přeházená, že jsou jenom některý sloupce nebo některý, nebo jenom vodorovně, nebo jenom svisle. A to je teda pak masakr. Přijít na to, kde ta křížovka začíná, když vy vůbec nevíte, který slovo bude první, tak dílo. Ale dá se to pak.
3: Český rozhlas Pardubice, rádio.

0: V pořadu Kdo umí, ten umí je dnes hostem pardubický autor křížovek Jiří Zvolánek. Ten se luštění a tvorbě sice věnuje už několik desítek let, ale jeho hlavní profese to nikdy nebyla.
1: Pojďme ještě k vašemu civilnímu, v uvozovkách civilnímu životu, který se netýká křížovek. Co vy jste dělal jakožto profesi?
2: Celoživotně jsem byl chemik a musím říct, že mě to strašně bavilo. Přes všechno tu nebezpečnost, rodina vždycky říká, to nedělám a že to je nebezpečný, to je co chvilku člověk přišel domů nadejchanej, poleptanej a podobně a to jsem samozřejmě měl veliké respekty chemii, mám i doteďka. Nikdy jsem se nesnažil machrovat tam. Vždycky jsem věděl, že ta chemie prostě, že mě to něco udělá, co nemůžu předpokládat. Stokrát stejná reakce a najednou to jinak. Něco o půl stupně se vám hne teplota a ta reakce proběhne jinak. Takže měl jsem k tomu respekt, snažil jsem se prostě se toho trošku bát, ale někdy se prostě té situaci nevyhnete. Když jdete po provoze a prostě nad váma prskne potřebí s kyselinou sírovou, a teď mám to natečet do hlavy, tak s tím se neudělá nic a stalo se mi to. Fakt je to dílo. Ale to se opravdu stane, takže přemluvalo mě hodně rodina, mamka, taky všichni. Ať to nedělám, prostě mě to bavilo. Chemie mě bavila. Můžu říct, že hodně.
1: A vlastně jste říkal, že ten podpis tam je do dneška v tom autorství křížovek.
2: Aspoň, ano, aspoň to značka tam bude. Aspoň nějaký berylium nebo gadolinium tam bude.
1: A ty křížovky vás vlastně provázely jako koníček i během toho profesního života?
2: Hodně, hodně, celý život. Jako nejenom, že jsem dělal pro kolegy různě nebo pro nějaké ty chemické časopisy, tak už od vojny na vojně jsem dělal křížovky, ale musím říct, že ta křížovky vůbec by nesplňovaly parametry, mohl by se za ně stydět, ale bylo to daným místem, kde jsem dělal, pro koho jsem dělal, neměl jsem dostupnou literaturu, abych se mohl třeba něco ověřit, nebo aby to bylo tak správně. A navíc kasířsky musím říct, že na to stejně nikdo nepřišel, protože oni nevěděli, jak to má být. Takže to jsem si myslel jenom já, že to takhle má být. A oni ne.
1: Dneska už se chemii nevěnujete.
2: Ne. Potom, co jsem vlastně došel do toho věku, že už mám nárok na důchod, tak jsem doma, bavím se ještě nějakým sběratelstvím, pořád se bavím historií, pořád křížovky a musím říct, že pořád se snažím studovat české jazykovědné slovníky. Protože křížovky jsou hlavně o češtině, čeština je jazyk nejhezčí na světě. Neumím říct, že by měl někdo podobný jazyk, který je tak prostě pestý v těch významech, v těch synonymech, v té frazeologii. Něco prostě je to jazyk nádherný, miluji češtinu. Miluji podobně jako třeba Jarek Nohavica, prostě miluje tu češtinu ve svých písničkách. Z každý písničky to úplně čiší, jak ten člověk má rád prostě jazyk, jak si s ním hraje, jak si hraje se slabikami, s předložkami, s koncovkami. Dělají to i básníci, i když dneska básnička nemusí být jiným, že jo. Ale v těch prostě miluji češtinu a snažím se ji prostě skutečně dodržovat a proto každá ta křížovka, kterou udělám, každé slovo, které tam bude, je doložitelný v těch našich jazykovědných slovnicích. Ale nepoužij tam prostě slovo, které nebude česky, nebo bych si ho upravil, i kdyby mě to tisíckrát vyhovalo křížovce a i kdyby tisíckrát na to řešíte nepřišel, že jsem si to slovo upravil nebo že takové slovo neexistuje, tak tam takový slovo nebude. Nedám ho. Čeština je na prvním místě.

0: pořadu Kdo umí, ten umí si dnes povídám s autorem křížovek Jiřím Zvolánkem. Toho luštění provází téměř celý život a jak sám přiznává, občas ho neopouští ani v noci.
1: Křížovkářský snu samozřejmě jsem měl mraky a většinou se týkaly toho, že na soutěži luštíte a teď to prostě nejde, nebo že přijdete a nemáte tušku. To je běžný se pro křížovkáře. Skutečně kolegové mi říkali, že se jim to taky stalo, že večer před přebodem ráno jedu na přebor a prostě nemám sebou tušku, nemám sebou tu kabelku, v který mám několik tužek dobře ořezaných a několik gum, kteří dobře gumujou. To je strašný sen pak.
0: Vytvoříte křížovky na objednávku. Říkal jste, že často i vyloženě osobní křížovky, tak kdo se může chlubit, že měl vlastní křížovku od Jiřího Zvolánka?
1: Třeba pro Edu Hrubeše jsem udělal moderátora, taky prostě i herce nebo baviče. Dělal jsem křížovky na svatby, třeba jsem dělal svadební křížovku pro někoho, že prostě to byla osobní věc. A teď ty svadební hosti to tam luštili a prostě poznávají to člověka jinak, nebo jsou tam věci, které se pouze týkají jenom toho páru. Takže ty lidi mě museli říct všechno. Říkejte mě nesmysly, co vás napadne, kde jste byli, co máte rádi za jídlo, nebo koho máte rádi v rodině, co byste chtěli, něco vaše nápady. A já z toho naprosto nesourozné směsky slov se snažím udělat svatební osmisměrku. Dělal jsem ji třeba i pro svou dceru na svatbu taky. A to není jednoduchý. To fakt není jednoduchý.
0: Ale zase, když se to povede, tak ten výsledek určitě potěší.
1: Z toho je radost, no. Co jsem dělal křížovky, co mě třeba bavilo, zhruba 18 let jsem spolupracoval s nejším šachovým festivalem Czech Open Pardubice a tam vždycky prostě přijížděli stovky lidí. Takže já jsem dělal křížovky osmisměrky Sudoku pro několik set lidí z různých států světa. Ve své databázi mám přes 50 států světa lidí, kteří někdy luštili něco ode mě. Byli tam šachoví velmistři, byli to lidi, kteří mají vysoký IQ. I když v tom svém oboru třeba v životě budu nepoužitelný, dobře se znám třeba s Davidem Navarou, který sám o sobě říká, že neumí zaplatit složenku, to všechno maminka za ně dělá. A on takový prostě je. Je to skvělý člověk, je to skvělý chytrý člověk, ale v normálním životě to má strašně těžký. Jo, když se chce k šachovnici, tak prostě to je bomba. Ale běžné životní věci, to pro něj je problém.
0: Jak se dá udělat křížovka tak, aby ji mohli luštit Češi i cizinci zároveň?
1: Tam právě to byla výzva. Furt jsem se lámal, co udělám. Vy to mohli luštit Němci, Poláci, Izraelci, kdo chce. A pak jsem teda zvolil osmisměrku. A samozřejmě jsem si to udělal ještě těžší, aby to nebylo tak jednoduchý pro mě. Vždycky, každý rok jsem dělal osmisměrku a každý rok je jiná. Pouze ze jmen šachistů. Takže jsem si zase vypisoval jsem si tisíce a tisíce šachistů z celého světa. Řadil jsem si je do sloupců podle počtu písmen. 3, 4, 5, 6, 10 písmeny a dál. A zase se snažím vykřižovat prostě šachisty. A tajenka je zase šachová ještě v tom. Jo? Další šachista z toho vznikne, tý osmisměrce. A mám s tím hromadu krásných vzpomínek, ale najednou si opravdu vzpomenu, když v Pardubicích, tuším nějaký 90. ročníček Open, tady hrála maďarská velmistrně Zuzana Polgárová. Vůbec jsem nevěděl, jestli přijde, tak to se nedá uvažovat. Já jsem si ji zvolil do tajenky. A teď na tu soutěž křižovkářskou, na ten šachový festival přijeli její rodiče. A ty rodiče umě luštili osmisměrku a teď jim tam vyšla jejich dcera. No, ta paní Polgárová, ta skákala, prostě nadšená, Zuza, jako je tam naše Zuzana, je tam naše Zuza. To byl nádherný zážitek. Nebo tam uměl luštili mezinárodní šachový rozhodčí. A nebo šachista velmistr, který hrál, jestli si odběh mezi tahem, kousek si vyluštil a zase odešel a zase se vrátil a luštil. Tu osmisměrku luštil třeba 4 hodiny. A mezi tím hrál svůj turnaj. To jsou nádherné vzpomínky, no.
0: Dodává s úsměvem pardubický autor křížovek a zároveň luštitel Jiří Zvolánek. Hezký zbytek dne přeje a od mikrofonu se loučí Milena Potučková.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio

starýho železa jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starýho železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám společnost dělá Dvojka, jsou 3 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Milí přátelé, jsem velmi rád, že se s vámi mohu opět po týdnu setkat s písničkami pod světly ramp na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Zdraví vás od tří lvů Jiří Kasal. Slovo snadný znamená něco takového, co lze vykonat bez námahy i bez energie a větších obtíží a překážek. A zkusme si s ním pohrát v dnešním výběru songu, jejíž hodnotu osvědčil čas. Zde jsou Jiří Macháček, MIG 21 a Snadné je žít.
1: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

Snadné je žít už zhruba čtvrtstoletí starý první hit kapely MIG 21 se zpěvákem, hercem, texteřem, scenaristou i vystudovaným právníkem zakrátko 60-letým Jiřím Macháčkem byl tím správným začátkem dnešních světel ramp. Easy come, easy go, tedy doslova snadno přijít, snadno odejít. To je anglický idiom, kterému nejspíše odpovídá české lehce nabyl, lehce pozbyl. Tedy situaci, kdy něco, čeho jsme dosáhli příliš lehce, o to stejně lehce a rychle můžeme přijít. A to se týká také lásky. Jak to trochu vyplývá z textu následující písničky, kterou vzhledem ke svému věku a typicky hlubokým sitým altem natočila nikdejší britská hvězdička Helen Shapiro. Podle vlastních slov zpívala už od 3 let a už v 10 byla členkou skiflové kapely společně s o rok mladším Markem Bolanem, synonymem populární formace 70. let T-Rex. Ve 13 už Helen zpívala v jazzovém bandu svého bratra a i její další vývoj byl z hlediska věku a její vokální vyzrálosti dosti nezvyklý. Ani nebylo Helen Shapiro 15 a měla 2 jedničkové hity You Don't Know a Walking Back to Happiness. Skladba Easy Come, Easy Go z jejího alba z roku 1963 hitem nebyla, ale rozhodně za poslech stojí. Její autory jsou britský jazzový pianista, vibrafonista Martin Slevin a zpěvačka i textařka Abbey Gale. Snadno přichází, snadno odchází, když si mladý, láska je něžná rána. A pokud žije jen den, užívej si každou minutu a pak ji nechýt. Helen Shapiro a Easy Come, Easy Go.

Easy Come, Easy Go a 18-letá Helen Shepherdová, na jejíž obrovský vokální talent a potenciál pěli chválu také hudební novináři. Jenže vše se vyvinulo poněkud jinak. Po roce 1964 popularita Helen Shepherdová prudce povadla a po několika letech hledání odpovídající žánrové parkety skončila tato nepochybně talentovaná zpěvačka u jejího milovaného jazzu, když získala angažmá v orchestru hvězdy britského Dixielandu Humphreyho Littletona. V loni v červnu zemřel ve věku 81 let kalifornský fotogenický zpěvák a herec Bobby Sherman, který byl hvězdou a teenagerským idolem na přelomu 60. a 70. let. V tu dobu účinkoval v televizních show vysoké sledovanosti. Je zajímavé, že po 30 si našel Bobby Sherman úplně jiné povolání, kdy se stal prý podnícen rolí v jednom seriálu záchranářem. Dobrovolně se přihlásil k policejnímu oddělení v Los Angeles, kde pracoval se záchranáři a vedl kurzy první pomoci. V době své vrcholné popularity měl Bobby Sherman velké hity Little Woman, Julie, Do You Love Me a Easy Come, Easy Go. Navzdory shodnému názvu s tou předchozí jde o jinou píseň, i když v tomto případě je dílem, co do pohlaví opět smíšené autorské dvojice Američanů Diane Hildebrand a Jack Keller. Co mě vůbec vedlo k tomu, myslet si, že jsem pro ní jednička. Měl bych to vědět. Co lehce přijde, to snadno odejde. Bobby Sherman a Easy Come, Easy Go.

Bobby Sherman a jeho hit z roku 1970 Easy Come, Easy Go. V září to bude 10 let, co se uzavřel životní příběh písničkáře oscilujícího mezi country, popem a folkem Johna D. Loudermilka. Tento muž písničky pouze neskládal a dodával ostatním často zaručené hity, ale také je sám příjemným vysokým tenorem zpíval a mnohdy tak přesáhl kategorii zpívajícího autora. Jeho songy měly v repertoáru u nás Greenhorns, Naďa Urbánková, Petr Spálený, Ladislav Vodička nebo Rangers neboli Plavci. A v jejich případě mám na mysli humornou rybářskou písničku Google Eye, s níž měla v 60. letech úspěch anglická beatová kapela Nashville Teens. Opravdu lehce vyznívající text napsal Luděk Nekuda a Plavci písničku natočili v roce 1977 a název Snadné.

snad ne, Rangers neboli Plavci a písnička původně od amerického písničkáře Johna D. Loudermilka. Teď se posuneme od 70. let mnohem blíž k současnosti a také rázněji zmíníme styl. Kapelu Gentleman's Club založili v roce 2003 v Hranicích na Moravě kytarista a zpěvák Jiří Poledňák a baskytarista David Václavík. Milujeme ska a přesahy do stylu jako reggae, soul, rocksteady a taky punk. Tak se tento hudební klub gentlemanů sám charakterizuje. Ska Úderka z hranic má na svém kontě stovky odehraných koncertů doma i v cizině a také několik desek. Toto je titulní písnička z EPčka z roku 2019. Jejíž text nahlíží význam slůvka snadné z trošku jiné strany, než z té zcela bezstarostné. Gentleman's Club a skvělé.

takže je konec a není zbytí na horké hlavy studené pití, takže je konec a už se to tu řeklo.

0: Je skvělé a snadné žít bez tebe a na dně, o ten pocit asi nechceš přijít.
1: Skvělé a snadné, hudba z Moravy a kapela Gentleman's Club. Největší easy snadný hit, který dnes zazní, patří slavné černošské soul-funkové kapele 70. a 80. let jménem Commodores, v čele s pozdější velikou hvězdou zpěvákem Lionelem Richiem. Ten je také autorem velkého hitu Commodores z roku 1977 s jednoduchým názvem Easy, tedy snadné. Tuto baladu pak v raných 90. letech vpravdě celosvětově proslavila americká rocková kapela Faith No More. Rozchod a konec milostného vztahu nemusí skončit depresí, ale naopak úlevou, možná i přestíranou. Zlato, zítra tě opustím, zdá se mi, že víš, že jsem udělal, co jsem mohl. Jsem v pohodě, jako nedělní ráno. Lionel Richie, Commodores a Easy.

Zvolna se, milí posluchači, blížíme k závěru dnešních Světel Ramp. Ta poslední písnička vás přímo svým názvem vybízí, abyste vše brali s klidem. Tedy Take It Easy, což byl první single v roce 1972 a hned hit a nejspíš vůbec nejlepší nahrávka světoznámé americké country rockové kapely Eagles. A jak v ní zpívá Glenn Frey za harmonické podpory dalších orlů, možná prohráme, možná vyhráme, berte to s nadhledem. Jiříka Salva vám děkuje za přízeň a přeje také za mistra zvuku Michala Koláře mnoho klidu a pohody.

0: kulatá muzika, aneb desky, které stojí za to poslouchat.
1: Ano, stereo.
0: Hezký den a dobrý příjem rozhlasových vln vám přeje Martin Šustr. Dneska roztočíme na gramofonu album, kterým v roce 1972 navázali na svůj legendární dlouhohrající vinylový debut průkopníci country hudby v Čechách a tehdy i na Slovensku, Greenhorns.

V dlouhé historii naší asi nejslavnější country kapely najdeme dvě zlaté éry. O té první, vymezené pětiletkou od roku 1967 až k letopočtu 1974, vědí i posluchači, kteří jinak tenhle žánr cíleně nevyhledávají. Síla tehdejšího repertoáru Greenhorns ale přetekla okraje škatulek a našla si příznivce i mezi lidmi, kteří na široké klobouky, západňáckou romantiku a kovbojské příběhy obyčejně neslyší. Z kraje 70. let ale bylo zřejmé, že se v Praze sešla parta muzikantů, kteří se v instrumentálních dovednostech vyrovnají svým americkým vzorům, může se spolehnout na hned 4 osobité vokalisty a ještě k tomu má nápadité, kvalitní a často i vtipné texty. Greenhorns tehdy de facto vymezovali mantinely žánru a nastavovali laťku všem, kteří přijdou po nich. A dlužno dodat, že drtivá většina kapel, které šly v jejich stopách, se na tu laťku dívala zdola.

Romantiku divokého západu, tedy času, kdy ještě takový býval, i příběhů vrostlých do amerického lidového vypravěčství se Janu Vyčítalovi dařilo tlumočit tuzemskému publiku i s přídechem vlastní duše trampa a parťáka se smyslem pro humor. Kolegové pak původní americké melodie uchopili se suverenitou mistrů svého muzikantského řemesla, jež podtrhli svými hlasy oba hlavní zpěváci Tučný a Hoffman. Recept Greenhorn zní tedy zdánlivě jednoduše, stejně jako zaškatulkování zvuku kapely někam mezi bluegrass a tradiční country, ale jen málo co je na světě tak jednoduché, jak se to na první pohled jeví. A když už jsme tu jmenovali dva hlavní vokalisty Greenhorns, příznivci téhle kapely snů samozřejmě vědí, že to rozhodně není celé, neboť obsloužit mikrofon dovedli bezvadně i další členové souboru. Dva důkazy podáme hned teď, kdy uslyšíte zpívat nejprve chlapsky civilního kytaristu Josefa Šimka a pak jednoho z vůbec nejšikovnějších foukacích harmonikářů široko daleko Tomáše Linku.

Ačkoliv v roce 1972 měli Greenhorns za sebou už řádku let usilovného zkoušení a vystupování na různých festivalech a koncertech, několik nahrávek roztroušených po rozličných tématických albech, z nich kvalitou vyniká deska Písně amerického západu, dále i vlastní EP a dokonce i jeden televizní program, šlo o jejich teprve druhé opravdové dlouhohrající vinylové album. Mizelo z pultů hudebně nepříliš vystrojených prodejen rychlostí, jakou kdysi na divokém západě pistolníci tasili kolty, stejně jako rok předtím debutová deska. A i když Greenhorns v příštích letech už pod vynuceným názvem Zelenáči, který se už zde na albové dvojce tlačil na obalu před název původní, přidali další znamenité songy, lze říct, že se jedná o jejich dvě nejbytelnější kolekce písniček. A není důvod k pochybám o tom, že si svou jiskru uchovají i nadále. Dneska poslední si už sklenil.

Jak jsme slyšeli, nejen Honza Vyčítal, ale i Mirek Hofman s Tomášem Linkou uměli v textu zajít až k branám příjemně uvolněného humoru. Ostatně obdobným hejkalským smíchem se v originální verzi skladby Divnej smích, která se jmenovala Love in the Blues, chechtal její autor Shep Woolley, což jen stvrzuje, že kořeny téhle hudby vězí pevně v zaoceánské hudební půdě. Dnešní kulatou muziku jsme tedy věnovali i jim, už dávno zlidovělým americkým songům, které vpravdě geniálně přetlumočili do zpěvníků všem hospodským, trampským i profesionálním kytaristům a zpěvákům tuzemští průkopníci bluegrassu a vůbec špičkové country music kapela Greenhorns. O radost z toho si je znovu poslechnout se s vámi a moc rád podělil Martin Šustr.

Pane řidiči, něco jste pil, ale to jste nás opravdu nepotěšil. A jak pak vypadá lékárnička?

pane řidiči, do třetice, to auto vám kouří jak dýmovnice. Radar se nemýlí, jel jste jak cvok, to bude pokuta, tady je blok. Protože...

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám společnost dělá Dvojka, jsou 4 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Brno.
3: Já jsem chtěla se setkávat s lidmi, ne googlovat, když jsem tam byla, takže jsem se skutečně setkala s entomologem místním, skutečně jsem se setkala s tou nejstarší žijící herečkou z Mariboru. Vlastně mě zajímali lidi, kteří tam žijí, takže to nebylo rozhodně přes Google. Jako to já taky dělám, a dělám to vlastně vášnivě a ráda, ale většinou raději začínám tím offline životem.
4: V úvodu magazínu Zelný ring Českého rozhlasu Brno jste slyšeli spisovatelku Doru Kaprálovou, která mluvila o své práci na knize Mariborská hypnóza. Že se román vydaný brněnským nakladatelstvím Větrné mlýny stal knihou roku v soutěži Magnesia Litera a získal i cenu Evropské unie za literaturu, to už víte. Ale možná nevíte, že brněnské mikroteatro uvádí scénické zpracování této knihy. Na tom nedávném natáčela Eva Šulcová. Čtvrtou částí pokračuje archivní memoárový cyklus básníka Jiřího Kuběny, nazvaný Z mého orloje. Připomeneme si, že před 120 lety zemřel ve Zlíně Mladcové etnograf František Bartoš. Ale napřed nám Hana Briešťanská přečte nový fejeton prozaičky Aleny Mornštajnové. Text má název Lidé čtěte, dobré knihy. K poslechu vás zve Alena Blažejovská.
5: Jsem spisovatelka. A tak asi nikoho nepřekvapí, že knihy jsou podstatnou součástí mého života. Naplňují můj pracovní i volný čas. Každý den čtu, obvykle i píšu a hodně o knihách mluvím. Vlastně je to moje největší téma. Je mi jasné, že ostatní lidé to můžou mít jinak a je to v naprostém pořádku.

hodinku denně, nabádám. Samozřejmě vím, že hodně záleží na tom, jaké knihy lidé čtou. Až doposud jsem ale byla přesvědčená, že každá kniha, třeba i takzvaná braková literatura, se může stát prvním krokem ke kvalitnějším knihám a udělat z nečtenáře čtenáře. Když jsem před lety začínala jako překladatelka, překládala jsem i romantickou literaturu známou pod označením harlekinky. Příběh býval jednoduchý a předvídatelný. Potkali se dva krásní lidé, osud jim do cesty nastražil překážky, které překonali a nakonec se přes veškeré nepříliš rafinované peripetie a nedorozumění vzali. Růžová řada byla sladká a nevinná. Červená řada byla okořeněna několika milostnými scénami. Práce na překladu nebyla nijak těžká, jen poněkud jednotvárná, což mi nevadilo, protože mi to poskytovalo prostor a čas na mé vlastní psaní. Víc mi ale vadil pocit, že ty knížečky docela podstatně zkreslují skutečnost. Co když se nějaká dívenka na základě čtení vytvoří představu, že i pro ní jednou přijede princ na bílém koni? Docela mě to trápilo, a tak jsem se svěřila své paní redaktorce. Byla byste překvapená, jaké ohlasy máme od čtenářů, řekla mi tehdy. Naše knihy čtou převážně ženy středního věku, které momentálně řeší nelehkou situaci. Píšou nám, že se nedokáží soustředit na těžší texty a romantické knížky jim dovolují alespoň na chvíli se odpoutat od těžkostí a zapomenout. Máme dopisy od onkologických pacientek, od žen pečujících o nemohoucí rodiče nebo vyrovnávajících se se smrtí blízkého. Ano, úniková literatura. I takové knihy mají smysl. Přesto je jeden druh knih, u kterého žádný prospěch nevidím. Mluvím o dark romance. Mám pocit, že tyhle knihy jsou teď všude. Mluví o nich knižní influenceři, tedy spíš influencerky, zírají na nás z výkladů knihkupectví a stránek časopisů. Jedna z takových knih se mi dostala do rukou a tak jsem do ní ze zvědavosti nahlédla. Začala jsem číst, přelistovala pár stránek, četla dál a pak jsem knihu lehce zděšená zaklapla. 50 odstínů šedi, kniha kdysi považovaná za skandální čtivo, je proti dark romance milé a útěšné čtení. Dark romance jsou knihy, které popisují nezdravé a problematické vztahy. I taková témata jsou v literatuře zapotřebí. Tady je ale potíž v tom, jak je daná problematika uchopena a hlavně chápána. Dark romance vypráví příběhy o psychické manipulaci, jsou plné násilí a traumat. Ukazují násilné chování jako něco romantického. Žárlivost, manipulace a kontrola jsou představovány jako důkazy velké lásky. Dominance a agresivita partnera jako možnost. Zapátrala jsem, kdo takové knihy čte. Jsou to hlavně teenageři, velmi mladé dívky a uživatelé BookToku a sociálních sítí, tedy lidé ve formativním věku. Rozhodně se nejedná o věkovou skupinu, která by byla vždy schopna rozpoznat fantazii od reality. Opravdu chceme, aby se do myslí mladých žen otiskl vzorec, že muž má být silák, který prokazuje své vyvolené lásku tím, že ji pronásleduje a týrá? Dovolíme jim uvěřit, že se nakonec všechno v dobré obrátí, protože láska hory přenáší a z psychopata udělá hodného tátu od rodiny? My, zralé a životem poučené ženy, víme, že když se dívka vdá za pitomce a násilníka, bude mít doma pitomce a násilníka. Přinejmenším do té doby, než se s ním rozvede. Pokud na to bude mít sílu a prostředky. Protože být mladou ženou s dítětem na krku a bez prostředků není zrovna ideální pozice k vymanění se z toxického vztahu. Obzvlášť, když si to partner nepřeje. Neměli bychom tedy mladým lidem spíš říkat, že se mají toxickým vztahům vyhýbat, místo abychom jim strkali knihy, kde je manipulace vydávána za normální? Chápu, proč autoři takové knihy píší, proč je nakladatelé vydávají a knihkupci nabízejí. Knižní trh skomírá a každá prodaná kniha znamená zisk. Máme svobodu, ale měli bychom mít také něco,

co čemu se říká morální limity. Měli bychom umět rozlišit mezi správným a nesprávným. Ano, pořád říkám, lidé, čtěte. Jen je potřeba dodat, čtěte dobré knihy. Knihy, které rozvíjejí fantazii, pobaví vás, rozesmějí nebo rozpláčou a umožní vám nahlédnout do života jiných lidí. Protože pořád platí, že člověk, který nečte, prožije jen jeden život, ale člověk, který čte, jich prožije tisíce.

0: Fejeton Aleny Monštajnové, nazvaný Lidé čtěte dobré knihy, nám přečetla Hana Briešťanská. A pak jste slyšeli novou skladbu písničkářky jménem Květach. Jako dobrou knihu ke čtení můžeme doporučit i mariborskou hypnózu Dorika Prálové, ověnčenou literárními cenami. Román také v podobě osmidílné četby odvysílala stanice Český rozhlas Vltava. Kromě čtení a poslechu je tu ale ještě třetí možnost – zažít scénické zpracování brněnského mikroteátra. To nedávné navštívila Eva Šulcová a natočila tam reportáž. Totiž uvádělo se v rezidenci Café Kaprál na Údolní ulici v Brně, kde spisovatelka Dora Kaprálová vyrostla.
1: Poprvé jsem sama sebe zhypnotizovala v rodném městě. To mi bylo 9. Seděla jsem ve vstupní hale před zrcadlem posazeném v mramoru a strnule civěla před sebe. Jen proto, abych spatřila podstatu. To, co je skryto za dětskou tváří. Asi po půl hodině se začaly moje obrysy rozmazávat a místo kulaté dětské tváře jsem spatřila brázčitý obličej s bílými vlasy. Tak i tohle jsem já, napadlo mě. Tahle pomačkaná stará tvář se slzícíma očima? Nejsme jen jeden tvor. Kdybychom jim byli, byli bychom hrozně sami. Dítě je starcem. Stařec je dívkou. Jsme vrázkou a zároveň bradavkou s mateřským mlíkem.
2: Já vždycky jako vybírám ty knihy, které mají nějaký jako takový jednoznačný ukazatel. A to je buď to výrazná ženská autorka, a nebo výrazná ženská osobnost, o které ta kniha je. A Doru Kaprálovou mám hrozně ráda jako autorku, takže ve chvíli, kdy vyšla mariborská hypnoza, tak hnedka jsem zbystřila. Přečetla jsem si to a říkala jsem si, no tak to je skvělý text a moc ráda bych ho viděla na jevišti. Zároveň jsem si říkala v duchu, to bude výzva, což mám právě taky ráda u těch knih. Takže jsem to hnedka navrhla vlastně kolegyním v divadle. Ty si to taky přečetli a byli nadšené, takže tam už to potom bylo jasné.
1: Vypravila jsem se do Mariboru, abych o něm napsala Bedekr. Představuju si to město od A do Z. Myslím na osud mužího národa. Taky na hypnózu a na magii. Učím se žonglovat se třemi míčky a točit se v hulahu. No a kam to chci s tímto cirkusovým číslem dotáhnout? To teda nevím. Toužím napsat očima mouchy domácí příběh města, které je a příběh města, které není.
3: Jak to, že nemáte ten přívěšek s mouchou, se kterým jste se fotila vždycky v rozhovoru o té knize?
4: Protože nejsem taková exhibicionistka, já ho mám a dneska jsem se musela fotit teda jako oficiálně na nějaký portfolie kvůli frankfurtskému festivalu. A po půl hodině jsem jí vyndala, že mám teda ještě něco a oni zajásali, takže tam nakonec budu mít tu mouchu. Ale jinak tu mouchu vlastně nosím z úcty k místní básnířce Petře Kolmančič, která mě hodně pomáhala, když jsem v tom Mariboru byla, mimo jiné s tím, že mě ubytovala v tom hostelu Pekárna. A když jsem jí řekla, že budu psát nejspíš o mouše, tak mě to vyrobila ten šperk.
1: Kolik toho průměrně sní taková moucha domácí? No, pokud vede zdravý a spokojený život, tak asi 21 gramů tekuté stravy. 21 gramů. A my ji přitom nenávidíme. Pořád nadáváme, že nám se dá na jídlo, že nám ho s prominutím zasere, a přitom si nepřiznáváme, že i mouchy mají duši.
2: Celý ten koncept té rozříční knihy je vlastně jako taková orientace pro ty diváky nebo potenciální čtenáře a máme jako vlastně vybírat a doporučovat kvalitní knihy na současném knižním trhu. A měla to být i podpora vlastně i toho lokálního nakladatelství Větrných mlýnů. A já jsem oslovila režisérku mladou Dašu Belkovou a byla to naše úplně první spolupráce. Daša se nám ozvala, že hledá nějakou práci, že dostudovala čerstvě vyšemu u režii a ráda bys to zkusila v praxi. A pak jsem ještě oslovila dramaturgyni Alžbětu Michalovou a zadala se mi těžký úkol, aby právě, to je vždycky nejtěžší na tom rozžít knihu, jo? Vlastně, že z té knihy se musí vybrat ty fragmenty, aby vlastně to dohromady dalo zhruba jako půl hodiny až 40 minut maximálně na té scéně. Zároveň, aby to mělo hlavu a patu, aby to nějak jako bylo kompaktní, aby to neprozradilo příliš mnoho z té knihy, aby to nebyl úplně jako spoiler, ale zároveň, aby vlastně navnadil k té četbě v ideálním případě. A nebo v tom dalším případě to může být, že čtenář už jí má přečtenou tu knihu a pak je jenom jako zvědavý a bere to jako takovou kuriozitu, jak tohle bude jako zdramatizované, jak to bude pojaté na scéně.
1: No, začínám se trošku nudit, tak si vytáhnu brýle z kabelky a studuju mapu města. Všechna prvenství města Maribor vyčtená z Bedekru. Tak například, ve veřejném teráriu mají nejjedovatějšího hada v Evropě.
5: V centru Mariboru u řeky Drávy objevíme nejstarší vinici na světě.
1: Jo, v městském parku mají největšího evropského motýla.
5: Na předměstí Tezno je v lese k vidění masový hrob válečných kolaborantů a taky těch, kteří tady patrně skončili omylem. Když se kácí les, padají třísky. Píše se v průvodci enigmaticky. Maribor zde nedrží ve velikosti evropských masových hrobů prvenství, ale je na důstojném šestém místě.
1: Maribor je první a jediné město na světě, které věznilo vynálezce Nikolu Teslu.
5: Má život větší váhu než lidský exkrement? Je psaní lehčí než život? Má alespoň váhu mouchy domácí.
3: Pavel Janoušek napsal, jestli jste to četla v recenzi v Tvaru, že jste začala asi podobně jako dnes my všichni, když se pokoušíme cokoliv zjistit, otevřela prohlížeč a zadala Maribor.
4: Ne, já jsem začínala tím, že jsem šla nejdřív do toho archivu. Já jsem šla do archivu a že jsem se ptala, já jsem chtěla se setkávat s lidmi a ne googlovat, když jsem tam byla, takže jsem se skutečně setkala s entomologem místním, skutečně jsem se setkala s tou nejstarší žijící herečkou z Mariboru. Vlastně mě zajímali lidi, kteří tam žijí, takže to nebylo rozhodně přes Google. Jako to já taky dělám, jo? A dělám to vlastně vášnivě a ráda, ale většinou raději začínám tím offline životem.
2: Vztah k těm mouchám a ta paralela toho pobytu v tom Mariboru s tím životem té mouchy, to je taková linka. Je to vlastně zadaptované pro dvě herečky a jedna herečka představuje Doru, samotnou autorku, to jsem já, a druhá herečka vlastně představuje více postav. A jednu z nich, tu výraznou, je vlastně ta moucha. Takže tam má různé pohybové kreace, dokonce kdy moucha jako umírá, kdy moucha tančí a léta, ale i promlouvá. Má tam i svoje krátké monology. A pak tam představuje takovou moji parťačku, bych řekla, jako i na začátku, vlastně, která nějak komentuje to, jak to v tom Mariboru vypadá. No a jak tomu říkáme, no, je to taková cestopisná skica po Mariboru, že se fakt dozvíme i něco o tom Mariboru a o tom Slovinsku. A my dvě právě provádíme ty diváky vlastně tím bytem, kde opravdu ta Dora vyrůstala, kde žila, takže začínáme v takovém předsálí ve vstupní hale, dostaneme se do salonu, pak jdeme do kuchyně, do obývacího pokoje a končíme symbolicky v dětském pokojíčku Dory na její postýlce.
1: Moucha dobác se dožívá 2 až 4 týdnů. Záleží na jejím životním elánu, kondici a prostředí. Mouchy se bojí jedné jediné nemoci. A tou je muší mor. Zákeřná smrtelná choroba, při které se do jejich těla vpraví parazit. Obalí mouše nervy i cévní srdeční systém a začne se roztahovat a zvětšovat, měnit směr jejího uvažování. Šíří se podobnou rychlostí a následky jako dezinformační válka. A tak nebohá moucha letí a letí, a když už letět nemůže, protože šílí bolestí, když už je jasné, že do nebe zkrátka nedolétne, znehybní ve vzduchu jako vzdušný balon v bezvětří nad Istanbulem. katatonické strnulosti její parazitem prorostlé tělíčko praská. Moucha se snáší k zemi jako chuchvalec hebkého prachu a umírá.
2: Pojď, půjdem do dětského pokoje.
1: Půjdem.
2: Zároveň je to i cestopis náskyce po vlastní duši. Můžou nahlédnout, aha, tak tedy autorka měla první inspiraci prostě k psaní třeba v kuchyni, tedy v dětském pokoji. Se tam dotýkáme vlastně tedy těch niternějších oblastí člověka, což mě hrozně líbí, že ta Dora to takhle vždycky propojuje v těch textech.
5: Tak a prosím hudbu.
1: Psaní je psaní. Plnost a prázdnota, mlčení a průjem slov, vyprazňování sytosti, co svírá střeva, záchranný let v cepelínu s héliem, vůní dobré psaní připomíná sraní a také vavřín vzdešený.
2: Hudbu má na starosti Pavel Všijanský, můj manžel, který vlastně hraje na kontrabas, takže celou dobu je tam vlastně přítomný kontrabas a hraje takovým způsobem, které dotváří tu atmosféru těch samotných situací a myslím si, že to působí skvěle.
1: Přišla jsem kovový most a konečně jsem se ocitla na ostrově. Už z dálky jsem viděla ten skvost. Moderní mariborské kopaliště z roku 1930, které navrhl český architekt Čejka.
5: Víte, co se s ním stalo? Skončil v masovém hrobu v Teznu.
2: Ona tam, Dora, hodně pracuje s tou nenávistí, bych řekla, s tématem nenávisti, vlastně to, jak se v dnešní době projevuje, jak lidi vlastně hrozně často to ventilují nějak jako na těch sociálních sítích a nějak se to tam prostě prolíná tím příběhem, tak to jsme se snažili trošičku jako vyzdvihnout.
1: Na Facebooku se lidé předhánějí v nenávisti. Tak třeba známý známého postuje video s tou a tou teroristkou, která vraždí ty a ty malé děti. A tím chce říct co? Nenáviďte ty, co vás nenávidí. Někdo jiný z opačného digikmene napíše zase návodně. A vy se tomu v dnešní době divíte? Svědí to až krávě.
5: Zdravou mouchu domácí nesvědí a neškrábe nic. Na takové niance drobných dělických reakcí nemá čas ani chuť. Létá si kam chce a dělá, co uzná za vhodné. Má na to asi 21 dní. Potom umírá, odchází do věčnosti, zmizí, zgebne, vypne se, odpluje do Černého moře. A mezi tím stihne naklást asi 2000 vajíček. Much je obecně 100x víc než lidstva.
1: No, co z toho plyne, netuším, ale mouchy by nejspíš taková představa pobavila.
4: Jo, je jedna věc, na kterou se nikdo nezeptal. Ke konci té novely, ke konci toho románu, ta vypravěčka píše, že by měla Friederike Majorokere radost a Bodohel taky. A na to se neptá nikdo, protože nikdo vlastně neví, kdo to je ten Bodohel. A Friederike Majorokere, ta je docela známá jako rakouská básnířka, ale to je taková jako vyloženě kulišárna nebo taková zvláštní věc, kterou jsem tam chtěla mít, i když to třeba bude úplně nesrozumitelný. A na to se teda nikdo nezeptal nikdy. Já si vybavuju, že když už jsem ten rukopis skoro odevzdávala, byl skoro hotový, hodně jsem nad tím přemýšlela a jela jsem vlakem z Brna do Berlína, tak naproti mě seděla nějaká mladá holka sympatická, která si četla knížku a mě hrozně zajímalo, co se čte. Takže když odešla na záchod, tak jsem si to jako rychle přisunula a viděla jsem, že se čte Friederike Majorokere. A zrovna když jako se nevracela, tak jsem si to začala číst a tam byla věta o mouši domácí. A mě se úplně rozbušilo srdce a říkala jsem si, no to je nádhera a pak se to tam nějakým způsobem dostalo. Pak jsem si s tou holkou povídala, byla strašně fajn. Já jsem pomáhala při redigaci a zatřásla jsem Miláčkem a ta kniha mě naprosto okouzlila, takže jsem s ní taky jakoby začala v duchu vést takový dialog a potom, když to už vlastně byla po smrti, ale já jsem potom ještě nějak hledala nějaké odkazy a našla jsem právě linku k tomu Bodohel, který už taky zemřel a ten o ní vlastně složil krásnou píseň, takovou jako rockerskou, ale to byl takový 80-letý rocker a bylo to hrozně dojemný. A je to vlastně jediný text básnický, který jsem si přiložila do češtiny, protože mě to naprosto uchvátilo. A už jsem mu zapomněla. Já jsem mu jenom pak napsala e-mail, že bych byla šťastná, kdyby jsem přijel, myslím, i do rezidence Café Caporal, a on potom zmizel v Alpách a nikdy ho nenašli, no, když pásl kozy.
5: Nikdy nejsme sami. Záleží jedině na momentálním úhlu světa. Na jeho osvětlení. Na tom, zda se zrovna blížíme ke světlu anebo ke tmě. Na jednoduchosti záleží. Na laskavosti. Na podstatě nic nedělání. Na překonání strachu. Na ztrátě ambicí, na chvilce spočinutí, na ztrátě zbytnělých emocí. Na sersi hlouposti. Na sersi inteligence. Na sersi ostrá mlho digitálních bludů. Na sersi neklide. Jsou nevidé iluze a zákeřné lži. Je tohle hypnoza z Mariboru. Ochlazuje se. Už dávno jsem zpátky doma. Za okny rudnoucí jeřabiny. Ložnicí v noci proletěla můra. Brzy bude podzim. Na všechno je pozdě.
6: Na všechno je pozdě.
5: Jen ne na lásku.
6: Jen ne na lásku.
5: A jeden příběh o lásce si můžete přečíst v knize.
4: Právě jakoby ta tajnosnubná angažovanost, která v tom je pro mě, a nějaký poselství lásky, když to zní strašně banálně a pateticky, ale vlastně ta poslední věta na všechno je pozdě, jen ne na lásku, pro mě byla docela podstatná a všechno se to jako rozbzučilo směrem k mouše a naopak nemám ráda ty otázky na ty exkrementy, protože ta linie toho milostného příběhu je možná taková ta mihotová naděje, kterou máme v té současnosti, která není úplně růžová a to se tam ale myslím nějakým způsobem podařilo dostat na závěr a pokud to vnímám jako scénickou skicu, tak to vlastně udělali skvěle. Hrozně se mi to líbilo, jak se rozehráli. Já jsem to viděla už po třetí a myslím si, že dneska to bylo úplně skvělý, že je v tom taková lehkost. On je to samozřejmě těžký text a já tím, jak to vlastně mám nějak v duchu naposlouchaný, tak já jsem hrozně netolerantní, že ve všech těch jako scénických i v inscenacích, když slyším nějaký slovo jinak, tak to hned jako monitoru. Ale dneska mi to bylo úplně jedno, protože to bylo hrozně pěkný.
3: No a zeptala bych se obecně, protože ty jsi naposledy, myslím, poskytovala rozhovor Aleně Blažovské pro Zelený ring tak před rokem. Tak jak se daří mikroteátru celkově?
2: Jo, já myslím, že fakt dobře a mám z toho velkou radost, protože to začínalo opravdu jako v kavárně, se sešly dvě kamarádky a řekly si, že chcou mít ve svém životě divadlo a mají rády děti a chtějí tvořit pro děti. A vlastně za těch 7 let, teďka už je to 7. rok, vlastně co tvoříme, se to opravdu jako rozrostlo tak, že v tom našem týmu už je nás 12 z těch dvou kamarádek původních a na to si na tom vážím to, že to vlastně všechny děláme hrozně jako rádi a vždycky, když se vidíme a vidíme se často, protože spolu hrajeme a do toho máme nějaké produkční schůzky a tak, tak furt to děláme s takovou radostí a lehkostí, což vlastně při tom objemu té práce, která pořád přibývá, je vlastně s podivem, že jako si to pořád dokážeme udržet i ty dobrý vztahy mezi náma a tu podstatu, že to děláme hlavně pro děti, pro jejich rodiče, pro rodiny s dětma a že to děláme, protože nás to samotný zajímá, protože chceme dětem, ale i ostatním předávat to, co vnímáme jako důležitý vlastně. Takže mám z toho velkou radost, že to takhle vypadá a řekla bych, že ten letošní rok je takový přelomový v tom, že jsme udělali jednu velkou inscenaci na naše poměry, na naše mikropoměry, která se jmenuje Delikatesa. Odehrává se právě taky tady v těchto prostorech rezidence Café Caporal. Je to hororová groteska. To jsem si hrozně přála, aby na našem repertoáru bylo, protože jsem si říkala, jako chtěla bych určitě grotesku, to je super a to by měly děti zažívat. A potom režisérka to ještě posunula dál o ten horor a vlastně je z toho skvělá fúze. A to nás jako strašně vykoplo nahoru, bych řekla, protože máme těch replik strašně moc a všechny jsou vyprodané. Vlastně okamžikem jsme to pustili do prodeje, tak hned se to vyprodalo, vůbec nechápu, jak se to stalo. A vzniklo to vlastně díky tomu, že to vybral a podpořil Divadelní svět Brno v inscenačním inkubátoru, takže jsme si mohli dovolit právě tu větší produkci, mohli jsme si dovolit pozvat skvělou režisérku z Prahy, která má s groteskou velké zkušenosti a bez té podpory tady toho velkého festivalu divadelního bychom si tady tohle nikdy nemohli dovolit a vlastně fakt se to vrací tady tahle investice v tom, že o nás ví jako víc lidí, už se to tak nějak jako šíří, že prostě divadlo Na malém prostoru, pro malý počet publika, v unikátních prostorech, v bytových prostorech je nějaké jako unikum a že to má svého jako kouzelného ducha, takže z toho mám hroznou radost.
5: Z receptu jugoslávských partizánů. Muší vývar. 300 gramů mrtvých much. Přidáme do vroucí vody. Posolíme, opepříme, přihodíme bobkový list a necháme asi 10 minut povařit na mírném ohni. Poté přidáme brambor, celer, vaříme do změknutí a podle chuti přidáme i smetanu. Ale to není nutné. Dál povaříme a nakonec můžeme rozmixovat. Podáváme s čerstvou petrželkou a kořeny lesních pilin. Dobrou chuť!

0: Píseň na slova Dory Kaprálové napsala Lucie Dlabolová, Rozená Bulisová. Kromě zpěvačky jste ve skladbě slyšeli také hlas spisovatelky. No a mám pro vás ještě zprávu, že reprízy scénické skici Mariborské hypnózy uvede Mikroteatro 20. a 21. října v 19 hodin, a to opět v brněnské rezidenci Café Kaprál za přítomnosti Dory Kaprálové. Připomínám, že reportáž stejně jako ostatní příspěvky Zelného rinku si můžete znovu pustit na webu Českého rozhlasu anebo v aplikaci Můj rozhlas. A dnes mám ještě jednu pozvánku. Spolek Básníci v Česku, herců Lukáše Rígra a Michala Bumbálka, uvede v bývalé káznici na Cejlu v úterý 16. června od 19 hodin a 30 minut večer věnovaný dílu básnířky Terezy Šustkové. Posloucháte magazín Zelný ring Českého rozhlasu Brno a v něm pokračuje archivní memoárový cyklus básníka Jiřího Kuběny Z mého orloje.
1: Nikdy už, ach můj bože, nemohu prožít volání toho jara vůbec prvního, které mne zastihlo v mých 17 letech. Má pro mne navždy barvu zelenou a zlatou. Zelenou jako předzvěst onoho jedině rajského času, jara mého mládí, zlatou jako božsky zářící kštice mého prvního druhého já, mé první lásky, mého prvního skutečného blížence, bratra v slunci. Bylo však něco, co ještě předcházelo, co muselo předejít tu dvojí jedinou mou první lásku, lásku k zlatovlasému Apolovi, který ač Bůh, zjevil se mi přesto jako syn lidský, a lásku k jeho lyře, k poezii. Bylo to určitě nejpozději na podzim roku 1952, ne-li dřív, když jsem si konečně, já středoškolák, vybojoval legitimaci a přístup do brněnské univerzitní knihovny. Ty bezhlučně vyjíždějící zásuvky jejich rejstříků a v nich dožluta ohmatané kartotéční lístky, dnes už sotva existující, měly pro mne zvláštní kouzlo. Právě jejich pomocí jsem se totiž dohloubky seznamoval a ty manipulační vozíčky plné knih mi připadaly jak vagonky rubačů vzácných rud, vytěžené ze skrytých pokladů země. S tím vším, velmi mnohým, co jsem nemohl z poezie poznat ze škamen tehdejší socialistické školy. A to musím říci, že ty nejrůznější češtináři, nebo spíš češtinářky, jsme měli ještě na podiv osvícené. Avšak výuka se u moderních básníků zúžila opravdu jen na to nejfedrovanější. Volkr, proletářská poezie, S.K. Neumann, nezval, ale opatrně, Budovatelský Bibl, Marie Pujmanová, Pavel Kohout. Tu další záplavu agitpropní poezie z novin, rozhlasu, mládežnický soutěží, PPOV či Fučíkových odznaků ovšem nebylo možno v jejím neomylném falzetu vnímat jinak, než jako pištění vlezlých komárů, jako informační šum. Co bylo před mým vpádem do univerzitní knihovny, byly tedy spíš jen skromné hody z domácích zásob, nezvalových 5 minut za městem, palivců v pečetní prsten, objemé knihy iniciační, dále nějaký ten Seifert, světlem oděná a tak podobně, který mi však přes všechen mélos připadal podezřele splývavým. Ze světové poezie snad jen Puškin, opravdu obdivovaný, dokonce jsem z něj, myslím slušně, přiložil jeho Zdraviciča a Dajevovi. Teď však jsem si ten vnucený půst začal nahrazovat jaksi najednou a integrálně. Školní zákazy, varování či jen prostá ignorance byly samozřejmě doporučením. A nikdy nezalituji toho průzkumu. Divoce jsem hltal celého Karáska ze Lvovic, Dekadenta, i když z jeho poezie ještě tak ta zazděná okna Sexus Necans. Mnohem spíš však jeho magickou prózu Ganymeda Scarabea, především však Nezvalovu pantomimu, ale nejvíc ze všech jsem si tehdy zamiloval a vlastně dodnes v srdci podržel nádherného batávského prince poezie Konstantina Bíbla. Ach můj bože, nelze už zažít ono nadšení, jež jsem prožíval na lavičkách Lužánek, Tyršáku či na tom plácku za Janáčkovým domem nahoře nad Antonínskou. Byl to přímo erotický úchvat, byl to nebesky nevinný, nezapomenutelný orgazmus z milování slovám. Těch básníků byly desítky, ale jednoho je ještě nutno uvést jménem. Naprosto neprávem opomíjeného Jindřicha Hořejšího, básníka snad minorního, ale o to jedinečnější kantilény, jemnějšího zoru a přitom jako nadýchlého zvláštní, lehkou, skoro radostnou melancholií. Jeho korálový náhrdelník mi navždy zadrhl hrdlo tou stišenou, tiše dovnitř krvácející sordinou. A do těch orgií, do těch prvních stále vášnivějších námluv slova přišla vlastně souběžně a s nimi totožná, jak včera ještě voda a dnes už víno, ve spojitých nádobách, v tomtéž dvojjediném zásnubním poháru, má první láska. Ivan chodil do předposlední třídy tého Škudilova gymnázia jako já, jen do jiné třídy, ale vydávali jsme se v některých předmětech. Mně krása vždycky stačila rychle zamotat hlavu. Tentokrát ale to bylo v 17, to je jiné. Člověk se potřebuje zamilovat, musí vydat své srdce. Ne tak leda s komu. Počínající princezna poezie ve mně si velmi pozorně hodlala vybrat svého prince, má čím dál víc skrytě oznívající lyra ruku svého Apolóna. Ivan bydlel uprostřed samé zeleně a květů, na jedné z nejkrásnějších brněnských ulic Pelikově, a tak nebylo nic přirozenějšího, než ho doprovázet a i po nedělích, po odpoledních, po večerech se s ním vídat, ani ne tak v jejich vile, spíš v zahradě u ní a hlavně na procházkách všude kolem, po večerním, raním, ba i nočním Špilberku. Byli jsme jak dva zamilovaní. To jak předsunuji jen proto, abych zdůraznil absolutní čistotu toho vztahu. Brali jsme se ovšem za ruce, pozorovali hvězdy, kladli si paže kolem ramen na těch nočních lavičkách, ale na ten první polibek, který byl na mě, jsem prostě neměl. Byl by, jak jsem věděl, všechno zhatil. A tak Ivan byl také blíženec, jsme 10 dní po mých narozeninách oslavili i ty jeho, také 17. tam na lavičce na Špilberku přes všechna má odhodlání nevinněji než děti. Teklo víno, teklo nám po bradě společné mléko rodných hvězd a vzhůru k nebesům šuměla a klokotala má poezie, jím už každým coulem inspirovaná, což on nemohl nevidět a nevědět. Ale nijak se nebouřil, zákony nebes jsou jiné než zákony země. Tohle dvoření Ivanovi jen imponovalo a mne uvádělo do radostného šílenství, šílenství touhy pro ten čas nesplnitelné. A to byl vlastně konec. Červenec nás rozdělil, já putoval s malými pionýry kam si na Trnávku, kde jsem v sobě hloubil teď už sám ten stříbrný zlatodůl lásky k Ivanovi, teď a navždy už, jak tušilo srdce nedostupnému. Vybavoval jsem si jako nejdražší relikvie detaily našich setkání, až po ty jeho řasy lišáka zlatohřbítka, náhle celé stříbrné, když je tam vedle mě ve tmě kina, zbožně upíral k stříbrnému plátnu při jedné naší návštěvě filmu s Gerardem Philippem, neboť právě takový celý zlatý a stříbrný byl můj hrdina, můj Fanfan Tulipán. Všechny tyhle a jiné blízkavé střípky je možno najít v mé skutečné prvotině, zpívající voliéře z téhož roku 1953, bohužel, bohu díky, již vyprodané, která vůbec poprvé vyšla až teď po 43 letech v loni k mým 60. Neodolal jsem a porušil tabu a nakonec ji přece jen poslal po tak propastné pauze, do níž se vejde celý jeden lidský život jejímu původci. Tobě, můj první muzagete, kterého jsem náhodou, krátce předtím v Brně po letech potkal, lety nepoznamenaného na lidu prázdném nedělním parkovišti, jak zjevení, bydlícího jen co by kamenem dohodil od mého brněnského bytu. Vůbec nelituji, že jsem to udělal. Že jsem ti teď, když mi dva blíženci už brzo zapadnem, jako to naše souhvězdí za horizont Spielbergu, za obzor města i světa, nejen vydal, ale i zjevil tajemství srdce, ostatně zcela nevinné tajemství. Ty jediný zbyl a jsi má první láska. A jen z tebe je a tobě náleží můj debí, má první oběť Apolónovi, kterého jsem uzřel jen skrze tebe. A to je všechno, Ivané. Ty víš. Rest is the silence.

Slyšeli jste čtvrtou část vzpomínek Jiřího Kuběny. A v závěru si ještě připomeňme, že František Bartoš, etnograf, pedagog a jazykovědec, sběratel lidové slovesnosti a organizátor národního a vědeckého života na Moravě, zemřel před 120 lety, totiž, jak se teď ukázalo, až 12. června 1906 ve Zlíně Mladcové. Narodil se tamtéž 16. března 1837.

Tím už skončil magazín Zelný ring Českého rozhlasu Brno, který pro vás připravila Alena Blažejovská. Zvuková spolupráce Jana Meluzinová.

si tě vezme, musí být multimilionář. Říkáš to všem tak vážně, že ti věří, jen já.

0: bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Pákistán oznámil dosažení dohody mezi Íránem a Spojenými státy, Trump to potvrdil. A Česká advokátní komora zásadně nesouhlasí s návrhem zákona o ekonomické ochraně státu. Máme polojasno ještě během dopoledne, oblačno, na severu a severovýchodě ojediněle přehánky, nejvyšší teploty většinou do 21 stupňů. Dobré jitro vám přeje Josef Maršál. Pákistánský premiér Šarif dnes oznámil dosažení mírové dohody mezi Spojenými státy a Íránem o ukončení války a otevření Hormuzského průlivu. Následně to potvrdil i americký prezident Donald Trump. Uvedl, že dal pokyn otevřít Hormuzský průliv a okamžitě ukončit námořní blokádu íránských přístavů po podpisu dohody. K tomu by mělo dojít v pátek v Ženevě. V Lucemburku dnes začnou přístupová jednání Evropské unie s Ukrajinou a Moldavskem. Ministři států 27 a obou kandidátských zemí budou mluvit o sladění základních práv či fungování demokratických institucí s legislativou Evropské unie.
2: První ze 6 vyjednávacích bloků se týká také bezpečnosti, veřejných zakázek, finanční kontroly a soudnictví. O jeho otevření rozhodli v pátek jednomyslně státy Evropské unie. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a šéf Evropské rady Antoniu Košta společně prohlásili, že ve světě poznamenaném rostoucí nejistotou je rozšíření Evropské unie ve společném zájmu Evropy. Začátek přístupových rozhovorů 27 schválila už na konci roku 2023. Reálný start vyjednávání s Ukrajinou ale dlouho blokovalo Maďarsko. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
0: Ministerstvo financí dostalo stovky připomínek k zákonu o ekonomické ochraně státu. Jím a souvisejícími novelami má Česko splnit evropské nařízení proti praní špinavých peněz. Podle advokátů ale dává nepřiměřenou pravomoc finančnímu analytickému úřadu, který by třeba mohl zakazovat advokátovi vykonávat práci. Zásadně s tím nesouhlasí Česká advokátní komora, říká její předsedkyně Monika Novotná.
3: Pokud ten zákon bude takhle špatně napsaný, tak nikdo nevíme, co se s ním stane za 5, za 10 let, kdo to bude vykládat, kdo bude v politické reprezentaci a jakým způsobem by se to mohlo otočit.
0: Podle advokátů by museli úřadu předávat také třeba informace o svých klientech bez jejich vědomí. Ministerstvo financí tvrdí, že se po připomínkovém řízení chce s advokáty dohodnout. Zaměstnanci odboru pro lidská práva a ochranu menšin úřadu vlády budou odpoledne jednat s ministrem kultury za motoristy Otto Klempířem. Schůzky se zúčastní i vedoucí úřadu vlády Tinde Barta. Řešit budou například přesun útvaru národnostních menšin pod ministerstvo kultury. Další agendy dnes už zaniklého odboru si mezi sebe rozdělí ministerstvo práva.

0: i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
2: Máme polojasno, ještě během dopoledne oblačno, na severu a severovýchodě ojediněle přehánky, k večeru bude oblačnosti i srážek ubývat. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů, na jižní Moravě 24 a v 1000 metrech na horách kolem 11, na Šumavě až 15.
1: Doprava.
2: Na 33. kilometru D11 směrem na Prahu je odstaveno osobní auto, hlavně kamiony tam mohou náhle vybočovat. A v opačném směru D11 se levým pruhem pomalu pohybuje vůz údržby mezi Prahou a 49. kilometrem a na 54. a 5. kilometru D48 směrem od Českého Těšína je odstaveno nákladní auto a může se tam vybočovat vlevo. To byly zprávy, po nich Láďa Slezá.
3: Hezké dobré ráno všem, co vstáváte s dvojkou v pondělí 15. června. Vít slaví svůj svátek a tým Nemám čo ztratit je písnička, kterou vám zahrajeme už za chviličku a podíváme se i do českých novin. Dobré ráno.

Příjemné dobré ráno, posloucháte Dvojku a teď České noviny. Současné nastavení pracovního trhu nepřeje mladým lidem na začátku kariéry. Vlivem úspor i postupného zavádění umělé inteligence do svého chodu si firmy více promýšlí, koho se jim vyplatí přijmout. Česká data přitom začínají ukazovat na jednu skupinu, která trvá sehnání první práce nejdelší dobu, na ženy, které zrovna vychodily vysokou. Ve vyspělém světě, včetně Česka, v posledních měsících roste počet lidí, kteří už nestudují, nemají ale ještě práci a ani nechodí na stáže. Ti sice v tuto chvíli nejsou přímo nahrazováni novými technologiemi, firmy jim ale nabízejí méně začátečnických příležitostí než dříve. To píší dnešní Hospodářské noviny. České řeky a přehrady zažívají nevídaný nápor. Touha Čechů po svobodě na vodní hladině proměnila vnitrozemský stát v lodní velmoc. Statistiky státní plavební správy i ministerstva dopravy ukazují, že zájem o vlastní plavidla i kapitánské zkoušky je rekordní. Stát na tento masivní rozmach reaguje miliardovými investicemi do infrastruktury. Otevírají se nová přístaviště a Baťův kanál poprvé v historii dotáhl svou splavnost až do Hodonína. V rejstříku malých plavidel je evidováno rekordních 23 tisíc lodí. O polovinu více než před 10 lety. Meziročně jich přibylo 1262. Největší část tvoří motorová plavidla do 7 metrů, kterých v Česku jezdí téměř 13 tisíc. Následují lodě nad 7 metrů přes 4,5 tisíce, registrovaných plachetnic je přes 3 tisíce a na vodách jezdí také víc než 2 tisíce vodních skútrů. To píše dnešní Mladá fronta Dnes. Každé třetí jablko v českém obchodě je polské a nejde jen o jablka. České ovocnářství mizí z krajiny rychlostí, která překvapuje i odborníky. Za posledních 8 let ubylo zhruba 7 tisíc hektarů sadů, tedy plocha odpovídající přibližně 10 tisícům fotbalových hřišť. Ze 16,5 tisíce hektarů v roce 2017 klesly na 10 tisíc v roce 2025, píše dnešní Právo. No a teď už Hanka Zagorová a Nápad na Dvojce.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: Přes den má být kupovitá oblačnost, večer se má vyjasňovat, bude polojasno, během dopoledne postupně oblačno, na severu a severovýchodě ojediněle přehánky, k večeru už budou ustávat srážky a ubývat oblačnost, nejvyšší teploty vystoupí na 17 až 21 stupňů, na jižní Moravě bude až 23, v tisíci metrech na horách kolem 11 a na Šumavě až 15 stupňů Celsia. Tolik počasí, teď další písnička pro vás a přání hezkého rána.

Posloucháte Dvojku. Dnes je mimo jiné svátek svatého Víta, českého patrona, a také Mezinárodní den odpůrců vojenské služby. Údajně vznikla také nejstarší stále užívaná vlajka státu, dánská, v roce 1219. V roce 1363 byl Václav IV. Korunován na českého krále. Na Staroměstském náměstí v Praze byla zřízena klec pro smilníky v roce 1551. Sloužila k veřejnému trestání poběhlic a prostopášníků. Mimochodem, na farní zahradě v Příměticích u Znojma také postavil svůj první bleskosvod, tedy mašinu proti povětří, farář Prokop Diviš, a stalo se tak v roce 1754. V roce 1762 byly do oběhu dány první papírové bankovky na českém území, takzvané rakouské bankocetle. Charles Goodyear obdržel patent na proces vulkanizace v roce 1844 a v roce 1851 v Baltimore byla otevřena první továrna na zmrzlinu. V Poděbranech byla zahájena první lázeňská sezóna v roce 1908. V roce 1909 v Českých Budějovicích začala jezdit elektrická tramvaj. No a v roce 1932 byla zahájena stavba lanovky na Ještěd. Do provozu byla uvedena v červnu 1933. No a teď už posíláme další písničku, tentokrát Kolej Yesterday a Michala Prokopa a Framus Five. Přejeme hezké dobré ráno.

0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Žárovky.
1: Přemýšlíte někdy o budoucnosti?
0: Jak se promění medicína, co za nás bude dělat umělá inteligence a jakou roli v budoucnu sehraje věda?
1: V pořadu Žárovky si Pavla Hubálková a Jan Lukačevič povídají s mladými vědci o jejich výzkumech, osobních motivacích i snech.
0: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
1: Každou sobotu po 18. hodině na Dvojce.
2: Kufry zbaleny? Svět čeká. Šlechta na cestách. Vydejte se po stopách šlechtických rodů. Navštivte zámky Telč, Horšovský Týn a další památky po celé republice. Od Orientu po Ameriku. Poznejte, jak se cestování promítlo do podoby hradních a zámeckých interiérů. Více na webu Národního památkového ústavu NPU.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
3: Bylo 17:30.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Dobré jitro. Pákistánský premiér Šarif oznámil dosažení mírové dohody mezi Spojenými státy a Íránem o ukončení války a otevření Hormuzského průlivu. Následně to potvrdil i americký prezident Donald Trump. Listu The New York Times řekl, že dohoda s Íránem zajistí bezplatnou plavbu Hormuzským průlivem. Pohrozil ale obnovením útoků, pokud se nedohodne s Íránem na jádru. Dohoda by měla být podepsána v pátek v Ženevě. Při ruských útocích na Charkov zemřelo nejméně 5 záchranářů a dalších 5 utrpělo zranění. Hlavním terčem nočních ruských útoků byl ale Kyjev, kde úřady hlásí 10 zraněných. Bez elektřiny je tam asi 140 tisíc domácností. Vláda dnes projedná návrh na zrušení poplatků za veřejnoprávní média. Změna zákona by od nového roku převedla financování Českého rozhlasu a České televize pod státní rozpočet. Ministři budou řešit například to, kolik peněz by obě instituce měly z rozpočtu dostat. Chystanou změnu kritizuje opozici i obě média. V 17 hodin se v pražské katedrále svatého Víta rozezní nové varhany. Monumentální královský nástroj s více než 6000 píšťalami, který postavil španělský varhanář Gerhard Grenzing, je považován i za symbolické dokončení katedrály s její 700letou historií. Varhany byly do Prahy dopraveny po částech a následně dlouhé měsíce sestavovány a laděny přímo v katedrále. Nové varhany mají sloužit bohoslužbám i koncertům a podle odborníků vrátí svatovítskou katedrálu mezi významná evropská varhaní centra.
0: Počasí.
4: Máme polojasno, ještě během dopoledne bude oblačno, na severu a severovýchodě území se ojediněle objeví přehánky, k večeru ale bude oblačnosti i srážek ubývat. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů, na jižní Moravě až 24 a v 1000 metrech na horách kolem 11 a na Šumavě až 15.
0: Doprava.
4: Na 127. kilometru D1 směrem od Prahy je odstaveno nákladní auto, hlavně kamiony tam mohou náhle vybočovat. Na 45. kilometru D8 směrem na Prahu havarovalo nákladní auto. Místem s opatrností projedete bez většího zdržení. Na 33. kilometru D11 směrem na Prahu je odstaveno osobní auto a hlavně kamiony tam mohou náhle vybočovat. A mezi Prahou a 49. kilometrem D11 se levým pruhem pomalu pohybuje vůz údržby. Projedete pomaleji, ale plynule. To byly zprávy, slovo má opět Láďa.
5: Hezké ráno. Pomalá jízda v místech, kde mohou plavat lidé. Taková pravidla platí ode dneška na Slapské přehradě. Sezóna začala nejenom majitelům lodí, ale také záchranářům a poříční policii. Jak se bezpečně chovat u vody, tak to si řekneme za chvíli v naší reportáži v pondělí 15. června. A Vítům přejeme všechno nej. Teď Loďke Hvězda a Petr Muk na Dvojce.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Vzpomínka na Petra Muka ve vysílání dvojky. Hezké dobré ráno. Na Slabské přehradě ode dneška platí letní pravidla plavebního provozu. Ta nařizují pomalou jízdu ve výtlaku v místech, kde může být více plavců a dalších rekreantů. Na Slapech už jsou v pohotovosti taky vodní záchranáři i poříční policie.
1: S vedoucím poříčního oddělení Slapy Davidem Bernardem teď tedy vyjíždíme na člunu. Od 15. června začínají platit taková ta letní pravidla plavebního provozu. Pojďme je připomenout.
2: Pět jako v loňském roce, to znamená, je povolena jízda pouze ve výtlaku od náplavky, od hráze Slabské přehrady za rekreační objekt Měřín. Pak po Živohošský most je možno jet ve skluzu a od Živohošského mostu po 116. kilometru opět platí omezení na výtlak.
1: Jak to vypadalo v loňském roce? Kolik jste udělali pokut a za co hlavně?
2: Tak v loňském roce jsme udělili zhruba 130 pokut. Bylo to většinou za nerespektování právě plavebního značení, potom následně za to, že vůdci plavidel neměli doklady potřebné k provozu toho plavidla.
1: A protože je potřeba tady připomínat nejenom plavební pravidla, ale taky bezpečnost u vody, tak poříční policie s vodními záchranáři dělá několik akcí a my teď přijíždíme ke břehu a vidíme tam děti z mateřské a základní školy z obce Slapy. Děti teď tady dostávají možnost vylézt si na člun vodní záchranné služby.
3: Kolik lidí už jste zachránili?
1: Radek Skoták, tady vodní záchranář.
4: Každý rok máme zhruba kolem 180 až 200 případů, kdy pomáháme zraněným. A vzhledem k tomu, že jsme tady 13 týdnů, tak si myslím, že to je poměrně hodně.
1: Vladimír Staroba, další vodní záchranář. Pojďme připomenout, jaká platí pravidla při tom koupání.
5: No tak co se týče bezpečného pobytu u vody, tak zvláště u dětí je doporučený, aby se koupali v přítomnosti někoho dospělého. Potom samozřejmě, co se týká zvlášť dětí, které jsou v tom dospívajícím věku a rádi skákají do vody, tak dost často dochází k tomu, že oni se neskontrolují, co v té vodě je.
1: A vy máte letos i takovou kampaň, která bojuje za to, aby lidé, kteří se plánují koupat, pohybovat na vodě, aby si odpustili alkohol?
5: No tak obecně samozřejmě ten alkohol hraje velkou roli, co se týče našich výjezdů, protože, co si budeme povídat, ta snížená motorická schopnost pod vlivem alkoholu prostě tady je, prostě spadnou, uklouznou.
1: Dana Frelichová, paní učitelka, která dorazila s dětmi.
6: Myslím si, že to je plodný pro nejenom pro děti, ale i pro učitelky.
1: Honza je tady na akci Bezpečně u vody. Co už jsi se zajímavého dozvěděl?
7: Neskákat hned a ověřit si, co je pod vodou, abych neskočil na nějaký šutr a něco si neuděl.
1: A jak je tady slyšet, tak děti si ty důležité informace odnášejí i ve svých hlavách. Od Slabské přehrady Věra Hájková, Český rozhlas.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: 5.44, dobré ráno. Přes den má být kupovitá oblačnost, večer se má vyjasňovat. Bude polojasno, během dopoledne postupně oblačnosti ve severu a severovýchodě ojediněle přehánky. K večeru už budou ustávat srážky. Nejvyšší teploty ty vystoupí na 17 až 21 stupňů, na jižní Moravě bude až 23, v tisíci metrech na horách kolem 11 stupňů a na Šumavě až 15 stupňů Celsia. Tolik tedy informace o počasí, pokračuje Xindl X a chemie. Mám se fajn.

0: Posloucháte Dvojku. A co si připravila Halina Pavlovská?
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.
3: Když mi bylo asi 5 let, vzala mě maminka na casting. Hledali tehdy holčičku v mém věku pro nějaký nový český film. Asistentka režie mi řekla, abych chodila po místnosti a předstírala jsem, že trhám kytičky a házím si je do košíčku. Nešlo mi to. Nebyla jsem v přírodě, nic na dlaždičkách nerostlo a neměla jsem košíček. A tak jsem využila chvilku asistenčiny nepozornosti a zmizela jsem za dveřmi, kde na mě čekala maminka. Nic nechci trhat, řekla jsem jí tehdy. Chci domů. Za hodně let později jsem se stala moderátorkou společenského magazínu V žitě. Při prvním natáčení si mě vzal stranou jeden z kameramanů a vážně mi řekl, chceš obstát? Tak ti musím poradit. Hele, ty hrozně málo mrkáš. Mrkala jsem tehdy na drát. A ještě více mrkala, když jsem zas o pár let později, když jsem se stala dost populární díky talk show Banánové rybičky, slyšela svou mámu, jak reaguje na slova své kolegyně. Ta jí říkala, ty jsi na Halinu v té televizi určitě moc pyšná. A má máma jí skočila do řeči a řekla, jo, to jsem. A víš, co se mi líbí nejvíc? Že ji můžu kdykoliv vypnout. No a proč vám to dneska říkám? Protože právě dnešek je Mezinárodním dnem úsměvu do kamery. Takže nám všem radím. Navzdory zlé strázni, smějme se jak blázni.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.
0: A Vláďa Slezák vám popře taky krásný den. A teď už to pro vás bude skupina Queen a za chvilku Ranní Dvojka.

0: Tkání na dvojce.
1: Naším hostem bude Martin Smrš, odborník na finanční a ekonomickou gramotnost a čerstvý držitel ceny guvernéra České národní banky. Co by mladí lidé měli vědět o financích? Jak se učí podnikavost, odpovědnost a zdravý vztah k penězům? A dokážou ho ještě studenti něčím překvapit? I na to se zeptáme ředitele vzdělávací organizace Junior Achievement Martina Smrže.
0: Blízká setkání
2: dnes po 11. hodině
0: na dvojce.
2: Nenechte si ujít v České televizi.
3: Byla to největší bitva na našem území.
4: Jako vždy ve válce se po prvním výstřelu stanou věci, jež se nedali předjímat.
3: Střet, který změnil běh evropských dějin.
5: Mělo to fatální důsledky, jež později vedly k první světové válce.
6: Je to teď nebo nikdy.
3: Osudy přímých účastníků.
7: Už to začalo.
8: Nemůžeme střílet na vlastního bratra.
3: V dokumentu Bitva u Hradce Králové 1866. Zítra večer na ČT2 a v iVysílání.
9: Bylo 6 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
9: Odpoledne se poprvé rozezní nové unikátní varhany ve svatovícké katedrále a malé a střední rodinné firmy mohou ode dneška žádat o zvýhodněné investiční úvěry. Máme polojasno, ještě během dopoledne bude oblačno, na severu a severovýchodě ojediněle přehánky a nejvyšší teploty většinou do 21 stupňů. Dobré ráno vám přeje Josef Maršál. V 17 hodin se v pražské katedrále svatého Víta rozezní nové varhany. Monumentální královský nástroj s více než 6000 píšťalami, který postavil španělský varhanář Gerhard Genzing, je považován i za jakési symbolické dokončení katedrály v její 700leté historii.
10: Jako poděkování všem více než 5000 dárcům, kteří přispěli na nové varhany, odpoledne začne osmidenní slavnost svatovítský varhaní oktáv. Dnes na svátek patrona katedrály svatého Víta jim požehná nový pražský arcibiskup Stanislav Přibyl, říká zástupce nadačního fondu svatovítské varhany Jakub Skřejpek.
11: Při tom slavnostním žehnání vystoupí Česká filharmonie, obrovský sbor, a taky přijede například sbor z Katalánska symbolicky, to znamená z místa, kde varhany vznikaly.
10: Poté bude následovat 6 koncertů. Na tom pátečním v katedrále vystoupí rozhlasový symfonici. Oktáv završí v pondělí 22. června děkovná mše svatá za všechny dárce a tvůrce projektu, zejména za ty, kteří se už rozeznění nového nástroje nedožili. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
9: Vláda dnes projedná návrh na zrušení poplatků za veřejnoprávní média. Změna zákona by od nového roku převedla financování Českého rozhlasu a České televize pod státní rozpočet. Ministři budou řešit například to, kolik peněz by obě instituce měly z rozpočtu dostat. Chystanou změnu kritizuje opozice i obě média. Rodinné firmy mohou získat zvýhodněný úvěr ve výši až 120 milionů korun na investice v rámci programu Expanze. Podpora se týká rodinných firm do 250 zaměstnanců. Národní rozvojová banka jim proplatí až 50% úvěru s nulovým úrokem. A to třeba na modernizaci provozu. Šéf představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků Josef Jaroš podporu vítá.
12: Rodinné firmy jsou odolné, přestávají krize, jsou pevným základem naší ekonomiky. V okamžiku, kdy jim takovýhle program pomůže a zvýší schopnost inovovat, udržet, zvýšit konkurenceschopnost, tak je to naprosto významný, ale samozřejmě pro jakoukoliv firmu, nejen pro rodinou.
9: V Česku jsou podle Jaroše tisíce rodinných firem a na HDP se podílejí zhruba z poloviny. Nasypat někomu drogu do pití bez jeho vědomí by mohlo být nově trestné. Návrh koaličních poslanců dnes projednají ministři. Za takzvaný drink spiking by hrozil minimálně rok za mřížemi. Z průzkumu organizace Beat Sexism vyplývá, že s takovým jednáním má zkušenost třetina mladých, hlavně ženy.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
9: Máme polojasno, ještě během dopoledne oblačno, na severu a severovýchodě ojediněle přehánky, k večeru bude oblačnosti i srážek ubývat. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů, na jižní Moravě až 24 a v 1000 metrech na horách kolem 11, na Šumavě až 15.
0: doprava.
9: Na STEM 27. kilometru D1 směrem

0: pomoct, abych byla rychleji fit a cítila jsem hlavně tu velkou podporu toho, že musím být zdravá. Víš, a to najednou strašně pomůže.
1: No to je totiž dané tím, že nás tady minulý týden posluchači slyšeli pouze v sestavě, která se ukázala být tragická.
0: Ne, to vůbec
1: takže
0: ne.
1: Řekli přesně to, co jsi teď řekla.
2: Ano, jste byl s někým jiným?
1: Ta už musí být zdravá, pane
0: bože. Ne, zvládli jste to krásně. I tyto zprávy jsem dostávala. Chlapci si vedou dobře, nebojte se nic. Je to jako hezký, všechno v pořádku a já to vím.
2: Jsi mohla být klidnější, což byl taky vlastně takový ozdravný prostředek.
0: Samozřejmě. Já vím, že se na vás mohu spolehnout a to je důležité.
2: Tak dobré ráno, Regi.
1: Tak začínáme.

0: Takové ráno na dvojce.
1: Je 6 hodin 9 minut a posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Dvojka, které začínáme ranním špekem neboli trápením obecným už teď, nejenom mozkových závitů, ale už se to týká i našich osobností. Propadáme mindrákům a nejrůznějším dalším psychickým nemocem. Ale to je vlastně dobře, protože když člověk padne na zem, tak padne proto, aby se mohl zvednout.
2: A většinou se zvedáme kolem 6:30.
1: Tak.
2: Nejpozději.
1: Tak to zkusíme.
3: Ty, teď si řekl slovo, které by se do špeku možná hodilo, člověče.
1: Aha.

0: Jo.
1: Jo. Pokud jediná prosba, mě ten Špek teda baví, ale pokud ty nápovědy, doufám, že budou bavit i vás, ale pokud na to přijdete, nebo si budete myslet, že to víte, napište to. Jo. Vy možná budete vědět už po třech nápovědách. Tak, poté první učtěné. Máme víc padáků než armáda. A ty jsou pak ve slevě.
2: Já už vím, já ti to napíšu.
1: Že jo, viď? No. Máme víc padáků než armáda a ty jsou pak ve slevě. On mě zlobí tady, Dalibor.
2: Já jsem napsal padák, víš?
0: Jo, takhle, jo, to jste mi líčili.
1: Když se nám daří, tak podzim je sladký a pro někoho dokonce omamný. No, ale každý rok řešíme nějakou tu chorobu. No.
0: To bude nějaké tlení.
1: A počasí nás zajímá... Ne. Počasí nás zajímá víc než obyčejného smrtelníka.
0: Takže je vás víc.
1: Ano, je nás víc. Nejsi jako jedinec. Je nás hodně. Aha, je nás hodně. A máme si vlastně i co sdělovat. Existují různé blogy. A nějaké komunikační kanály, kde si předáváme zkušenosti. Naše kancelář nemá střechu a čím je starší, tím je produktivnější. Ovšem v určitém věku to končí. Takže naše kancelář nemá střechu a čím je starší, tím je produktivnější.
2: Takže, no, a nejseš pampeliška?
1: Nejsem pampeliška. Máme víc padáků než armáda, ale ty jsou pak ve slevě. Když se nám daří, tak podzim je sladký, pro někoho dokonce omamný. Každý rok musíme řešit prostě nějakou tu chorobu. No. Počasí nás zajímá víc než obyčejného smrtelníka. Naše kancelář nemá střechu. Čím je starší, tím je produktivnější, ale v určitém období nebo věku to všechno končí.
0: Počkej, ale když je to s tím tam nějaký smrtelník, tak vy jste nesmrtelní?
1: Nejsme.
0: Ne.
1: My ne. A milujeme, když nám ten úspěch padá na hlavu. Doslova.
0: Tam je divný, něco nemá střechu, je tam to počasí.
1: A naší výrobní technologií je trpělivost.
0: Asi teda produkt lidské práce nebo přírodních procesů?
1: Já jsem, tak ještě jednou.
0: Ani jedno.
1: Naší výrobní technologií je trpělivost. To znamená, já jako Špek se starám o to, aby něco vzniklo. Najdeš mě o několik bedýnek dál pod ptačím zpěvem. No. Máme víc padáků než armáda, ale ty jsou pak ve slevě. Když se nám daří, tak podzim je sladký a pro někoho dokonce omamný. Každý rok musíme řešit nějakou tu chorobu. Přesně, nejsme lékaři. Jo. Počasí nás zajímá víc než obyčejného smrtelníka. Naše kancelář nemá střechu a čím je starší, tím je produktivnější, ale v určitém věku to všechno končí. A milujeme... To můžeš klidně říct, Regi.
0: Dopadla padavka. To jsou padavčatné, taky jabka.
1: To byla minulý týden, ale... No, milujeme, když nám úspěch padá na hlavu a naší technologií, jako výrobní technologií, je trpělivost. A najdeš mě o několik bedýnek dál pod ptačím zpěvem. Tak.
2: Co to je pod ptačím zpěvem?
0: Právě.
1: To je... No možná právě, mě zabijete.
0: Právě pod stromem, takový ty hnusný wow. Jabka, co napadají, už je nikdo nechce, takový ty co. No, ale to
1: tady někteří z vás píší už ty výsledky, ty produkty. My nejsme ten produkt, jo. My jsme ti, kteří se o ty produkty starají.
2: Jaký produkt třeba?
0: Jako čučo,
1: jakýkoliv. To já vám nemůžu říct, co fakt, to už bych prozradil moc, ale i tak jsem prozradil dost, protože sem padají správné odpovědi. My jsme ti, kteří se snaží o nějaký výsledek. A ten výsledek většině z vás pak třeba na podzim, ale i na jaře někdy, i v zimě hrozně chutná.
0: Ale to ani...
1: Ale je pak plný sklep. A je pak plný sklep. My jsme živí, jo. My jsme stále ti, kteří se starají o to, aby ten produkt vznikl.
2: Vědomně?
1: No jasně, velmi a odborně dokonce.
0: Já jsem tam dopsala jenom S.
1: Jo, to je S.
0: No.
1: Ne.
0: Ne, taky ne. Já jsem napsala před kompot a pak jsem napsala kompost.
1: A kompost miluje, když mu úspěch padá na hlavu?
0: To, že tam pořád přihazuješ.
2: Počkej, tobě něco padá na hlavu?
1: Mhm. A to milujeme. Takhle, milujeme...
2: A je to déšť?
1: Trošku.
2: To, co ti padá na hlavu, je déšť?
1: Ne, ale déšť taky milujeme. Déšť milujeme. Vítr už tolik ne, ale když je deštivo a teplo, tak to milujeme. Tak to milujeme. Jo, když nám ta příroda pomáhá. Tak já vám dám ještě jednu nápovědu.
2: Ty říkáš, vědomě se o to staráte, no. To znamená, ty nejseš jako ovoce nějaký, nebo...
1: Jsme parta nadšenců, kterým kolegyně bzučí kolem hlavy.
2: No jasně, do toho... To,
1: no, ale...
2: Jsi nějaká kytka, nebo...
0: Ne. Taky.
2: Bzučí kolem hlavy, ale přece včely nejsou kolegyně, ne?
1: Naše jo.
2: Kolegyně?
1: No ty ježiš, bez nich bychom si nedokázali představit vůbec tu naši činnost.
0: A ani tohle není, věď, teda dobře.
2: Jsi slivovice?
0: Houby se napsat. Ne. Houby. Tak tady pořád mouchy. Ne,
1: jdete stále za tím výsledným produktem, ale houby vůbec. Jako je to na houby, když třeba prší moc, nebo fouká vítr, to je na houby. Ale s houbama nemáme nic společného.
2: No máme... počkej, ale když jsou včely, jsou kolegyně?
1: Ano, jsou. A velmi nám pomáhají, ano.
2: Tak, se, no tak musíš být kytka nebo jako nějaký květ?
1: Ne.
0: To je opilovač.
1: Pampeliška nemá padáky. No vlastně právě, má odkvetla, jo.
2: Pampeliška...
1: No ale já jsem stále říkal, že my jsme ti, kteří se starají o to, aby ten produkt vyšel. To znamená, že my jsme tím činitelem toho celého procesu.
2: A my
1: nejsme výsledkem.
2: A máte padáky?
1: Máme, no. Bohužel. A tak ty jsou pak ve slevě, no. A když se nám daří, no tak podzim je sladký pro někoho omamný.
0: A takže tohle,
1: každý rok řešíme nějakou chorobu, ale lékaři opravdu nejsme. Počasí nás zajímá víc než obyčejného smrtelníka.
0: Taky ne, jo. Tady ten.
1: Taky ne.
0: Opilovač.
1: Taky ne. Ale ten nám velmi pomáhá. Velmi,
2: a
1: velmi.
2: A souvisíš teda s medem?
1: Najdeš? Ne. Ne. Ale, a co jsi myslel? Jako, koho jsi myslel?
2: No ten, kdo produkuje...
1: Pepička Maršála.
2: No ten, kdo vyrábí med?
1: Ty nám bzučí u hlavy. My nejsme včely. A najdeš mě o několik bedínek dál pod větším zpěvem.
2: Bedínek?
1: Mm-hmm. No. No.
2: No a jsi teda člověk? Jako human being?
1: Human being, no. No.
0: Člověče.
1: To je co?
2: A proč tě najdu o několik bedínek dál?
1: To kdybych vám řekl.
0: Já jsem asi pořád ještě nemocná, já jdu domů.
2: Kamaráde, to teda...
1: No.
2: To vůbec nevím.
1: Ale chodí to tam, no.
2: Chodí. Myslíš, jako...
0: Mně to tady nechodí.
1: Nejsem čmelda, Pepiku. I když jsem pilný, jak čmelda. Jsme živí. My jsme
2: živí.
1: Ti, kteří... Ano. Jsme parta nadšenců, které počasí zajímá víc než obyčejného smrtelníka. No tak hurikán vůbec. To ten nesnášíme.
2: Dvojka zavináč rozhlas.cz.

0: Ranní dvojka na Špeku.
1: My jsme doslova na Špeku, s Reginou se vám teda přiznáváme, že jsme stříleli pořád do terče, ale ani jednou
2: jsme se netrefili.
3: A já se vám možná nedivím, ty nápovědy jako nebyly úplně jasný, co? Teda pro někoho jo, tady pro ty, omlouvám se, bystřejší.
2: Vy jste dobří.
3: Ale ne, jako teď budete vědět. Tak zkusíme to ještě společně, mám zopakovat ty předchozí?
1: Jo.
3: Tak, máme víc padáků než armáda, ale ty jsou potom ve slevě. Když se nám daří, tak podzim je sladký a pro někoho dokonce omamný. Každý rok musíme řešit nějakou tu chorobu, počasí nás zajímá. A řešíme, dobře, já vám ještě poradím, řešíme chorob, víc chorob než vinaři. Počasí nás zajímá víc než obyčejného smrtelníka. Naše kancelář nemá střechu a čím je starší, tím je produktivnější. Ale jednou to samozřejmě končí. Milujeme, když nám úspěch padá na hlavu. Naší výrobní technologií je trpělivost. Najdeš mě o několik bedínek dál pod ptačím zpěvem. Jsme parta nadšenců, kterým kolegyně bzučí u hlavy. Prostříháváme, ale kadeřníci nejsme. Bojujeme s chorobami, ale lékaři nejsme. No a když se daří, tak se daří. A když se nedaří, všichni mluví o krupobytí a špatném počasí. Aha, množné číslo, no. Když se daří, tak se daří prostě.
1: Nevím. Včelař, já nevím.
2: Ne, končí to stejně, ale to sadaří.
3: Když se daří, tak se daří.
1: Sadaři?
3: Sadaři.
2: To je teda strašný.
1: Jaký mají padáky sadaři?
3: Padák, to se říká tomu ovoci, které spadne na zem. Padák, ale pak je ve slevě.
2: To jsou ty padavky moje.
3: A z toho se dělá mošt.
1: Tomu se říká padák.
3: Hmm. Máme víc padáků než armáda, ale ty jsou pak ve slevě. Když se nám daří.
1: Tak jste sadaři.
3: No.
1: Takže jsi chtěl množné číslo ještě do toho navíc. Mm-hmm.
2: Je.
1: Maminko moje.
2: To hrozný, bylo co? Strašný. Uf,
1: proč
2: no tak.
1: Proč kancelář máš? Je jako, že jsi pořád venku.
3: No jasně.
1: A co to je, najdeš mě vedle v bedínce?
3: Za třetí bedínkou. Sadaři většinou sbírají to ovoce do bedínek. Zajdeš mě za třetí bedínkou. Byl jsi někdy na brigádě? V ovocných sadech?
1: Já byl na brigádě ve sklárně.
3: A na chmelu.
1: Na chmelu
3: tak to se omlouvám. Pro brigádníky, kteří pracovali ve sklárně, to nebyl ten naš pětnešní. To se omlouvám. Naše kancelář nemá střechu a čím je starší, tím je produktivnější. Ty stromečky, než začnou plodit, tak to trvá. Naší výrobní technologií je trpělivost. Ale ten sadař neví, jaký bude výsledek vzhledem k tomu, že to počasí je proměnlivé.
2: Jo.
3: No, jsme parta nadšenců, kterým kolegyně bzučí u hlavy, bez včeliček by se to neobešlo.
2: Jasně.
3: Prostříháváme, ale kadeřníci nejsme. Bojujeme s chorobami, ale lékaři nejsme. Víc než vinaři, protože těch chorob a škůdců je opravdu spousta. No a když se daří, tak se daří.
2: Prosím.
3: Hrozný, co?
2: To je teda...
1: Sadaři.
2: Taková hezká práce. To je.
3: A tak k ničemu.
2: Naše je takhle špatná. No tak to je.
3: Správně, Kalvados, Slivovice, Švestky, to je ono, Maruško, ano.
1: To jsem taky všechno říkal.
3: Já vím.
2: No jo.
3: Tak. A já jsem vám říkal, že to je, že jsem ten, který...
1: Já vím, proto jsem si říkal včelas. Nebo
3: ale šel prostě... jako šel z dobře. No.
1: Ahoj, jsem ovocný sad, Zemajda ze Zlína. Já vás miluju. Já mám radši teda višňový sad, ale...
3: Takže... z auta do Brna, moc mi to nemyslí. Jsme sadaři? Tak myslí.
1: To teda Petře. Myslí dobře, no. Jejda, tak to se teda povedlo. Tak já to jdu nějak tady rozběhat.
3: To je hezké pondělí, že?
1: Ano, moc se
3: a takový povedlo. Hezký týden to mohl být.
2: To nám ten Špek kaloňovitý pěkně zatápí být sadař, píše Tom von Sixties.
1: Tak děkujem. Tak po zprávách jsme zpátky.

0: je naprosto nezbytné.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
2: Hana Zagorová 80.
0: Rybičko zlatá, přej si.
1: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
2: Marty Jandové,
1: Evy Burešové,
2: Kateřiny Marie Tiché,
1: Terezy Maškové,
2: Veroniky Kek-Kubařové,
1: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
2: 24. listopadu v pražské Lucerně.
1: Více na www.zagorova80.cz.
3: Bylo 6:30.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Dobré ráno. Pákistánský premiér Šarif oznámil dosažení mírové dohody mezi Spojenými státy a Íránem o ukončení války a otevření Hormuzského průlivu. Následně to potvrdil i americký prezident Donald Trump. Listu New York Times řekl, že dohoda s Íránem zajistí bezplatnou plavbu Hormuzským průlivem. Pohrozil ale obnovením útoků, pokud se nedohodne s Íránem na jádru. Dohoda by měla být podepsána v pátek v Ženevě. V Chorvatsku stále pátrají po Čechovi, kterého pohřešují po srážce katamaranu s plachetnicí. Při ní včera u Splitu zemřeli nejméně 3 Češi, další 4 lékaři převezli do nemocnice. Vláda dnes projedná návrh na zrušení poplatků za veřejnoprávní média. Změna zákona by od nového roku převedla financování Českého rozhlasu a České televize pod státní rozpočet. Ministři budou řešit také například to, kolik peněz by obě instituce měly z rozpočtu dostávat. Chystanou změnu kritizuje opozice a také obě média. V 17 hodin se v pražské katedrále svatého Víta rozezní nové varhany. Monumentální královský nástroj s více než 6000 píšťalami, který postavil španělský varhanář Gerhard Genzing, je považován i za symbolické dokončení katedrály v její 700leté historii. Varhany byly do Prahy dopraveny po částech a následně také dlouhé měsíce sestavovány a laděny přímo na místě v katedrále. Nové varhany mají sloužit bohoslužbám i koncertům a podle odborníků vrátí svatovítskou katedrálu mezi významná evropská varhaní centra.
2: Počasí.
3: Máme polojasno, ještě během dopoledne bude oblačno. Na severu a severovýchodě čekáme ojediněle přehánky. K večeru bude oblačnosti i srážek ubývat. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů, na jižní Moravě až 24 a v 1000 metrech na horách kolem 11 na Šumavě tepleji až 15.
2: Doprava.
3: Na příjezdu do Brna po D1 od Vyškova už se tvoří obvyklá ranní kolona před omezením na 196. kilometru, brzdí se na 200. S kolonami počítejte na výjezdu z Prahy po D8. Na 18. kilometru stojí v pravém pruhu na začátku omezení kamion. Projíždí se pomalu jen levým pruhem, do kolony se brzdí v zatáčce tak opatrně. A na pražském okruhu směrem od D1 uzavřeli dnes ráno sjezd na Chrášťany. 23. kilometr je to. Uzavírka potrvá zhruba měsíc kvůli opravám křižovatky. To byly zprávy ráno na Dvojce, pokračuje.
4: Přesně jak řekl Josef Maršál, milí posluchači, dnes jsme hledali slovo sadaři. Chtěl si plurál tedy, množné číslo. Sadaři. Napadá mě sadař. Země živitelka náš ráj. Míša.
5: No, někdo šel cestou kvasinek ušlechtilých plísní. Uh-huh. Tak za to pardon, ale nedá se nic dělat.
6: Neuznáváme. Kvasinky
5: to neuznáme. Kvasinky.
6: Máme tady, jestli bys uznal to jednotné číslo, tak je to sadař. Mm-hmm. Zemajda ze Zlína.
4: Aha.
5: Zdravíme do Zlína.
4: Je tady hodně švestek. Třeba Martina, dobrý ročník 65, píše jako plot mňam, ale jako slivovička takový to ten zvednutý palec.
5: Ale zahrádkáře bych uznal. Sadaře jsem neuhodla, píše ze Znojma Radka taky. Zahrádkáře bereme.
4: Je tady hodně vín a vinných...
5: To je dobře.
4: A vinných rév.
6: A já mám ještě něco blízkého. Dobré ránko, jak se říká pracovníkům palírny? Paliči? Tak to mi dnes vychází. I včera ročník 68.
4: To je palič.
6: Je?
5: A paličovat dcera, že jo?
6: Když mají pak děti,
5: když mají pak děti, tak...
6: Takhle. Tak Haličová
5: dcera má nejlepší slivovici.
4: Haličová dcera, no. Palič tam vypálil něco jiného. Konečně v plné palbě, když už jsme u té palby. Dnešním špičkem je včela Jana, luxusní ročník 1972.
5: Jste sadaři, Alenka?
6: Jestli nejsem padlá na hlavu, tak je to sadař nebo zahradník. Vlaďka, ročník 71. Výborně.
4: Eva Přerov, co třeba chmelnice? Ale to není sad, viď? To je chmelnice, není sad.
5: A taky důležitá.
4: No, je velmi důležitá, ano.
6: Eda.
4: Tady je, no, je to, všichni se motali, ale jo, sadař, Klára Zizerek taky píše sadař. Jste teda, Kláro, dobrá, no.
5: Medvěd Brtník? Ten to asi nebude, že? Ano, posluchačka.
6: Krásné ráno, autem, cestou do práce, závity se točí. Slovo sadař teda, ne a ne, naskočit. Pořád jsem si říkala, co je to za pidí živočicha. No nic si z toho, Dalibore, nedělejte a něco veselějšího hrajte. Děkuji a špekům. Krásným, ne, tukovým zdar. Štěpánka, 1975.
4: Jo, tak já dám snad něco veselějšího. Dnešní špek je sadař nebo zahradník. Sláva, sláva, sláva, Regina je zdráva.

0: 6 hodin 39 minut, milí posluchači, děkujeme, že jste s námi a že s námi zakládáte nejrůznější sady a potom něco pěstujeme. A tady ještě jsem zapomněl, když psal náš Petr, tak napsal nadějný ročník 1954, že to je hezký. Jak modifikujete i to dobrý ročník? Nadějný. To je velmi nadějný.
1: Tak v tomto věku obzvlášť.
0: Paráda.
1: Ahoj, Věry Bacily. Zdraví Mirka, no jo.
2: Stála do svičky písnička Před zadáním špeku toho Česneka Hoxe, jak jsem během ní kliknul na video z Facebooku, tak jsem nestihla začátek a teď už to nedoženu. Včela to asi nebude, co? Libor.
0: Já jsem taky měl napsanou včelu, Libore, takže dobrý.
1: A ty jsi šel vlastně, tady také Chmíří z Pampelišek píše Honza.
0: To bylo jasný.
1: Ono to bylo zavádějící, to máš pravdu. Máme víc padáků než
0: hned. No, Pampeliška perfektní úplně. Padané ovoce, koruna stromu, trpělivost růže přináší, jsem sadař Michal 77. Vítejte, Regino Květinko.
2: Děkuju moc krát a já předávám slovo Janě, ročník 76, Kubo a ostatní. Zdravím. Jsem ovocný strom nebo sadař sadista?
1: Jo, sadař sadista.
0: Zvláštní, podobný slovo. Snad ze stejného kořene, ale význam je úplně jiný. Jablíčka, majdanky, švestky, krásné pondělí Pavla z Pardubic, nezapomenutelný ročník 1983. A napsala dobré ráno dvojko, long time no see. Že jsme se dlouho neviděli takhle.
1: A napsala teď Jana, ročník 72, aha, tak je to ovoce. Jani není. Je to sadař, který, jehož produktem je většinou ovoce.
0: A napsal Petr 58, napadla mě včela s F.
1: No,
0: děkuju vám, to se vám povedlo. To zní tak hezky, teda vypadá to tak hezky, včela.
2: Na první dobrou mě napadly švestky nebo jablka. O mamě po dobrém zpracování se mohou cítit po obou. Mohu teda konkrétně Ivana z Liberce, Slivovice nebo Kalvádos.
0: Pavel napsal 1975, napsal v 6 hodin 15 minut, jsem našel ještě starý e-mail. A za chvíli vyjdu, prosím, do tunelu, tak mi to prosím vyhlašte až tak za 12 minut. Tak to se snad povedlo.
1: Vinaře uznám, Dano, ročník 50.
0: No. Květy ovocných stromů. Ale je pravda, že hodně sadařů, Helena taky, jako hodně, to jseš dobrý. Vinař, román z Českého ráje. Vinař, no.
1: Vy jste dobrý.
0: No jasně, že jo.
2: No a taky průša, to je myšlenkový pochod. Poslouchejte. Zdravíčko, přátelé, dumám nad švestkami, potažmo slivovicí. Ale tou sklep nenaplním, kdybych se rozkrájel. Včelstvo, met na zimu je fajn a do slivovice je super. Ve vztahu k tomuto tedy snad hrozný vína, podzim, vinobraní. V globálu veškeré ovoce ze sadů, tak ovocnáři, pěstitelé, sadaři. Nevím, kam s těmi padáky, pěkný den.
1: Ale šlo to
2: vlastně správně. Jo.
0: Mirka 45 Brno, díky za každé veselé ráno, jsou to bacily. Jo?
1: Jo.
0: Je to skvělý, paráda. Nádhera, tak jste přišli na sadaře.
2: Dobří jste.
0: Dnes mi cesta z práce trvala trochu díl. Můžete zopakovat nápovědy ještě jednou, prosím? Hanka 1984, dobrou noc. Když ti

0: Dobrého dne, přišel nám e-mail. V práci s kolegy z hygienické stanice řešíme zaplnitou otázku bez jasného výsledku. Jak velký vliv má teplota vody na mytí rukou? A potřebujeme přesné stanovisko pana profesora Doudleby. Tak bychom následně uvedli to stanovisko do praxe, respektive nařízení, jež vejde v platnost příští rok. Za celý tým z hygienické stanice přeje vše čisté, ať každý má co rád. Špindia Skvrna. Dobrý den, pane profesore.
1: Příjemné ráno.
0: Jsem rád, že jste přišel s úsměvem na rtu.
1: Jo, jen houšť s takovými otázkami. Myslím si, že je to docela důležité. Tu hygienu málo kdo třeba po tom covidovém dobrodružství dodržuje. Jo, lidé často zapomínají.
2: Už jim odtrnulo.
1: No, jinak já mám takovou zajímavost pro vás. Odtrnulo, to je hezké.
0: Mě to zaujalo právě, paní kolegyně. Ano. Odtrnulo.
1: Ano. Ona čte pravděpodobně můj nový slovník naučný Doudlebův s novými výrazy. Ale zkuste si to schválně, nebo já si osobně myslím, že jsem jediným člověkem na světě, který si dokáže levou ruku umýt levou rukou. Respektive tou samou rukou, ale zkuste to. No, já jsem zkoušel, samozřejmě jsem vyzkoušel více těch prostředků, ale nejvíce mě zaujal technický benzín, takže jsem nejprve si ruce zkoušel mít technickým benzínem. Masnota zmizela okamžitě, bohužel zmizel mi i lak z nechtů, takže možná dámy, tam bych byl opatrný, nápisek z propisek, protože když si umyjete tu ruku a špatně otřete benzínem, tak a pak vezmete do ruky propisku, tak možná se i přilepí, ale každopádně zmizí třeba ten nápis na propisce, pokud je to nějaké drahé pero, tak obzvlášť si myslím, že ho poškodíte, ale tak nedá se nic dělat. Pak nakonec se mi vymazaly i vzpomínky z dětství, když se nadýcháte těch výpadů, tak je to pak trošku problém. Benzín je totiž látka, která dokáže opravdu rozpustit téměř všechno a po třetím mytí jsem dokonce zjistil, že mám i naleptaný volant u automobilu. Takže s tím opatrně, spíš bych si ho ředil, třeba slivovicí. Ale zase se mě na druhou stranu podařilo odmastit i otisky prstů, takže na policejní stanici, to jsem byl pak zkusit nedobrovolně, mě považovali za zcela nového člověka. Ono se to občas hodí. No, ale když se vrátím k té vodě, mohlo by se zdát, že vyšší teplota vody při mytí rukou zabije více bakterií a pokud není vařící, což nedoporučuju, tak nemá valné až vlastně žádné účinky na ty bakterie. Takže abychom bakterie zabili pomocí vysoké teploty, musela by voda mít alespoň 65 až 70 stupňů.
2: Au.
1: Právě. Au.
0: Už je čas. To je jaký čaj.
1: No a jelikož věda a můj výzkum...
0: To je čau.
1: No, tam už to je. Ano. Jelikož věda by neměla mít žádných hranic, tak já jsem zkoušel i páru z žehličky. Někteří tvrdí, že by člověk dostal puchýře, ale ono to je o tom, že já jsem třeba během dlouholetého výzkumu vypěstoval speciální ochranou vrstvu, že ta kůže na mých rukou už obsahuje přibližně stejné množství minerálů jako dlažební kostka, takže ta ruka je odolná. Ale pro vás, běžné pozemšťany, teplota 45 až 55 stupňů by mohla stačit, ale věřili byste mi, že když si umyjete ruce mýdlem a studenou vodou, že vás zbaví lépe bakterií než mýdlem a teplou vodou?
2: Ne.
1: Nevěřili.
0: Ne.
1: A je to tak.
2: To není možné.
1: Jo. A víte proč? Protože vám se ty ruce zahřejou tou teplou vodou. Si je opláchnete, zahřejou. A ty bakterie mají rádi teplo lidského těla. To znamená, když si myjete ruce studenou vodou, tak ty bakterie moc nezajímáte, ale jakmile máte ty ruce teplejší, tak na ně radši skočí. Jako vážně. Stejně tak ty sušáky pak. Třeba na toaletách to vůbec nepoužívejte. To se tam ty bakterie, akorát je takzvaná cirkulace bakteriální a centrifuga a všechno vám to nalítá do očí, pod víčko, do úst. To bych také nepoužíval. To je lepší se otřít o montérky zpátky. Ale takže studená voda, mýdlo, meje, nebo zbavíte se bakterií lépe na delší dobu než tou teplou vodou.
0: Já teďko dělám ples statutárního města Teplice, takže ho mám uvádět v monterkách.
1: Ale předtím se vykoupíte v Karlových Varech v teplé.
0: Jo, tak je dobře.
1: Ale ne, říkáte to dobře, no. Když nevím, co jste řekl, ale řeklete to dobře.
0: Ne, jestli ho mám právě, protože já bych se nerad utíral do smokingu.
1: Proč ne? Musíte ze zadu, tam se na to nemusíte dívat.
0: Jo, to je pravda. Tak
1: to nechte ostatním. Ale zajímavé je srovnání vody a mýdla, vlahé vody a mýdla, s dezinfekčním přípravkem. To znamená to, co používáme opět po tom covidovém dobrodružství. Tak nebudete mi to možná věřit, ale ty bakterie jsou odolné a tomu složení toho gelu dezinfekčního odolávají lépe než vodě s mýdlem.
2: Skutečně?
1: Skutečně. Fakt to tak je. Takže není nad to mít se mýdlem. Já třeba nosíte taky mýdlo v podpaží už připravené.
0: Ano.
1: To je v pořádku. No, ona totiž, ta voda s mýdlem, kromě toho rozpuštění těch vnějších obalů bakterií, odstraní také tu masnotu a špínu z kůže. No a s tou špínou, kde se uchovávají ty viry, kde se jim hezky bydlí, tak ty viry samozřejmě spláchnete. Takže studená voda stačí s mýdlem. A nebo pak pít hodně slivovice.
0: Co jsi říkal, jak to ukončíte, pane profesore, protože se to dostalo jaksi do slepé uličky, ale to finále, to za to stálo.
1: Já mám alergii, takže hůř vidím. Já se tam dostávám velmi často do těch slepých uliček.
0: Ale důležité, že víte, jak z nich ven.
1: No.
0: Skončíte naproti.
1: Vím, jak ven, ale následuje další slepá.

0: 6 hodin 55 minut, teď se Ranní dvojka na chviličku zastaví prostřednictvím přehledu tisku v Praze, tedy v hlavním městě, ale prosím, není to proto, že bychom si mysleli, že jediné město na světě je Praha a že vysíláme z Prahy, vůbec ne. Chceme to spíš brát jako příklad pro vás, pro všechny.
1: Jestli něco takového znáte i ze svého okolí, jo. Protože já jsem to asi předtím nikdy neviděla.
0: Já taky ne. Začíná ten článek větou. Většina pražských čtvrtí se snaží svůj rajon zkrášlovat. No, ovšem každá městská část, protože je to rozdělené na městy a části, jak to tak bývá v některých městech, na to jde trošku jinak.
1: Poněkud kontroverzní způsob zvolili v Praze 4 a instalace kol s květinami je znovu výbušným tématem na sociálních sítích. Po loňské kritice pořizovací ceny 13 000 korun za kus i záživých barev se 10 dekorací vrátilo do městské části. Radní Tomáš Hrdinka nápad i nové provedení hájí.
0: Tak, kola jsou letos natřena tlumenější oranžovou či fialovou barvou. Objevila se například v parčíku u zastávky přístaviště nebo na Novodvorské poblíž plastiky, která se jmenuje Dálky. No a teď jsem jenom chtěl, abychom viděli, o čem je řeč. Je tam kolo, které je úplně celé natřené, v tomto případě na žluto. Je tam takový áčku, aby to stálo, a jsou na tom květináče.
1: Truhlíky.
0: Truhlíky. Myslím si osobně, že to je strašný. Ale napsala tady Alena Zbořilová. Za veřejné peníze kýč do ulic. Tam už chybí jenom trpaslík a sádrový čáp.
1: A pokračovala ještě s kritikou zdrcující. To je opravdu vzácně hnusné. Nevěřím, že to někdo vybral a schválil jen proto, že se mu tohle líbilo. Stálo v dalším komentáři. Hana Smažíková připustila, že kola se někomu líbit mohou. Podle ní to však není dostatečný argument pro nakládání s veřejným prostorem. Tady nejde o soukromou zahrádku, uvedla.
0: Ano, to je pravda. Jedna věc je to, jak to vypadá, a zároveň se z toho stává takový nový výraz, který se používá, vizuální smog. To je zase kus nějakého železa, který je, navíc je to natřený, že jo? I s těma pneumatikama to je natřený.
1: Divný je to
0: trošku. Tak třeba u vás něco taky máte zajímavého.

0: Stopy, fakta, tajemství na dvojce.
1: Stanislav Motl znovu objevuje napínavé a dramatické příběhy, které se vyrovnají těm nejlepším detektivkám.
0: Málo známé a mnohdy zapomenuté osudy a hledání pravdy.
1: Stopy, fakta, tajemství.
0: Vždy v pondělí po 18. hodině
1: na dvojce.
2: Bylo 7 hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
2: Spojené státy a Írán se dohodli na míru, smlouvu mají podepsat v pátek a žáci dvou základních škol v Jindřichově Hradci uspořádali sbírku na kameny zmizelých. Bude oblačno na severu a severovýchodě, ojediněle přehánky a nejvyšší teploty většinou do 21 stupňů. Dobré ráno vám přeje Josef Maršál. Spojené státy a Írán se dohodli na mírových podmínkách, potvrdili to zástupci obou zemí. Washington i Teherán souhlasili s okamžitým a trvalým zastavením bojů na všech frontách, včetně Libanonu. Dohodu by měly obě strany podepsat v pátek ve Švýcarsku.
3: Hned po jejím podpisu by se měl podle Donalda Trumpa otevřít Hormuzský průliv a měla by skončit americká námořní blokáda. Jak v rozhovoru pro televizi Fox uvedl viceprezident J.D. Vance, není vyloučené, že u podpisu dohody bude i přímo Trump. Do Evropy totiž stejně míří kvůli summitu G7 ve Francii. Na vývoj kolem situace na Blízkém východě reagují také světové trhy. Cena ropy klesla v reakci na oznámení vyjednání podmínek dohody na nejnižší úroveň od letošního března. Marek Jakšič, Český rozhlas.
2: Vláda dnes projedná návrh na zrušení poplatků za veřejnoprávní média. Změna zákona by od nového roku převedla financování České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet. Ministři budou řešit také to, kolik peněz by obě instituce měly z rozpočtu dostávat. Chystanou změnu kritizuje opozice a taky obě média. Na Mikulovsku ode dneška platí omezení odběru pitné vody z veřejného vodovodu. Nově se vztahuje na 18 obcí. Lidé tam nesmějí pitnou vodu zalévat zahrady, napouštět bazény nebo mít auta. Vodárny opatření zdůvodňují dlouhodobým suchem a slabými podzemními zdroji, upřesňuje ředitel vodovodu a kanalizací Břeclav Milan Vojta.
4: My se teď nacházíme na úpravně vody v Lednici, která zásobuje právě ty části, kde to omezení začalo platit buď od 1.6. anebo od 15.6. Tady dokážeme vyrobit až 120 litrů vody za sekundu, zásobuje desítky tisíc obyvatel a už není v našich možnostech, jak zvýšit tu produkci.
2: Podobná omezení na Jižní Moravě platí taky v části Břeclavska a Boskovicka. Sbírku na zaplacení a umístění kamenů zmizelých za rodinu Šapovu uspořádali žáci první a druhé základní školy v Jindřichově Hradci. Děti Pavel a Marta Šapovy patřily do těchto škol. Celá rodina za druhé světové války zahynula v koncentračním táboře. Pokračuje učitelka dějepisu z druhé základní školy Dagmar Dušková.
5: Bydleli tady v té ulici zhruba na půl cesty mezi chlapeckou a dívčí školou a my jsme vybírali na chlapecký kámen a první škola na dívčí. 16 tisíc, které je potřeba na 4 kameny, nám přišla jako částka pro obě školy tak akorát. A že vybereme skoro 50, byl pro nás nakonec obrovský šok.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
2: Bude oblačno. Na severu a severovýchodě ojediněle přehánky, k večeru ale bude oblačnosti i srážek ubývat. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů, na Jižní Moravě až 24 a v tisíce metrech na horách kolem 11 a na Šumavě až 15.
0: Doprava.
2: Na 29,5 kilometru D1 směrem od Prahy je ve stoupacím pruhu kamion, už je označen šipkou. Na 29. kilometru D11 směrem na Prahu je v levém pruhu roztrhaná pneumatika kamionu, který je asi o kilometr dál v odstavném pruhu, dávejte v obou případech pozor. A v Praze je plná Liberecká ulice i ulice v Holešovičkách a kolony, čekejte také v Českobrodské směrem do centra, v Kijích se srazila dvě auta. Zprávy končí, slovo mají opět Regi, Kuba a Dalibor.
6: Ono nás tady za chvilku bude také víc, Josefe, protože se začíná mapovat výskyt světlušek.
7: A to se nejedná o nadační fond Českého rozhlasu.
6: Ne, to je pravda.
7: To jsou ty broučci s těmi lucerničkami.
6: S těmi lucerničkami, ano, víc nám o tom řekne asi patrně milovník broučků. a toho krásného přednesu Karla Hegera.

0: Snad pochopíte, milí posluchači, že zůstaneme na chvilku v hlavním městě, protože začíná v Praze mapování světlušek. To téma, myslím, že je moc hezké, které má zjistit, kde se těmto světelkujícím broučkům daří a jak početné jsou jejich populace. Podrobnosti zná, jak řekla Regina Kvitaňová, Jan Karafiát, kluge.
1: Dobré ráno přeji.
0: Ano, takže milí Jene, o co jde, a mimochodem my se dokonce do toho můžeme zapojit.
2: Ano, je to přesně tak. Projekt nazvaný Praha hledá světlušky povedou vědci z České zemědělské univerzity a do sběru dat zapojí právě i veřejnost, takže se může zapojit každý z nás. Vědci chtějí se zaměřit především na světlušku větší, to je důležitá informace, tedy druh, který je v Praze zatím jenom málo zmapovaný. Světlušky by mělo být možné spatřit v přírodě od července, čili tohle období už se blíží. Ono to bude za pár týdnů nebo za pár dní. No a ještě k tomu, jak se můžeme zúčastnit podle vedoucího tohoto projektu, Martina Nováka z Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity, je zapojení nás, veřejnosti, obyvatel zásadní, protože vědci by sami nezískali tak podrobné informace z míst, která znají jen místní. Veřejnost bude moci svá pozorování světlušek sdílet prostřednictvím platformy iNaturalist a nebo facebookové skupiny projektu. Prostě podívejte se na internet, dejte heslo Praha hledá světlušky a rozvíjte se víc.
0: Prosím tě, Josefe, ty jsi řekl světluška větší, já jsem si to musel hned najít. Stejně jako příbuzná světluška menší se lidově nazývá svatojanská muška. Je to svítí úplně jak žárovka. To fakt je hezký. A i když je pořád docela dost malá, samičky jsou dlouhé 15 až 20 mm. Tak jenom takový detail, jak si řekl, světluška větší. Ale teď asi otázka, proč je potřeba světlušky počítat?
2: Světlušek podle organizátorů této akce v posledních desetiletích ubývá po celém světě, především kvůli

0: neuvěřitelnému znečištění a ztrátě přirozeného prostředí, říkají vědci. Ve městech se tyto faktory projevují obzvlášť výrazně. Cílem tohoto projektu je tedy získat podklady, nebo tedy prostě nejvíc, co nejvíc dat a informací pro opatření, která pomohou zastavit úbytek světlušek. Projekt počítá se sledováním v období nejvyšší aktivity brouků, tedy zpravidla právě od poloviny června do poloviny července. To letošní mapování se zaměří, jak už jsem říkal, na světlušku větší. Ještě vysvětlím, že samci této světlušky při letu nesvítí, zatímco samičky, ty jsou bezkřídlé a vydávají charakteristické světlo z konce zadečku, kterým lákají samce. Tak, nejčastěji je lze vidět na zemi, nebo najít na zemi, nebo v nízké vegetaci. Tohle si ještě sami určitě nastudujete, kde nejlépe pozorovat a vidět světlušky. Projekt vznikl s finanční podporou pražského magistrátu.
1: Oni světlušky mají patrně i hodiny, protože je tady napsáno na Wikipedii, že světlušky svítí od 22.30 do půlnoci. Fakt výborný. No a my ale můžeme mapovat samozřejmě i jinde, nejenom v Praze.
0: Přesně tak. Kromě Prahy mohou lidé hlásit nálezy světlušek i z další části republiky prostřednictvím další celostátní iniciativy. Ta se jmenuje Česko hledá světlušky. A lidé, kteří světlušku objeví, by podle organizátorů měli pokud možno vyfotit a s přesnou polohou nález nahlásit. Vědci následně určí druh, případně i pohlaví, nebo vývojové stádium toho, kterého nalezeného jedince. Ještě poradíme, že světlušky jsou nejaktivnější právě zhruba po půlnoci, po západu slunce, tedy půl hodiny, chci říct po západu slunce, já jsem si nevzal brýle, tak to tady vidím špatně. Tak tedy půl hodiny po západu slunce,
1: ty tam nemáš žádnou
0: půl desáté, v deset, aby ti zhruba svít, tak. No, v České republice žijí tři druhy světlušek, světluška menší, světluška krátkokřídlá a konečně právě ta, které tu dnes mluvíme, to je světluška větší.
1: Já jsem ti, promiň, nechtěl skočit do řeči, moc se omlouvám, že tam nemá žádnou světlušku, aby ti posvítila, víš, na ten text.
0: Potřeboval bych jich asi několik.
1: A my jsme se tady o tom lehce bavili tady ve studiu, že máme pocit, že světlušky jsou v Čechách prostě víc populární než jiné druhy hmyzu. Nevím, jestli za to může jenom Jan Karafiát, ale...
0: No, já myslím, že jste to vystihli už na začátku, přesně. Pan Karafiát je toho příčina, řekl bych, takže naprosto souhlasím. A jsem přesvědčen, že světlušky neboli svatojánské mušky u nás popularizoval právě spisovatel Jan Karafiát. Jeho knížka Broučci, ta vyšla poprvé už v roce 1876. A pak ještě mnohokrát a mnohokrát. Broučci jsou jednou z nejvydávanějších českých knih pro děti u nás vůbec. Pracovitost, poslušnost, ale i nevyhnutelnost smrti. To ukazuje tato kniha a bývá tak někdy vnímána jako možná málo veselá, možná trochu depresivní. Málo kdo ale Broučky nezná, řekl bych, i kvůli loutkovému seriálu, který vznikl ve studiu Jiřího Trnky a tak dál. Takže světlušky jsou v Čechách fenomén a my teď můžeme pomoct s mapováním jejich výskytu. Tak je na vás, jestli se zapojíte, šance ale je, samozřejmě.
1: No, jistě, to byl náš fenomenální Josef Kluge. Děkujeme, Josefe.
0: Rádo se stalo, mějte se hezky.

0: Je 7 hodin 17 minut, my pro vás připravujeme retrokousek a máme tady takovou knihu z roku 1930. I během povídání s Josefem Klugem o světluškách tou knihou listovala tady paní Regina Kvitoňová, stále listuje. Kniha je větší než ona sama, takže potřebuje k tomu speciální držák a ty listy, takhle velký listy žádného časopisu jsem nikdy v životě neviděl. Tak dáme ti na to ještě 3 minutky, protože ty tam máš totiž takový přetlak.
1: Já nevím, co dřív, to budeme muset asi rozdělit. To musíme všechno. Ale já se přesto nedostanu k mikrofonu.
0: Jo, to je pravda, já ti ho dám, vyjedu víc ten mikrofon. 8. den, ten nám občas chybí, skupina Olympic.

0: a teď tady otvíráme knihu knih, kniha moudrosti, lexikon kouzel, já nevím, nazvěte to, jak chcete, vypadá to jak lexikon kouzel. Rok 1930.
1: No a je tady revoluce ve stolování a v módních trendech. Moda vniká dnes do každé oblasti lidského působení a lidských zájmů, ale zůstaňme zatím jen u zájmů ženiných a její domácnosti. Zdá se, že tento okruh jest pravým domovem módy, kde má jistě největší možnost rozmachu. Dlouho zůstávala diktátorkou v jejím šacení, později si rok od roku šířila okruh svého působení. Mění zvol na byt, způsoby zvyky. Móda není sice v této oblasti pouhou diktátorkou, nýbrž kráčí ruku v ruce se stoupající úrovní lidských požadavků s novými názory na hygienu a konec konců musí se opírat i o praktické životní potřeby moderní ženy. Tak je tomu při zařizování bytu, při pořizování výbavy, jeví se to ve způsobu vedení domácnosti, při vaření, při stolování. A teď tady přeskočím, protože tady je zásadní věc, kterou říkal Jakub, že by měli číst tehdy naše maminky. Moderní žena s kulturní úrovní, která nemá právě armádu služebnictva po ruce, a to nemá zpravidla nikdy, nemůže dokonale uklízet byt přeplněný zbytečnými ozdůbkami a nepraktickými příkrasami. Nemůže zdlouhavě vařit kombinovaná pracná jídla a být přitom dobrou vychovatelkou svých dětí, pomocnicí mužovou a přitom ještě dobrou kamarádkou celé své familie. A přece může stačit na všecko a nic z toho nesmí zanedbat. A je tady...
0: No počkej, jak je to s tím, ještě s tím sladkým...
1: Sladký a cigarety.
0: No,
1: to je teď o podstavec dál. Zjednodušilo se bytové zařízení, odpadly salony i s oficiálními návštěvami. Kuchyň se upravuje jako praktická dílna. Proces vaření se má podstatně zkrátit. Nikoli ovšem na úkor výživnosti a úpravy pokrmu. Nejsou to už záplavy sladkých jídel, přeslazené krémy a nákladné polévané dorty, jež přetěžují žaludek a jejichž chuť se tak špatně slučuje s cigaretami pozvaných hostů.
2: No, to je takový ale lexikon pro nemakačenky. Já jsem koukal tady i... Tady je krásný dlouhý stůl, přes který je přehozený ubrus, který se hospodyňka prostě ani ho nevyžehlila. Leda byle na ní naskládala nádobí.
1: Ale jaké to je nádobí? No, popisek k fotografii.
2: Ten servis je krásný.
1: Vkusně upravený stůl, jídelní příbor s kobaltovým proužkem zhotovila státní odborná škola pro průmysl porculánový v Karlových Varech. Hmm,
3: tak já uznávám, že to je taková utěrka. No.
1: Ale ten ubrus mohli ho
2: vyžehlit trošku.
1: Nejen, že jsou tam sklady, jak byl někde v šuplíku, ale on je zmačkaný tady v rohu.
2: Ale mně se líbilo na začátku i to, že ta žena v domácnosti mění zvyky. V současné době už máte své uklízečky nebo si ji objednáte, kurýr vám doveze jídlo až pod nos a vy máte čas třeba vybírat barvy laků na nechty.
1: A to je důležité.
2: A vychovávat děti hlavně. K tomu, aby byli na počítači pouze 16 hodin denně.
1: A nedáváme již na stůl spoustu všelijakých aufsaků, které jen překážely volnému výhledu a pohybu tvoříce zbytečně honosné centrum, ale ní všelijak vyzývané dekorové mísy, na nichž bylo více parády než opravdového jídla.
2: No totiž, ale všimněte si, to se propsalo i do restauračních zařízení, malý stolek, kavárna, pro dva lidi a máte na něm vázičku, máte na něm nějaký reklamní leták na nový alkohol.
0: No,
2: a pak se tam jako nevejdete pořádně.
0: Jasně, nevejde si tě tam ani počítač.
2: Sama ozdoba, přesně tak.

0: Radioservis představuje
1: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
3: Bylo 7:30.
4: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Dobré ráno. Pákistánský premiér Šarif oznámil dosažení mírové dohody mezi Spojenými státy a Íránem o ukončení války a otevření Hormuzského průlivu. Následně to potvrdil i americký prezident Donald Trump. Uvedl, že dal pokyn otevřít úžinu a okamžitě ukončit námořní blokádu íránských přístavů hned po podpisu dohody. K tomu by mělo dojít v pátek v Ženevě. V Chorvatsku stále pátrají po Čechovi, kterého pohřešují po srážce katamaranu s plachetnicí. Při ní včera u Splitu zemřeli nejméně 3 Češi, další 4 lékaři převezli do nemocnice. V Lucemburku dnes začínají první přístupová jednání zástupců Evropské unie s Ukrajinou a Moldavskem. Ministři států 27 a obou kandidátských zemí budou mluvit o sladění základních práv či fungování demokratických institucí s legislativou Evropské unie. Rakousko ode dneška o další 3 měsíce prodlužuje kontroly v pohraničních oblastech u Česka, Slovenska, Maďarska a Slovinska. Místo pevných stanovišť na hraničních přechodech chce Rakousko nově více sázet na namátkové kontroly v pohraničí. Advokáti varují před chystaným zákonem o ekonomické ochraně státu. Předložilo jej ministerstvo financí. Splnit jim chce evropské nařízení proti praní špinavých peněz. Podle České advokátní komory dává návrh příliš velkou pravomoc finančnímu analytickému úřadu. A hokejisté Caroliny po 20 letech získali Stanley Cup. Hurricanes v 6. zápase porazili Vegas 3-0 a finálovou sérii ovládli 4-2 na zápasy. Carolina v průběhu play-off prohrála pouhé 3 zápasy a došla si pro 2. Stanley Cup v klubové historii.
4: Počasí.
3: Dnes bude oblačno, na severu a severovýchodě ojediněle přehánky. K večeru ale bude oblačnosti i srážek ubývat. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů, na jižní Moravě až 24 a v 1000 metrech na horách kolem 11 a na Šumavě tepleji až 15.
4: Doprava.
3: Na D1 směrem na Prahu počítejte s kolonami u Divišova. Na 42. a 0,5 kilometru se srazilo nákladní a osobní auto, projíždí se jen velmi pomalu levým pruhem. Na 18. kilometru D8 směrem od Prahy stále stojí v pravém pruhu na začátku omezení kamion. Kolem se projíždí velmi pomalu jen levým pruhem a brzdí se v zatáčce do kratší kolony. A na D11 směrem na Prahu se prudce brzdí až do zastavení na 19. kilometru. Po chvíli se kolony rozjedou, v hustém provozu ale pojedete až do Prahy. Toť vše, pokračuje ranní proud Trojky z Dvojky.
5: Milí posluchači, nevím, jak jste na tom s nejrůznějším vnímáním šoku. Ale to, co přijde teď, to, na to je potřeba se trochu připravit psychicky. Protože aby děti mezi 7 a 8 lety dostávali pravidelně ráno kafe, anebo červený víno s medem, nebo co to, tak, nebo s čím to bylo? Se skořicí, nebo já nevím.
6: Něco. Nějaký, jako vytruněný.
7: Prostě ale alkohol dostanou, že?
5: No je to prostě zvláštní.
6: Takové jsou vzpomínky mnohých Španělů na dětství.
5: To je realita.
7: To je dobře, že si to ještě pamatuju, to dětství.
5: Tak za chviličku s Lubicou Zlochovou.

0: Ranní dvojka.
1: Jak bude?
2: No, my jsme se teď shodli s Regí na tom, že byla po ránu docela zima. Já jsem naměřil kolem 8 stupňů Celsia, nebo teploměr ukazoval kolem 8, teď už je mezi 12 až 15 stupni, ale protože pofukoval větřík a bylo trošku vlhko, tak myslím si, že opět ta pocitová teplota byla malinko nižší. Ale nebojte se, přátelé, ono je sice zataženo na většině území, ale vidím tady pár takových deštivých lokací, bude to pravděpodobně na severovýchodě nejčastěji, ale jinak bez deště. A občas přehánky, bude se to týkat opět toho severovýchodu i během odpoledních hodin, ale naopak pak večeru ubývání oblačnosti. Teploty 17 až 21, Morava jižní dokonce ke 23 stupňům, no a na horách pak mezi 11 až 15 stupni. Pokud by opravdu mělo někde pršet v podobě přehánek, tak naprší, nevím, kolem milimetru, takže myslím si, že to bude zanedbatelné. Ten zítřek už malinko teplejší, 20 až 24 stupňů na Moravě dokonce k 26, a je to taková předzvěst očekávaných tropických teplot. Měly by přijít v polovině tohoto týdne, to znamená od středy se bude oteplovat kolem 30 stupňů a ten vrchol teplotní by měl pak projít přes naši republiku během víkendu, sobota, neděle, až 35 stupňů Celsia. To budou opravdu tropy.
3: No vystřelí to, no.
2: Vystřelí velmi rychle.
4: Přijela k vám radní dvojka tato akce teď.
2: Spálila se a jela zase zpátky do Prahy.
4: To bude v Sedlčanech.
3: Ne, já beru krém, namažeme se.
4: Dobře. Ale tam jsou slavnosti Rosa, tak třeba tam po ránu.
2: Víš? Já doufám, že tam bude aspoň trošku mrholit.
3: No, ale my jsme tam odpoledne.
2: Jo. A nebo se orosíme.
5: Ne, to bude dobrý.
4: To bude paráda.
2: Nebo tak, to bude paráda.
4: Dáme si Vanestovi věci a potom ještě na vás čeká jedna super píseň. To bude super píseň.

0: 7 hodin 53 minuty, já jsem vám říkal, že budu mít pro vás jeden takový malý hudební dárek. A protože my tady poměrně rádi a často mluvíme o tom, že když už je tedy složená nějaká písnička, tak pojďme si ji poslouchat od začátku až do konce, protože ten autor to takhle vymyslel, je to autorské dílo, podobně jako Oldřich Suchý za chviličku nám představí dvě knihy, které bez pochyby také přečet až do konce. Je to tak, ne?
1: Tak hodí se to vidět, jak to dopadlo. Ono tam někdy třeba to žádný konec nemá, ale třeba si ho domyslíš.
0: Jo. Písnička, kterou si teď vyslechnete, se jmenuje Will You Be There, je to Michael Jackson, je to klasika. Je tam takový ještě ten střed, kde on vám vypráví takový malý příběh, tak si dáme úplně celou.
2: Takže se uslyšíme za půl hodiny.
0: Ano, přesně, jo.

0: never let you part. For you're always in my heart.
1: Blízká setkání
2: na dvojce. Naším hostem bude Martin Smrš, odborník na finanční a ekonomickou gramotnost a čerstvý držitel ceny guvernéra České národní banky. Co by mladí lidé měli vědět o financích? Jak se učí podnikavost, odpovědnost a zdravý vztah k penězům? A dokážou ho ještě studenti něčím překvapit? I na to se zeptáme ředitele vzdělávací organizace Junior Achievement Martina Smrže.
1: Blízká setkání
2: dnes po 11. hodině
1: na dvojce.
3: Bylo 8 hodin.
1: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
3: Rusko balistickými raketami a drony útočilo na Kyjev, Dnipro a Charkov a po chladném začátku týdne se bude postupně oteplovat, dorazí tropy. Dnes bude oblačno na severu a severovýchodě, ojediněle přehánky, nejvyšší teploty většinou do 21 stupňů. Dobré ráno vám přeje Josef Maršál. Nejméně 4 lidé zemřeli a 23 bylo zraněno po mohutném ruském úderu na Kyjev. Útoky ruské armády poškodily mimo jiné i památky ze seznamu kulturního dědictví UNESCO.
4: Rusko podle předběžných zpráv zasáhlo ukrajinskou metropoli několika raketami Zircon, které mohou dosáhnout až osminásobné rychlosti zvuku, a vyslalo také desítky dronů. Zasáhly areál Kyjevsko-Pečerské lávry, kde začala hořet střecha Uspenského chrámu a požár se doteď nepodařilo uhasit. V plamenech se ocitly také Dovženkovy filmové ateliéry a vysokopodlažní bytové domy v různých městských částech. Masivnímu vzdušnému útoku čelili také Dnipro a Charkov, kde podle tamních úřadů zahynulo 5 záchranářů. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
3: Zavádění evropského vlakového zabezpečovacího zařízení ETCS zvýšilo bezpečnost a spolehlivost provozu. Ostatní přínosy ale naplněny nebyly a ke zrychlení provozu a vyšší kapacitě tratí to zatím nevedlo. Zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad. Podle něj se také zavádění systému spožďuje. Ministerstvo dopravy k tomu uvedlo, že zvýšení bezpečnosti a cestujících bylo hlavním cílem zavádění ETCS. 35 vinařství z Moravy a Čech se letos uchází o národní značku perlivých vín Bublinky. Vlastní ji vinařský fond a licenci propůjčuje vinařům při splnění určitých podmínek, jako je to třeba u svatomartinského vína. Bublinky mají tuzemským vinařům pomoci uspět v konkurenci zahraničních perlivých vín. Mezi spotřebiteli jsou stále oblíbenější, zatímco spotřeba tichých vín klesá. Počet producentů i objem výroby vín s národní značkou se meziročně víc než zdvojnásobil, řekl ředitel vinařského fondu Zbyněk Vyčar.
5: Loni o licenci zažádalo 15 vinařství, uvedla na trh 70 tisíc lahví. Letos těch lahví na trh míří 158 tisíc, k tomu 40 tisíc plechovek a Bublinky jsou k zakoupení ve 4 obchodních řetězcích. Je to důležitý obchodní kanál, kde se prodá zhruba 80% veškerého našeho vína.
3: Po chladnějším počátku týdne se v Česku bude oteplovat. Pátek a víkend budou tropické s teplotami nad 30 stupňů. O víkendu se zejména ve větších městech mohou objevit i tropické noci, během nichž teplota neklesne pod 20 stupňů. Výraznější déšť nebo přehánky meteorologové očekávají v úterý odpoledne a ve středu.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
3: Bude oblačno. Na severu a severovýchodě ojediněle přehánky, k večeru bude ale oblačnosti i srážek ubývat. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů, na jižní Moravě až 24 a v 1000 metrech na horách kolem 11 a na Šumavě až 15.
1: Doprava.
3: Na D1 směrem na Prahu počítejte s kolonami před Divišovem. Na 42,5 kilometru se srazilo nákladní a osobní auto. Projíždí se velmi pomalu jen levým pruhem. Zdržení v koloně už půl hodiny. Poslední volný je exit 49. A na 65. kilometru D8 směrem od Prahy hromadná nehoda. 4 osobní auta jsou v jízdních pruzích a 2 další na krajnici. Projíždí se velmi pomalu a kolony narůstají. Teď je to asi na čtvrt hodiny. To byly zprávy naposledy. Dnes předávám slovo do vedlejšího studia.
6: Ano, jsme tady vedle, to je pravda, ale mezi námi je opravdu jenom ani nemoc široká zeď, abych řekl, taková 40.
7: A stále se v chodbách potkáváme, Josef vchází do studia, vycházíme z toho druhého, pořád se na sebe usmíváme, máváme, rádi se vidíme.
6: My tady máme takové náměstí raní dvojky, tomu říkáme. Teď si všichni posadí, teď už je na náměstí připraven Oldřich Suchý.
7: Oldřich Suchý sedí na náměstí, tak ho pozveme dál.
6: Pozveme k nám. Jakub tady není, tak já můžu pustit Beatles, ne?
7: No rozhodně, využij toho.

0: Před 8 hodinou jsem hovořil o tom, že u nás znějí písničky vždy až do úplného konce, pokud se tedy nestane nějaký technický problém. Stejně jako Oldřich Suchý čte vždy knihu od začátku až do konce. Netušil jsem, že si takzvaně naběhnu. Dobrý den, Oldřichu.
1: Dobré ráno.
0: Protože to...
2: Dnešek je výjimkou.
0: Dnešek je výjimkou.
1: Ale nejde o to, že bych jí tu knihu, kterou teď mám rozečtenou, nedočetl, ale ještě jsem jí nestihl dočíst.
0: Tak, to,
1: ale
0: to
1: je teda pravda, že ne vždycky dočítám knihy, ale nikdy to nejsou ty, o kterých tady mluvíme. Knihy, které mě nějak nezaujmou, tak ty nedočtu, ale taky s ním nechodím do rozhlasu, aby si je neužil tak někdo další. Zase tak škodolibej nejsem.
0: Ano, tak ale teď mám tady další vlastně věc, kterou bych rád odprezentoval našim posluchačům, že Regina ty naše příspěvky vždycky nazve nějak jednoduše, abych se v tom orientoval, když to připravuje. A tento příspěvek má titul anebo podtitul Suchý se bojí. A teď se ptám čeho?
1: Bojí se třeba vrahů, kteří jsou brutální. Ono bych se asi bál i něžných vrahů teda. Ale já jsem minule sliboval, že se podíváme dnes na něco napínavého, protože minule jsme byli takový něžní. A nevěděl jsem ani... kam až zabrousím ve svém výběru. Podíval jsem se do nově vydaných knížek, co by tak se nám mohlo líbit, a vynašel jsem dvě knihy. Je teda pravda, že ten první název už mě mohl napovědět, že asi to zase taková něžnost nebude. Když se kniha jmenuje Mrtvé ženy, tak to asi nezní úplně nejněžněji. Knihu napsal Martin Štefko a kdyby, až ji budete číst, milí posluchači, tak kdybyste si nepřečetli, že ji napsal nějaký Martin Štefko, mladý autor, český, tak byste si možná mysleli, že je to kniha překladová. Ona se totiž v zahraničí odehrává. Hlavní postava je Američan detektiv Hank Giorgio. A ta knižka je napsaná tak, že vůbec vám nepřijde na mysl, že by byla česká. Měl jsem při ní pocit, jako kdybych četl nějaký říznější thriller z 90. let, třeba od Dívra a těch vlastně hvězd těch velkých thrillerových autorů. No a Hank Giorgio je detektiv, který má geniální myšlení, čímž se ode mě odlišuje, ale aby to nějak zaplatil, tak je úplně oproštěn od emocí. On je úplně chladný. A tak se stane, že na začátku té knihy je na dovolené se svojí manželkou na Kapverdách, užívají si to tam. No a najednou je tam nalezena nějaká mrtvá žena, jedna z prvních v té knize. A Hank, jakožto policista, se do toho případu i tam na dovolené začne šťourat. A všichni na něj koukají hodně zvláštně, jak to, že to dělá, protože ta žena je jeho žena. Někdo mu tam na té dovolené zavraždil manželku a on... Nikdo nechápe, že netruchlí. Že prostě on tam najednou řeší, navíc ta vražda není úhledná, takže oni všichni čekají, že by ho to mělo zničit, a on vlastně jeho žena jenom ta touha zjistit, kdo to byl, potrestat ho, ale ty emoce v něm zkrátka, on je jich prost.
2: A to je ale podezřelé.
1: Tak, ale je to hodný člověk.
2: Jo.
1: A my ho potom zastihujeme dál už potom na jeho pracovišti.
0: Vidíte, pardon, hned emotivní žena. To
1: víte, že taky na něj koukají skrz prsty a že si říkají, když se takhle chová, není on to nějaký, nezavraždili, ale ne, je to všechno jinak. No a my tam ženských nebožek najdeme několik víc, proto se taky ta kniha také jmenuje Mrtvé ženy. Ale dodal bych, že když máte nějaký film v televizi, tak tam běží takové to varování, že obsahuje vulgarizmy, erotické scény, násilné scény. Ono to často funguje spíš teda jako lákadlo, než

0: Čili jako varování. A na tuto knihu to platí také. Takže pokud, kdyby to byl v televizi film, tak tam budou všechny ty ikonky, co všechno ten film obsahuje, a divák takový zvrhlejší by si řekl, jo, tak to se poměju. A je to pravda po mně.
1: Mm-hmm. No já jsem včera si asi špatně přečetl titulek, protože jsem se díval na jedné nejmenované televizi na film. Tam měl být totiž titulek Nedívejte se na to, je to pěkná blbost. Ale to jsem asi prošvih, no. Takže jsem až dokonce čekal a byla to blbost. No, tak tolik tedy Mrtvé ženy Martin Štefko. Mm-hmm. No a teď by to chtělo něco trošku jemnějšího.
0: Zdánlivě zjemníme s Kateřinou Surmanovou, tu moc dobře znají posluchači Českého rozhlasu, nejenom z našeho vysílání, ale loni se vysílají rozhlasový seriál, velmi úspěšný tady na Dvojce. A tentokrát přichází s knihou Zjevení, která je trošku jiná než ty její předchozí knihy, ale pořád je to Kateřina Surmanová, takže je tam i mysteriózní složka. A já teď přemýšlím, jak o té knize mluvit, protože hlavní postava je mladý Němec z rodiny, která ale původně žila tady v Sudetech. A ta knižka nakonec se stala poměrně citlivou v rámci toho, co se tady teď všechno dělo. Ta rodina žila v obci Prameny ve Slavkovském lese, ale dějné události je samozřejmě vyhnali jaksi pryč, takže teď jsou v Německu. No a dědeček toho našeho hlavního hrdiny se vrací do obce Prameny, kde má nějaké své vazby životní, a umírá tam. A ten náš hlavní hrdina se vypraví po stopách toho dědečka, aby zjistil, co se tam teda stalo, protože tam ještě je jedna záhadná událost, kterou i se nejdřív Kateřina Surmanová rozhodla zpracovat. A to sice, v obci Prameny je popravčí louka. A tam se stalo, že jedna skautská výprava kdysi zažila zvláštní úkaz. Hlasy, něco tam říkali, německé hlasy, třeba 10 lidí to mohlo být, ale nikdo tam samozřejmě nebyl, bylo to v noci. A ten jeden z těch vedou, ten scout se rozhodl, že to potřebuje zažít ještě jednou. Musí si ověřit, jestli se mu to nezdálo. No a tak se tam vracel několik let vždycky s novou výpravou malých skautíků. Je tam, dejme tomu, chudáky nutil chodit tedy, jestli něco někdy neuslyší znovu. No a stalo se, že zažil něco jiného. Asi po 10 letech, pokud si pamatuji dobře. A to sice, že viděli z přízrak kočáru pohřebního bez vosky, byl tam koník, ten kočár, a jel po takové cestě a pak se ukázalo, že vlastně jde k bývalému hřbitovu v těch Pramenech. No a řekl bych, fór je v tom, že Kateřina Surmanová mluvila s tím člověkem, který tohodle byl opravdu svědkem, s tím skutečným skautem, že opravdu to zažil, tuhle tu příhodu.
1: To zjevení.
0: Tak. No a tam se tvrdí, že pokud člověk vidí ten kočár jet na ten hřbitov, tak zemřel někdo z rodiny tancerů, která tam byla významná v těch Pramenech, a to je právě ten starý pán, který se vypravil do Pramenů, byl tam na návštěvě, zemřel, a teď tam jede teda jeho vnuk odhalovat tajemství. A já jsem téměř nic o té knize vlastně neřekl, o tom ději, protože ono je to právě o odhalování. A byť tam máme tenhle ten mysteriózní prvek, tak ve výsledku odhalujeme hrůznosti, ale lidské, protože se pohybujeme ve válečných letech a v poválečných letech, a Kateřina Surmanová mluví o věcech, které se v tom okolí děly, o nehezkých věcech, o lidských zrůdách, takže to taky není vlastně žádná selanka, ale je to mnohem něžnější teda než ty Mrtvé ženy.
1: Já teda nemám Zjevení, já mám Mrazení. Teda.
0: To je správně. Správně.
1: Mě trošku z toho není dobře.
2: Tímto přejmenovávám tento příspěvek na Gondík se bojí.
0: Ano.
1: Děkuju pěkně. To byl Oldřich Suchý, nashledanou.
0: Nashledanou. Zítra mám.

0: Mám pro vás, milí posluchači, připravenou Pink a já nevím vůbec proč, když se představím Pink s tím jejím jako výrazným projevem, hlasem, není to žádná adolescentka už, tak si vybavím hlas a sílu Evy Farné. A my jsme tady o ní minulý týden hovořili a ty si, Regino, říkala, že Eva má za sebou asi už dva, že jo? Dva koncerty z těch jejich velkolepých koncertů.
1: V Edenu dokonce byla ve vzduchu.
0: A byl tam kolega z radiožurnálu nebo z kulturní redakce, nebo prostě redaktor, a přišel prý s otevřenými ústy.
2: Ano, přišel rovnou z toho koncertu do newsroomu, na radiožurnál, ano, udělat z toho příspěvek a nemohl ze sebe vydat hlásku. A já, co jsem to jako se dívala na sociální sítě, každý, kdo tam byl ohromen, dojat, nadšen. Něco takového se odehrává jenom na světových pódiích.
1: No to je právě to, že to celé vlastně divadlo v dobrém slova smyslu, v dobré konotaci, že by se nemusela bát s ním vyrazit do světa. Až takhle velkolepé a pestré to bylo.
0: Tak když ona, když tady zpívala s tou Duou Lipou, nebo jak se to skloňuje, tak ona jí tam normálně vypálila rybník, podle mě. Ta tam přišla lavina na to jeviště. A to je, ta Dua Lipa je taky určitě vynikající a byla to její show. Že? No prostě Eva je dobrá. Tak si pustíme tu slibovanou Pink a za chviličku jsou tady tři tečky.
2: Už?
0: Už, ano, ano. To nám to utíká.

0: Tři tečky raní dvojky.
1: Dnes je 15. června a svátek má Vít. Chci se vás zeptat, jestli znáte nějakého Víta.
2: My tady máme Víta Vencla, to je náš slovesný dramaturg, který vybírá a připravuje četbu, seriály, dramatizace různých rozhlasových her pro dvojku. Takže Vít má dnes svátek.
3: Jestli nevadí, já znám Vítka, Pavla.
1: Pavel Vítek má dnes taky svátek. Pak já znám jednoho Víta, kterému ale také říkáme celý život Vítek, a to je Vítek Pokorný. Pak znám zase jiného, ten se jmenuje Vojtěch, Vít Vojtěch, ale přátelé, asi máme jednoho slavného Víta,
3: respektive
1: katedrálního Víta.
2: Tak ještě tanec svatého Víta, ne?
1: Je taky, ano. Tanec svatého Víta, chrám svatého Víta Václav Neckář.
3: To není hezký tanec.
1: Ale proč o tom dnes hovoříme, přátelé? Protože dnes se něco stane.
2: Nastražte uši.
1: Aha.
2: Nebo taky ne.
3: Ale bude to opět velkolepé.

0: já nevím, čím to je, ale člověk, samozřejmě to je Johann Sebastian Bach, ale obecně člověk má, se cítí malý.
1: No to jo.
0: Nebo malým.
2: V katedrále rozhodně.
0: A v katedrále svatého Víta dnes poprvé zazní ty skleněné varhany, které se tam poměrně dlouho instalovaly. Vím, že tam musela být nějaká i úprava stavební, protože by jsou těžké.
2: Jsou těžké.
0: Na ten kůr.
2: A já myslím, že ta výroba probíhala i někde v Katalánsku, ne? Že
1: přijeli ze Španělska.
0: No. A dnes se tam ozve, nevím, jestli to bude zrovna Johann Sebastian Bach, jo, ale to je jedno. Dlouho se na to čekalo. Je to vlastně u té Rosetty, že jo, tam... Ty máš někde fotku nebo vidíš někde?
2: Oni budou rozmístěny, takže mají vypadat, že budou levitovat.
1: Je to tak, ano, protože tvůrci varhán při jejich vzniku dostali podmínku, že nástroj nesmí zakrýt to západní okno, tu Rosettu.
2: Tu Rosettu. A že nebudou v té klasické skříni, jak jsou lidé zvyklí.
0: Jasně. No. A navíc jsou teda skleněné, což si teda vůbec nevím.
1: A bylo jich potřeba vytáhnout 6 000 těch píšťal. Nahoru totiž nevede žádný výtah. Na dlouhé měsíce i proto zahájilo lešení.
0: Navíc je tady ještě docela hezká myšlenka, že to je symbolická věc, která se vlastně týká tedy definitivního dostavění té katedrály po těch staletích.
2: Ano.
1: A to slavnostní nasvícení, to teda je...
2: No to bude překrásný.
1: Pro oko.
2: Co kdybychom tam otač někdy vysílali, jestli nás tam pustí?
0: Z kůru, jo? Ne, nemůžem, tam není výtah.
2: No nemusíme být zrovna. Mně stačí být před katedrálou klidně.
0: Jo, takhle.
2: Já jsem skromný člověk.
0: Tam je to dost úzký takový a je tam hodně turistů.
2: No, to je, no. A to se dá všechno zařídit.
0: Ale jak jsi říkala, že tam není výtah, to překvapivě.
2: Nezbyl tam kousek toho lešení, my jsme se tam vylezli po lešení.
0: To je tak jenom taková připomínka, takže popřejte všem Vítům, pakliže nějakého kolem sebe máte. No a v případě, že byste si chtěli udělat výlet, a to asi úplně kdykoliv, že jo? Ale myslím si, že to bude zážitek světového formátu. To nikde nemají.
1: To, jo.
0: To se povedlo.
2: On se bude i přednášet ten dnešek. Myslím i obrazově, přátelé.
0: Já jsem ti rozuměl přednášet.
2: Přednášet tam jdu já. O těch varhanech
1: ještě. Tak, ještě
0: tak se loučíme, mějte se moc krásně a moc se těšíme na zítřejší ráno, ale je zcela jisté, že Dvojka pro vás vysílá celý den. Regina, Jakub, Dalibor a všichni ostatní vám přeji hezký den. Nashledanou.
3: Spatřil jsem kometu, oblohou letěla, chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň lesa v remízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem. My už tu nebudem, ach pícho marnivá.

0: Rozhlas jede za vámi.
1: Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
0: Potkejte se s rozhlasovými osobnostmi, moderátory a autory vašich oblíbených pořadů přímo u vás.
1: Rozhlas jede za vámi.
0: Každý měsíc se na vás těšíme v jednom z regionů Česka.
1: Už 23. června v 19 hodin v kulturním domě v Čelákovicích.
0: Pozvání přijali moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, rozhlasový komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
1: Rozhlas jede za vámi.
0: Tentokrát do Čelákovic.
1: Více na www.rozhlasjede.cz.
2: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí.
1: Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
3: Nehrotí tu situaci příliš?
0: Jak to vidí?
1: Moderátor Vladimír Kroc a jeho host.
4: Hostem pořadu Jak to vidí je politolog, komentátor, novinář a vysokoškolský pedagog Lukáš Jelínek. Dobrý den.
5: Pěkný den vám i posluchačům.
4: Jaké jsou aktuální volební preference? Jak se strany chystají na komunální a senátní volby? Proč chtějí vládní poslanci zmírnit takzvaný Lex Babiš? A co by to znamenalo? Co přinese novela stavebního zákona? Proč by se měla povinně zveřejňovat státní příslušnost pachatelů trestných činů? To jsou některá z témat, která hodláme dnes se probrat. Příjemný poslech přeje Vladimír Kroc.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Jak to vidí?
4: Hnutí ANO by teď při volbách do sněmovny zvítězilo se ziskem 31,6% hlasů. Na druhém místě by se umístili Starostové a nezávislí, kteří přeskočili ODS. Tohle to vyplývá z průzkumu agentury NMS pro server novinky.cz. Autoři průzkumu uvedli, že ANO by volilo přes 80% voličů, kteří tak učinili v loňských sněmovních volbách. Co nám to říká o půl roku vládnutí současné koalice?
5: No, možná to víc vypovídá o stavu současné opozice, protože si myslím, že koaliční strany už udělaly tolik chyb, ať už faktických nebo takových, které by se daly nějakým způsobem marketingově zpracovat, že bych očekával, že opoziční strany budou mnohem více na koni. Zdá se, že vládní koalice dokáže udržovat pozornost svých příznivců, ať už je tím čekáním na nějaké zákony nebo výsledky, které přinesou více peněz lidem do jejich peněženek, a nebo samozřejmě těmi kulturními válkami, které rozehrávají především politici SPD a motoristů. Ale zajímavé na tom je, že v těch průzkumech se nejčastěji ty hlasy přesouvají uvnitř obou dvou těch táborů. Uvnitř toho vládního i uvnitř toho opozičního, to znamená, že jak vládní, tak opoziční voliči si hledají někoho, kdo by jim asi nejlépe zapadl do jejich vidění světa, ale nechtějí se rozhlédnout dál, než jenom prostě jenom k tomu horizontu, ve kterém se prostě pohybovali někde v době voleb. A strana, která nakonec bude v příštích sněmovních volbách nejúspěšnější, bude ta, která dokáže přetáhnout voliče z toho protějšího tábora.
4: Když se tedy vrátíme k aktuálním volebním preferencím, proč myslíte, že hnutí STAN, které by volilo 14,8% občanů, přeskočilo ODS? Je pravda, že podle Kantoru jsou na tom obě strany stejně, připisuje jak STAN, tak ODS po 15,5%.
5: Starostové nepůsobí tak konfliktně, to je jedna věc. Oni se snaží vyjadřovat k tématům, ke kterým mají co říct, a nesnaží se příliš polarizovat veřejné mínění. Navíc jim pomáhá podle mě hodně to, že stále ještě mají pověst té strany vzešlé z regionů, z konkrétních měst a obcí, kde si lidé spoustu jejich politiků pamatují, a ona taž pověst se potom dokáže celkem snadno šířit napříč celou republikou. No a k tomu samozřejmě dodejme, co říkávají kolegové sociologové, že jsou Starostové považováni za takovou tu jarní stranu, za tu stranu druhé volby, kterou lidé mají tendenci ocenit v průběhu toho volebního období právě za to, že jsou takový klidní a že nikomu příliš neublížují, ani se nějak extrémně nevyjadřují, ale potom, když přijdou skutečně volby, tak mají lidé tendenci se spíš rozhodnout pro nějakého většího sekáče, který se nezakecá a v tom okamžiku mnohem více bodují ty strany, které mají vyprecizovaný program nebo nějaká opravdu razantní stanoviska. Myslím si, že tady tohle toto se nejspíš bude opakovat i v průběhu tady tohoto volebního období, i když je pravda, že tím, jak se snaží proti sobě vládní tábor, který se definuje jako národně konzervativní nebo národně suverenistický, tak jak se snaží prostě oni zorganizovat svůj elektorát, tak v takovém případě může přibývat časem těch voličů, kteří se budou hlásit k liberálním politickým silám nebo k těm progresivnějším politickým silám, a pokud je dokážou Starostové podchytit, protože jejich největšími soupeři jsou v současnosti nejenom ODS, ale především Piráti, tak pokud by se jim podařilo ty voliče podchytit, tak by potom i Starostové mohli stoupat dál v těch průzkumech a volebních modelech.
4: Zaujala vás nějaká myšlenka ze sobotní jedové konference ODS?
5: No, mě zaujaly dvě věci. Jednak, že ODS se vůbec rozhodla prostě takto veřejně prát to ideové programové prádlo, zvlášť v době, kdy se politické strany často pyšní tím, že pod programy nejsou potřeba, stačí 10 bodů na letáček, tak nějaká strana tady nejenom, že pracuje na svém programu, dokonce zhmotní modrý kodex s 10 zásadními body, které chce ODS prosazovat. Zajímavé je, že tam, kde mohla být ODS, řekněme, velmi aktivní v průběhu své vládní odpovědnosti s Fialovou vládou, tak tam ty mnohé body, které dneska znovu opakuje ve svém modrém kodexu, neuplatnila. Samozřejmě, že by nám vysvětlili, že je to dáno koaličním způsobem vládnutí a tím, že byly nějaké jiné vnější problémy a okolnosti, ale dneska v opozici už opět ODS vytahuje takové věci, které často bývaly v tom českém veřejném mínění považovány za kontroverzní, jako snížení pracovní ochrany zaměstnanců s naší výpovědi ze zaměstnání, jako je možnost školného na vysokých školách, byť stínová paní ministrině školství Zajíčková říká, že by se tomu školné říkat nemuselo, vyšší spoluúčast ve zdravotnictví, zkrátka to, co se dá pojmenovat tím štíhlým minimálním státem, tak tam si myslím, že ODS znovu vytáhla některé věci z těch svých starých truhel, ale na druhou stranu už jsme tam slyšeli třeba také úvahy o tom, že v případě daní nebo možné daňové reformy je potřeba položit větší důraz na majetkové daně nebo na spotřební daně, což voliči ODS ne vždycky rádi slyšeli, takže to je možný určitý posun. Sledujeme střet o euro, který probíhá i v tom nejužším vedení, protože víme, že místopředseda Drobil je jeho velkým zastáncem, zatímco jeho kolegové jsou často velmi ostrými kritiky. No a to, co ale z té konference vůbec nevzešlo, jsou odpovědi na to, jak se bude dál ODS stavět ke možné spolupráci s hnutím ANO, ať už v Praze nebo na celostátní úrovni, jak se bude stavět k občanské společnosti, k neziskovkám, k veřejnoprávním médiím, protože občas, když posloucháme pana předsedu Kupku a pana místopředsedu Portlíka, tak jsou to úplně odlišné způsoby komunikace nebo argumentace, ale to si myslím, že nám v tuto chvíli ODS nevyjasnila schválně, že chce nabírat voliče z nejrůznějších oblastí okruhu a že to je věc, kterou si nejspíš ta strana bude muset vyjasnit až před příštími sněmovními volbami.
4: SPD si v preferencích pohoršilo, Piráti polepšili, Motoristé by se na rozdíl od předchozích průzkumů znovu dostali do sněmovny, ačkoliv Kantar je určitě skeptičtější, podle něj balancují na 5% hraně. Naopak TOP 09, KSČM nebo KDU ČSL by se samostatně do sněmovny nedostali. Nejprve, jak si teď stojí opozice?
5: No, myslím si, že v opozici by měli velmi důrazně uvažovat o zjednodušení politického spektra, o možné integraci, o něčem, o čem vlastně třeba ty bývalé strany koalice spolu vůbec nechtějí dneska slyšet. Víme, že ODS chce očistit a znovu nasvítit svoji značku, to samé chtějí dělat lidovci, to samé chce dělat TOP 09. Podle mě ale to, co by v tuto chvíli volič upřednostnil, je nejenom pokračování nějaké koaliční spolupráce, práce, ale skutečně i zjednodušení z politického spektra třeba až na úroveň integrace ODS s TOP 09, kde se ta témata stále výrazněji překrývají a je vidět, že voliči při té samostatné kandidatuře už se moc nechtějí zdržovat těmi nejmenšími politickými stranami, protože oni si začínají všímat, jaký velký konflikt se tady v české společnosti otevírá a v tom konfliktu je vždycky lepší se postavit na nějakou větší, silnější stranu. Ono to nemusí být polarizované na jedny a druhé, samozřejmě těch stran může být víc, můžou být 3-4, ale v okamžiku, kdy tady máme v tom středopravicovém spektru nějakých 6 stran, vznikají stále nové, nevím, jak se bude dařit Martinu Kubovi s jeho Naším Českem, které sice má tendenci vzbuzovat očekávání, ale zatím nám nepředstavilo ani program, ani své politiky, takže to také pluje poměrně dost na vodě, tak to si myslím, že to je ta nejlepší cesta prostě k atomizaci toho středopravicového opozičního tábora. No a o tom, co se děje vlastně na levici, která je už naprosto neviditelná, tak to teďka škoda slov, protože tam si myslím, že dokonce ten proces té jakési rekonvalescence těch tradičnějších stran, ten bude trvat mnohem díl než jenom jedno volební období.
4: Navzdory tomu, co říkáte, zdá se, že projekt Spolu už je definitivně u ledu, nebo ne?
5: Dneska ano, dneska se političtí lídři snaží představovat především sebe a sami sebe za svoje značky, ale já si myslím, že ta nouze, až uvidí ty volební preference, které se třeba možná za rok, za dva nebudou příliš lišit od těch dnešních, tak budou prostě motivováni hledat nějaké jiné odpovědi. Ale dobré na tom je, že pokud se ty politické strany dneska snaží udělat pořádek ve svých vlastních kuchyních a trochu si zmodernizovat to menu, které představují svým voličům, tak v okamžiku, kdy se potom bude třeba vyjednávat o nějaké koaliční spolupráci, tak to bude jednodušší, než kdyby se ty strany hledaly teprve sami mezi sebou v té době, ale myslím si, že ten čas té integrace nebo spolupráce stejně přijde a tady v tomhle tom si myslím, že se Petr Fiala, byť jako premiér dělal spoustu chyb, tak si myslím, že velmi dobře čte ten politický terén a že tady v tomto se nemýlí.
4: TOP 09 má podle průzkumu kolem 2,5%, maximálně 3% preferencí, to už je, myslím, víc než varující.
5: No je, protože dokonce i ti poslanci nebo politici, kteří dneska reprezentují TOP 09 v těch minulých volebních obdobích, byli alespoň trošku vidět. Dneska už tolik vidět nejsou. Může to souviset s tím, že v tuto chvíli je samozřejmě nasvícená pozornost na ty vládní strany, na koaliční strany. Když média chtějí nabídnout nějaké jejich oponenty, tak opět nejčastěji sáhnou po těch největších nebo nejvýraznějších opozičních stranách a TOP 09 může mít sílu jedině v tom, že se začne profilovat na nějakých konkrétních tématech, která ostatní strany neobsluhují. Je pravda, že takovým tématem může být třeba euro, že to může být vůbec evropská spolupráce, protože tam je třeba ODS stále ještě mnohem mírnější nebo opatrnější než TOP 09. Dá se prostě navázat na práci Karla Schwarzenberga a Miroslava Kalouska jak v té zahraniční, tak v té fiskální oblasti, ale stejně mám pocit, že už to nebude stačit, protože nejprve TOP 09 drželi nad vodou silné osobnosti, potom velká očekávání od mladé generace, která začala tu stranu reprezentovat, ale v tuto chvíli, kdy už prostě se tam objevují politici, které často neodlišíte od politiků ODS nebo starostů, tak to budou mít lidé z topky velmi těžké.
4: A jak jsou na tom tedy z přízní voličů menší koaliční strany?
5: No, myslím si, že ty do značné míry rezignovali vůbec na to, aby v tuto chvíli nějak pracovali se svým elektorátem. Jednak vidíme, že motoristé se odklonili od svého programu, který nabízeli před sněmovními volbami, že v tuto chvíli se snaží spíše možná lovit někde v elektorátu právě hnutí ANO nebo SPD svojí vyostřenou rétorikou, svojí provokativní rétorikou, ale pokud někdo čekal, že to bude strana, která bude hlídat veřejné finance, která bude hlídat dodržování zákonů, která bude hlídat dotační politiku, tak zdá se, že tady v tomhle tom motoristé úplně selhali a rozhodli se rozehrávat jenom několik svých vlastních her. No a v případě SPD je zajímavé to, že z některých těch průzkumů vyplývá, že už polovina některé průzkumy hovoří dokonce i o lehce nadpolovičním množství voličů SPD, kteří uvažují o volbě příště nějaké jiné politické strany, nejčastěji hnutí ANO samozřejmě, protože se těm voličům zdá celkem oprávněně, že radikální antisystémová strana, která vstoupila do vlády, nejenom, že ztratila ten pelt těch rebelů, ale navíc ještě nedokázala nic zásadního do toho programového prohlášení ani do práce vlády prosadit, protože z pohledu voličů SPD je tragédie, že zůstáváme v NATO, v Evropské unii, že dál podporujeme Ukrajinu, že se budou navyšovat výdaje na zbrojení, že se nepodařilo udělat štědřejší podobu rodičovské, že zákon o referendu nebude v také otevřené nebo výrazné podobě, jak by si oni představovali. To jsou všechno věci, které potom tu loajalitu voličů k Tomio Okamurovi výrazně oslabují a on bude mít problém vlastně s těmi voliči, kteří se mu na jednu stranu začnou rozutíkávat k Andreji Babišovi, který bude ten akčnější politik, který dokáže zajistit voličům lépe, a na druhé straně k možným radikálům, kteří se můžou vyloupnout ať už v poslaneckém klubu SPD anebo někde v mimoparlamentní opozici, ale umím si představit, že takový pan poslanec Reichl se Stranou pro určitě nebude chtít vynechat tu příležitost, třeba i za cenu, že by se nám časem ten klub SPD rozpadl, tak jak se v minulém volebním období rozpadl vlastně ten národovecký klub v Slovensku, v Národní radě Slovenské republiky. A to je často takový ten vývoj těch nejradikálnějších stran a politiků, kteří časem mají problém z toho, že zasedli do vlády a navíc ještě po boku nějaké velké silné politické strany.
4: Mluvíme s politologem Lukášem Jelínkem.
6: Jak to vidí
1: Vladimír Kroc a jeho host na Dvojce.
4: Jak se rýsují kandidátky ve velkých městech do komunálních voleb?
5: No docela zajímavě. Nejzajímavější je to, když jsme se před chvílí bavili o opozici a občanských demokratech, tak to první, co mě napadne, je, jakým způsobem ODS v Brně, v druhém největším městě České republiky, se rozhodla změnit svoji tvář, svoji pověst a postavit paní Zlatuškovou, což je nečlenka ODS, což je filmařka, dokumentaristka, vlastně žena, která spíše byla řazena do té skupiny těch občanských aktivistů v Brně, kteří byli v minulosti velmi kritičtí k občanským demokratům, k té skupině, ke které patřil Pavel Blažek a pan Karndl a vlastně i končící primátorka Vaňková, tak v tuto chvíli ta ODS se tam snaží nabídnout úplně něco odlišného, než to, co představovala doposud. Zatímco v Praze naopak sledujeme příklon k takové té ostré stranické sebeprezentaci pana Portlíka, který jako by chtěl navázat na ty zlaté časy ODS v Praze ještě v klausovských časech nebo za Pavla Béma, takový ten návrat jednak k té tradiční rétorice velké silné pravicové strany, ale zároveň strany, která je ochotná se dohodovat s každým, kdo postupuje podobně pragmaticky nebo technokraticky, což v případě současné pražské ODS nejsou ani tak piráti, se kterými sedí v současnosti v koalici, spíš by to mohlo být do budoucna hnutí ANO, takže zatímco v tom Brně sledujeme u té strany příklon k jakémusi občanskému přístupu, tak v té Praze to vypadá, že se mnohem více událostí bude odehrávat po volbách někde v kuloárech při vyjednávání a podobně postupují často ty ostatní politické strany. V Brně, když hnutí ANO postaví pana poslance Trojana, který má relativně liberální pověst vlastně na to město, a zatímco v Praze se dlouho trápí, nakonec vytáhne svého šéfa pražské organizace pana Prokopa, o kterém vyjde krátce poté, co vlastně je pasován na lídra informace, že musel policii vysvětlovat, kde přišel ke svému bytu v hodnotě 20 milionů a on odmítne vypovídat, protože by si tím mohl způsobit trestní stíhání, tak to ukazuje, že hnutí ANO se v Praze poměrně dost plácá v tom, jakým způsobem a koho postavit do těch komunálních voleb, ale podstatné na tom všem je, že už dneska podle mě ty politické strany velmi pečlivě uvažují o tom, nejenom jak a s kým budou kandidovat sami, ale co se bude dít po těch povolbách, s kým by mohli navázat spolupráci, kterým směrem se asi politika v tom, kterém zejména velkém městě bude ubírat, a tomu už se podle mě dneska často přizpůsobují ty kandidátky, i ty programy, i ta retorika, aby zkrátka voliči byli připraveni.
4: Podle poslaneckého návrhu novely zákona o střetu zájmů by se takzvaný lex Babiš měl podstatně zmírnit. Vy jste v komentáři označil tu myšlenku za nepovedený vtip, jestli mohu takto volně parafrázovat váš text. Proč? Co by přijetí té novely znamenalo?
5: Já si hlavně nedokážu představit, že by se tady za ten zákon dokázal veřejně postavit sám Andrej Babiš. On maximálně bude moci tvrdit, když to napsali, tak dobře, když si to schválili, tak dobře, ale mě se to rozhodně netýká. Ale samozřejmě, že tam jsou problematické ty tři oblasti, o kterých už se v současnosti veřejně mluví. To znamená jednak to, že se v tuto chvíli vlastně přestane činit rozdíl mezi nárokovými a nenárokovými dotacemi nebo respektive, že ty nárokové dotace budou považovány za něco naprosto přirozeného, co můžou čerpat i ty velké, firmy navázané třeba teoreticky na některé z politiků. Myslím si, že úplně největší problém je samozřejmě s tím, že politik, který zastává funkci premiéra, by mohl být jakoby vyvázaný z toho, že by byl zapleten do střetu zájmů, protože by se týkal jenom ministrů, kteří spravují ta svá ministerstva, ale netýkal by se členů vlády obecně, což mně přijde jako naprosto šílené, protože nejenom, že premiér může rozhodnout o tom, kdo bude sedět na jakém ministerstvu a premiér určuje směr vlády, linii těch politických stran, ale dokonce i ministři navzájem mezi sebou si můžou pochopitelně v rámci určité koalice vyhovět a takové to vzájemné vyhovování se v současnosti vidíme velmi dobře. No a potom ta třetí oblast je samozřejmě to, že by se nemuseli vymáhat dotace proplacené v těch letech 2017 až 2021, což je jednoznačná nahrávka holdingu, kterým patřil současnému premiérovi. Takže já mám pocit, že toto je taková kutilská, taková domácká iniciativa několika koaličních poslanců, kteří se rozhodli jednak trochu potěšit svého šéfa, zároveň naštvat zbytek společnosti. Že to udělali naprosto amatérsky, protože mám pocit, že ten pozměňovací, nebo že ten návrh je napsaný takovým způsobem, že nemůže projít ani přes řádnou právní oponenturu a taky asi proto vznikl v poslaneckých lavicích a nevznikl na žádném ministerstvu, což je v současnosti jeden z těch největších nešvarů, že legislativa se nám dělá na koleně, ať už z pera poslanců nebo z pera lobbystů, ale rozhodně ne z pera legislativců a potom nad tou legislativou můžeme naříkat. A myslím si, že tady tento zákon nám teda rozhodně žádnou dobrou pověst v Evropě neudělá, protože rozumím té argumentaci, která říká, my se snažíme náš zákon přizpůsobit zákonům ostatních zemí, ale v tom případě přizpůsobíme ostatním zemím i politickou kulturu, i to, že politici se snaží sami nedostávat do střetových situací ohledně zájmů. Samozřejmě můžeme tady mít velmi jednoduchou legislativu jako ve Skandinávii, ale pak by se museli ti politici jako ve Skandinávii taky chovat.
4: SPD chce do léta předložit návrh na povinné zveřejňování státní příslušnosti pachatelů trestných činů. Co tím podle vás sledují?
5: No, oni sice tvrdí, že se snaží jakoby zamezit tomu, aby byli neoprávněně ostrakizováni cizí státní příslušníci, ale ve skutečnosti, když se podíváme na předvolební rétoriku SPD nebo na současné tažení Tomia Okamury proti Ukrajincům v České republice, tak si myslím, že ten záměr je naprosto zřejmý. Kromě toho právníci by asi podtrhli tady tento argument, že v tuto chvíli není ani tak podstatné zveřejňovat státní příslušnost těch, kteří jsou se kterými bylo zahájeno trestní řízení. Podstatné je nakonec, kdo bude odsouzen a to se většinou dozvídáme i tu státní příslušnost. Tady tohle toto může být podle mě jenom jakýsi nástroj na to, aby se ta společenská atmosféra ještě více rozštěpila, aby se znovu stavěli lidé na ty dvě skupiny my a oni, v tomto případě my, cizinci, a ať už těmi cizinci budou Ukrajinci nebo migranti někde od jihu, tak to je úplně jedno. Dobře, tak já jsem zvědavý, jestli v takovém případě budeme slýchat všechno o všech těch českých státních příslušnicích, kteří spáchají trestnou činnost, tak jak bývá u politiků vždycky za jménem v závorce uváděná stranická příslušnost, tak jestli i čeští občané potom budou tady při referování ze soudních síních nebo z těch policejních spisů označování závorkou, jestli jsou to Češi nebo nejsou Češi.
4: Prezident se ve středu chystá na Bezpečnostní radu státu. Co myslíte, že ho k tomu vede? Pravděpodobně zájem o novou armádní koncepci, kterou by se rada měla zabývat.
5: To určitě. Já si myslím, že prezident chce ukázat tady tuto svoji kompetenci jednak proto, že stál na čele NATO generálního štábu a že ho to téma zajímá, ale já si myslím, že on chce ukázat i tu kompetenci navenek české společnosti. Zkrátka v okamžiku, kdy se tady vede spor o to, jestli nás má reprezentovat v Ankaře na summitu NATO prezident nebo premiér, tak samozřejmě, že se Petru Pavlovi hodí, když bude spojován s těmi bezpečnostními tématami, s tématy navíc, ke kterým dokáže on dát mnohem jasnější stanovisko, přesnější, vyargumentovanější expertízu než premiér nebo současný velmi opatrný ministr obrany. Takže já si myslím, že Petra Pavla v této souvislosti budeme vídat mnohem častěji, že bude chodit na bezpečnostní rady, že možná bude chodit častěji i na vlády, protože pokud se rozhodla vláda nebo vládní koalice mu vyhlásit tu extrémní kohabitaci, tak by byl asi hloupý, kdyby tady těchto příležitostí, které mu dává ústava, nevyužil.
4: Před týdnem se mělo rozhodnout o sestavě delegace na zmíněný ankarský summit NATO. Petr Pavel se lehl na jednání vlády, kde se zdržel 20 minut, nic nedozvěděl, jenže smí na valné shromáždění OSN v září. Proč si vláda tak otálí? Proč myslíte, že se to má dozvědět teprve 22. června?
5: Ono to s tím valným shromážděním podle mě souvisí skutečně, protože v tuto chvíli vláda může tvrdit, že nebrání reprezidentu republiky v tom, aby zastupoval zemi navenek. To znamená, že kdyby si Petr Pavel chtěl stěžovat kompetenční žalobou u ústavního soudu na to, že nebyl vyslán na summit NATO, tak může vždycky vláda tvrdit, že na jiné významné mezinárodní události mu cestovat nebrání. Takže to si myslím, že je jeden důvod, ten druhý důvod, nebo respektive ten druhý aspekt je ten časový, samozřejmě, že když natáhnete to rozhodování až někdy na konec června, začátek července, tak snižujete tu pravděpodobnost, že ústavní soud by dokázal takovýto spor rozhodnout, ačkoliv do závorky dávám, ústavní soud může překvapit, slyšeli jsme od jeho mluvčí, že tady toto téma by bylo téma přednostní, prioritní a navíc už na něj můžou mít v tuto chvíli soudci určitý svůj názor, takže tam bude hodně záležet na tom, jestli nakonec přeci jenom Andrej Babiš nezvolí tu smírnější cestu, protože v dobách vyjednávání o vládě si dokázal s prezidentem porozumět. Kdyby ale šel tou cestou konfliktu, který prosazují motoristé, tak bych předpokládal, že se skutečně uchýlí prezident k té kompetenční žalobě a myslím si, že obě dvě strany už v tuto chvíli dělají takové kroky, aby měli co nejvíc argumentů pro případ, že by museli před plénum ústavního soudu vystoupit.
4: Hostem pořadu, jak to vidí, byl politolog Lukáš Jelínek. Děkuju, nashledanou.
5: Já děkuju za pozvání, hezký den.
4: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
6: Jak to vidí?
1: Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Detektivové pátrají po vrahovi hledače Vltavínů. Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT 2. Může mít láska italského mladíka a dívky z čínské čtvrti šťastný konec? Premiéra romantického filmu Čínská dívka. A ČT Art. Špičkoví interpreti hrají v císařském sále zámku Troja. Premiéra koncertu Troja Festival, Josef Špaček, Lukáš Vondráček a jejich hosté. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Bylo 9 hodin.
3: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Spojené státy a Irán se dohodli na podmínkách uzavření míru a 4 nové kameny zmizelých jsou v Jindřichově Hradci. Bude oblačno na severu a severovýchodě, ojediněle přehánky a nejvyšší teploty většinou do 21 stupňů. Dobré ráno vám přeje Josef Maršál. Spojené státy a Irán se dohodli na uzavření míru. Dohodu mají obě strany konfliktu podepsat v pátek v Ženevě. Podle Trumpa se pak otevře Hormuzský průliv a okamžitě skončí také americká námořní blokáda íránských přístavů.
4: Viceprezident J.D. Vance dohodu označil za průlom s potenciálem přetvořit celý region a zajistit trvalý mír. Ex-prezident Barack Obama, který vyjednal první iránskou dohodu, je skeptičtější.
5: It is doubtful that any agreement that arises.
4: Obama podle svých slov pochybuje, že nová dohoda bude výrazně lepší než ta, kterou sjednal v roce 2015 a která podle něj fungovala, dokud ji Donald Trump v roce 2018 nevypověděl. Podpis memoranda je naplánovaný na pátek ve Švýcarsku, kde začnou i 60-denní jednání o íránském jaderném programu. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
2: A ještě dovětek z ČTK. Izraelský ministr národní bezpečnosti Ben-Gvir uvedl, že Izrael není vázán dohodou mezi Spojenými státy a Íránem. Podle něj totiž negarantuje bezpečnost Izraele. Advokáti varují před navrženým zákonem o ekonomické ochraně státu. Ministerstvo financí jim má splnit evropské nařízení proti praní špinavých peněz. Podle České advokátní komory je ale zákon polotovarem, který ohrožuje advokátní mlčenlivost a dává finančnímu analytickému úřadu příliš velké pravomoci, pokračuje mluvčí ministerstva Stefan Fous.
6: Předložený návrh je primárně implementací a adaptací evropského práva a doporučení výboru Moneyval. U řady těchto vstupů přitom existuje více variant, jak je do českého právního řádu promítnout. Dosažení dohody o jednotlivých částech návrhu je pro fungování celého systému klíčové. Cílem ministerstva financí je proto dosáhnout konsenzuálního řešení.
2: Ministerstvo proto chystá schůzky s profesními komorami advokátů, exekutorů i notářů. Po chladnějším počátku týdne se bude oteplovat, pátek a víkend budou tropické s teplotami nad 30 stupňů. O víkendu se zejména ve větších městech mohou objevit i tropické noci, během nichž teplota neklesne pod 20 stupňů. Srážky přijdou v úterý odpoledne a ve středu. Kameny zmizelých připomínají židovskou rodinu Šapovou z Jindřichova Hradce. Zajistili je 2 tamní základní školy, uspořádali sbírku. Celá rodina zahynula v koncentračním táboře, kde jsou kameny umístěny, říká Marta Léblová ze spolku Zikaron.
7: V centru města leží ten dům vedle synagogy, protože Max pracoval u židovské náboženské obce, takže zde měl vlastně byt o jednom pokoji a kuchyni, kde žil s tou svojí rodinou až do posledních chvil v květnu 1942.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Počasí.
2: Bude oblačno na severu a severovýchodě, ojediněle přehánky, k večeru bude oblačnosti i srážek ubývat. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů, na jižní Moravě až 24 a v 1000 metrech na horách kolem 11, na Šumavě až 15.
3: Doprava.
2: Na D1 směrem na Prahu počítejte s kolonami před Divišovem. Na 42. a půltém kilometru se srazilo nákladní a osobní auto. Provozu už nepřekážejí, ale v koloně je hlášena další nehoda a tak se to moc nehýbe. Na 65. kilometru D8 směrem od Prahy hromadná nehoda, jezdí se jedním pruhem zdržení 10 minut a ve Kbelské ulici směrem k D8 překáží nepojízdné auto v pravém pruhu před sjezdem na prosek kolony z Hloubětína i v Novopatské. Zprávy končí teď 2 na 2.
8: Je to tak, krásné pondělí vám přeji dva na dvojce v tuto chvíli, tedy 4 minuty po 9. hodině ve složení Tereza Stýblová a Jiří Holoubek. A já musím říct, že Tereska ty 4 minuty zpravodajské relace věnovala jaksi usilovné snaze udělat se mladší než
9: ne,
8: je.
9: Ne, že by to
8: potřebovala.
9: Já bych chtěla vypadat dobře na svůj věk.
8: Vypadáš výborně.
9: A proto se již potřebuji upravit.
8: Na svůj věk i na nižší věk. Přemýšlel jsem, jestli bych měl udělat také něco takového, jestli by to svědčilo i mě.
9: Pořád. Ty jsi ten typ člověka, který vypadá dlouho, kontinuálně, dobře.
8: Ne, to se ti jenom
9: a nestárneš.
8: Zdá.
9: Ne, já ti vidím skokově jednou za čas a ano. Můžu to zhodnotit.
8: Ano, to je od tebe milé, ale možná kdybych také věnoval více péče jaksi svému zevnějšku, aspoň těch 5-8 minut denně, tak jako ty, že by to také přineslo ovoce.
9: Třeba tě dneska inspiruju.
8: Že by?
9: No, vidíme.
8: Možná
9: naše dnešní povídání.
8: Ano, možná ty, možná naši posluchači, protože budeme mluvit o čem?
9: Budeme mluvit o tom, jak vypadat mladší, nebo jestli někdy jste měli touhu vypadat mladší, než jste. A pokud ano, tak proč jste to dělali a taky jakým způsobem, to nás bude zajímat.
8: My k tomu samozřejmě máme i dnes důvod, prozradíme ho za chviličku, ale v tuto chvíli přejeme všem nejenom krásné pondělí, ale krásný celý týden.

0: Hanzelová a Jiří Holoubek.
1: Dva na dvojce.
2: Za rozhlasovými mikrofony máme výhodu, protože dělat se mladšími můžeme pouze zkoušet prostřednictvím hlasu, nikoli zjevu.
3: Teď jsi mě připomněl ale, že vlastně mě kdysi posluchači odhadovali, že jsem starší podle hlasu odjakživa.
2: Opravdu?
3: Ano, ještě když jsem vysílala v Jihlavě na regionu, tak jsme měli noční linku, tam jsme to téma měli jednou podobně, jestli vypadáme uměrně svému věku. A posluchači mi říkali, mě tehdy bylo asi 30, že tak 45, taková statná bruneta.
2: Těsně vedle.
3: Těsně vedle.
2: Kdy a proč jsme se tvářili jako mladší, než jsme? Nebo jestli to někdy děláme, nebo jestli bychom se také rádi někdy tvářili? O tom chceme mluvit, a to proto, že na nás vykoukl zajímavý a pravda trochu úsměvný příběh, který se objevil na webových serverech.
3: Je ale pravda, že pro ty, kterých se týká, tak zas tak veselý nebyl. Byli totiž podvedeni ti lidé, o kterých budeme mluvit. A to 38letou ženu, která se vydávala za daleko mladší, než ve skutečnosti je.
2: A šlo o jediné, tahle dáma očividně ráda, když se o ní někdo stará. Pozor, opakujeme, že je jí 38 let a vydávala se za, podržte se, 12letou dívenku.
3: A s tím podvedeným párem, který ji věřil, že nažila téměř 16 měsíců, v jejich domě nemusela za nic platit, měla pokoj plný hraček, během svého pobytu tam měla také oslavu svých údajných 12. narozenin a na jedné fotografii, kterou jsme viděli, tam dokonce pila asi mléko z kojenecké lahvičky.
2: No, je to celé
3: zvláštní. Je to bizarní.
2: Je to celé, ano, je to, ano. Je zvláštní, je velmi jemné slovo. Ještě ke všemu, takovýhle podvod se jí vydařil už několikrát. Zajímavé je, že na úplném začátku se tomuhle poslednímu páru, důvěřivému očividně, představila jako dívka 18letá, pak si řekla, že by to mohla ještě upravit, tak to srazila na těch 12.
3: Tak. A na všechno, myslím, přišla teta jednoho z párů, která narazila na případ starší, kde tato žena už někoho podvedla, takže se rozjelo vyšetřování a už se tý to snad nepodaří v budoucnosti.
2: No vůbec nebudeme mluvit o tom, jestli snad máte za sebou nějakou podobnou zkušenost. To ne, ale zajímá nás, jestli se snažíte někdy před někým z nějakého důvodu vypadat mladší.
3: A ne na 12, ale samozřejmě na nějaký věk, který byste si asi přáli. Aby
2: no ale tak,
3: bylo.
2: Jestli nás poslouchá tak někdo, komu je třeba 15, tak
3: já myslím,
2: to
3: že v tomhle zkusit. Věku chtějí možná vypadat
2: spíš starší.
3: Mladí lidé starší, ale taky nám třeba napíšou, když jsou ve škole. Ale klidně nám pište samozřejmě na e-mail dvojka@rozhlas.cz a nebo SMS-kové číslo 702 222 220.
2: Chcete nebo chtěli jste někdy před někým vypadat mladší, jak na to jdete? A také, protože si za chvíli budeme povídat s plastickou chirurgkou, abych to řekl korektně, podstoupili jste někdy zákrok, který vás měl udělat mladšími, protože, co si budeme říkat, máme tuhle, no, dejme tomu, řekl

0: Kdy a proč jsme se tvářili jako mladší, než jsme, a nebo jakým způsobem na to jdeme, abychom vypadali mladší, než jsme, pokud nám o to jde? O tom si s vámi dnes povídáme. Shodou okolností dvě SMSky v rychlém sledu nám přišly z Liberce, ale každá z jiného čísla. Jednu také píše dáma, jednu píše muž, takže to není jaksi ze stejného čísla, ze stejného zdroje. A ta od dámy, která se jmenuje Marta, tak v ní stojí: jedu v pátek do Liberce, takže to není SMSka z Liberce, ale do Liberce se jede, tak pozor. Jedu v pátek do Liberce na školní sraz a to si vždy přeju vypadat jako osmnáctka, napsala Marta. Tak ať se to podaří.
1: Nepíše Marta, kolik je aktuálně.
0: Nepíše. A Standa právě z Liberce se připojil velmi stručně.
1: Taky na ten sraz, ne? Tam se možná potkají.
0: To tady nepíše, ale já tuším, že jestli to je ten Standa, který si myslím, tak toho znám, tak to bych i mohl vytušit, kolik je Martě. Ale je to jedno. Standa z Liberce píše: chtít vypadat mladší, ani ne. Hlavně ne starší.
1: Já říkám dobře na svůj věk, to si myslím, že to i spousta lidí takhle chce, že se nechce ani těmi zákroky, o kterých budeme mluvit, třeba výrazně omladit, ale chce trošku zastavit čas a vypadat dobře na ten věk aktuální. Tak to aspoň vidím já.
0: No proč ne? Já jenom o tom přemýšlím, protože to je samozřejmě jaksi velmi objektivní pohled, že jo? Tedy subjektivní pohled, subjektivní. Chci říct naopak, je to subjektivní pohled, protože vypadat dobře jako na svůj věk, co to znamená, že jo? Tak to i když člověk, to se stává i mně, že jo, že si stoupnu a řeknu si, no tak na těch 1,50 to není tak hrozný, ale samozřejmě kdokoliv zvenčí to může vypadat, to může vidět úplně jinak.
1: Ne, já to mám objektivně, říkám, že to je fajn. V tvém případě
0: tak
1: vypadáš
0: dobře.
1: Tak ty jsi
0: milá a vždycky jsi takhle milá, když ode mě něco potřebuješ.
1: Protože to jenom jednou za čas, když se vidíme. Renata z Prahy ještě píše, ano. To přečtu. Vaše téma mě rozesmálo, jelikož si hodně vzpomenu na náš sraz s Gimplem po 50 letech. Také jsme hovořili o tom, jak kdo vypadá. A jelikož nevidím, tak jsem je uklidnila, že u mě jsou všichni stále mladí, štíhlí, vlasatí kluci a holky jsou prostě šik. Jeden ze spolužáků mi nabídl, abych si je ohmatala, což jsem odmítla se smíchem, že si nebudu kazit obrázek. Ale přiznám se, že mě těší, když slyším, že vypadám pořád stejně. Jsem zkrátka jenom ženská. Na to moc zdravíme a děkujeme. To je hezký příběh.
0: Faktem je, že třídní srazy, to může být ten moment, kdy opravdu člověk jakoby udělal, co může.
1: Aby... No my jsme ho teď měli nedávno. Ano. A my se teda vídáme každý rok, takže nejsou tam velké časové rozestupy. A já musím říct, že ročník 79 je dobrý ročník.
0: No, důležité,
1: že nám to pořád docela sluší.
0: Jasně, důležité je nebýt u toho, když si pak o nás povídají, když opustíme místnost. Mluvili jsme před chvílí i o tom, že v dnešní době pochopitelně máme možnost podstoupit větší či menší zákroky pro to, abychom vypadali šik, abychom vypadali buď dobře na svůj věk, anebo vzhledem k našemu dnešnímu povídání, abychom dokonce vypadali mladší. Jde to.
1: Takže nám pište stále na @rozhlas.cz anebo SMSky 7222220 a za chvilku si budeme povídat s Evou Dřevínkovou, plastickou chirurgkou.
2: Tereza Stýblová a Jiří Holoubek.
3: Dva na dvojce.

0: Chtěli jste někdy vypadat mladší, než ve skutečnosti jste, tak o tom se s vámi dnes povídáme na dvojce a píše nám Hana z Mělníka s nadsázkou, a to je mi sympatické. Snažím se vypadat mladší trvale a mám úplně čerstvý zážitek. Byla jsem se svým otcem, kterému je 96, u lékaře a sestřička se mě zeptala, jestli jsem doprovod a zda manželka či kamarádka. Je mi 69 a vidím, že má snaha vypadat mladší je k ničemu. Mám se ještě vůbec snažit, ale jsou tady smajlíky, takže to bere s humorem.
1: Děkujeme za vaše zprávy. No když tomu chceme opravdu pomoct a už nevíme sami, jak na to, můžeme navštívit plastického chirurga. A my si teď budeme povídat s paní doktorkou Evou Dřevínkovou z kliniky plastické chirurgie Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Paní doktorko, hezké dopoledne.
2: Dobrý den, děkuju.
0: Dobrý den, paní doktorko. Který chirurgický zákrok, pokud takový tedy je, nás udělá zaručeně, ale opravdu zaručeně mladšími?
2: Tak pokud mluvíme o pacience, která vám třeba dneska psala, tak určitě by pomohla operace horních a dolních víček, pokud vypadá unavená, tak jenom tato malá změna, relativně malý zákrok by výrazně omladil, udělali veselější a svěžejší. Samozřejmě pak jsou i větší zákroky, jako třeba operace obličeje, jako facelifty, a záleží samozřejmě na celkové konstituci pacienta.
1: Když jste zmínila, paní doktorko, ta víčka, chtěli jsme se zeptat, které zákroky provádíte opravdu nejčastěji z těchto důvodů, ale typuji, že ta víčka by to mohla být.
2: Přesně jste se trefil, samozřejmě jsou to operace horních a dolních víček, je to asi nejčastější estetický plastický zákrok, kdy vlastně není to pouze z estetického důvodu, ale většině pacientů to pomůže i zdravotně, kdy mají tlaky, bolesti hlavy, tlaky za očima, vidí to vlastně, že tam jsou ty převisy a je to vlastně obtěžuje vlastně i při vidění země.
0: Je nějaký zákrok, paní doktorko, kterého jsme se třeba dříve obávali, nebo nebyl zkrátka tak populární a teď je na vzestupu? A já možná zamířím i k tomu faceliftu, to možná nebude on, protože teď jsem se dočetla, že to podstupují stále mladší lidé, třeba už i před 30, a že je to prý dobrá prevence, tak jestli byste to mohla nějak spojit, tu odpověď.
2: Zákroků přibývá, samozřejmě jsou to nové techniky, které samozřejmě jsou u faceliftů, ale nemyslím si, že by úplně každá pacientka chtěla vypadat, mít operaci, často se ti pacienti toho bojí, takže chodí na neinvazivní různé zákroky nebo niťové liftingy a pak až přistupují k chirurgickému zákroku, jako je facelift. K oblibě zase stoupá zvednutí horního rtu chirurgicky, kde vlastně můžeme takzvaným ballhorn lip liftem zvednout horní ret a vlastně omladit ten ret a nemusíme tam píchat žádné výplňové materiály. To si myslím, že ta trvalost toho zákroku a ne taková ta běžnost, že musíte neustále někam chodit, ty lidi více přitahuje dneska.
1: Paní doktorka Eva Dřevínková z kliniky plastické chirurgie Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Často se mluví o celebritách, paní doktorko, které to s úpravami zevnějšku v touze zůstat mladými přehnali. Všichni se jako divíme a říkáme si, no to je hrozný, na to se nedá koukat. A někdy je to pravda. Kdy klienta odmítnete vy?
2: Já klienta odmítám v případě, kdy si myslím, že má nerealistická očekávání nebo že mu nemohu splnit to, co on si přeje. Vždycky se ho ptám, jaké má obtíže nebo co mu vlastně vadí, co by na sobě chtěl změnit, a pokud to dokážu a myslím si, že to je možné a má ty představy realistické, tak mu to provedu, pokud ne, tak mu bohužel vysvětlím, že já tento zákrok nedokážu provést a nedokážu tomu pacientovi pomoct.
0: Předpokládám, že asi pečujete spíše o ženy, ale jak je to s muži? Také už se chtějí třeba zkrášlovat, omlazovat a podstupovat různé zákroky?
2: Určitě u mužů to velice stoupá. Když bych třeba to přirovnala k operaci horních a dolních víček, třeba když vezmeme 10 pacientů, tak třeba 2 by byli muži už vlastně, jakoby ty muži to chápou více jako zdravotní hledisko, ale i stoupá mužů, kteří podstupují operaci faceliftu, kdy vlastně chtějí ti muži vypadat stále svěže, přirozeně a dobře. Takže už to není jenom pouze ženská záležitost.
1: Já musím přiznat, že před pár lety jsem také prošel vašima rukama a vaším skalpelem právě při operaci horních víček. Nebyl to tedy facelift a mám tady tedy jednu osobní otázku na závěr. My se potkáváme, jsem tam i osobně, paní doktorko, tady v rozhlase. Můžu se tedy zeptat, jakou úpravu byste doporučila mě aktuálně při těch 51?
2: Jirko, vám určitě zatím nic, vypadá to teďka svěže, skvěle, myslím, doufám, že vám 10 let operace horních líček vydrží, dolní zatím nepotřebujete a jinak jste ještě mladý muž, takže vám, pokud vám nic nevadí, tak určitě nic.
1: Vy jste milá.
0: My jsme dneska na toho Jirku hodně milá.
1: Tak, já přemýšlím, čím jsem si to zasloužil, nebo co budu muset provést.
2: Jste milý a mladý muž, takže nepotřebujete nic a svěží.
1: Říká milá, mladá a svěží Eva Dřevínková.
0: Moc děkujeme, paní doktorko, za příjemné povídání a těšíme se někde příště. Naschledanou.
2: Děkuju, naschledanou.
1: Hezký den.

0: To byla Cher. Zpívala nám U dvou na dvojce.
1: Taky dělá, co může.
0: Zrovna Cher je určitě tím, nevím jestli příkladem, ale člověkem, který se snaží vypadat mladší nebo udržet se v nějakém věku, samozřejmě i díky různým plastickým zákrokům. Píše nám Věra k tomu našemu dnešnímu povídání, jestli se někdy snažíme vypadat mladší. Několik posledních let jsem se při pohledu do zrcadla vždycky chválila. Holka, je to pořád dobrý. Posléze jsem prodělala operaci žedého zákalu a po odstranění obvazu jsem zažila doslova šok. V zrcadle na mě jukala cizí stará baba. Bylo to syrové prozření a několik dní jsem se zrcadlu vyhýbala, než jsem si zvykla. A vypadat mladší? Ne, jsem jaká.
1: Někdy přijde impuls, který nás donutí k zamyšlení, jestli pro to něco neudělat, abychom vypadali mladší. Jedním z nich by mohla být třeba příhoda, o které píše Monika. Vnitřně se stále cítím na 20. A když jsem šla se synem k lékaři, dozvěděla jsem se, ať se babička zatím posadí. O tom píše Monika. Ale když už jsme u lékaře, podíváme se taky na jiné téma, které vlastně se tak trošku obrací ke včerejšku.
0: Ale ono to trošičku spojitost má, ano. Protože my budeme mluvit o darování krve, protože včera byl světový den dárců krve a vlastně určitá složka krve způsobuje omlazení, tuším, že krevní plazma, takže nejsme zas tak daleko od toho dnešního tématu.
1: 14. červen, to je ten den, na který každoročně připadá světový den dárců krve. A hodně se o tom mluví a píše především v souvislosti s tím, že dárců ubývá a ubývá tedy i krve, například, dočteme se na našem zpravodajském webu i rozhlas.cz, v liberecké nemocnici je na seznamu dárců přes 6 000 lidí, to číslo se ale kvůli stárnoucí populaci, přibývajícímu věku dárců postupně snižuje.
0: A primářka transfuzního oddělení liberecké nemocnice Renata Procházková uvedla, že ročně získají 350 nových dárců, ale 450 jich odejde, takže je opravdu potřeba tu kampaň podpořit a pokud to můžete, tak krev darovat.
1: Můžeme připomenout, že darovat krev může každý zdravý člověk ve věku 18 až 65 let a pokud jdete darovat poprvé, mělo by vám být maximálně těch 60 a samozřejmě ideálně být zdravý.
0: Ano, protože já jsem při svém prvním darování krve zrovna byla nemocná, tak se to nepovedlo. Skutečně jsou přísná pravidla, takže až po čase, když se mi udělalo lépe.
1: A za chviličku se dostaneme k dnešnímu přání, ačkoliv dnes to bude vlastně takový úkol pro vás.
2: Ranní dvojka letos přijede za vámi.
3: Od dubna do října. 13 sobot, 13 krajů, 13 náměstí. Pokračujeme v sobotu 20. června v Sedlčanech.
4: Konají se tam totiž městské slavnosti Rosa.
5: Uvidíme se v areálu Luční. Přijďte třeba na kávu.
3: A nebo se můžeme slyšet ve vysílání. Od 14.00. Protože ranní dvojka nikdy nespí.
5: Celý rok jsme s vámi.
3: A někdy i u vás. Dalibor.
5: Regina.
4: Jakub.
6: Už 20. června se koná v Praze na Letné 8. ročník charitativního běhu Run for Help. Letos podpoříte startovním pomoc ženám po rakovině prsu a nákup speciálního dětského kola. Více na runforhelp.cz. Potkáte se tam například s Chantal Poulain, Šimonem Bylinou, Kateřinou Bartůněk-Hrstkovou, Bořkem Slezáčkem a řadou dalších osobností. Vaše Daša. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.

0: Dnes mluvíme společně s vámi od 9. hodiny o tom, jestli se někdy snažíme vypadat mladší, než jsme, nebo jestli proto dokonce něco děláme. Krátký vtípek nám k tomu posílá Dáda. Ptá se muž, kolik je ti vlastně roků? Odpověď, přesně tolik, jak vypadám. Kecáš, tak dlouho lidi nežijou, je tady napsáno. Tak to potěší. A teď se dostaneme k takové jedné tradiční položce našeho vysílání. Stále platí, že je tu pro vás rádio na přání a adresa rnp@rozhlas.cz, pokud chcete nějaké přání splnit. No a občas také děláme to, že máme přání my na vás. To dnešní už jsme několikrát absolvovali, a to sice my vás vyzýváme, abyste napsali krátkou básničku, rýmovačku, veršovánku. Ovšem nejen tak ledas jakou, je potřeba do ní použít následujících 5 slov.
1: Teresa. Ta se hodně týkají léta a dovolených,
0: ano,
1: které jsou před námi.
0: Tam to směřovalo.
1: Takže ta slova jsou léto, festival, stopařka, úplněk a lunchmeet.
0: Je to přesně tak. Lunchmeet v tomto případě jsou samozřejmě 2 slova v originále.
1: Ale my jsme to řekli hezky dohromady.
0: Říkáme to hezky po česku, pěkně dohromady. Takže dnes už na to není příliš mnoho času, je 9 hodin 41 minut, takže to opravdu pro zdatné veršotepce je tentokrát to zadání. Léto, festival, stopařka, úplněk a lunchmeet, to jsou ta slova, a psát můžete SMS-kou i e-mailem.
1: E-mail dvojka@rozhlas.cz a 702-222-220, to je SMS-kové číslo, a to už umím jak básničku a zpaměť.
0: No vidíš, no, to, ale nebylo tam použito ani léto, ani festival, ani stopařka, ani
1: to
0: úplněk.
1: To nechám na našich posluchačích a těším se.

0: Před chviličkou jsme zadali 5 slov pro dnešní den, pro vaše básničky, pro rychlé veršování. Léto, festival, stopařka, úplně k lunch meet. Nebylo to z našeho pohledu úplně jednoduché. Je tady ale už pár básniček, z nich Štěrka už si jednu vybrala a my moc krát děkujeme za tuhle báseň a protože ji Tereza vybrala jako první, tak právě její pisatelku či pisatele, ty to máš před očima, je to pisatelka, odměníme našimi ponožkami dvěma na dvojce.
1: Ano, Alena si pak oblékne vaše ponožky, protože se s tím popasovala podle mě skvěle. Léto nutí fantazii úzdu popustit, na nevšední festival s nadšením vyrazit, mladou stopařku při úplňku do trávy povalit a po krásné noci ji lunch meet na ohýnku opražit. Vyloženě letní básnička.
0: Já se dívám ještě na jednu. Bylo léto a právě končil festival, když jeden mladík stopařku do auta vzal, měl hlad, tak ji lunch meet dal a při úplňku se s ní pomiloval. A co bylo dál? Za pár měsíců si ji vzal.
1: To je taky ale hezké.
0: Je taky krásná. Budeme mít dvě odměny.
1: Tak jo. Takhle a dvoje ponožky, ne každému, nepošleme každému jednu.
0: Ne, posíláme dvoje ponožky za tuhle básničku i za tu první a moc krát děkujeme za obě. A za chviličku se ještě podíváme do vašich zpráv k omlazování se a možná vyjde čas ještě na jednu z těch básniček, protože je jich tady pěkná řádka. Díky.
2: Tereza Stýblová a Jiří Holoubek.
3: Dva na dvojce.

0: Máme tady zprávu, Teresko, vy jste se dnes ale omladili. Metallica na dvojce a lunch meet nemusím od dvojiny. Od dvojiny nám napsal Bob, děkujeme. Lunch meet,
1: hezká to je ještě
0: reakce na básničku. Ano.
1: Píše nám taky Tom, ten píše tedy k tomu, jestli se někdy snažíme dělat mladší. Píše, já již značně dospělý se často cítím a chovám jako 14-letý pubescent a váš kolega Jan Kovařík by mohl vyprávět. Tak se ho zeptáme, protože Toma neznáme. Máme se ho prý
0: zeptat. Ale Honzu známe,
1: ano. A víc posluchačů píše o tom, že vlastně se cítí pořád mladí duchem a že to je pro ně důležitější a že tolik nevnímají tu svou fyzickou schránku, že stárne.
0: Děkujeme všem, kteří byli s námi, kteří poslouchali a samozřejmě především těm, kteří také dnes napsali, když měli chviličku času. My už teď zveme k poslechu po 10. hodině, přesně v 10. čerstvé zprávy, které si poslechněte, no a potom tady bude poradna, dnes spotřebitelská a zaměříme se s D-testem na výsledky testování autoseraček.

0: Tkání. Na dvojce. Naším hostem bude Martin Smrš, odborník na finanční a ekonomickou gramotnost a čerstvý držitel ceny guvernéra České národní banky. Co by mladí lidé měli vědět o financích? Jak se učí podnikavost, odpovědnost a zdravý vztah k penězům? A dokážou ho ještě studenti něčím překvapit? I na to se zeptáme ředitele vzdělávací organizace Junior Achievement Martina Smrže.
1: Blízká setkání.
2: Dnes po 11. hodině.
1: Na dvojce.
3: Bylo 10 hodin.
4: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Ve Francii začíná summit skupiny G7 a čeští fotbalisté poprvé po dni volna na světovém šampionátu trénovali. Bude oblačno na severu a severovýchodě, ojediněle přehánky a nejvyšší teploty většinou do 21 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Josef Maršál. Ve francouzském Evianu začíná summit skupiny G7. Lídři 7 největších ekonomik světa tam budou řešit války na Blízkém východě i Ukrajině. Jednat mají i odslech. Na bezpečnost dohlíží na 16 000 policistů, vojáků i hasičů.
5: Před zahájením summitu se střetli policisté a demonstranti ve švýcarské Ženevě nedaleko Evianu. Výtržníci v černých šatech a se zahalenými obličeji zapalovali auta a rozbili několik výloh. Podle deníku Le Figaro budou státníci jednat o možném zapojení mezinárodní koalice do odminování Hormuzského průlivu. Francie, Velká Británie a Německo chtějí zároveň přesvědčit amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby podpořil okamžitý klid zbraní mezi Ruskem a Ukrajinou. Francouzský prezident Emmanuel Macron pozval Trumpa na závěr summitu na večeři na zámek ve Versailles, aby zabránili jeho dřívějšímu odjezdu, podobně jako to udělal při summitu G7 v Kanadě. Z Francie Martin Balucha, Český rozhlas.
3: Vláda dnes bude řešit zrušení televizních a rozhlasových poplatků a přechod na financování ze státního rozpočtu. Kolik by mohly Česká televize a rozhlas dostat, budou ministři teprve řešit. Pokračuje ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO.
6: Částka je politická věc, samozřejmě každý máme nějakou vizi. Byl to jeden z našich zásadních příslibů, které jsme měli ve volebním programu. Přetavili jsme ho do programu prohlášení vlády.
3: Podle premiéra Andreje Babiše z Hnutí ANO by měla změna obsahovat i inflační doložku. Opozice ani samotná média se změnou financování nesouhlasí. Vláda bude jednat i o předloze, podle níž by obě média měl kontrolovat Nejvyšší kontrolní úřad. V Chorvatsku stále pátrají po Čechovi, kterého pohřešují po srážce katamaránu s plachetnicí. Při ní včera u Splitu zemřeli nejméně 3 Češi, další 4 lékaři převezli do nemocnice. Na možnost tragédie v průlivu u Splitu se kvůli hustému provozu upozorňovalo už roky, řekl chorvatské televizi dopravní expert Jurica Kašpar. Čeští fotbalisté poprvé po dni volna na světovém šampionátu trénovali. Po porážce s Jižní Koreou se teď chystají na zápas proti Jihoafrické republice. Hrát se bude ve čtvrtek od 18 hodin našeho času na stadionu v Atlantě. Obránce Jaroslav Zelený by se nebránil, kdyby organizátoři zatáhli střechu.
7: Protože přece jenom hrajete od 12 hodin, kdy to sluníčko na vás pere úplně nejvíc. Ta předpověď tam je zatím taková, že to může být oblačno, ale když jsme teďka viděli nějaký zápasy, tak bylo úplně azuro. Bude to určitě zajímavý si tam zahrát nebo celkově se podívat na takový místo, protože ten stadion je extrémně moderní a je to opravdu jak zas z jiný planety.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
3: Bude oblačno na severu a severovýchodě, ojediněle přehánky k večeru, ale bude oblačnosti i srážek ubývat. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů, na jižní Moravě až 24 a v 1000 metrech na horách kolem 11 a na Šumavě až 15.
1: Doprava.
3: D1 směrem na Prahu je teď neprůjezdná na 47,5 kilometru. Likvidují následky nehody 3 kamionů. Do stojící kolony se brzdí na 53. kilometru. Poslední volný je exit 56. Velmi opatrně kolem 43,5 kilometru D10 směrem na Prahu. Mohli by se tam pohybovat lidé. A v Praze je ucpaná Kbelská i Novopatská. Důvodem je nepojízdné auto ve Kbelské u sjezdu na prosek ve směru k D8. Zprávy končí za chvilku poradna.
8: Přejeme krásné dopoledne, i nadále jste s námi tedy s dvojkou. Dnes dva na dvojce ve složení Tereza Stýblová a Jirka Holoubek.
9: A za chvíli naše dnešní poradna spotřebitelská. Blíží se prázdniny a tisíce rodin se vydají autem na dovolenou, no a s balením kufrů přichází také otázka, kterou bychom rozhodně neměli podceňovat, pokud máme potomky, tedy jak bezpečně převážet právě děti.
8: Budeme se o tom povídat s Michalem Mikolášem, redaktorem spotřebitelského časopisu DTS, takže pokud se s vašimi ratolestmi nižšího věku chystáte na dovolenou, tak určitě poslouchejte.

0: Dva na dvojce. Poradna.
1: Blíží se čas dovolených, chystáme se vyrazit třeba k moři nebo někam na výlet a budeme samozřejmě sebou brát i své děti. Tak pokud jsou do určité výšky, tuším, nevím, do 150 cm, tak je potřeba je dát do autosedačky nebo mít takzvaný podsedák. A o tom si dnes budeme povídat s Michalem Mikulášem, redaktorem spotřebitelského časopisu DTS, respektive o tom, jaké parametry by měla mít bezpečná autosedačka.
2: Michale, hezký den.
3: Hezký den.
2: Tuším, že ty parametry tam jsou dva, možná těch 150 cm, já už mám děti poněkud odrostlé,
1: tak si to
2: nepamatuju. A pak je tam věk ještě, je to tak? Možná i váha.
3: Věk tam vlastně není. Jde opravdu o tu výšku, to jste zmínili velice správně, je to 150 cm a tím druhým parametrem je hmotnost dítěte. A ta hranice je 36 kg. Platí přitom, že jakmile dítě jednu z těchto hodnot překročí, tak už sedačce být nemusí.
2: Je do vašeho testu, nebo jsou do vašeho testu zahrnuty i ty Terezou zmíněné podsedáky, nebo šlo výhradně o autosedačky kompletní?
3: Šlo v podstatě o kompletní autosedačky, nicméně ty podsedáky bývají často vlastně vybaveny zádovou opěrkou. Jsou to ty sedačky pro větší děti, tak ty byly také zařazeny. Co se týče těch samotných podsedáků bez zádové opěrky, je to lepší než nic, nicméně doporučujeme je nepoužívat, pokud to je možné, protože tyhle zádržné systémy vlastně chrání víceméně jenom při čelním nárazu a při nárazu bočním ta ochrana prakticky chybí.
1: Pak jsou také autosedačky určité na určitý věk, takzvané rostoucí autosedačky, těch druhů více, na které jste se, Michale, zaměřili.
3: My se snažíme vlastně do každého testu zařazovat takovou všeho chuť, abychom potěšili co nejširší spektrum rodičů. To znamená, i tentokrát byly testovány sedačky pro nejmenší děti, nebo dejme tomu do roku a půl. Dále ty zmiňované rostoucí autosedačky, sedačky pro předškoláky, i sedačky vlastně ty poslední, tedy ty takzvané podsedáky se zádovou opěrkou.
2: My víme, že D-Test a organizace, se kterými spolupracujete, se k testům autosedaček vrací pravidelně. Děje se něco zajímavého v tomhle segmentu, nebo vlastně testujete podobné produkty nebo stejné produkty podobným nebo stejným způsobem?
3: Je pravda, že každý rok vlastně vydáváme dvě várky testů. Někomu by to mohlo přijít už trošku možná nudné, otravné, nicméně často se stává, že se vlastně potvrzuje ten důvod, proč

0: ty testy stále probíhají. Pořád, byť se celková bezpečnost nebo kvalita autosraček zlepšuje, tak pořád se stává, že narážíme na některé černé ovce. Tentokrát v tom té poslední várce bohužel těch ovcí bylo více.
1: Narážíte na černé ovce u výrobců, ale děje se třeba i to, že ty autosračky jsou kvalitní, ale zkrátka ti uživatelé je neumí dobře používat správně a tím vlastně ohrožují své
0: To se
1: děti.
0: Bohužel stává také poměrně často, i co se týče nějaké špatné instalace nebo nejčastějších chyb rodičů při instalaci, tak na to jsou nějaké studie. Často jde o to, že rodiče příliš brzy otočí autosračku, která umožňuje instalaci po i proti směru špatným směrem, tedy jako kupředu, že ještě jako malinké dítě vlastně sedí už směrem dopředu z různých důvodů. Třeba už toto dítě nebaví koukat se vlastně do sedadla automobilu a podobně, případně špatně vedou pás vozidla, pokud to je sedačka, která není poutaná do izofixové základny, nebo třeba nepoužívají takové ochranné prvky vyklápěcí, které na některých autosedačkách bývají a ty vlastně chrání více při bočním nárazu. Takže ano, bohužel stává se, že i uživatelé často dělají chyby. Na druhou stranu, správná sedačka by neměla chránit jenom při tom nárazu, ale měla by být tak chybu vzdorná, že bychom ji měli i bez nějakého většího tréninku být schopni do toho automobilu připoutat.
2: Na závěr první části poradny ještě povězte, na co bychom se rozhodně měli zaměřit, když vybíráme autosedačku. Vlastně se ptám na to, jestli máme hledat nějaký evropský certifikát nebo domácí certifikát, protože ta sedačka je skutečně prověřená, kvalitní a bezpečná.
0: V současné době všechny v Evropě nebo v Evropské unii prodávané autosedačky musí splňovat homologaci nebo certifikaci R129. Jde ve velké většině případů o autosedačky iSize. Jde tedy o sedačky, které jsou homologovány pro náš trh. Na druhou stranu, bohužel, neznamená to, že homologační štítek, to je taková oranžová nálepka, většinou na zadní straně autosedačky, případně na té základně, tak ta nálepka sama o sobě neznamená, že je ve všech případech bezpečná. Vlastně i to je ten důvod, proč ty testy stále provádíme, protože ne vše, co splní ty zákonné limity, je opravdu vhodné na silnice.
1: Michal Mikuláš, redaktor spotřebitelského časopisu D-Test, je naším dnešním hostem. Povídáme si o testování autosedaček, nebo k tomu testu se samozřejmě ještě dostaneme. Máte-li otázky, tak si můžete telefonovat 22 155 25 25.
3: Český rozhlas dvojka.
4: Proudy, řeky táhnou k nám.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: A s Michalem Mikolášem, redaktorem spotřebitelského časopisu DTest, dnes mluvíme o výsledcích testování autosedaček.
3: Michale, vodítko může být to první, cena nebo třeba značka té autosedačky. Jaká je ta první orientační věc, kterou bychom měli zvážit?
4: Značka jenom do určité míry. Pokud bychom si vzali nějaké časozběry a podívali se na nějakou statistiku toho, jak která značka v testech dopadala, tak bychom se asi dobrali k tomu, že některé jsou lepší než jiné. Nicméně prakticky u každé autosedačky nebo u každé značky autosedaček se stává, že jednou za čas na trh pošle výrobek, který není zrovna kvalitní. Totéž platí vlastně i o způsobu poutání, ať už poutání samotné autosedačky nebo poutání dítěte v té autosedačce. Není naprosto jednoznačné, že by všechny, dejme tomu, izofixové sedačky byly bezpečnější než ty poutané pásem. Navíc zrovna poslední test potvrdil, že to opravdu nemusí
3: možná
4: být pravda.
3: Možná připomeňte ten systém Isofix, co to vlastně znamená.
4: To jsou vlastně takové kotvy umístěné v konstrukci zadních sedadel v automobilu, do kterých se autosedačka zacvakne. Buď to samotná autosedačka, případně tady teď mluvíme o těch sedačkách pro malé děti, se ta sedačka vlastně připoutá k izofixové základně a ta je také připoutaná vlastně k tomu sedadlu v samotném automobilu.
2: Dočetli jsme se, že někteří prodejci nabízí tu možnost vyzkoušet si tu autosedačku a případně, když nám do auta nebude sedět, tak ji nebrat nebo vzít jinou. Mělo by to být z vašeho pohledu samozřejmé a měli bychom takovou možnost využít? Může se to stát, že některá sedačka prostě v různých autech funguje nebo sedí jinak?
4: Může to hrát svoji roli a pokud výrobci nebo spíš prodejci umožňují si sedačku vyzkoušet ve vlastním autě, tak je to rozhodně fajn. Ne, každý výrobce to má rád, protože zaznívají i hlasy, že lidé se přijedou podívat do nějakého showroomu na tu autosedačku, vyzkoušejí, zalíbí se jim a jdou si ji koupit na internet. Takže ne, každý prodejce to má opravdu v oblibě, nicméně stále mnozí to umožňují a myslím si, že je to fajn, protože my jako rodiče nebo uživatelé vlastně nemáme příliš mnoho možností, jak zajistit, že to dítě bude v bezpečí. Nevíme, jak se bude sedačka chovat při potenciálním nárazu, ale můžeme si vyzkoušet, zda nebudeme chybovat při její instalaci, anebo pokud je už děťátko na světě, nebo už je to větší dítě, si také samo může vyzkoušet, zda se v té sedačce bude cítit dobře a je přeci jenom větší pravděpodobnost, že pohodlná sedačka nebude dítě motivovat k tomu, že se bude chtít nějak odpoutat nebo se různě kroutit a snažit se vylézt z té sedačky.
3: To je další otázka, že chceme najít určitě rovnováhu mezi tím bezpečím a pohodlím a komfortem dítěte, tak pokud si to může vyzkoušet, asi jenom plus, ale i podle vašeho testu ty sedačky mohou splňovat oboje, vysoký nárok na bezpečnost i komfort.
4: Jsou takové. Není to úplně nejčastější případ, nicméně v každém testu se najdou i ty, které jsou zároveň bezpečné a zároveň jsou snadno obsluhovatelné, včetně té instalace a nemusí být nic nepohodlného. Nicméně opravdu není to nějakým pravidlem a no, tak.
2: Teď vlastně mě napadá, že asi nemůže existovat odpověď ano, ale třeba mě překvapíte, existuje sedačka, která by nám vydržela po celou dobu, co ji budeme potřebovat u jednoho dítěte? Protože přeci jenom jako to dvouleté dítě potřebuje něco jiného než třeba osmileté.
4: Určitě existují i takové, které opravdu jsou vhodné jak pro děti od narození až do nějakých 12 let nebo do té doby, kdy překoná jednu z těch zmiňovaných hranic. Jsou to opravdu velice široce rozptylové sedačky, které jsou na jednu stranu poměrně atraktivní, přece jenom byť ta jedna částka je vyšší než u některých jako samostatných sedaček, na druhou stranu pokud má vydržet 12 let, tak je to docela zajímavé. Jsou to sedačky, které většinou umožňují vlastně vyjímat různé vložky, které jsou v té variantě takového toho vajíčka a postupně ji vlastně transformujete až do toho podsedáku se zádovou opěrkou. Tyhle sedačky nicméně často bývají jakýmsi kompromisem a tak se běžně stává, že třeba v nárazových zkouškách některé z těch možných instalatelných variant nedosahují takových výsledků jako některé sedačky, které jsou specializovanější nebo mají užší vlastně rozptyl toho použití.
3: Redaktor spotřebitelského časopisu Detest Michal Mikoláš je naším hostem. Bavíme se dnes o autosedačkách, za chvilku řekneme výsledky testování a bude samozřejmě prostor i pro vaše otázky. Tak pokud je máte, můžete telefonovat 22 155 25 25.
0: Tereza Stýblová a Jiří Holoubek.
1: Dva na dvojce.
5: My dva jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu a písek umývá, tak se snaž cítit.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: Výsledky testování autosedaček přijdou za chvilku. Michal Mikuláš, redaktor spotřebitelského časopisu DTest, je naším hostem. Já se ještě zeptám na životnost autosedaček, jestli nějakou mají, a taky možnost třeba pořizovat si autosedačky z druhé ruky nebo po sourozencích.
3: Tady vlastně můžeme plynule navázat na tu otázku těch více rozsahových nebo 12-letých sedaček, jestli to vlastně vůbec dává smysl. Je pravda, že třeba německý autoklub ADAC říká, že u sedaček pro malé děti počítejme s tím, že by měly poskytovat plnou ochranu nebo ty původní vlastnosti, dejme tomu po dobu 5 let. To znamená, že v tomhle případě je možné využít tu sedačku třeba u mladšího sourozence, ale nejde o vícegenerační záležitosti. Také je pravdou, že sedačky, které jsou negarážované nebo jsou vlastně pořád v autě, které není v garáži a jsou podrobeny vysokým teplotám nebo naopak velice nízkým teplotám, tak také stárnou rychleji, ten materiál se unavuje a nemusí mít tu původní pevnost. Co se týče sedaček z druhé ruky, tak tam je na místě jistá opatrnost. Určitě je fajn, pokud už chceme kupovat použitou sedačku, pokud známe její minulost. Pokud je to sedačka, dejme tomu, od někoho z rodiny nebo od někoho z přátel, tak to je asi v pořádku. Tam víceméně máme jistotu, že ta sedačka třeba neabsolvovala už nějakou nehodu, protože ty sedačky po nehodě mohou vypadat bezvadně, nicméně vlastně už prošly nějakými vysokými silami a třeba ta skořipina uvnitř může být popraskaná a zkrátka už nesedí. Je to něco jako u cyklistických helem. Zkrátka pokud absolvujeme nehodu, tak ta sedačka splnila svůj úkol a slouží si jí do důchodu.
4: Teď už se dostáváme pomalu do finále dnešní poradny, ještě se zastavme u toho podstatného, to jsou nárazové zkoušky. To nás samozřejmě zajímá, jestli ta sedačka obstojí v takovém případě, vedli si spíše dobře nebo ne?
3: Tentokrát bohužel spíše ne. Můžeme to rozdělit na menšinu dobře hodnocených, to byla nějaká čtvrtina, a další vlastně stejně velkou menšinou těch velice špatných. A na ty se teda asi zaměříme.
2: Sedačku kupujeme právě z toho důvodu zejména, aby naše dítě ochránila při nárazu, tak jak to tedy dopadlo, Michale?
3: Tak zaměřím se tedy na ty propadlíky. Bohužel byly i v kategorii pro nejmenší děti. Šlo o sedačku Kindercraft Mink 2 Pro, ale pozor, v kombinaci s Isofixovou základnou. Tam bylo zajímavé, že bez té základny dopadla vlastně poměrně dobře v těch nárazových zkouškách. Ona byla špatná po stránce instalace, ale nárazové zkoušky dopadly vlastně bez té základny dobře. Se základnou došlo k tomu, že při čelním nárazu se ta samotná sedačka vlastně odpoutala z těch kotev, z takových tyčí v té základně a vlastně nekontrolovatelně vyletěla do vzduchu nebo do prostoru. To tedy vedlo jednoznačně k nejhoršímu možnému hodnocení. Tuším, že v současnosti už výrobce tuto sedačku neprodává, byť je homologovaná a teoreticky by se vlastně prodávat mohla dál.
4: No, v každém případě detaily se zcela nepochybně dozvíme v D-testu, ať v tištěném vydání, anebo na onlineové verzi, tedy webové. Tištěné vydání, mimochodem máme červnové, dubnové.
3: To bylo, tuším, červnové, já to tady mám otevřené.
4: Takže je to aktuální.
2: Takže aktuální téma před dovoleným. Moc vám děkujeme, naším hostem byl Michal Mikuláš, redaktor spotřebitelského časopisu D-test. Teď se vám daří, těšíme se někdy brzy. Nashledanou.
3: Děkuju, hezké léto.

0: Posloucháte Dvojku při pondělním dopoledni, ale my pro vás samozřejmě vysíláme 24 hodin denně a do našeho všednodenního programu patří káva o čtvrté. Tou vás po 16. hodině provede moje kolegyně Tereza Stýblová, tedy využiju toho, Teresko, že si tady se mnou ve studiu. O čem budete mluvit?
1: Bude to dnes hlavně pro ženy. Období kolem 50 nám přináší řadu změn, o kterých se stále mluví méně, než by se zasloužily, takže dneska to napravíme s paní doktorkou Kateřinou Javorskou. Je to vlastně téma takzvaných neviditelných žen právě z toho důvodu, že se jejich problémy často v tomto věku podceňují, přitom ovlivňují zdraví, spánek, psychiku, tělesnou kondici. Ženy také často v tomto období pečují stále více o ostatní, jsou to takzvané sandvičové ženy, o své děti ještě a také o své rodiče a na své vlastní zdraví zapomínají. Tak jaká preventivní vyšetření bychom neměli odkládat a co mohu udělat pro to, abych si udržela zdraví a kvalitu života i v dalších desetiletích?
0: Tereza vás pozvala ke kávě o čtvrté a my vás zveme společně na červený koberec s Alešem Cibulkou už za chvíli.
2: Je naprosto nezbytné.
3: Český rozhlas Dvojka uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
4: Hana Zagorová 80.
5: Rybičko zlatá, přeji si.
3: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
4: Marty Jandové,
3: Evy Burešové,
4: Kateřiny Marie Tiché,
3: Terezy Maškové,
4: Veroniky Kek-Kubařové,
3: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
4: 24. listopadu v pražské Lucerně.
3: Více na www.zagorova80.cz.
6: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou skupina ČES, Rohlík.cz a Karlovarský kraj.

0: Na červeném koberci
1: s Alešem Cibulkou
0: na dvojce.
2: A ta dnešní procházka přinese jednu vzpomínku a jednu gratulaci. Aleši, hezké dopoledne.
3: Hezké dobré dopoledne, zdravím vás všechny, ať jste kde jste.
4: Taky tě vítám, Aleši, začneme vzpomínkou na muže, který k naší rozhlasové stanici neodmyslitelně patřil a který odešel právě 15. června roku 2004, tehdy mu bylo pouhých 64 let.
3: Posluchači jistě hravě doplní jméno Tomáš Sláma. Pro posluchače Českého rozhlasu asi zůstane navždycky spojený hlavně s toboganem, pořadem, kterého byl od roku 1990 tváří, hlasem, duší. Ale Tomáš Sláma to nebyl jen tobogán a já bych to rád připomněl. On vystudoval dokumentaristiku na FAMU, prošel nejrůznějšími divadly malých forem, začínal v Ostravském divadle Pod okapem, působil v divadelku Vatrlo. No a co se týče rozhlasu, patřil k výrazným osobnostem zábavy už dlouhou dobu před toboganem. V 70. letech uváděl Mikroforum, psal rozhlasové pořady, kabarety, krom toho třeba moderoval festival Porta a nebo několikrát finále Zlatého slavíka na začátku 80. let minulého století. Působil i v televizi, byl spojený třeba s pořady Nedělní ráno, Přezůvky sebou, byl to muž mnoha talentů, konferenciér, scénárista, publicista, psal knížky a měl opravdu mimořádnou schopnost rozmluvit hosty a hlavně přemluvit je k tomu, aby přišli. Navíc po revoluci jeden z mála, kdo zvládal velké přímé přenosy. To tady tenkrát uměl málo kdo. Na poslední tobogany v tom roce 2004 už jezdil přímo z nemocnice, vždycky podepsal revers, odvysílal a zase se pokorně vrátil. No a já musím říct, že když jsem byl v roce 2002 poprvé jeho toboganovým hostem, nikdy by mě nenapadlo, že po něm to žezlo našeho pořadu převezmu. Nikdo tenkrát nevěděl, co s pořadem bude. Tomáš ho moderoval celých 14 let a vidíte, v září budeme zahajovat 37. sezonu. Takže Tomáši, obracím se tam někam na tebe. Věřím, že z toho máš radost. Mimochodem, ty to víš, tvé jméno, respektive příjmení, nese nejvyšší toboganové ocenění. Osobnosti, kterých si obzvlášť vážíme, vstupují do imaginární síně slámy a já ti prozradím, že do konce sezóny se dočká ještě dvou obyvatelek. Takže Tomáši, děkujeme za všechno a zdravíme tam někam nahoru. Určitě i za tvé příznivce, kterých tady dole i po těch letech určitě ještě hodně máš.
2: My dva s Terezou patříme mezi ty příznivce, takže děkujeme Aleši za tuhle vzpomínku na skvělého Tomáše Slámu. Díky moc. Jdeme dál ke slíbeným narozeninám, které nepřipadají přímo na dnešek, no ale protože jsme včera koberec nevysílali a protože se jedná o kulatiny a protože slavila naše milá kolegyně Tereza Kostková, no tak se k tomu výročí vrátíme samozřejmě s tvojí vydatnou pomocí. Povídej.
3: Ano, vrátíme se a rádi. Je to tak, milí posluchači, jak to říci tedy decentně o dámě, i když Tereza Tejla prostě narodila se 14. června 1976. Zdatní počtáři briskně vypočítali, že včera oslavila 50. Já jsem jí právě teď chtěl telefonicky za nás za všechny popřát, ale život herečky je prostě takový, že ona sama o svém volnu nerozhoduje. Dneska má natáčecí den a to znamená, že není svým pánem, tím je režisér, je na ní závislý celý štáb, takže nemůže rozhodovat o tom, kdy bude u telefonu a kdy ne. Takže jsem jí popřál už včera. V den D, samozřejmě i za nás, za všechny rozhlasové kolegy, za vás, posluchače dvojky, a napadlo mě, že by pro vás mohla natočit takový malý vzkaz. Takže, milí posluchači, tady je teď něco, co jste na vlnách dvojky ještě nikdy neslyšeli. A to hlas čerstvě 50-leté Terezy Kostkové.
5: Naši milí milovaní posluchači a samozřejmě Aleši a moji milí kolegové, kdo jste právě na vlnách dvojky posloucháte. Já moc děkuju. Dostala jsem tohle krásné čestné pozvání na červený koberec Aleše a červený koberec Aleše Cibulky se neodmítá. A já přesto musela se snížit k tomuto kroku, poněvadž točím od samého rána brzkého a ještě navíc celý týden na mě dolehla tato má pracovní záležitost nebo sféra, kterou se taky zabývám. Nicméně jsem tedy tušila, že k tomuto přání dojde, když mi ho Aleš avizoval, tak já moc děkuju Aleši za tvá slova a všem za milá přání a za to, že posloucháte dvojku a těším se na vás. Hned, jak zase budu ve studiu, budeme se ladit nebo v jakémkoliv jiném pořadu, máme z toho my rozhlasáci velkou radost. Díky, pusu, papa.
4: No a my teda se taky posíláme pusu tady od dvou na dvojce, těm 50 nám a přejeme samozřejmě všechno nejlepší.
2: No a tobě Aleši díky za dnešní červen koberec. Co pro nás chystáš na zítřek?
3: Nechte se překvapit, uvidíme, co den přinese. Určitě se podíváme do kin, na co se chodí a na co ne, ale užijte si ten dnešní den, byť bude takový hodně zamračený. Hezký den.
2: Měj se krásně.
4: Ahoj.

0: Tak to byl East 17, písnička, která aspoň mě tedy uvrhla do minulosti a hezkých vzpomínek, ale teď se budeme věnovat blízké budoucnosti, protože...
1: Je to tak, máme pro vás nabídku. Zábavná talk show Českého rozhlasu Rozhlas jede za vámi, totiž opět vyráží samozřejmě kam jinam než za vámi se svými báječnými hosty, samozřejmě bohatým programem, tentokrát nedaleko Prahy.
0: Ano, jsou to Čelákovice a bude to už v úterý 23. června. V 19 hodin se místní kulturní dům v Čelákovicích zaplní skvělými hosty. Tentokrát se můžete těšit na moderátorku Světlanu Bitovskou, hraběte Františka Kinského, komentátora Libora Dvořáka a taky zpěváka Tomáše Kluse.
1: Chybět nebude Aleš Cibulka, Michal Jagelka a také generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. No a pokud chcete být u toho, tak máte dvě možnosti. Buď se podívat na web rozhlasjede.cz, tam se proklikat až ke vstupenkám a některou z nich si zakoupit, a nebo je můžete mít úplně zadarmo, k čemuž stačí málo.
0: S námi soutěžit právě teď. Na svém mobilním telefonu vyťukejte číslo naší SMS-kové brány, a to je 702 222 220, a pošlete SMS-ku, která bude obsahovat, pozor, klíčové slovo Čelákovice.
1: Uznáváme i Celákovice.
0: Ano, bez háčků a čárek.
1: Stačí poslat tu SMS-ku a mít štěstí v tom, kolikátá bude, protože tu v pořadí 22., což nevím, proč zrovna 22., ale vymyslel si to asi Aleš Cibulka, tak dobře, budeme držet basu.
0: Možná to bude už 22. zastavení.
1: Možná. 22. došlou SMS-ku odměníme právě dvěma vstupenkami na Roadshow Rozhlas jede za vámi. Důležité je, abyste měli čas v úterý 23. června v 19 hodin se mohli dostat do Čelákovic. No a vstupenky pro vás připravené mohou být vaše.
0: Takže ještě jednou, 702 222 220, to je SMS-kové číslo, kam pošlete textovku, která obsahuje klíčové slovo Čelákovice anebo Celákovice.
2: Tereza Stýblová a Jiří Holoubek.
3: Dva na dvojce.

0: Nabídli jsme vám před chviličkou dvě vstupenky na další výjezd rozhlasové talk show Rozhlas jede za vámi. Než řekneme, kdo nám napsal jako ten 22., tak připomeneme, že tentokrát budou hosty Světlana Vitovská, moderátorka Hrabě a také moderátor, dá se říci průvodce televizním pořadem Modrá krev František Kinský, také komentátor Českého rozhlasu, odborník na Rusko a postsovětský prostor Libor Dvořák. No a zpívat i povídat bude Tomáš Klus.
1: A samozřejmě nebude chybět ta pevná trojka, což je Aleš Cibulka, Michal Jagelka a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
0: Důležité je říct, kde, že to bude. Bude to v Čelákovicích, po takových těch výjezdech rozhlasových až k samým hranicím České republiky, kde se v poslední době Rozhlas jede za vámi vyskytl, tak tentokrát to nebudou mít daleko do Čelákovic. No a říkali jsme, že kdo napíše svou SMSku, která přijde jako 22., ve které bude slovo Čelákovice nebo Celákovice, ten od nás má ty dvě vstupenky.
1: Tak a ta SMS-ka 22., která nám přišla, tak má koncovku 095.
0: Je to tak, 095. Gratulujeme, ozve se vám produkce, vstupenky jsou samozřejmě vaše. Od nás už zbývá jenom jediné, a to pozvánka k blízkým setkáním.
1: To dáme teď hned?
0: Ano, to dáme
1: dobře,
0: teď hned.
1: Teresko. Tak Marka Němce už vidíme, tady se připravuje.
0: Takže můžeme teď
1: studiu,
0: hned.
1: Takže můžeme, protože blízká setkání budou. A hostem bude Martin Smrš, který je odborníkem na finanční a ekonomickou gramotnost v českém školství.
0: Tedy poslouchejte dvojku dál a za dnešní společnost a pozornost vám děkuji dva na dvojce. Tentokrát ve složení Tereza Stýblová
1: a Jiří Holoubek.
0: Mějte se hezky, krásný týden a naslyšenou.

0: Stopy, fakta, tajemství na dvojce.
1: Stanislav Motl znovu objevuje napínavé a dramatické příběhy, které se vyrovnají těm nejlepším detektivkám.
0: Málo známé a mnohdy zapomenuté osudy a hledání pravdy.
1: Stopy, fakta, tajemství.
0: Vždy v pondělí po 18. hodině
1: na dvojce.
0: Příběhy z kalendáře.
1: Představujeme vám významné osobnosti a zásadní objevy.
0: Připomínáme historické události a bereme vás na zajímavá místa.
1: Vydejte se s námi do historie, která zaujme, překvapí i pobaví.
0: Příběhy z kalendáře.
1: Každý den po 17. hodině
0: na dvojce.
2: Bylo 11 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Británie zakáže dětem mladším 16 let přístup k sociálním sítím a indický premiér Modi je na historické návštěvě Slovenska, jednat bude o investicích. Bude oblačno na severu a severovýchodě, ojediněle přehánky a nejvyšší teploty většinou do 21 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Josef Maršál. Britská vláda zakáže dětem mladším 16 let přístup k sociálním sítím, oznámil to premiér Keir Starmer. Představil také plány na omezení platform umožňujících přenášení živých videí. Vláda chce prosadit potřebnou legislativu do Vánoc a zákaz by měl vstoupit v platnost na jaře příštího roku. Agentura Reuters označuje zamýšlená opatření za jedna z dosud nejrozsáhlejších omezení v oblasti internetu na celém světě. Na Slovensko dorazil včera večer indický premiér Narendra Modi. Je to vůbec první návštěva indického předsedy vlády v zemi. Slovenská diplomacie ji označuje za jeden z nejvýznamnějších momentů ve vzájemných vztazích za poslední léta. Modi se odpoledne setká s prezidentem Peterem Pellegrinem a teď by měl jednat s premiérem Robertem Ficem.
3: Modiho návštěva přichází v době, kdy se Evropská unie snaží posilovat vztahy s Indií. Nejlidnatější země světa je pro Evropu stále důležitějším obchodním i politickým partnerem a také Slovensko se snaží vzájemné vztahy rozvíjet. Společný obchod loni dosáhl v přepočtu asi 40 miliard korun. Mezi témata, která obě země spojují, patří například nové technologie, energetika nebo obranný průmysl. Indie v posledních letech výrazně prohloubila vztahy s řadou evropských zemí, včetně Polska a Česka. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas.
2: Chorvatští potápěči našli v plachetnici, která se u Splitu potopila, s českou posádkou tělo pohřešované osoby. Počet obětí tím vzrostl na 4. Při srážce katamaránu a plachetnice u Splitu včera zemřeli nejméně 3 lidé a další 4 lékaři převezli do nemocnice. Na možnost tragédie v průlivu u Splitu se kvůli hustému provozu upozorňovalo už léta, řekl chorvatské televizi tamní dopravní expert Jurica Gašpar. Silnice 64 mezi Chebem a Aší je uzavřena kvůli tragické nehodě cisterny u Hazlova. Cisterna byla prázdná a tak do okolí neunikly žádné nebezpečné látky, pokračuje mluvčí policie Jakub Kopřiva.
4: U Hazlova došlo k dopravní nehodě nákladního vozidla, které vyjelo mimo pozemní komunikaci a narazilo do stromu. Řidič nákladního automobilu svým zraněním na místě bohužel podlehl. Silnice je v místě dopravní nehody zcela uzavřena.
2: U kulturního domu Krakov v pražských Bohnicích začíná 4denní festival Tech Days. Návštěvníci si tam budou moci vyzkoušet virtuální realitu, simulátory, práci s roboty nebo se seznámit se studentskými projekty. Pokračuje mluvčí Prahy 8 Martin Šalek.
5: Každý den od 8 do 14 hodin bude program určen školám a organizovaným skupinám. Odpoledne pak návštěvníkům z řad veřejnosti. Večery doplní koncerty studentských kapel a kulturní program.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
2: Bude oblačno, na severovýchodě ojediněle přehánky, k večeru bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů, na jižní Moravě až 24 a v 1000 metrech na horách kolem 11 a na Šumavě až 15.
0: Doprava.
2: D1 směrem na Prahu je neprůjezdná po těžké nehodě na 331. kilometru. Na dálnici sedl vrtulník. Policie odklání dopravu na Fulnek a před odklonem už je kolona. A D1 v témže směru byla neprůjezdná na 47. a půltém kilometru. Už se tam jezdí aspoň jedním pruhem, ale kolona se moc nehýbe. Zvažte sjet na exitu 66. Zprávy končí, po nich Marek Němec a jeho host.
6: Krásné pondělní dopoledne, vážení a milí posluchači, já vás zdravím s mým dnešním milým hostem, kterého za chviličku představím. Umět chytře a odpovědně nakládat s penězi, to je dovednost, kterou bychom si měli osvojit co nejdříve. Hodit se nám bude skoro celý život, od první výplaty až po důchod. Tak uvedl k ocenění, o kterém budeme za chviličku mluvit, guvernér České národní banky pan Aleš Michl, který ale není mým dnešním hostem. Ale cenu guvernéra České národní banky získal šéf české pobočky mezinárodní neziskové organizace Junior Achievement Martin Smrš, který je mým dnešním hostem, a já vás vítám v blízkých setkáních.
7: Děkuji moc za pozvání a těším se na naší diskuzi.
6: Já se vás, pane Smrži, hned na začátek zeptám. Vy jste nazbíral bohaté zkušenosti i zahraničí, byl jste jedním z pozdních emigrantů, o čemž si budeme povídat. Napadlo vás, že když jste odjížděl v dobách tedy hluboké totality, že jednou budete učit podnikat děti v České republice?
7: No to mě teda rozhodně nenapadlo. Já myslím, že tam je vidět, jak jsou cesty života nepředvídatelné a jak nás věci zavinou tam, kde jsme třeba možná ani nechtěli. Vůbec jsem to netušil. My když jsme vlastně tu změnu plánovali, tu emigraci, tak jsme to plánovali rok dopředu, protože se museli poslat nějaký peníze, aby nám byly poslány sem a potom my jsme mohli vyjet. Takže bylo to fakt dlouhý přípravy. Bylo to za možná minutu 12, kdy se nám to podařilo, a já, když jsem odjížděl, jsem do té doby vůbec netušil, že by se to tady mohlo změnit.
6: Každopádně budeme si povídat o podnikání a i o tom, jaký velký přínos Junior Achievement, tedy nezisková organizace, která má dlouholetou tradici po celém světě a již pobočku řídí můj dnešní host, jaké benefity pro studenty nabízí. Už za krátký okamžik s mým dnešním hostem Martinem Smržem.
0: Blízká setkání Marka Němce
1: na dvojce.

0: Pan Martin Smrš je mým dnešním hostem, výkonný ředitel organizace Junior Achievement, která přispívá k rozvoji finanční gramotnosti po celém světě, a právě můj dnešní host vede její českou pobočku. Pojďme si představit nejprve tedy Junior Achievement. Pane Smrži, co všechno vlastně má v dikci a co všechno umí?
1: Mm-hmm. Samozřejmě, Junior Achievement je velice stará nezisková organizace, vznikla už v roce 1919 ve Spojených státech a měla od začátku tři pilíře, kterým se věnuje, a ty tu máme doteď. Je to samozřejmě ta finanční gramotnost, podnikavost a příprava na zaměstnání. A jak vidíme, bylo to téma před 100 lety, nebo více jak 100 lety, je to téma až doteď, protože ten pracovní svět se neustále mění, ta společnost se mění a je potřeba se nad tím přemýšlet speciálně pro tu mladou generaci. Takže my se věnujeme primárně studentům. A ještě možná k té organizace bych zmínil dvě fakta. Myslím si, že poslední 4 roky jsme byli dokonce nominováni na Nobelovu cenu míru, zatím jsme to nedostali. A další, za co jsme rádi, do České republiky to přinesl pan Tomáš Baťa v roce 92, což je zase pěkný, že když se věnujeme podnikavosti a finanční gramotnosti, takže máme v zádech takovou tu ikonu českého podnikání, která pro nás je doopravdy tou ikonou.
0: Ostatně rodina Baťů je pořád aktivní v organizaci. Jak si tu aktivitu můžeme představit?
1: Je to tak, no nyní je vlastně tím zakladatelem v obchodním rejstříku, ale doopravdy aktivním spolu autorem mnoha myšlenek, jeho vnuk vlastně Thomas Archer Baťa, který sem jezdí, má tu plno aktivit, kromě jiných po celém světě. Takže my jsme rádi za tu spolupráci a je opravdu pěkný mít někoho, kdo sám podniká a kdo vlastně investuje a ví o tom, jak vlastně ten svět funguje z toho ekonomického pohledu.
0: Kdybych si měl představit, jakým způsobem přispívá tedy k rozvoji finanční gramotnosti vaše organizace na školách, jak to konkrétně probíhá?
1: My chceme pracovat vlastně v edukačním systému. Jo. My bychom si mohli říct, že budeme učit finanční gramotnost prostě toho, kdo přijde z ulice u těch studentů, ale tam bychom pracovali s relativně jako malým vzorkem, protože tam je nutná ta uvědomělost, že se to chci naučit. Jo. Proto pracujeme v edukačním systému. No a co tam vlastně teda děláme, tak my se snažíme přinášet ty nejmodernější trendy vlastně do toho českého školství, přinášet tam metodiky, přinášet tam mentory, prostě oživovat to české školství tak, aby bylo co nejvíc atraktivní za A pro učitele, ale zároveň i pro ty studenty, kteří to potom získají přes ty učitele.
0: To shodou okolností mě přivádí k jedné otázce. Kdybyste měl vlastně jednou větou vysvětlit, proč je podnikavost pro mladého člověka důležitá stejně jako třeba matematika, vlastně jako jakýkoliv jiný předmět, ve kterém se má vzdělávat. To znamená získávat určité návyky i, protože z výzkumu vyplývá, že finanční návyky, ty základní, si děti osvojují do nějakých 7 let. Tak jakým způsobem vlastně tento předmět, když bychom toho tak nazvali, finanční gramotnost, zapadá vlastně a přál byste si, aby zapadl do toho edukačního rázu České republiky?
1: Určitě. Já myslím, že to stavíme trošku jako nějaký domeček. Doufáme, že nebude z karet, ale bude to solidní dům. Samozřejmě ta finanční gramotnost je ten základ, jo? Protože se bavíme o financích, které jsou vlastně olejem v motoru chodu celé společnosti. Takže tomu musí ty studenti porozumět. Proto začínáme třeba už i od mateřských škol nebo základních škol prvního stupně, kde se teda snažíme dostávat tu finanční gramotnost. Jak se to dělá? Prostě ty děcka si musí uvědomit,

0: uvědomit, co je přání, co je touha, co je potřeba, uvědomit si, co je práce, jo, jak to funguje, co se děje, když teda tou prací si něco vydělám, jak si to můžu ušetřit, případně jak to můžu investovat. To už přeháním, protože tohle to ty malí děti nepoberou. Ale potom se jde dál, a jak z finančního hlediska to funguje v rodině, ve městě, ve světě, jo, aby pochopili, jak vlastně peníze nějak
1: fungují a rozhýbávají svět.
0: Rozhýbávají svět, přesně tak. A to je ten základ té finanční gramotnosti. Funguje to fantasticky, protože i v mnoha případech naši lektoři nám říkají, že co najednou v těch dětech jako byl zájem a začali se prý doma ptát, a co děláš, maminko, a co děláš, tatínku, a řekni mi to, já to budu to, že tak to vyvolává určitý jako zájem i ze strany těch rodičů, ale nastartuje to tu debatu, jo, to prostě i v té rodině nastartuje tu debatu o těch penězích, když co děláš, kolik tam vyděláváš, tak se začnou ptát a začne to jakoby zajímat, jo. A
1: promiňte, zvláštní ale je, že často vlastně ty peníze vytváří takový jako studený efekt. Na tu první dobrou, když já si řeknu, tak teď budeme děti vzdělávat v rovině tedy finanční gramotnosti o tom, jakou peníze mají hodnotu a jakou hybnou silou vlastně jsou. Tak pojďme vyvrátit tenhle ten mýtus, že je to o tom, že děti se mají naučit vydělávat, to znamená najednou to trošičku nás zavádí k tomu tržnímu kapitalismu. Je to spíš nějaká platforma asi na základě, které si ty děti můžou třeba osvojovat určitý sociální dovednosti?
0: Určitě. Je to tak, není to o tom, že si musíš vydělávat peníze, ale když víš, jak fungují a co ovlivňují, tak potom si hledáš tu svoji pozici, kde chceš. Jedno z dětí chce být příští Elon Musk a někdo chce být jako prospěšnej pro něco, co dělá a bude mít sociální podnik, kde bude pomáhat někomu v tom regionu. Jo? Nebo bude dobrým zaměstnancem, protože bude vědět, že prostě má to přístřeší toho zaměstnavatele a tam chce, aby ten zaměstnavatel co nejlíp prosperoval, protože potom prosperuje i on. Jo? Tak tohle to jsou takové ty myšlenky a ještě to, co se ptal možná na začátku. My to nechceme mít jako samostatný předmět, to by byla strašná nuda, jo, dovedete si představit ty rovnice, prostě taký úročení a tak dále. My bychom naopak chtěli, aby se to jako propsalo do většiny těch předmětů a proto vlastně máme i takové věci pro ty učitele, který mohou oživit tu svoji výuku tím, že tam tuhle tu finanční gramotnost nebo podnikavost dostanou vlastně do té standardní výuky.
1: Každopádně po písničce bych si rád povídal i o tom, jaké programy, které Junior Achievement nabízí, jsou ty nejžádanější. To vše s mým dnešním hostem Martinem Svržem.

0: Blízká setkání Marka Němce na Dvojce.
1: Podnikavost u našich nejmladších, finanční gramotnost, to jsou témata, která rozebíráme s mým dnešním hostem Martinem Smržem, výkonným ředitelem organizace Junior Achievement. Vy jste získal, pane Smrži, tedy ocenění z rukou guvernéra České národní banky za mimořádný přínos v této oblasti. Co to pro vás a pro celou organizaci znamená?
2: No samozřejmě pro mě mám z toho velkou radost, ale myslím si, že to je do určité míry nespravedlnost. Myslím si, že tohle z toho ocenění měli dostat všichni zaměstnanci, všichni mentoři, kterých máme asi přes 600, všichni učitelé, s kterými spolupracujeme, což je asi 2200 učitelů, všechny školy, které vlastně se toho nebojí a jdou do toho a vlastně dávají těm studentům tyhle ty zkušenosti, řeknu tou moderními metodami a to. Takže jako já myslím, že doufám, že to všichni tak cítí, že ta celá odměna od pana guvernéra je určena primárně jim.
1: No ale vy jste někde zmínil samozřejmě, že v určitých oblastech naší země bohužel tedy každý druhý člověk nebo každá druhá rodina je v nějakém exekučním řízení. To znamená na jedné straně otevřená náruč všech lichvářských půjčoven peněz, na druhé straně pod ostrý řemen a lidi se často do problémů mohou dostat. To znamená, že i tohleto je něco, s čím učíte ty děti pracovat. Nepůjčujte si, ekonomicky uvažujte hospodárně do budoucnosti. To se daří, vy jste zmiňoval ty základní školy, nebo ty mateřské školy, ty první návyky. Jak to probíhá potom na těch základkách a na středních školách? Kam se to posouvá?
2: Na těch základkách i na těch středních školách se to snažím už právě slučovat i s tou podnikavostí a řekněme tou přípravou na zaměstnání, protože tam zase vycházíme z toho, že ty návyky, který má vlastně i ten podnikatel, to znamená tu iniciativu, kreativitu, schopnost věci dotahovat do konce, jsou dobrý i pro dobrýho zaměstnance. Jo. Ten rozdíl je vlastně jenom v tom, jak je kdo ochoten nést jako nějaké finanční riziko a to jsou potom ti, co mohou být podnikateli, ale je plno rolí, že jo, v zaměstnání, kde se taky můžeme takhle angažovat. Tam to probíhá právě tím, že už si zkoušejí ty reální jako firmy nebo podnikatelské projekty, kde si i musí něco spočítat, jo, to znamená nějaké rozpočtování. Ale nejzajímavější to je asi potom na těch středních školách, kde vyloženě 10 měsíců, celý školní rok vlastně pracují na svém studentském projektu a tam je ten posun vidět asi ze všeho nejvíc. Že jo? Oni prostě tam přijdou, jsou to třeťáci, první uvažují o tom, v čem budou podnikat, tak se musí nějak rozhodnout. A my je vidíme na něco, co mu říkáme, nějaké setkání prezidentů těch studentských společností a to jsou fakt neostřílení, netuší, do čeho vstupují. A pak, když je vidíte v dubnu, kdy prezentují na tom veletrhu, který
1: už
2: jako
1: jsou to pořádáme, maskové a bezošové.
2: Přesně tak, stojí na pódiu, prezentují, argumentují, proč zrovna jejich produkt je nejlepší, čím to vylepšují a tak dále.
1: A to je možná ale věc, kterou jste teď nastevřel. To je to, co mám pocit, že těm studentům často chybí na těch středních školách a i na těch základních. To znamená najít nějaký jako vlastní oheň a snažit se v něm tedy uspět v té dravé džungli, které se říká život. Je tohleto ta hlavní jako komodita a ta deviza toho, že vlastně naťuknete u mladých lidí něco, v čem by mohli být dobří a oni to osvojují si tuhletu dovednost potom?
2: Přesně tak, takhle my to vnímáme. My když chceme, aby v něčem podnikali, tak samozřejmě nemůžeme očekávat, že to bude další SpaceX, jo, během toho desetiměsíčního projektu.
1: A
2: takže,
1: proč ne?
2: No mohlo by být, snažíme se proto dělat víc a víc, aby tam bylo plno technologických věcí, ale v podstatě jakýkoliv ten druh toho podnikání, i to, kdy třeba oni chtějí si rychle přivydělat na maturitní večírek nebo ples a nevím, udělají vonavé svíčky a ty prodávají, ty se dobře prodávají, mají hezký obrat, ty udělají obrat 30, 40, 50 tisíc, vydělají 20 a je to tam, jo. Ale proč o tom mluvím je právě tohle z toho, že najednou se naučí, že musí kreativně myslet, kriticky myslet, protože ne vždycky ten první nápad je ten správný, jo, tam mají prostě několik prostorů, v čem mají podnikat. Nejlepší, ne každá první nápad je dobrá kampaň marketingová, která jim pomůže, ale potom i tu týmovou práci, že jo, kterou taky normálně jsou zvyklí na to, že v té třídě mají spolužáky, což jsou kámoši, nebo
1: jo, budoucí obchodní partneři, řekněme.
2: Přesně tak, a najednou musí spolupracovníci, najednou si musí jako najít tu cestu, jak s něma jednat, aby dosáhli toho, aby ten člověk něco udělal, tak, tak. Jo, aby zjistili se, kdo je spolehlivý, kdo je méně spolehlivý a tedy, jo. Takže jako to je podle mě dobrá zkušenost a znova říkám, my nechcem, aby s tím podnikali do konce svých životů, prostě protože si řekli, že budou dělat cvíčky, jak to budou dělat do konce svého života. My chceme, aby si to vyzkoušeli, až budou mít za 4 roky, 5 let nějaký fantastický nápad, s kterým už budou doopravdy chtít dobít svět, tak už mají vlastně to, jak to probíhalo a na co si dát pozor. A vlastně je to jako motiv, aby mohli do toho jít, aby se toho nebáli.
1: Já myslím, že posluchače bude určitě zajímat i váš oheň a vlastně ta vaše motivace. Tak po písnice bych si rád s vámi povídal o tom, jaké byly začátky divokého mladého muže ze severních Čech ve Spojených státech amerických. I o tom
0: Český rozhlas dvojka.

0: Blízká setkání Marka Němce
1: na Dvojce.
2: O podnikání, podnikatelství mladých lidí, o tom, co je to vlastně za nástroj komunikace, si povídám s mým dnešním hostem Martinem Smržem. Mě by zajímala jedna věc. Vy jste své bohaté životní zkušenosti začínal, tedy, myslím ty pracovní, za oceánem. A emigroval jste v roce 89, ale bylo to na jaře. Já se zeptám, nebylo to trošičku brzy? Nemohlo to přijít třeba v říjnu?
3: Myslím si, že to bylo tak přesně, jak to mělo být, protože když jsme tam přišli v tuto dobu, tak jsme ještě byli schopni získat nějaký status politického uprchlíka a tudíž jsme tam právě mohli i pracovat. Takže jako na to bylo ideální.
2: Jaké to bylo vyrazit takhle na zkušenou?
3: Jo, bylo to skvělý a vlastně se ukázalo takový moje ignoranství, o kterým hovořím. Viděl jsem, jak jsem říkal, rok jsme to připravovali. Anglicky jsem se moc dobře nenaučil, takže to bylo složitý. A tak vlastně první práce byly někde na nějakých stavbách, jako nějaký
2: dělník.
3: Ale brzo jsem poznal, že nejsem moc šikovnej manuálně. Což, ale já jsem předtím chodil do té školy, taky jsem nevěděl, na co vlastně jsem dobrý.
2: Ale jako uvezu to, pane Lorenz, na to jste byl dobrý, jo? Vlastně, že to uveze.
3: Přesně tak. takže to jsem udělal. Ale protože jsem vystudovaný zeměměřič, tak jsem velice rychle začal hledat prostě nějaký zeměměřiče, který by mě mohli zaměstnat a to se mi asi po 6 měsících podařilo, takže potom jsem se dál živil jako zeměměřič, což byla velká super zkušenost, zase jiná praxe. No a bylo to jako opravdu zajímavý.
2: Vy jste se potom vrátil k nám do Čech, ale zajímala by mě ještě taková drobná okolnost. Jak jste vnímal vy vlastně, tedy z pozice mladého muže v Americe, to, co se tady děje v listopadu 89?
3: No pro mě to bylo ohromné překvapení. Jak jsem říkal, do severních Čech tohle to tak jako nedorazilo, takže já opravdu jsem odjížděl.
2: To bylo na toho nadšení z toho, že by se mohly blížit změny.
3: Spíš to, že by se to mohlo změnit, protože ono se něco dělo jako okolo Palacha, že jo, a tak dále, ale k nám to úplně nedorazilo, takže já když jsem odjížděl, tak jsem říkal, hele, prostě 10 let, 20 let se to tady nezmění, nejspíš nikdy se to nezmění. O to větší překvapení bylo, když sedím někde pracovně na nějakým, u nějakého domu, kde jsme něco dělali ještě v té době a ten, kdo tam s náma pracoval, říkal, hele, u vás se teďka dějou nějaký velký věci, nějaká revoluce tam prej máte. Já jsem říkal, co blázníš, úplně nesmysl, že jo. No, a pak, že jo, někde ve zprávách to bylo, takže jsme byli opravdu velice překvapení. No.
2: Když jste si vy poprvé uvědomil, že podnikavost je něco, co by se mělo učit na škole. A to teď záměrně vynechávám celou tu etapu vlastně vašich manažerských a podnikatelských zkušeností, o které ještě budeme mluvit.
3: No, jako během toho těch aktivit manažerských, to tam ještě úplně nerezonovalo. Člověk jako budoval kariéru, i tehda se učil novým věcem, že jo, přece jenom, když jsem se potom vrátil, tak jsem byl furt relativně mladý, což jsem doteď teda, ale musím říct, že to přišlo víc později s věkem, že člověk jako uvažuje o tom, co by pomohlo, co by mohl dělat. A tak když přišla ta příležitost z Junior Achievement, tak mi to připadalo opravdu něco zajímavého. Já jsem se vlastně vracel z Portugalska, kde jsme nějakou dobu 2 roky žili a měl jsem jako prostor pro nějaký konzultační práce. Bylo mi to nabídnuto jednou mou osobou známou, která seděla v té správní radě. A tak jsem do toho šel a nelituju, jsem tam
2: od roku 2019.
3: 2019 už vlastně jako 8 let, že jo, nebo kolik a je to opravdu zajímavá a perfektní zkušenost, která mě neuvěřitelně naplňuje.
2: Vy často říkáte, že podnikavost není jenom o zakládání firem. Jak byste to tedy definoval, tohle slovo?
3: No já na to koukám vždycky, že to je jako hledání té přidané hodnoty pro tu cílovou skupinu. Jo. Možná se to úplně nezdá, ale až když těm lidem dodáte něco, co doopravdy potřebují, což je ta přidaná hodnota, tak oni jsou ochotní otevřít ty peněženky a vlastně za to zaplatit. Jo. A to je jakoby teda potom ten princip toho podnikání. Ale ono se to propisuje i do zaměstnání, protože když chcete mít dobrou pozici, tak vlastně musíte hledat, jakou přidanou hodnotu přinášíte tomu svým zaměstnavateli. Buď to jste expert na nějaký specifický věci, marketing nebo SEO, jo, a tímhle dostáváte SEO nebo výkon, prostě nějaký, ano. Jo, prostě věci musíte hledat, v čem máte tu přidanou hodnotu pro toho zaměstnavatele a abyste mohl vlastně po něm potom chtít víc těch peněz. Když to nevíte, jakou máte přidanou hodnotu, no tak jste potom jenom prostě kolíček v systému, který dělá to, co mu někdo řekl, co má dělat, že jo, takže to je asi ta podnikavost, jo.
2: Nevnímáme tedy podnikavost jako něco dryáčnického dravého, ale jako něco, co učí lidi mezi sebou komunikovat, protože ten nástroj té komunikace je nějaká ta komodita nebo věc, kterou prodáváme nebo nabízíme. Mm-hmm. Tak si tak tříbíme i vlastně trošičku nějaký sociální dovednosti. Bez pochyby to tak je.
3: A plus vlastně posouváme celý lidstvo dál, protože my hledáme ty díry na trhu. Co tam ještě není. Jo? Jinak bychom jako, kdybychom byli nepodnikaví a líní, tak možná ani nemáme kolo. Jo? A tahali bychom věci po zemi. Jako, jo? Prostě je to v nás, my se neustále snažíme zlepšovat a podle mě nás k tomu posouvá ta podnikavost.
2: Kdybyste mohl být jeden den v pozici ministra školství, tak s ohledem na finanční gramotnost ve školách nebo na toto téma, o kterém se bavíme, co by bylo to první, co byste udělal?
3: Já bych se snažil víc zdůrazňovat, jak důležitý je mít tu finanční gramotnost a podnikavost v těch školách. Myslím pro ty učitele a ředitele. Já mluvím se spoustou ředitelů a ty jsou samozřejmě zavalení tím praktickým, tím vlastně, jak běží škola, jak se investuje do budov a do počítačů a přestavuje se a nejsou kapacity v Praze a jsou, je moc kapacit tamhle a nejsou učitelé. Jo, tak a přitom oni jsou sami taky podnikaví, taky to musí řešit. Jo, tak vlastně jako to by bylo to nejdůležitější, dostávat to tam, aby to bylo vlastně jako v každý škole. Jo, netvrdím, že to má být jako samostatný jako projekt nebo samostatné
2: předmět
3: jo. Ale dá se to zaintegrovat do toho chodu školy, jo. Já nevím, my jsme hodně v obchodních akademiích, kde to je to samozřejmě povinný předmět, jsme hodně v gymnáziích, kde to je výběrový předmět, i v těch ostatních školách je to výběrový předmět, tak jako výběrový předmět, prostě kdo do toho chce jít, tak ať si to vyzkouší, jo. A hlavně potom, ať ty učitelé do toho jdou, ať se to zaintegruje do celého chodu školy, jo. Protože nejlepší je, když vlastně ta škola s tím taky žije, jo. Když ty třeba třeťáci na dni otevřených dveří ukazují ty svý podnikatelský produkty pro ty budoucí žáky, který tam přichází se svýma rodičema, jo, když ty prváci vidějí, že na těch třídách, na těch chodbách té školy se něco prodává, jo, prostě a vědějí, že je to čeká, že ve třeťáku do toho půjdou, jo, pak je to prostě zaintegrovaný do celého chodu školy. Spoustu ocenění se s tím získá a tedy.
2: Já takže to vnímám, že to je takové oživení vlastně toho běhu té školy.
3: Jasně, a
2: mohlo by být.
3: A jít tomu naproti tomu reálnému životu, že? Ať to není jenom o memorování nějakých textů.
2: Každopádně i o tom, jakým způsobem se proměňují studenti během posledních 10 let, nebo řekněme 8 let, kdy jste v pozici výkonného ředitele, si budeme nadále povídat s mým dnešním hostem Martinem Smržem.
0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Žárovky.
1: Přemýšlíte někdy o budoucnosti?
0: Jak se promění medicína? Co za nás bude dělat umělá inteligence? A jakou roli v budoucnu sehraje věda?
1: V pořadu Žárovky si Pavla Hubálková a Jan Lukačevič povídají s mladými vědci o jejich výzkumech, osobních motivacích i snech.
0: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
1: Každou sobotu po 18. hodině na Dvojce.
4: Česká filharmonie zve na tradiční open-air koncert na Hradčanském náměstí. Pod taktovkou Alana Altinogliho zazní 24. června skladby Antonína Dvořáka, George Gershwina a Leonarda Bernsteina. Vstup je volný. Více na www.českafilharmonie.cz. Hlavním mediálním partnerem České filharmonie je Český rozhlas.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Co často chybí dětským podnikatelům a i českým školám při přípravě svých studentů na reálný život? O tom bych si rád povídal teď s mým dnešním hostem Martinem Smržem. Jak vy vnímáte, pane Smrži, vlastně celé to prostředí, ve kterém jsou ty naše děti edukovány? Co jim nejvíc chybí podle vás?
1: No tak já myslím, že je potřeba vidět dobré příklady, příklady dobrých podnikatelů, kteří něčeho dosáhli. Mluví se o tom, ale na stránky specializovaných časopisů. Není to úplně ten mainstream v médiích, co tam běží.
0: Možná, promiňte, kdybyste měl vy sám definovat pro sebe teď a pro posluchače, co je to ten dobrý podnikatel?
1: Tak někdo, kdo právě vyřešil nějaký problém, našel tu přidanou hodnotu, která rezonuje u těch zákazníků, ať už je to v B2B segmentu nebo v B2C segmentu, myslím, konečným zákazníkům. Někdo, kdo prostě jako reálně jako podniká a dělá tu přidanou hodnotu. To je, myslím, to důležitý. A to ve školách chybí, ale je dobrý přinést do těch škol právě ty reální příběhy i lidí, kteří mají kariéry v korporátech nebo ve firmách, co dělají, proč to dělají, aby se ty děcka jako dozvěděli něco o tom reálném světě, aby to memorování nebo ta výuka, a to nemluvím o všech, samozřejmě některé školy jsou na tom líp a některé o něco hůř, aby vlastně viděli, jak vypadá ten reálný svět a aby si to právě mohli vyzkoušet. Jo? Mluvili jsme o studentské firmě, což je 10měsíční program. Pokud to některé škole nevyhovuje, my máme i jiný programy, které můžou třeba za 3 až 6 měsíců, jo? Nebo i za měsíc můžou udělat projektovou výuku, jejíž výstup je nějaká soutěž, kde se ty děcka o sobě něco dozvědí, dostanou zpětnou vazbu od těch mentorů, dostanou zpětnou vazbu od těch porodců, můžou to potom prodiskutovat s tím učitelem nebo s tím mentorem, jo, co to znamená v té zpětné vazbě, co jim to říká, na co by se mohli zaměřit. A tohle to přinášení té reality si podle mě chybí nejvíc v těch českých školách.
0: Kolik těch studentů celkem s vámi ročně spolupracuje?
1: My máme statistiky, kde měříme vlastně nějaký, když se ten student potká s nějakým s tím naším kurzem nebo programem, tak minulý rok to bylo 90 tisíc studentů, ale ono je to ve velkýho spektra, jak jsem říkal, máme programy od mateřských škol po vysoký, takže ono se to poskládá. Nejvíc jich je asi na těch středních školách.
0: 90 tisíc dětí, které projdou tedy v uvozovkách takovým nadšeneckým vzdělávacím programem, můžou si vyzkoušet dynamiku své osobnosti a můžou třeba trošičku zjistit taky, kdo jsou. Jak vy vnímáte ty děti za těch 9 let? Je tam určitý posun v tom, v té otevřenosti té komunikace? Nebo v čem jsou ty hlavní bonusy?
1: Určitě, jak jsem říkal, je vidět krásný posun během těch 10 měsíců, jak se posunují dál, ale na druhou stranu je fakt, že, a myslím si, že mnoho statistik na to poukazuje, ty děti v mnoha případech právě protože nemají tu reálnou praktickou zkušenost s tím životem, tak mají jako problémy psychický, jo. Já myslím, že 40% deváťáků vykazuje známky deprese. To je daný tím, že dřív, když jsme vyrůstali my, tak jsme se porovnávali nějakým menším kroužku děcek z okolí, kdežto teď se děcka porovnávají s dětmi nebo s mladými lidmi z celého světa, který ještě v mnoha případech se prezentují lépe.
0: Tak je to obraz jenom nějaký, že?
1: Je to obraz.
0: Není to pravda.
1: No a to je další věc, jo, že jo, to je role zase mediální výchovy, dostat to do té školy, aby si dokázali, to je zase nebo kritické myšlení.
0: Samozřejmě, protože nějakou hygienu.
1: Aby si dokázali říct, OK, tak to, co vidím na tom Instagramu nebo TikToku, to není ta realita, jo, ta realita je okolo mě, ale zase okolo mě ta realita je během té výuky dobrý, to jsou ty kamarádi, který ale musí poslouchat jako já, protože mi tam někdo předává nějakou výuku, kterou já se potom musím namemorovat, abych odevzdal ty správný výsledky, abych měl ty správný známky, že jo.
0: Často se vlastně s těmi studenty ani nepoznají jinak, že jo. O přestávkách a v té škole možná, když spolu chodí na nějaký sport, ale tohle je nějaká nová, úplně nová platforma, kde můžou spolu fungovat.
1: Přesně tak, a tady jo, nehrajem si na to, že bychom byli nějaká psychická očista, ale jednou pracují v tom týmu na něčem jiným, můžou se spolehnout na toho svého spolužáka, protože nevím, vyzvednul něco, co bylo potřeba k tomu projektu, nebo se kousnul a přes víkend udělal něco, na čem se potom rozhodovalo, a najednou mají pozitivní ukázky toho, jak se můžou opřít o toho někoho dalšího, jo, na kterou se může potom spolehnout. Jo. A není to jenom to negativní, že mu dáme opsat úkol, anebo mu napovídal, když byl někde u toho bole zkoušen. Jo.
0: Mě by ještě po písni se určitě zajímalo, jaký studentský projekt vás osobně nejvíc nadchnul. I o tom s mým dnešním hostem Martinem Smržem.
2: Český rozhlas 2. Když

0: setkání Marka Němce na Dvojce.
1: S mým dnešním hostem Martinem Smržem si povídáme o podnikání a vlastně o jeho přínosu k rozvoji duševnímu zdraví dětí a i o tom, jak si získat určité návyky, jak ekonomické, tak ale i sociální. Já jsem slíbil posluchačům, že se vás zeptám, jaký ten projekt vás třeba konkrétně nejvíc zasáhl, nebo se klidně o nich pobavme v obecné rovině.
2: Přesně tak, budeme to asi muset nechat v obecné rovině, protože těch skvělých projektů, co člověk vidí v podstatě každý rok, je spousty. Můžu říct, měli jsme projekty studentské firmy, které měly třeba obrat i 200 tisíc korun, vydělali hezký peníze, nebo v nedávné době studenti vymysleli nějakou robotickou ruku, takže i technologie do toho dávají. To se fakt nedá popsat. Ten soutěžní systém máme postavený tak, že máme krajský soutěže, kde vlastně můžou vyhrát něco v kraji, potom na té úrovni České republiky, když vyhrajou tady, jedou reprezentovat do Evropy.
1: A promiňte, jaká jsou ty kritéria? Předpokládám, že to není ekonomický ukazatel, není to ta křivka jenom nahoru, ale asi půjde o celkový well-being, tedy dobrou náladu i uvnitř té firmy, nebo jak to hodnotíte?
2: Jsou různé soutěže, máme i takovou marketingovou, protože říkáme, že vždycky, když vymyslí ten produkt, tak další, co musí dělat, je marketing, protože produkt se bez marketingu jako neprodá, takže to jsou ty krajské soutěže, které realizujeme vlastně s krajskými odbory škol a s radními. A tam je vždycky porota, která rozhoduje. Porota profesionálů, kteří se v tom marketingu pohybují, kteří rozhodnou, kdo vyhrál na nějakých parametrech, dají tu zpětnou vazbu. Potom ta česká soutěž, ta má několik parametrů, je tam, jako měj dobře prezentovat, jako měj dobře jako mluvit o tom projektu, jaký mají marketing a tedy, takže zase a rozhodují poroty, vždycky rozhodují poroty lidí, kteří se v tom pohybují, a to i na té evropské úrovni. Jo. Takže těžko se hovoří o tom, kdo byl nejlepší, měli jsme už i mezinárodní úspěchy, za který jsme taky rádi, ale já vždycky říkám, že skoro ta největší přidaná hodnota, vidíte, že to je moje oblíbené slovo, je v tom, že si vlastně uvědomí, že jsou, čeho jsou schopni, jo? Že jak se dokáží učit i v tom reálném světě hlavně a překonat ty problémy, které z toho jsou. Protože já vždycky říkám, když o nějakým projektu jenom přemýšlí, tak dokud ho nezačnou dělat, tak to jsou jenom sny. To není ještě žádná podnikavost realizovaná, ale když ho začnou realizovat, tak nikdy nic není tak, jak jste si naplánovali, a neustále musíte vylepšovat na základě zpětné vazby od těch zákazníků nebo od toho, jak to funguje. Takže vlastně tenhle ten systém, že musí neustále inovovat, zlepšovat, neustále jako i v tom týmu hledat cesty sami k sobě, aby dokázali spolupracovat, aby netřískli dveřma a říkali, no s tím já už spolupracovat nebudu, ale naopak našli cestu, jak najít tuto, to je to nejdůležitější, co si z toho berou.
1: Díváte se na mladou generaci jako optimista?
2: Určitě. Já myslím, že každá starší generace kouká zpětně a říká si, Ježišmarja, co se stane, ale oni se s tím nějakým stylem popasujou.
1: A my ostatně si v těch mladých generacích vychováváme někoho, kdo nás potom přenese přes svá bedra, přes ten potok, který my už nepřejdeme.
2: Přesně tak.
1: Takže je potřeba do mládí investovat. Já musím bohužel skončit, ale chci vám moc krát poděkovat, že jste byl mým dnešním hostem. Vážení posluchači, Martin Smrš, děkuji.
2: Také děkuji vám i vašim posluchačům.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Propracovaný systém korupce v českých nemocnicích.
2: A je to dlouhodobá záležitost, která se táhne celá desetiletí.
1: Proč stát rezignoval na kontrolu a audity?
3: Kdyby přišli do jakékoliv nemocnice, tak tam nějakou korupci najdou.
1: Publicistický pořad Rozpleteno. Premiéra zítra večer na ČT1 a v iVysílání.
4: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
5: Bylo 12 hodin.
6: Český rozhlas Dvojka. Hlavní zprávy.
5: Spojené státy a Írán se dohodly na podmínkách uzavření míru. Vláda jedná o změně financování České televize a Českého rozhlasu. Počasí čekáme kupovitou, místy velkou oblačnost, občas s přeháňkami. K večeru se vyjasní teploty až 23 stupňů. Hlavní zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré poledne. Francie, Velká Británie, Německo a Itálie jsou připravené se podílet na odminování Hormuzského průlivu. Uvedli to ve společném prohlášení v reakci na memorandum mezi Spojenými státy a Íránem. Státníci chtějí o válkách na Blízkém východě a na Ukrajině jednat na začínajícím summitu 7 největších ekonomik ve francouzském Evianu.
7: Chceme jednat o podpoře Libanonu, o dlouhodobém otevření Hormuzského průlivu i o jaderném a balistickém programu Íránu.
8: Francouzský prezident Emmanuel Macron se chce na summitu G7 zaměřit i na dopady války na Blízkém východě, jednat o dalších námořních trasách a omezit závislost na fosilních palivech. Britský premiér Keir Starmer označil dohodu s Íránem za významnou. Americký prezident Donald Trump dorazí do Evianu v podvečer. Zítra se zúčastní pracovního jednání o Ukrajině i s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Prezident Emmanuel Macron chce podpořit Ukrajinu, tamní energetickou soustavu a připravit co nejlepší podmínky pro jednání o míru. Ze summitu G7 ve francouzském Evianu Martin Balucha, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Dvojka. Posloucháte hlavní zprávy.
5: Česká televize a Český rozhlas mají dnes zjistit, s jakou částkou by měli v příštím roce hospodařit. O změnách ve financování veřejnoprávních médií právě teď jedná vláda. Nově by Česká televize a Český rozhlas měli dostávat peníze přímo ze státního rozpočtu. Částka má být podle kabinetu předvídatelná a má se pravidelně zvyšovat o inflaci. Konkrétní sumu ale před jednáním vlády nikdo nekomentoval. Pochybnosti opozice ohledně narušení nezávislosti obou institucí před jednáním vlády odmítl místopředseda sněmovny Patrik Nacher z hnutí ANO.
9: Když budeme fakt, jako je to hrozně nebezpečné říkat, že to, co je napojeno na státní rozpočet, tak je pod vlivem státu, tak si myslím, že to je celkem nebezpečné.
5: Proti zrušení poplatků jsou dlouhodobě ředitelé obou médií. Zachovat chtějí současný systém poplatků. A studenti z Univerzity Palackého v Olomouci po 300-kilometrové pouti dorazili před úřad vlády v Praze. Protest nazvali Za kulturu a chtějí tak upozornit na své obavy z financování nejenom kultury, ale i médií veřejné služby. Studenti se dnes dopoledne sešli v Chodkových sadech a před Strakovu akademii dorazili po 11. hodině. Přesně minutu před polednem se potom rozezněly budíky všech protestujících. Ty měly symbolizovat snahu probudit vládu. Podle organizátorů jde o výzvu k větší podpoře živé kultury a kulturních institucí. Ministr Otto Klempíř za motoristy sobě už dřív protest označil za legitimní projev zájmu a tvrdí, že navzdory nižšímu rozpočtu chce živou kulturu podporovat. Sražka plachetnice s českou posádkou s katamaránem poblíž chorvatského Splitu má 4 oběti. Při ponoru k potopené plachetnici potápěči objevili v kabině plavidla tělo pohřešovaného Čecha. Jeden ze 4 zraněných zůstává v péči lékařů splitské nemocnice.
10: Jak řekl chorvatským médiím Slaven Bušič z agentury pro vyšetřování dopravních nehod, vyšetřovatelé už mají nějaké informace, nechtějí ale dělat unáhlené závěry o příčinách srážky dvou lodí. Katamarán soukromého přepravce ráno dorazil do splitského přístavu a bude tu dál pokračovat jeho ohledání. V plném proudu jsou také přípravy na vytažení potopené plachetnice, která leží v hloubce 52 metrů a vyproštění těla posledního člena české posádky. Z Chorvatska Tea Veselá, Český rozhlas.
5: Po 7 stoletích se dočká katedrála svatého Víta na Pražském hradě dokončení. Odpoledne se v ní poprvé rozezní nové varhany, které vznikly ve španělské dílně varhanáře Gerharda Grenzinga.
11: Jako poděkování všem více než 5000 dárcům, kteří přispěli na nové varhany, odpoledne začne osmidenní slavnost svatovítský varhaní oktáv. Dnes na svátek patrona katedrály svatého Víta jim požehná nový pražský arcibiskup Stanislav Přibyl, říká zástupce nadačního fondu svatovítské varhany Jakub Skřejpek.
12: Při tom slavnostním žehnání vystoupí Česká filharmonie, obrovský sbor a taky přijede například sbor z Katalánska symbolicky, to znamená z místa, kde varhany vznikaly.
11: Poté bude následovat 6 koncertů. Na tom pátečním v katedrále vystoupí rozhlasový symfonici. Oktáv završí v pondělí 22. června děkovná mše svatá za všechny dárce a tvůrce projektu, zejména za ty, kteří se už rozeznění nového nástroje nedožili. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
13: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: Počasí.
5: Čeká nás kupovitá, převážně velká oblačnost. V severovýchodní polovině území místy přehánky, k večeru se místy vyjasní. Teploty 16 až 21 stupňů, na jižní Moravě až 23, na horách kolem 11. Zítra bude v Čechách polojasno až oblačno, postupně až zataženo, od západu místy déšť. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno, oblačnost přibude během dne a přidat se může i slabý déšť. Teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 26, na horách kolem 16.
6: Doprava.
5: Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy čekejte dlouhé fronty za sjezdem na Čechtice. Na kilometru 47,5 uklízejí po nehodě 4 kamionů. Projíždí se jedním pruhem směrem do Prahy. Do kolony se dojíždí zhruba na 62. kilometru. Zdržení je delší než hodinu. Poslední volný sjezd je na 66. kilometru. Dá se to objet přes Čechtice, Vlašim a Benešov. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly hlavní zprávy. Teď už byl jednou jeden rok a Honza Kovařík.
14: 12.06, doufám, že jste na značkách připraveni procvičit svou paměť a trošku si buď pomyslně a nebo i ve skutečnosti zalistovat rodinnými alby. Je pondělí 15. června a před námi putování ne snad úplně do pravěku, ale dávno věk to svým způsobem bude. Tak třeba já jsem si v tom roce už pomalu zvykl, že život nejsou jenom samé radosti a že občas obsahuje i nějaké starosti nebo nedej bože dokonce povinnosti. Ale naštěstí jich nebylo nijak zvlášť moc. Maminka s tátou se v tomhle období usilovně snažili, abychom se sestrou trávili co nejvíce času venku. Ne snad, že by nás nemohli na borech vyhnat za panelák, to se běžně dělalo, ale měli ještě jaksi ambicioznější představu. A tak se jim nakonec podařilo na výsluní koupit zarostlou zahradu s malou chatkou. Nebyla sice tak tajuplná jako Trnkova zahrada, ale do vzrostlé trávy jsem se ještě celý schoval. No a nakonec nápověda numerická, dnes je to klasická 1+1. Pro pořádek, po víkendu v tom nemusíte mít jasno, toto je byl jednou jeden rok pořadové číslo 1010, no a na kalendáři by mělo být 15.6.2026. Tak tipujte, hrajte si, vzpomínejte, anebo jen tak poslouchejte.
6: Byl jedno.

Ještě není na hodinách ani 12.12 a já už tady mám víc než 12 vašich tipů. Namátkou z SMSek třeba ten, který zní: podle vás celého schovaného v trávě, jsou to 70. léta, zatím tápu, podepsaná Jarka Sklatov. Jarko, speciální vzkaz pro vás, dejte bacha, právě dnes vyrazila směr Klatovy 9. C, kam chodí můj syn na školu v přírodě. Tak kdyby se děli nějaké nepravosti, napište. Další zpráva je od Tiché Orlice, napsal jí Bob. To podle indicí Honzo a Bonnie M. bude začátek 70. let, moje vzpomínky téměř nula. Rychlý pohled do typů, které přišly e-mailem. Tom píše, dětství, že by 1976, otazník, na tu otázku s dovolením neodpovím. Michal typuje 1979 a Renata míří podobně jako Tom na 76. No, uvidíme. Pokud si vzpomenete, jak v tom roce vypadala televizní oslava Mezinárodního dne žen, tak máte vyhráno. Potíž je v tom, že nevím jak vám, ale mě tyhle záležitosti dost splývají do jednoho barevného pásu. Nebudu ho nijak hodnotit, ten pás, a jenom řeknu, že v ten den, 8. března onoho roku, zpíval v televizi mezi jinými i indonéský zpěvák Ronnie Martin. A protože tu už nějaký pátek studoval a umělecky působil, zpíval roztomilou češtinou.

0: vyloučili z televizní oslavy MDŽ v hledaném roce. Televizáci na Ronnieho Martona nezapomněli ani po mnoha letech a v roce 2021 ho pozvali do pořadu 13. komnata. On tam zavzpomínal, jak se vlastně do Československa dostal.
1: Já jsem přiletěl do Československa v roce 63, studijní pobyt na 5 roků, Vysoká škola ekonomická v Praze. A ten jeden člověk na tom ministerstvu mě říkal, že pokud chceš dobře studovat, tak doporučuju Československo.
0: No, zřejmě dobré doporučení. Ronnie Martin tu nejen vystudoval, ale stal se svého času i hvězdou. Pravděpodobně nejslavnější jeho písní je ta o Hastermanovi. Hastermane, Tatrmane. Jenže ta vyšla na desce v jiném roce. Tak si ji nemůžeme teď pustit, ale pustíme si jinou příjemnou věc. Hana Zagorová, Řeka zázraků. Pokud víte, který rok tipujeme, do kterého jsme se vypravili, nerozpakujte se napsat, telefonovat budeme až za chvilku.
2: Byl jednou jeden rok.
3: Už víte, na který rok dnes vzpomínáme?
2: Napište nám.
3: SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.

0: Řeka zázraků protekla pondělním vydáním pořadu Byl jednou jeden rok. Přibývá vašich tipů. Vlastimil z Tábora si myslí, že je to 76. Viktor, který dnes brázdí se svým kamionem D35, si zase myslí na rok 1977. Je tady také tip pro rok 1974. Poslala ho Dana a píše: podle Rony Martona, můžu se mýlit, bylo mi v té době 15 a Rony se mi moc líbil. Chápu, byl to takový okatý kluk, jak jsem se díval na dobové fotky, a minimálně Hastermane Tatermane byl velký hit. My ale teď půjdeme pro nápovědu úplně jinam, půjdeme na jih. 19. března hledaného roku totiž byla oficiálně založena chráněná krajinná oblast Pálava. Rozkládá se na 85 kilometrech čtverečních a na tomhle relativně malém množství metrů nebo kilometrů je k nalezení 1250 druhů různých rostlin. To je pro vaši představu zhruba třetina druhové pestrosti, kterou celkově máme v naší republice. A na to jsou samozřejmě správci CHKO, jak se patří, pyšní. Nedávno v brněnském rozhlase vzpomínal dlouholetý vedoucí zprávy CHKO Jiří Matuška na úplné počátky ochrany tohoto krásného koutu naší země.
1: Já třeba velmi rád zmiňuji při exkurzích nebo při přednáškách, že představte si v roce 1946, jak musela být osvícená okresní správní komise v Mikulově, že vyhlásila svojí vyhláškou všechny ty pálavské kopce za přísné botanické rezervace. To znamená, to byl takový ten první právní akt, kterým toto území začalo být chráněné.
0: Následovalo několik desetiletí usilovné práce vědců, především z brněnského akademického prostředí, než se podařilo ten stupeň ochrany zásadně zvýšit, tedy než byla vyhlášena chráněná krajinná oblast Pálava. Kdo z vás ví bezpečně, v kterém roce se tak stalo, vemte telefon a vytočte 22 155 25 25. Můžete to říct do éteru.

0: Tančící královna v podání skupiny ABBA na hodinách 12.24 na telefonu dva stateční volající. Z Kralup se po čase ozval Petr. Zdravíme vás, Petře, dobrý den.
1: Zdravím, Honzo.
0: Jak to dneska tipujete?
1: No, jedno jisté, jsou to sedmdesátky.
0: Já neříkám ani tak, ale to je asi skoro každému jasné. Co tam máte dál? No.
1: Je to proto, že sedmdesátky, to je moje základní devítiletá škola,
0: aha,
1: rok 70 až 79. Tak to dejme takovej half volej, dejme to na půlku, tak 75, řekněme.
0: 1975. A byl jste kvítko nebo vzorný žák, Petře?
1: No,
0: pravdu.
1: Vzorný žák, no.
0: Vzorný žák. Víte co, Petře, já taky. Rozlumpačil jsem se až později. Nic si z toho nedělejte. 1975 si teda napíšu, jo?
1: Dobře.
0: Děkuju moc, pozdravujte celou rodinu, díky za zavolání, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Na druhé lince by teoreticky měla být posluchačka Mariana. Jste tam? Dobrý den.
2: Ano, dobrý den.
0: Já jsem Honza Kovařík, srdečně vás zdravím, děkuji, že voláte a povězte mi, do jakého roku dneska společně podle vás putujeme.
2: Já si myslím, že putujeme, spíš to vím určitě, že putujeme do roku 76, protože ten rok se narodil můj syn.
0: Ano.
2: A byla chráněna krajinná oblast Pálava, takže my máme takovéhle dvě vzpomínky. Že letos o Václaví 50, podle toho typu.
0: Rozumím vám, máte to takhle propojený. A vzala jste někdy synka na Pálavu?
2: Ježiš, to víte, že jo, že je tam krásně.
0: A odkud vlastně jste, Mariano? To jsem úplně zapomněl. Plzeňanda, zdravím rodáky. Tak já si teda píšu 1976, Plzeň podle Pálavy, ústy paní Mariany typuje tenhle rok. Děkuju, že voláte a že jste s námi. Mějte se.
2: Zdravím, poslouchám vás často. Nashledanou.
0: Děkujeme, nashledanou. Pokud si myslíte něco jiného než Petr nebo Mariana, a tací tady jsou, 74., 3., 7., dokonce 9., s takovou jemně ironickou poznámkou, jak jsem asi byl vysoký v roce 1976, 79 tady přišlo. Máte čas, jsme ještě před polovinou tohoto putování vaší pamětí a nabízím další slavnou píseň.
3: Byl jednou jeden rok.
4: Na dvojce.

0: Jiří Schillinger, jeho skvělá píseň, přesně ve 12.30 dozněla. Mezitím nové typy, třeba Jarka, 1973, zdravím, jste báječní, děkujeme za tip i za pochvalu. A nebo naopak Marika, tak já mám úplně jasno, protože 19. března 76 jsem slavila 11. narozeniny a patřila jsem k mladým ochráncům přírody. Hned jsme se s kroužkem na Pálavu vypravili. No tak se v tom vyznejte. Co tu padlo nespochybnitelně? Ronnie Marton zpíval děvčatům v televizi k Mezinárodnímu dní žen, byla založena chráněná krajinná oblast Pálava a taky se udála jedna veliká letecká událost. Oni byly vlastně dvě, ale my se nerozdvojíme, ale mluvit o ní můžeme.
1: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami.
2: Na dvojce.

0: Rozhlas jede za vámi.
1: Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
0: Potkejte se s rozhlasovými osobnostmi, moderátory a autory vašich oblíbených pořadů přímo u vás.
1: Rozhlas jede za vámi.
0: Každý měsíc se na vás těšíme v jednom z regionů Česka.
1: Už 23. června v 19 hodin v kulturním domě v Čelákovicích.
0: Pozvání přijali moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, rozhlasový komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
1: Rozhlas jede za vámi.
0: Tentokrát do Čelákovic.
1: Více na www.rozhlasjede.cz.
2: Radioservis představuje
3: audioknihu Petry Štarkové Dej mi pokoj.
4: Přijde na kontrolu sociálka. Už zas? A proč jako?
3: 6 příběhů mladých lidí, kteří hledají odvahu a sílu změnit svůj život.
5: Luis už zase cítí, jak se mu do hlavy valí krev.
3: Dej mi pokoj.
6: Tohle neskončí dobře.
3: Nová audiokniha v e-shopu radioteka.cz.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
0: Pokračuje cesta časem a vašimi vzpomínkami.
1: Byl jednou jeden rok.
0: Na Dvojce.

0: Tak a teď je v Byl jednou jeden rok na řadě ta dvojitá letecká událost. Ve stejný den a stejnou hodinu z Paříže a Londýna poprvé odstartoval procestující v rámci komerčního provozu nadzvukový letoun Concorde. Pochopitelně to sledoval celý svět. Máme důkaz z jedné americké televizní stanice.
1: Před chvílí Concorde přistál na letiště Dulles nedaleko Washingtonu. Let trval méně než 4 hodiny.
0: Ano, let trval méně než 4 hodiny. Nedivte se, když letoun dosahoval rychlosti 2180 km za hodinu. To je ta maximální. Podobný letoun zkusili vytvořit také Sověti, říkali mu TU-144. V kterém roce letěli Concordy poprvé oficiálně jako komerční linky, když vám prozradím, že vůbec první let Concordu je z roku 1969. Pokud to víte, vemte telefon, volejte 22 155 25 25 a zkuste se dovolat, než to dohrají a dospívají Smokey.

0: Na hodinách už je 3:15, na telefonu snad vyčkal do konce písně posluchač Petr. Zdravím vás, Petře, dobrý den.
1: Zdravím, Honzo z Turnova, a já si myslím, že je to rok 1976. Letadlem Concorde jsem byl trošku posedlý, protože potom nebyl to tedy rok 76, myslím, že to bylo o dva roky později, potom byl film uveden tady na filmovém festivalu Aféra Concorde, a vím, že jsem na to šel dvakrát po sobě, jak jsem s tím byl unešený, a dokonce jsem si ten model toho letadla vytvořil, ač ty stavebnice nebyly, takže jsem si to z různých materiálů vytvořil i sám.
0: Dobře, ještě ho máte schovaný, ten model?
1: Vydržel dlouho, nedávno jsem to vyhodil. Já jsem chodil v té době do 6. třídy, přestoupil jsem z jedné školy na druhou, protože tady se jedna škola opravovala, tak jsem přestoupil na takzvanou chlapajdu, kam přede mnou pár roků chodila Petra Janů, tehdy teda Jana Petru, a po mně potom Michal Hrůza.
0: Dobrá škola zřejmě. Petře, děkujeme za tip i za vzpomínku na vlastnoručo udělaný Concorde. Mějte se hezky, naschledanou.
1: Mějte se hezky, naslyšenou.
0: Nabízím píseň, kterou nehrajeme příliš často, ale je také z hledaného roku.
2: Už víte, který rok dnes hledáme?
3: Napište nám SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.

0: Moc by mě zajímalo, jak vysoká tráva rostla v těch slovenských dolinách, protože mnozí se odvoláváte na to moje schování se do trávy. Třeba Bob od Tiché Orlice si myslí, že by to mohl být 73. a že to tím pádem s tou trávou vyjde. Někteří si myslí, že je to ještě dřív, třeba 1972. Pak je tady od Jirky z Prahy 1073 podle Hastermana. Já jsem říkal, že Hasterman vyšel v jiném roce než ten, který hledáme, a taky podle Concordu na leteckých linkách. Ale možná, že to bylo později, píše Jiří. No, teď udělám radost fanouškům fotbalového Baníku, přiložím trošku hojivý obklad na tu letošní nepodařenou sezónu a řeknu vám, že jsme v roce, která patří v historii Baníku, no podle mě je to vůbec nejslavnější éra. Do Ostravy přijel v rámci poháru mistrů evropských zemí Bayern Mnichov. A tak na to se rozhodně vzpomínalo i v nedávném rozhlasovém seriálu k baníkovskému výročí.
1: Baník nakonec porazil před 31 tisíci diváky na bazalech Bayern 2-1 a Werner Lička dal vítězný gól.
2: Bezkonkurenčně nejlepší zápas v historii, kde nejde o to, že jsme jenom vyhráli, ale že ten zápas, my jsme byli konkurenceschopní a ten Bayern sám byl překvapený v té nejsilnější sestavě. Rummenigge a spol, jako Beckenbauer, Sebmayer, Schwarzenberg a tak dále, tak vlastně jsme vyhráli s nima 2-1, takže já jsem viděl svého tátu jednu plakat v životě a to pravilo potom. Tom utkání a kdy vlastně říkal synku a to bylo pěkné.
1: Doplňuje Werner Lička k pamětnému zápasu proti Bayernu Mnichov. V odvetě Bayern ale ukázal svou sílu a vyhrál 5-0.
0: No ale i tak baníkovcům to slavné vítězství nikdo nevezme. V kterém roce tedy plakal tatínek Wernera Ličky štěstím, když jeho syn se svými spoluhráči dokázal porazit Bayern Mnichov? Byl to pohár mistrů evropských zemí, což je pro znalce taky důležitá nápověda.
3: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami.
4: Na dvojce.
5: Stříhali do hola malého chlapečka. Kadeře padaly k zemi a zmíru.

No je pravda, že tentokrát jsem si zásadní nápovědy nechal až na úplný konec, ať už tu sportovní, nebo tu právě doznělou hudební. Mnozí jste taky napsali na poslední chvíli, za všechny vybírám. Tak, Honzo, já podle Aby a Bony M říkám určitý rok, můj muž říká stejný rok, ale podle Concordu. U nás doma tedy vzácná shoda. To by bylo hezké, kdyby nám to klaplo. Nina napsala, že je to rok 1976 a já jí tímto sděluji, že to klaplo. Nino, gratuluji vám a manželovi ke vzácné shodě, ostatním, kteří to trefili taktéž. Tohle už je Elton John. Já ještě dlužím informaci, že zítra to za mě na chvilku vezme Jitka Asterová, ale ve středu jsem tu zase jako na koni.

0: je naprosto nezbytné.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
2: Hana Zagorová 80.
0: Rybičko zlatá, přej si.
1: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
2: Marty Jandové,
1: Evy Burešové,
2: Kateřiny Marie Tiché,
1: Terezy Maškové,
2: Veroniky Kek-Kubařové,
1: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
2: 24. listopadu v pražské Lucerně.
1: Více na www.zagorova80.cz.
3: Bylo 13 hodin.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Při ruském útoku na Kyjev byla poškozená památka světového významu Kyjevsko-Pečerská lávra. Malé a střední rodinné firmy můžou ode dneška žádat o zvýhodněné investiční úvěry. Počasí čekáme kupovitou, místy velkou oblačnost, občas s přeháníkami. K večeru se začne vyjasňovat, teploty až 23 stupňů. Zprávy a Nadia Procházková, dobré odpoledne. V Kyjevě, Dnipru a Charkově likvidují následky nočního masivního ruského úderu. Byl vedený balistickými raketami, nepilotovanými letouny i nadzvukovými střelami Zirkon. V Charkově při opakovaném úderu přišlo o život 5 záchranářů. V Kyjevě zahynuli 4 lidé a 30 bylo zraněno, z toho 2 děti. Oznámila to kyjevská vojenská zpráva.
4: Ruské drony zasáhly i klášterní komplex Kyjevsko-Pečerské lávry.
5: Se uvykl všemu civilizovanému světu, bo...
4: Ředitel muzea Lávry Maxim Ostapenko novinářům na místě řekl, že je to výzva celému civilizovanému světu, protože klášter je na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Podle Ostapenka bylo poškozeno celkem 5 památkově chráněných budov a nejvíce Uspenský chrám, který zachvátil požár. Mniši a zaměstnanci muzea stačili odnést nejcennější exponáty a relikvie. Odborníci teď zkoumají stav freskové výzdoby a statiku chrámu, řekl Ostapenko. Rozsah škod si na místě dopoledne prohlédl také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
3: Rodinné firmy můžou získat zvýhodněný úvěr ve výši až 120 milionů korun na investice. Dnes pro ně začíná příjem žádostí v programu Expanze, který ministerstvo průmyslu a obchodu spustilo už v únoru. Podpora se týká rodinných firm do 250 zaměstnanců. Národní rozvojová banka jim proplatí až 50% úvěru s nulovým úrokem, a to třeba na modernizaci provozu nebo budov. Předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků Josef Jaroš podporu vítá.
6: Rodinné firmy jsou odolné, přestávají krize, jsou pevným základem naší ekonomiky. V okamžiku, kdy jim takovýhle program pomůže a zvýší schopnost inovovat, udržet, zvýšit konkurenceschopnost, tak je to naprosto významný, ale samozřejmě pro jakoukoliv firmu, nejen pro rodinou.
3: V Česku jsou podle Jaroše tisíce rodinných firm a na tuzemském hrubém domácím produktu se podle něj podílejí zhruba z poloviny. Zavádění evropského vlakového zabezpečovacího systému ETCS zvýšilo bezpečnost a spolehlivost na tratích. Provoz se ale zatím nezrychlil a nezvýšily se ani kapacity. Zjistil to nejvyšší kontrolní úřad při kontrole peněz určených na zavedení ETCS. Podle kontrolorů je proto současný stav nedostatečný. Zavádění systému se navíc spožďuje. Ministerstvo dopravy v reakci uvedlo, že hlavním cílem zavádění ETCS bylo zvýšení bezpečnosti cestujících. Britská vláda zakáže dětem mladším 16 let přístup k sociálním sítím. Oznámil to britský premiér Keir Starmer. Přiblížil také plánované omezení platform přenášejících živá videa. Zákaz by měl vstoupit v platnost na jaře příštího roku. Zahrnovat bude platformy jako YouTube, Facebook nebo X. Nový dvojdomek pro děti z dětského domova se dnes otevřel v Pardubicích. Pardubický kraj tak dokončil přeměnu všech pobytových zařízení pro ohrožené děti na komunitní bydlení. Bude první kraj v Česku, kterému se to podařilo. Namísto velkého ústavního zařízení tak budou děti vyrůstat v menších domácnostech.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Počasí.
3: Čeká nás kupovitá, převážně velká oblačnost. V severovýchodní polovině území místy přeháníky. K večeru se vyjasní, teploty 16 až 21 stupňů. Na jižní Moravě až 23, na horách kolem 11. Mírný severozápadní až západní vítr bude večer slábnout.
2: Doprava.
3: Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Ledeč nad Sázavou ze 70. kilometru je stále fronta, postupně se ale rozjíždí po dřívější nehodě. Na D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Chodce Rady z 28. kilometru popojíždí kolona kvůli omezení na mostě Šmejkalka. Teď je zdržení přes 10 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Teď už Iva Bendová.
7: Příjemné odpoledne, to je začátek. Doufám, že jste do nového pracovního týdne vstoupili, jak se říká, pravou nohou. Já se tedy přiznám, že se dneska cítím nějaká rozlámaná, ale na práci v rozhlase to naštěstí vliv mít nebude. Navíc jsem se na vás opravdu moc těšila, tak pojďme rozjet odpolední dvojku s datem 15. června. Vám všem tedy pohodové odpoledne a příjemný poslech přeji.
2: Český rozhlas Dvojka.
8: Rádio, které vás baví.

kytice, šrouby. Víte o tom, že my, majitelé psů, budeme mít už od 1. července novou povinnost? Svá zvířata budeme muset zapsat do státní centrální evidence psů. Kolik na to budeme mít času a kde zápis provést, tak to prozradím.

0: Jeste, ať vám to sluší.
1: Pořad Terezy Bebarové o radosti z jídla i ze života.
0: Na dvojce.
2: Krásný den, milí posluchači. Já se vám tady hned na začátek k něčemu přiznám. Opravdu od jisté doby ráda peču, ale nemusím ty všelijaké činnosti, jako je mísení, šlehání, hnětení. Mnohdy je to totiž dřina. No a člověk pak stojí v té kuchyni a říká si, jestli by to v dnešní době nešlo nějak moderněji a hlavně jednodušeji. Naštěstí už existuje spousta vychytávek, které tu černou práci udělají za nás, ale otázkou zůstává, jestli jsou opravdu k užitku nebo nám jen zbytečně zabírají místo. A o tom, jak si v kuchyni efektivně ulehčit život, si budeme povídat s nutriční terapeutkou Veronikou Pourovou. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Veroniko, vy jste expertka na výživu, ale taky určitě ráda šetříte čas. Máte vy osobně nějaký oblíbený domácí spotřebič, na který nedáte dopustit a který vám skutečně šetří práci? Jsem s tím.
3: Já mám svůj oblíbený takový multifunkční chytrý grill. A ten je super v tom, že on má takovou funkci, kde zmáčknete tlačítko kuřecí maso a ono vám to nahřeje na ideální teplotu, vy tam dáte ten plátek masa a ono to pozná, kdy je hotový a zapípá. Takže já u toho můžu dělat další věci a ono se to takhle samo vlastně připraví. Tak to mi přijde skvělé, třeba když si předem nepřipravím krabičku na oběd, že během snídaně se mi tam vlastně může takhle připravit plátek masa.
2: To je dobrý. A máte ten grill pořád přichystaný na lince, předpokládám?
3: Mám ho pořád na lince a zabírá docela dost místa.
2: No právě. No.
3: Já když jsem bydlela za studia vysoké školy v Garzonce, kde jsem řešila problém s prostorem, tak tam nebyla trouba ani mikrovlnka.
2: No tak to je zase fajn.
3: No, tak já jsem si pořídila multifunkční mikrovlnku, která umí i péct v horkém vzduchu a v tom se taky dalo hezky kouzlit. Zase ušetřilo to nějaký prostor, měla jsem to jako dva v jednom. A to mělo zase skvělou funkci, že tam dáte kombinaci mikrovln a horkého vzduchu a ono vám to třeba za 5 minut udělalo na plátky nakrájené brambory.
2: Mm-hmm. No a pro koho, Veroniko, kromě teda studentů, kteří šetří místo a čas mnohdy, se taková investice vlastně hodí? Ocení teda spíš úplný začátečník nebo z toho vytěží víc zkušený kuchař?
3: Já bych řekla, že záleží na tom, jak který spotřebič, ale myslím si, že se to může hodit pro člověka, který to vaření moc nemusí. Nechce trávit v kuchyni čas, ale zároveň chce jíst zdravě. Protože část těch spotřebičů umí i to, že tam v podstatě vložíme ingredience a ono si to s tím už nějak poradí a připraví nám to v podstatě hotový pokrm. Takže tohle si myslím, že je perfektní pro někoho, kdo buď tam nechce trávit čas, anebo nemůže, protože má doma třeba malé miminko, nebo pro různě handicapované lidi, lidi po úrazu, starší lidi.
2: A kromě drahých přístrojů, existují i nějaké jiné, třeba úplně jednoduché triky nebo drobné pomůcky, které nám v té kuchyni můžou ušetřit drahocenný čas?
3: Tak já si myslím, že to může být i nějaká zkušenost nebo předem si rozmyslet, co vlastně chceme chystat, abychom třeba nestrávili čas čekáním na to, až se nám něco uvaří, ale věděli jsme, že mezi tím si můžeme zase něco nakrájet a tak dále.
2: No, ono se zdá, že chytrá kuchyň není jen o drahých robotech, ale hlavně o tom, jak si to umíme dobře zorganizovat. Zítra se podíváme na to, jestli nám někteří naši oblíbení pomocníci v naší snaze jíst zdravě spíš neškodí. Poslouchejte nás proto opět po 13. hodině na stejné stanici a tou je dvojka. Už teď se na vás těší Tereza Bebarová a Veronika Pourová. Naschledanou.
3: Naschledanou.
0: Jeste, ať vám to sluší.
1: Na dvojce.

0: Pamatuju na ty dny, v nich si byla ty, těžko se hledáme, drahokami.
1: Český rozhlas 2.

0: 6,5 roku po zavedení povinného čipování přichází další změna pro nás, majitele psů. Od 1. července začne fungovat státní centrální evidence psů, do které budou veterináři postupně zapisovat všechny čipované psy v zemi. Majitelé budou muset své zvíře zaregistrovat při pravidelném přeočkování proti vzteklině. Nový systém má přinést lepší přehled o chovu psů i rychlejší dohledávání ztracených zvířat. Jak bude fungovat v praxi, zjišťovala naše reportérka.
1: Ano, zajdeme.
2: Lucie Přikrylová venčí v jihlavské čtvrti na Skalce tři fenky plemene Shiba Inu.
1: Dani, Agi, Abby, holky.
2: O spuštění centrální evidenci psů slyší poprvé.
1: Nevím, že je nějaký nový. Vím, že dřív byly dobrovolní registry, tam jsme asi ve dvou nebo ve třech v nějakých, ale o povinném jsem zatím neslyšela.
2: Pokud člověk svého psa nezaeviduje, tak tam hrozí pokuta až 300 tisíc. Máte tři psy, to by bylo téměř milion.
1: No, tak to by bylo skoro likvidační. Určitě si o tom zjistím informace a zaregistrujeme psy.
3: Je to Sandy, francouzský buldoček, půlměsíční fenečka.
2: Paní Šárka sedí se štěnětem na klíně v čekárně veterinární ordinace. Ze zavedení centrální evidence psů má smíšené pocity.
3: Nemůžou nejdřív udělat Z a pak A, jo, jako myslím tím čipování, a pak za 5 let udělat teprve nějaký registr. Mezi tím raky majitelů se vlastně registrovalo do těch soukromých registrů, zaplatili si tam a teďka mají zase znovu platit. Je to takový postavený na hlavu.
2: Podle mluvčího ministerstva zemědělství Vojtěcha Bílého zpoždění systému zavinila digitalizace státní správy. Evidence psů musí být součástí e-governmentu, což v původním záměru nebylo. Stávajících databází, včetně soukromých, se ale nový registr nedotkne, vysvětluje Vojtěch Bílý.
4: Nicméně evidence psa v jiném registru nenahrazuje povinnost registrace psa v systému centrální evidence psů. Informace z jiných registrů se nebudou překlápět do centrální evidence psů.
2: Do evidence budou psy zapisovat veterináři. Nová povinnost v nich vzbuzuje obavy, přiznává prezidentka Komory veterinárních lékařů Petra Šinová.
5: Pro veterinární lékaře to bude znamenat velkou časovou zátěž. Už nyní se setkáváme s poměrně vysokou agresivitou chovatelů, ale veterinární lékař byla alternativa vůči zápisům na krajské veterinární správě nebo na obci.
2: Cílem evidence je podle ministerstva zemědělství získat ucelený přehled informací o chovaných psech a jejich majitelích, včetně kontaktů pro snazší identifikaci při ztrátě, závažném onemocnění nebo úhynu zvířete. Z Jihlavy Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.

0: Četba na pokračování na dvojce.
1: Marta se vrací na místo, ze kterého kdysi odešla její matka.
2: Můj život nějak nedrží pohromadě, protože z neustálého přemítání, jestli jsem doma tady nebo tam, nějak vyklouzl jeho smysl.
1: Co všechno odhalí pohled do minulosti?
2: Máma místo vděku zahodila svářeckou kuklu a udělala se pro sebe. Chlapi se jí báli, protože sice pořád byla blondýna s malým zadkem, ale taky se z ní stala jejich šéfová, co jim dává na chleba pro jejich ženské, co jsou jim vděčné.
1: Žluté oči vedou domů.
0: Román Markéty Pilátové jako četba na pokračování.
1: Každý den po 22. hodině
0: na dvojce. Radioservis představuje
3: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
1: Český rozhlas dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

7 minut po půl druhé posloucháte Odpolední dvojku, což nás samozřejmě velmi těší. No a doufám, že v tom budete pokračovat i nadále a tím pádem vám neuteče dnešní káva o čtvrté. Co vás ale určitě bude teď zajímat, je téma, které vám dnes nabídne. Období kolem 50 přináší ženám řadu změn, o kterých se stále mluví méně, než by si zasloužili. Jak hormonální proměny ovlivňují zdraví, spánek, psychiku a nebo tělesnou kondici, na to vám mohu říci moc, ale samozřejmě se o tom budeme bavit s odbornicí a kým konkrétně prozradím za chvíli, protože kolegyně Tereza Stýblová se zeptá třeba i na to, proč ženy v tomto věku často pečují o všechny kolem sebe, ale na vlastní zdraví zapomínají a případně také, jaké preventivní vyšetření by neměly odkládat. A teď to důležité, tyto otázky položí Tereza Stýblová praktické lékařce doktorce Kateřině Javorské. Tak jestli vás něco zajímá, jestli třeba vy se s něčím potýkáte, co patří k tomuto tématu, tak nám svůj dotaz pošlete na dvojka@rozhlas.cz.

0: Lenka Filipová zpívala o věnování a my se přesuneme k varování. Ministerstvo dopravy totiž varuje před podvodnými SMS zprávami, které vyzývají k neprodlenému zaplacení dopravních pokut. Podobných SMS zpráv v poslední době výrazně přibylo. Pokud vám taková přišla, tak si teď můžete připravit tušku a papír, později vám totiž nadiktujeme číslo, kam se můžete případně obrátit. Se mnou už je ve studiu kolegyně Věra Fajfrová. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak co přesně se v těch SMSkách píše?
1: No třeba to, že v květnu 2026 zaznamenal inteligentní systém monitorování dopravy překročení rychlosti vašeho vozidla. Příslušný videozáznam byl uložen pro budoucí použití. Nedávno vám byla zaslána platební výzva za pokutu, ale do doby odeslání jsme od vás neobdrželi žádnou odpověď. Taková zpráva například přišla z čísla s marockou předvolbou a následuje odkaz k platbě nebo odvolání. V případě nezaplacení hrozí vymáhacím řízením a dalšími poplatky nebo dokonce odebráním řidičského průkazu.
0: A kdy tyhle ty zprávy začaly lidem v Česku chodit?
1: Já mám pocit, že jsem nějakou dostala už dřív, ale na ty falešné SMSky jako první teď upozornila inspekce silniční dopravy už minulý čtvrtek odpoledne, kdy jim po 15. hodině volali prý lidé kvůli podvodným zprávám každých 5 minut. Volající byli podle inspekce zaskočení a chtěli si uvěřit, proč by tedy měli tu pokutu platit. Někteří z nich totiž automobil vůbec nevlastní ani neřídí. No a ty zprávy měly přijít například zaměstnancům Liberecké nemocnice. A tady je důležité připomenout, že inspekce silniční dopravy neřeší přestupky za překročení rychlosti a žádné pokuty nevybírá prostřednictvím SMS zpráv, e-mailu ani odkazů na platební brány.
0: Pokud nám tedy přijde podobná SMSka, tak je postup stejný jako u jiných podvodných zpráv, tedy nereagovat, neklikat.
1: Přesně tak. Inspekce doporučuje na zprávy neodpovídat, neklikat na odkazy a nezadávat žádné osobní ani přihlašovací údaje. V případě zadání údajů, když už jsme to tedy udělali, je na místě kontaktovat banku při podezření na zneužití telefonu, pak operátora. Varování před podvodnými zprávami už vydalo i ministerstvo dopravy, které reagovalo na vlnu zpráv poslaných zase z čísla s filipínskou předvolbou. Mluvčí ministerstva dopravy Alena Mil doporučuje stejný postup, tedy nereagovat a neklikat.
2: My bychom chtěli apelovat na všechny občany, aby reakci na podobné zprávy nikdy neuspěchali, aby nepodlehli podstrčenému nátlaku a aby si ověřovali webové adresy i telefonní čísla. V případě jakýchkoliv pochybností mohou kontaktovat naši infolinku na čísle 222 266 759.
1: No pokud tady máte připravenou tu tušku a papír, tak já ještě jednou to číslo na infolinku ministerstva dopravy zopakuji. Je to 222 266 759.
0: Pozor na podvodné SMSky, které vás nabádají k zaplacení pokuty za překročení rychlosti a vyhrožují a také upozorňují na možné vymáhání pokut, soudní řízení anebo blokaci účtu. Varují před nimi ministerstvo dopravy a inspekce silniční dopravy a nám o nich přišla povědět Věra Fajfrová. Díky moc a naslyšenou zítra.
1: Naslyšenou.

0: Simon a Garfunkel doznívají v odpolední dvojce s datem 15. června. A i když se to leckdy nechce věřit, opravdu vypadá to, že každý den roku je spjatý s něčím více či méně slavnostním. No a s čím se pojí ten dnešek, prozradí právě teď Halina Pavlovská.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.
3: Když mi bylo asi 5 let, vzala mě maminka na casting. Hledali tehdy holčičku v mém věku pro nějaký nový český film. Asistentka režie mi řekla, abych chodila po místnosti a předstírala jsem, že trhám kytičky a házím si je do košíčku. Nešlo mi to. Nebyla jsem v přírodě, nic na dlaždičkách nerostlo a neměla jsem košíček. A tak jsem využila chvilku asistenčiny nepozornosti a zmizela jsem za dveřmi, kde na mě čekala maminka. Nic nechci trhat, řekla jsem jí tehdy. Chci domů. Za hodně let později jsem se stala moderátorkou společenského magazínu V žitě. Při prvním natáčení si mě vzal stranou jeden z kameramanů a vážně mi řekl. Chceš obstát? Tak ti musím poradit. Hele, ty hrozně málo mrkáš. Mrkala jsem tehdy na drát. A ještě více mrkala, když jsem zas o pár let později, když jsem se stala dost populární díky talk show Banánové rybičky, slyšela svou mámu, jak reaguje na slova své kolegyně. Ta jí říkala, ty jsi na Halinu v té televizi určitě moc pyšná. A má máma jí skočila do řeči a řekla, jo, to jsem. A víš, co se mi líbí nejvíc? Že ji můžu kdykoliv vypnout. No a proč vám to dneska říkám? Protože právě dnešek je mezinárodním dnem úsměvu do kamery. Takže nám všem radím. Navzdory zlé strázni, smějme se jak blázni.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.

0: Stopy, fakta, tajemství na dvojce.
1: Stanislav Motl znovu objevuje napínavé a dramatické příběhy, které se vyrovnají těm nejlepším detektivkám.
0: Málo známé a mnohdy zapomenuté osudy a hledání pravdy.
1: Stopy, fakta, tajemství.
0: Vždy v pondělí po 18. hodině
1: na dvojce.
2: Bylo 14 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Vláda schválila zrušení poplatků pro veřejnoprávní média. Rozhlas přijde o 350 milionů, televize o miliardu. Izrael není podle ministra národní bezpečnosti vázaný dohodou mezi Spojenými státy a Íránem. Své jednotky z Libanonu nestáhne. Počasí čeká nás kupovitá, velká oblačnost, občas s přeháňkami. Později se vyjasní teploty až 23 stupňů. Zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré odpoledne. Vláda schválila zrušení koncesionářských poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas. Informoval o tom ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Změna je součástí novely mediálních zákonů. Vláda chce od příštího roku financovat obě média ze státního rozpočtu, pokračuje Klempíř.
3: Základní částka uvedená v zákoně, a tedy mandatorní výdaj státu, činí pro Českou televizi 5,74 miliardy korun a pro Český rozhlas 2,065 miliardy korun. Při stanovování částky jsme vycházeli z výročních zpráv roku 2024.
2: Česká televize by v příštím roce dostala z rozpočtu o miliardu míň než letos, Český rozhlas o 350 milionů. Podle Klempíře se bude rozpočet pro média upravovat, pokud kumulovaná inflace přesáhne 10%. Valorizace se bude počítat od letošního roku. Oba ředitelé se změnou financování nesouhlasí. Stavba Národního onkologického centra ve fakultní nemocnici Motol a Homolka získala kolaudaci. O rozhodnutí z konce května dnes informovala stavební společnost GEMO. Nové centrum vzniká rekonstrukcí původní budovy a novou přístavbou. V areálu se má propojit ambulantní a lůžková onkologická péče, diagnostika, operační sály i zázemí pro klinický výzkum. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO už dřív řekl, že centrum by se mělo otevřít na konci srpna. Projekt zhruba za 4,5 miliardy korun má zvětšit pokrýt evropské financování. Škody po jarních mrazech zatím nahlásilo 411 pěstitelů ovoce. Informoval o tom Státní zemědělský investiční fond. Ve srovnání s doteď rekordním rokem 2024 je zatím hlášených škod míň. Tehdy šlo o 630 zemědělců se škodami na celkové ploše 9400 hektarů. V rekordním roce škoda na ovoci dosáhla téměř 1,5 miliardy korun. Pěstitelé můžou informaci o škodách podat ještě dnes a v úterý. Izrael se z Libanonu nestáhne ani po podepsání příměří mezi Spojenými státy a Íránem. Informoval o tom izraelský ministr obrany Israel Katz. Při případném útoku Íránu na Izrael kvůli událostem v Libanonu bude podle Katze země protiútočit. To, že Izrael není americko-íránskou dohodou vázaný, uvedl i izraelský ministr národní bezpečnosti Itamar Ben-Gvir. Lanovka na Pražský Petřín bude bezbariérová. Pražský dopravní podnik začne připravovat úpravu tří stanic lanovky. Schválili to radní hlavního města. Například v dolní stanici by měly být výtahy pro nástup i výstup z vozu. Práce budou stát zhruba 80 milionů korun a hotové by měly být v roce 2030. Jejich součástí bude i celková rekonstrukce stanic, říká náměstek primátora pro dopravu Jaromír Beránek z Pirátů.
4: Počítám s tím, že pokud v září dojde k tomu slavnostnímu znovu obnovení provozu, tak představíme i vizi, jak by do budoucna ta stanice a současně i stanice Nebozízek a Petřín mohly vypadat.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
2: Odpoledne bude oblačno, v severovýchodní polovině území místy s přeháňkami. K večeru se částečně vyjasní. Teploty 16 až 21 stupňů, na horách kolem 11. Mírný severozápadní až západní vítr bude večer slábnout.
0: Doprava.
2: Na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Rousínov z kilometru 214 po pojíždí kolona nesouvisle pokračuje do omezení v Brně. D35 z Mohelnice do Olomouce, tam spozorněte za sjezdem na Litovel. Na kilometru 252,5 stojí porouchané auto. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Teď už opět Iva Bendová.
5: A pondělní odpolední dvojka 14 hodin na 4,5 minuty, to je aktuální čas. Já už jsem to tady říkala úplně v úvodu dnešního vysílání, ale teď to ještě rozvedu malinko. Už vícero se nás dnes na dvojce shodlo, že se dnes úplně necítíme, že vlastně jako nemáme za sebou nic, co by mělo vést k tomu, že ten den jako úplně není tak, jak má, ale že prostě ani po mentální, ani po té fyzické stránce to není, jak se říká ono. Máte to podobně? A funguje vám na to něco? Já se přiznám, že už mám v sobě druhé dvojité kafe a pořád nic. Čekám, až se to zapne. Tak jestli máte tip, jak mě rozpohybovat, budu moc ráda, když mi ho pošlete na 702 222 220 SMS-kou. A samozřejmě nějaký ten osvědčený potom prozradím i do éteru, případně vám ostatním, jestli se cítíte podobně. Teď už kapela Opus skoro jakoby nám říkala k tomu tématu život je život, life is life.
0: Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: plátno a jaké příběhy se do jeho filmů nikdy nevešly. O tom si budeme po půl třetí povídat s novinářkou Veronikou Bednářovou, autorkou nové knihy o Janu Hřebejkovi nazvané U mě pořád dobrý. No a jestli máte rádi nostalgii starých časů, tak vás dnes Vašek Žmolík potěší, protože nás pozve do muzea, které je takové nostalgie plné, do Poštovního muzea ve Vyšším Brodě.
1: Odpolední dvojka
2: dnes s Ivou Bednářovou.

0: Po Česku s Václavem Žmolíkem
1: na Dvojce.
2: Hezké odpoledne, Vašku, vítám tě.
3: Děkuji, dobré odpoledne.
2: Přiznám se, že dnes jsem se na vysílání nezapomněla svoji poštovní tašku, protože já už jsem avizovala, že nás pozveš do expozic Poštovního muzea ve Vyšším Brodě. Koho konkrétně bys tam pozval?
3: No tak ty už si to, Ivo, asi řekla. Každého, komu se stýská nostalgicky po časech, kdy na poštách neprodávali limonády a spoustu nesmyslů, ale kdy jsme si mohli být skoro jistí, že nám dopis a zásilka opravdu dojdou a že si je nebudeme vyzvedávat někde na periferii a kličkovat přitom mezi kalužemi s blátem. Prostě

0: do času, kdy ještě fungovala pošta.
1: Hezky si to řekl. Jak stará je vlastně historie poštovnictví u nás?
0: Letos je to 500 let. Právě před 500 roky, v roku 1526, český král Ferdinand I. nechal zřídit poštovní spojení z Prahy do Vídně. Pošta zpočátku ovšem sloužila pouze pro státní správu, což se ale potom změnilo. O poštu se v království starala vždycky jedna hraběcí rodina, která na její provoz měla dokonce dědičná práva. Za Marie Terezie bylo ovšem poštovnictví už zcela zestátněno.
1: No a tohle všechno se dozvíme v poštovním muzeu ve Vyšším Brodě.
0: Přesně tak, při návštěvě jeho expozic poznáš dějiny pošty a cestování, protože v 19. století se v Českém království provozovala i doprava osob rychlými poštovními vozy, ale zjistíš také to, jaká byla historie telegrafu, telefonu anebo dopravní techniky vůbec. Zavítáš do světa poštovních známek a opět před tebou ožijí poštovní služebny a úřadovny, rozjedou se vozy s dopisy a balíky, začnou svištět razítka, no zkrátka uvidíš zejména to, jaké bylo to každodenní provozování pošty.
1: No počkej, Vašku, říkáš to nějak letem světem, tak pojďme na to konkrétně, jaké exponáty ve Vyšším Brodě uvidíme.
0: Mohu sloužit konkrétně. Byl by to ale dlouhatánský seznam, tak snad jenom namátkově to nejdůležitější. Uvidíš tam historické poštovní stejnokroje, vývěsní štíty, pokladny, poštovní schránky a mapy, ukázky korespondence, staré psací potřeby, výplatní a orážecí stroje, rekonstrukce poštovních úřadoven z 18. a 20. století a taky telegrafní, dálnopisné a telefonní přístroje, to všechno v pozdně gotických, renesančních a barokních interiérech. Tahle opravdu rozsáhlá expozice dějin poštovnictví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od roku 1526 víceméně do současnosti se totiž nachází na ploše asi 1800 metrů čtverečních.
1: No zkrátka za historií kočárů stojí za to do Vyššího Brodu zajet.
0: Ano, ano, a to i proto, že tam mají právě i jednu, jak si naznačila, z největších sbírek vozů a kočárů z 19. století v České republice. Tamní exponáty pocházejí z Čech, Moravy, Slezska, ale taky z Rakouska, Itálie, Anglie anebo Německa. Nechybí třeba kočár se stahovací střechou z majetku Valdštejnů, vyrobený v první třetině 19. století. Kočár císaře Ferdinanda V., ale uvidíš tam i ve své době docela běžný dostavník smíšené pošty z roku 1860. No a hned několika typů jsou zastoupené poštovní saně, určené pro přepravu zásilek i osob v zimě, po sněhu a po ledu.
1: No a kde pak tedy najdeme ve Vyšším Brodě tak rozsáhlé poštovní muzeum?
0: Tak je to v zajímavém areálu, v areálu bývalého opatství cesterciáckého kláštera ze 13. století. A ještě dodám, že se tam nebudou nudit ani děti, když je tam vezmete sebou. Jistě si tam totiž užijí zábavu v herním sále plném interaktivních prvků. Mají tam pro ně i dětské poštovní hřiště. Kluci a holky si tam mohou vyzkoušet třeba telefonování s funkčními historickými telefony, napsat zprávu na psacím stroji, anebo natisknout razítky vlastní známky.
1: Já si jenom teď tak jako představuji, jak děti neznalé klasických dávných telefonů k němu přijdou a ty jim řekneš tak a vytoč nějaké číslo, protože už slovo vytoč v souvislosti s telefonem je pro děti, je což překladný. Jsem si ano, ujasnila nedávno i u svého syna, naprosto něco, co jako mu nedává smysl a logiku. Tak tedy doporučuji i za tebe rozhodně se tam s dětmi zajet podívat. Děkujeme za tu pozvánku do poštovního muzea ve Vyšším Brodě. Ale před pár dny se otevíralo, pokud vím, také poštovní muzeum i v Praze.
0: Máš pravdu, Ivo. Respektive znovu se otevíralo se zbrusu novými expozicemi a na jeho prohlídku vás pozvu ve čtvrtek a pak hlavně v sobotu, kdy budu mít z těchto nových expozic hodinovou reportáž v našem odpoledním vysílání.
1: Tak to už se moc těšíme a jsme zvědaví a jenom dodávám, že to byl Na dvojce v Počesku kolega Vašek Žmolík. Díky a naslyšenou zítra.
0: Naslyšenou.

0: Hned.
1: Tak jako každé pondělí i dnes pro vás máme připravený díl, tedy další díl cyklu Stopy fakta tajemství. Standa Motl ho tentokrát nazval Vězeň sotva dvouletý zázrak na prahu plynové komory. Vypráví v něm neuvěřitelný příběh malého židovského chlapce z Dánska, kterému v koncentračním táboře Ravensbrück zachránili život dvě české ženy. Ib Katzelson tehdy unikl téměř jisté smrti a po mnoha desetiletích se vydal pátrat po svých zachránkyních, aby zjistil, komu vlastně vděčí za svůj život.
2: Od své matky se Ib Katzelson dozvěděl, že těsně před odjezdem transportu jí chlapce předala česká sestřička z nemocničního revíru. Měla naspěch. Chlapec ještě nebyl úplně vyléčený. Co bylo důležité, sestra ho nějakým způsobem z transportu vyreklamovala. Někdejší malý vězeň pátrá dále. Zjišťuje, že v té době pracovalo na nemocničním revíru jako sestry 20 českých vězeňkyň. Jak najít tu pravou? Ibova matka ještě vzpomínala, že ona česká sestřička mluvila německy a francouzsky. Do pátrání se zapojila i vzpomínaná autorka knihy Ravensbrück Sára Helmová.
3: Sára Helmová byla přesvědčena o tom, že tou českou vězeňkyní, která se mě ujala, byla určitě Hilda Sinková. I Germaine Tillionová ve své knize o Ravensbrücku píše, že Hilda Sinková mluvila francouzsky, takže informace o táboře nejdříve dostávala od ní v revíru.
1: Premiérový díl cyklu Stopy fakta tajemství vysíláme na Dvojce dnes po 18. hodině. Vy si ho samozřejmě můžete potom poslechnout také na webu Dvojky anebo v aplikaci Můj rozhlas.
4: Český rozhlas Dvojka.

0: Dvojka pomáhá.
1: Káva o čtvrté nemusí být jen vaší každodenní inspirací, ale i pomocníkem tam, kde si nevíte rady.
0: Vymyká se vám z rukou rodinný rozpočet?
1: Nerozumíte si se svým dospívajícím potomkem?
0: Je péče o vaše seniory už nad vaše síly?
1: Dvojka pomáhá.
0: Napište nám o vašem trápení a my se vám pokusíme pomoci.
1: Za některými z vás přijedeme a váš příběh natočíme.
0: S hostem Kávy o čtvrté pak pro vás budeme hledat řešení.
1: Formulář najdete na dvojkapomáha.cz.
2: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou skupina ČES, Rohlík.cz a Karlovarský kraj.
3: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Když se řekne Jan Hřebejk, většině z nás se okamžitě vybaví některý z jeho filmů. Možná Pelíšky, možná Pupendo, možná Šakalí léta nebo Musíme si pomáhat. Filmy, u kterých se smějeme, dojímáme a často v nich poznáváme sami sebe. Jak ale vznikaly, co se odehrávalo za kamerou a jaké příběhy se do filmů nakonec nevešly. O tom všem a nejenom o tom vypráví nová kniha nazvaná U mě pořád dobrý. Jejíž autorkou je novinářka Veronika Bednářová, která je dnes naším hostem. Hezké odpoledne, vítám vás na dvojce.
1: Dobré odpoledne, děkuji za pozvání.
0: Veroniko, mně se líbí, že jste přišla hřebejkovsky oblečená, protože Jan Hřebejk, o něm je znám, že chodí v prouhatém tričku a vy ho máte taky, je to náhoda?
1: To je náhoda, i když je pravda, že na náš křest, který jsme měli ve Vinárně Bokovka, jsem si taky vzala tričku zase jiný, ale to bylo trošku schválně, jakoby na poctu Honzovi.
0: Mm-hmm. Mimochodem přišel tam ještě někdo třeba v prouhatém triku, protože to
1: byla jsem tam sama, to bylo na tomto smutný, že jsem vlastně byla docela neoriginální.
0: Když jsem si pročítala vlastně už tu samotnou předmluvu vaší, tak mě vlastně velmi překvapilo, že jste tam uvedla, že napsat tuto knihu, tak to byl vlastně váš sen už od vašich 25 let, kdy jste se s Janem Hřebejkem vlastně ještě vůbec neznali.
1: Ono to bylo trošičku jinak. Já jsem neprožila uplynulých 25 let, že bych toužila napsat knihu s Janem Hřebejkem. Byť jsme se docela pravidelně vídali a hezky jsme si povídali a jsem za to moc ráda. Ale Honza má takovýho kamaráda už ze studií, Petra Himla, který pracuje v Albatros Media, a ten velice správně poznal, že Honza má obrovský vypravěcký talent, který by stálo za to ukázat i v knížce, nejenom nutně ve filmech. Že on vlastně přišel s tou úplně první myšlenkou, pojďme udělat knihu, monografii Jana Hřebejka, a jak si to Honzo budeš chtít udělat, tak to bude. Takže tam myslím, že došlo k nějakým rozhovorům tehdy, kdo by to měl vlastně napsat, jestli by to měl být někdo, kdo třeba se s ním zná opravdu dobře i pracovně, nevím, Petr Jarchovský, nebo který z těch novinářů by to měl být, a Honza si vlastně vybral mě, což mě samozřejmě hrozně potěšilo, a tak jsme se začali o tom bavit, jak by to mohlo vypadat, ale vlastně celá ta práce byla nesmírně svobodná a svobodomyslná, že jsme neměli možná úplně přesnou představu, jak by to mělo směřovat. Já jsem jenom chtěla využít právě toho jeho vypravěčského talentu.
0: Ono je to celá vlastně rozhovor od začátku do konce. Jak to probíhalo technicky? Kolik času jste na tom strávili? Kolik vlastně těch rozhovorů bylo?
1: Tak já jsem, možná bychom měli nejdřív říct, jak jsem se na to já připravila, že jsem si říkala, že není úplně podstatné přečíst ty stovky a stovky rozhovorů, které už Honza během své kariéry poskytl, protože jich bylo opravdu hodně, do nejrůznějších médií, nebo je naposlouchat, ale možná se vrátit k té jeho původní tvorbě, která možná ještě není tak úplně známa, protože třeba vznikala na FAMU a ona existuje taková docela zajímavá platforma, duším, že se jmenuje FAMU Films, a tam se vlastně dají ty filmy těch bývalých studentů FAMU zhlédnout, takže já jsem se podívala na snímek, který se mně moc líbil, který se jmenuje Všechno, co jste chtěli vidět o sexu, ale báli jste se to prožít. Pak další taková jeho studentská práce, pro mě hrozně zajímavá, byla Leta paně 1948, což byl film, který byl takový filmek natočený podle zamítnuté bakalářské povídky.
0: Vlastně nějak Mil Brodský tam hrál?
1: Přesně tak.
0: Já jsem to fotografie.
1: Přesně tak, přesně tak. Takže vlastně k těm jeho nějakým původním inspiračním zdrojům se vrátit pro mě bylo zásadní, takže já jsem vždycky přišla s nějakým penzem schlédnutého materiálu a o tom jsme si potom povídali. A jinak to vlastně fungovalo tak, jak já jsem zvykla pracovat při rozhovorech, že jsme třeba seděli dvě a půl hodiny a to jedno do konkrétní téma jsme probrali poměrně detailně a potom z toho vznikla vlastně i v ideálním případě je jedna kapitola, takže já nevím, jestli jsme se, ono to vznikalo poměrně intenzivně během půl roku, pak nějakou dobu trvalo, než jsme to vlastně celé dali dohromady, My jsme se sešli třeba 15krát, těch kapitol je tam 17, tak zhruba tolik bylo těch schůzek. S tím, že já vím zase z předešlé svojí novinářské práce, že po těch 2 hodinách už přece jenom ta pozornost trošičku začíná upadat na obou stranách. A že je lepší vlastně to pak utnout, protože už člověk spíš se třeba má tendenci opakovat, nebo i ten novinář není tak pozorný, takže takhle to vznikalo. No.
0: Nicméně vy jste to vzali jako skoro bych řekla od podlahy úplně od narození. Vlastně pro mě už bylo překvapivé úplně to na začátku. Začínáte vlastně Honzovým narozením. Jemuž předcházelo v rodině vlastně zásadní jako moment, kdy vlastně rodiče Honzy Hřebejka přišli o jednu ze svých dcer. To je jako věc, kterou už jste tedy věděla dopředu a věděla jste, že o tom také budete chtít mluvit?
1: Ano, to jsem věděla dopředu, nevím už jak. Nevím, jestli mi to Honza někdy vyprávěl v minulých letech, nebo jestli jsem to někde zachytila. Ale myslím si, že takové to stigma jako toho, že vlastně někdo je na světě trošičku jako náplast na někoho jiného, že to je vlastně zajímavý v tom vyrůstat a že to možná sebou nese i nějaký pocity prostě, že ty rodiče jsou možná na něj víc opatrný, jestli mě zajímalo a tak dále a tak dále. A Honza se, musím říct, docela jako hezky vlastně v tom otevřel. Mluvili jsme i o tom, že když začal natáčet Pelíšky, takže mu maminka napsala, dneska by bylo naší Andulce 40 let, takže vlastně tam byl takový možná trošku pocit, ano, tak teď chci natočit něco, co by se opravdu povedlo, a to se taky stalo.
0: A to se povedlo. Naším dnešním hostem je novinářka Veronika Bednářová. My si povídáme o její nové knize, nazvané U mě pořád dobrý, o filmech a taky trochu o životě Jana Hřebejka. Povídat si budeme i po písničce. Kapela Beatles, Let it be, myslíte si, že bychom se trefili do vkusu Jana Hřebejka?
1: Myslím, že jo. Má být hrozně rád a já taky.

0: Těžko říct, jestli nás právě teď poslouchá režisér Jan Hřebejk, nicméně jsme si odehráli, troufám si říct, jeho oblíbenou píseň, alespoň to tedy tvrdila novinářka Veronika Bednářová, která je naším dnešním hostem. My si povídáme o vaší knize, nazvané Jan Hřebejk, u mě pořád dobrý. Vlastně vy jste trošku nastínila, jak jste se připravovala na ten rozhovor. Předpokládám, že ale jste také vlastně do toho už šla s poměrně velkými znalostmi o samotném Janu Hřebejkovi. Nicméně bylo něco, co vás jako vysloveně třeba překvapilo, co vám prozradil, ať už z toho pracovního nebo třeba soukromého života?
1: Ko mě spíš překvapilo to, jak vlastně pořád i při svým velice intenzivním pracovním nasazení on dokáže sledovat to, co dělají jeho kolegové, zdaleka nejen generační, jak často chodí do divadla, jak dobře se orientuje v tom současném divadelním dění. My jsme se teď nedávno potkali v divadle Archa úplně náhodou na inscenaci divadla Husa na provázku, který se jmenovalo Moje kopita rozdala už zem, kterou dělala taková opravdu mladá dramatička a režisérka Eliška Balok, protože ho zajímalo, co se děje, co je novýho. Hodně jsme si povídali o jiných filmech, nejen zahraničních, ale i českých, který on se snaží sledovat. To znamená i ty jeho inspirační zdroje, který má vlastně z hlediska třeba světových filmařů, jsou poměrně silný a pořád se znovu a znovu dívá na další a další věci, že taková ta jeho snaha držet prst na tepu doby je hodně silná a to si myslím, že moc režisérů v tomhle věku možná nemá, že už tak jako jedou na té vlně, co načerpali, když byli mladí, ale v tom jeho případě to opravdu tak není. A ještě jednu věc jsem zjistila a ta se bohužel do knihy nevešla, že by to zase byla kniha o něčem jiném a to je jeho velká znalost z architektury, dějin architektury a vůbec domů a jejich historie, o kterými často vyprávěl a která by si možná zasloužila zvláštní brožuru, nebo si děláme legraci, až budeme psát jednou druhý díl o jeho další tvorbě, tak že by tam asi ta kapitola o architektuře být měla.
0: Sama jste zmínila, že vlastně Jan Hřebejk už dal spousty rozhovorů, ve kterých on velmi otevřeně mluví jako o svojí práci, vzhledem k tomu, že je dobrý vypravěč, tak jsou to obsáhlé rozhovory. Kdyby si teď náš posluchač nebo posluchačka řekli, jako, proč si mám tu knihu pořídit, jakého Hřebejka tam vlastně čtenáři najdou?
1: No, já si myslím, že tam najdou Hřebejka, který vlastně vypráví i ten svůj životní příběh. Vy jste to už zmínila, že vlastně tak trošku možná monograficky nebo neoriginálně svým způsobem začínáme úplně od dětství a k tomu dětství se potom vracíme, že tam je taková vzpomínka na to, jak si vlastně rád stavěl bunkry v Prokopském údolí a dostaneme se vlastně k tomu, že to je pro něj to natáčení, vlastně být někde v tlupě a snažit se přebírat i ty nápady těch ostatních, nemyslet si jenom, že on je ten jediný, který má ten nejlepší nápad, ne, vlastně nestydět se třeba poradit nebo se s někým, nebo i přiznat určitou nejistotu. Takže si myslím, že tam je hodně přemýšlení o tom, co je vlastně režie, kde začíná, kde končí, kde se bere, co by ten správný režisér měl dělat. Hodně se točíme kolem vlastně téhle poměrně efemérní definice té profese, kdy každý ten režisér vlastně má na to úplně jiný náhled a Honza tam taky přiznává, že vlastně nejšťastnější je přímo na place, když se točí, což není případ každého režiséra, spousta z nich je nešťastných už ve střižně, že už to mají za sebou, ale on opravdu ožívá během té akce, během těch každodenních 12 hodin, kdy se točí, takže si myslím, že takové přemýšlení o tom, co je vlastně režie a jak ta dobrá režie vypadá, tak tam si, to si myslím, že se toho hodně, možná trošku oklikou, ale dozvíme. Mm-hmm.
0: Vy jste dělala nespočet rozhovorů za svou novinářskou práci, samozřejmě i s těmi zahraničními, obrovskými hvězdami, já to tady mám aspoň trošku vypsáno, Richard Gere, Robert De Niro, Susan Sarandon, nebo třeba Morgan Freeman. To jsou jména pro mě, jako moderátorku, nepředstavitelná, nedosažitelná. V čem byl třeba jiný rozhovor s Janem Hřebejkem? Je to, že je to Čech, to, že vlastně jste se znali už dopředu, je pro vás vlastně ta vstupní pozice byla jiná než u těch třeba právě jmenovaných hollywoodských hvězd.
1: Tak vy jste jmenovala opravdu ta nejslavnější hollywoodská jména.
0: Oni to lidé rádi slyší.
1: Se kterými já jsem se setkala sice nejen, ale převážně na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary, kde vlastně každoročně pracuju. A tam je, myslím, jeden velice podstatný rozdíl, že ten čas vymezený pro ten rozhovor s novinářem je opravdu velice přesně limitovaný týmem lidí, kteří mají velice přesně naplánovaný časový rozvrh té hvězdy. Takže když vlastně ten novinář má čas třeba sám pro sebe 15 minut, tak je to super. Takže nemůžeme používat takové ty staré novinářské poučky, jakože 5 minut si toho člověka jen tak oťukáváte a jen tak
0: lehká
1: se bavíte
0: rozehřívačka.
1: O počasí. Tam žádné rozehřívačky nejsou. Zatímco při téhle knize, a proto jsem taky tu nabídku přijala, ten časový stres nebyl takový, jo? Že my jsme opravdu věděli, že když nebudeme moci v úterý, že se můžeme sejít ve čtvrtek, když si nebudeme schopni zautorizovat tuhle kapitolu tento týden, tak to uděláme příští týden, že i ta tolerance toho nakladatele byla vlastně veliká v tom, aby se přizpůsobil našim oběma časovým rozvrhům, a v tom to pro mě bylo vlastně strašně luxusní. Jo, že člověk neměl v sobě ten stres. A to je super.
0: Luxusní je i to vydání té knihy, protože nevím, nakolik si toho lidé všímají, ale já moc. Ta papírová gramáž je, řekla bych, pro dnešní dobu velmi nadstandardní. Je to opravdu zážitek minimálně si tou knihou listovat. Poslední otázka. Jaký film Jana Hřebejka je váš nejoblíbenější?
1: Nemám takový. Já jsem vlastně některé ty filmy viděla znovu, už po několikáté. Vlastně nemusela jsem se pouštět jenom Pelíšky, protože ty všichni vidíme každé Vánoce, takže tam nebyl důvod. Ale pustila jsem si třeba film U mě dobrý, který jsem neviděla skutečně těch téměř už 20 nebo 18, 19 let, kdy vznikl. A překvapilo mě takovou jako strašně zajímavou, hrozně pěknou přátelskou atmosférou, takže ne, že by byl můj nejoblíbenější, ale znovu jsem se ho ráda objevila. Jinak jsem ještě chtěla říct k tomu, že v té knize jsou Honzou vybrané jeho archivní fotky, většinou z osobního archivu, a že to je taky něco, co jsme, myslím, ještě neviděli, že i já sama jsem byla překvapená tím, jak jsou to jako vlastně půvabné fotky třeba ze studií a z mládí.
0: A se spoustou lidí, kteří už třeba se s ním setkat nemohou, protože už odešli.
1: To taky.
0: Povídala bych si mnohem déle, ale bohužel už nemáme čas. Moc děkuji za to, že jste přišla nám povyprávět o knížce Jana Hřebejka U mě pořád dobrý, a budu se těšit zase někdy na viděnou, naslyšenou, a knize přeji, ať se čtenářům líbí. Mějte se moc hezky.
1: Přijdu ráda, děkuji moc krát, nashledanou.
0: Naším dnešním hostem byla novinářka Veronika Bednářová.
2: Odpolední dvojka. Dnes s Ivou Bendovou.

tak schválně, docela by mě zajímalo, kolika z vás se vybavila Jana Hlaváčová v trilogii o básnicích, která na tuto píseň vždycky říkala, musíš, Kájo, musíš. Před námi ještě kapela Backstreet Boys a pak už další zprávy a Naďa Procházková. Tak pojďme si poslechnout kapelu 90. let.

0: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Vláda schválila zrušení poplatku pro Českou televizi a Český rozhlas. Evropská unie zahajuje přístupová jednání s Ukrajinou a Moldavskem. Počasí zítra bude zpočátku polojasno až oblačno, postupně až zataženo a od západu s deštěm. Teploty do 26 stupňů. Zprávy má pro vás Naďa Procházková. Dobré odpoledne. Vláda schválila návrh zákona, který počítá se zrušením poplatků za média veřejné služby. Nahradit je má příspěvek ze státního rozpočtu. Česká televize by tak příští rok měla dostat zhruba o 1 miliardu korun míň, než získá z poplatku letos. Českému rozhlasu by pak měly příští rok příjmy klesnout meziročně zhruba o 350 milionů. Vedení obou médií se změnou nesouhlasí, pokračuje generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
2: My to odmítáme po celou dobu, máme opravdu pořád za to, že systém, který tady funguje, je zaběhaný, není zastaralý, má ho v podstatě 10 zemí v rámci Evropské unie a navíc v tom středovýchodním evropském prostoru má svůj smysl a má svůj i kontextuální důvod, takže pořád je nejlepší možný ve smyslu ubránění naší nezávislosti.
0: Objem financí se podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO vrátí k roku 2024, tedy před loňské zvýšení televizního a rozhlasového poplatku. V Lucemburku začínají první jednání o vstupu Ukrajiny a Moldavska do Evropské unie. Ministři členských států a obou kandidátských zemí budou řešit hlavně to, jak jsou Ukrajina a Moldavsko připravené sladit své zákony, fungování institucí a ochranu základních práv s pravidly Evropské unie. Nejvyšší povolená cena nafty se zítra dostane pod 39 korun za litr. Oproti dnešku zlevní o 37 haléřů na 38 korun a 92 haléřů. Cena benzínu naopak mírně vzroste, a to o 2 haléře na 41,51. Informovalo o tom ministerstvo financí. Opatření proti vysokým cenám pohonných hmot zatím platí do konce měsíce. Lékař z pražského armádního ústavu leteckého zdravotnictví podvedl asi 250 převážně starších pacientů. Neoprávněně od nich vybíral peníze za vyšetření, které jsou hrazené zdravotními pojišťovnami. Informovala o tom vojenská policie. Muž se přiznal a uzavřel se státním zástupcem dohodu o vině a trestu. Soud mu dal podmínku a pokutu 2 miliony korun. Až 40% Čechů má podle odhadu lékařů zkušenost s únikem moči nebo stolice. U příležitosti Světového týdne kontinence připomínají, že téma je u nás stále tabu. Mnozí pacienti se o něm stydí mluvit nejen se svým praktikem, ale i s rodinou. Ve vážných případech je řešením mini-invazivní zákrok. Pacienty vrací zpět do běžného života.
3: Došlo to až do toho stádia, že jsem vůbec nevycházela ven, strašně jsem se za to styděla.
4: Vypráví 75-nice Dagmar, která trpěla úniky stolice. Život se jí změnil poté, co jí lékaři implantovali do podkoží neurostimulátor, ovlivňující nervy v pánevní oblasti. Podle proktologa Petra Šlaufa z fakultní nemocnice Bulovka trápí tyto potíže častěji ženy.
5: Můžou to být poporodní poranění, po více porodech, výřezu konečníku, po odstranění dělohy, kdy dojde poklesu svalů pánevního.
4: Sakrální neuromodulace hradí zdravotní pojišťovny. Zákrok je dostupný v 8 specializovaných centrech. Andrea Skalická, Český rozhlas.
6: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Zítra bude v Čechách polojasno až oblačno, postupně až zataženo. Od západu místy déšť nebo přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno a oblačnost přibude později. Teploty 19 až 24 stupňů. Na jižní Moravě až 26, na horách kolem 16.
1: Doprava.
0: Pozor na D1 cestou z Prahy na Brno kus za Humpolcem. Na kilometru 99 se začíná tvořit kolona. Srazilo se tam několik osobních aut s kamionem v pravém pruhu. Na D1 z Vyškova do Brna je fronta za Rousínovem. Kamiony v pravém pruhu poprvé zastavují na 215. kilometru. Kolona je místy roztržená v pravém pruhu až k D2. Osobní auta v levém jedou různě pomalu asi čtvrt hodiny od exitu 210 Holubice Krohlence. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Slovo má zpět Iva Bendová.
7: A také odpolední dvojka, vzhledem k tomu, že před námi je poslední hodina, tak vy víte, že také zároveň je před námi soutěž Máte vteřinku a my otevřeme tuto 60-minutovku i řekněme hudebně, tematicky před námi kapela Turbo a jejich hráč.
1: Český rozhlas Dvojka.
6: Rádio, které vás baví.

0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
1: I tuhle neděli jste mohli společně s námi se toulat první republikou. Společně s našimi průvodci

0: vyšel zákon číslo 252 sbírky, který určil podobu vlajky, státního znaku a standardy prezidenta republiky.
1: Určitě teď přemýšlíte, co z toho, co jste slyšeli, by mohlo být, co by soutěžní otázka, respektive správná odpověď. Nebudu vás déle napínat, jenom vám prozradím, že dnes hrajeme o dárkový poukaz na 500 korun na nákup vnitrostátních i mezistátních jízdenek u Českých drah. Získáte ji, pokud jako pátí v pořadí správně odpovíte na otázku, v jakém pořadí byly ústavou z února roku 1920 ustanoveny státní barvy. Svoje tipy nám posílejte na 702 222 220 SMS-kou.
2: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
3: Na dvojce.

0: Během písničky Jany Kirchner Pokoj v duši jste mohli posílat svoje tipy na správnou odpověď na otázku, v jakém pořadí byly ústavou z února roku 1920 ustanoveny státní barvy. Kdo si zapojil do soutěže, určitě netrpělivě čeká, jestli odpověděl správně.
1: Když se o tom všichni dostatečně dlouho poradili, usnesli se, že státní barvy Československa budou bílá, červená, modrá, a to v tomto pořadí.
0: Bílá, červená, modrá, přesně toto pořadí jste měli napsat, pokud jste chtěli získat dárkový poukaz na 500 korun na nákup vnitrostátních i mezistátních jízdenek u Českých drah. U nás je ale pravidlo, že vyhrává pátá správná odpověď a tu nám poslala, tudíž je jasné, že

0: Zvítězí žena, posluchačka Jana Habartová. Gratuluji. A pořad Toulky první republikou vysíláme v premiéře na dvojce každou neděli po 18. hodině ráno reprízu. Potom nabízíme v pátek po hodině 18. No a samozřejmě všechny už odvysílané díly najdete také na webu dvojky anebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
2: Na dvojce.

0: Odpolední dvojka.
1: Pozvěte nás k vám.
2: Když se řekne městská slavnost, většina z nás si představí koncerty, stánky a také dobrou náladu. V Sedlčanech k tomu ale přidávají i pořádný kus historie. Tamní slavnosti Rosa totiž odkazují na starou pověst. Jakou, to nám prozradí starosta Sedlčan Ivan Janeček. Dobrý den, vítám vás.
3: Dobrý den. Tak jedná se o pověst, která říká, že Žižkovo vojsko chtělo město Sedlčany přepadnout a vydalo se hledat spojence, a to do města Benešova, jenomže zbrojnoši ztratili cestu v mlze a místo do Benešova přišli do Sedlčan. Zabouchali na bránu města a vyzradili, že Husité město přepadnou. A protože to bylo ráno za ranní rosy a sedlčanští přemohli Husity, tak slavíme slavnosti Rosa.
2: Tradice sahá až do 17. století, pak byla tedy na dlouhou dobu přerušena a obnovena až po roce 1990. Proč je podle vás důležité takové místní tradice připomínat i dnes?
3: Tak je to takový kolorit toho města, protože hledalo se po roce 89 nějaké ty přesahy do minulosti a toto byla taková zajímavá slavnost, která se obnovila, občané k tomu rádi zlížejí.
2: Letošní Rosa se koná v sobotu 20. června. Co tedy návštěvníky čeká?
3: Tak vlastní program začíná v 13:00 po obědě, bude to vystoupení klaunů, to je zábava pro děti, vystoupí žáci ze základní umělecké školy, pak samozřejmě přijede k nám ranní dvojka, takže to se mají diváci na co těšit. A takovým hlavním programem bude potom podvečerní vystoupení skupiny Celeste and Charles a samozřejmě zlatým hřebem bude legendární česká kapela Čechomor.
2: To všechno tady můžete zažít, když se vydáte 20. června v sobotu do Sedlčan na slavnosti Rosa. No a já ještě dodám, že krom toho, že ranní dvojka vystoupí na pódiu přímo tedy v rámci slavností, tak také bude ze Sedlčan živě vysílat, a to v sobotu od 14 hodin. Já vám popřeji, ať se vydaří nejenom celá slavnost, ale také počasí, které je nedílnou součástí. Mějte se moc hezké, naslyšenou na dvojce.
3: Naslyšenou.
2: No a ještě dodám, že do Sedlčan na slavnosti Rosa nás pozval tamní starosta Ivan Janeček.
0: Pozvěte nás k vám.
1: Od pondělí do čtvrtka
0: na dvojce.

0: Blízká setkání Terezy Kostkové.
1: Mým hostem bude fyzioterapeutka a pohybová lektorka Adriana Pecinová. Proč je pro fyzioterapii tak důležité skloubit složky jako tělo, mysl a emoce? Jak jiné jsou reakce těla a postupy léčení u žen? A co pro sebe může udělat v rámci zdravého pohybu úplně každý? Nejen na to se zeptám fyzioterapeutky Adriany Pecinové.
0: Blízká setkání Terezy Kostkové.
2: Zítra po 11. hodině na Dvojce. Radioservis představuje
3: audioknihu Petry Štarkové Dej mi pokoj.
4: Přijde na kontrolu sociálka. Už zas? A proč jako?
3: 6 příběhů mladých lidí, kteří hledají odvahu a sílu změnit svůj život.
5: Luis už zase cítí, jak se mu do hlavy valí krev.
3: Dej mi pokoj.
6: Tohle neskončí dobře.
3: Nová audiokniha v e-shopu radioteka.cz.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Prstem po mapě
1: s Petrem Horkým
0: na Dvojce.
2: Posloucháte Odpolední dvojku a samozřejmě ani dnes nemůže chybět povídání si s Petrem Horkým. Hezké odpoledne, Petře.
3: Dělá mi to radost, krásný den.
2: My se dnes vydáme na místo, které člověk přejde za 2 vteřiny.
3: Asi tak.
2: Přesto má ale svoje jméno, adresu a dokonce světový rekord.
3: Velmi přesně.
2: Tak prozraď, o co se jedná.
3: Jdeme na pomyslný výlet, ale do skutečné nejkratší ulice na světě, která měří 206 cm.
2: To není možné.
3: A najdeme ji ve Skotsku.
2: Já si to vůbec nedovedu představit, tak nám to místo trošku popiš.
3: Jsme ve skotském městečku Vik a tam je ulice Ebenezer Place, která měří opravdu 2,06 metrů, 206 cm. To znamená, uděláš 3 kroky, se na konci. Dáš si s někým sraz na konci ulice a můžete si spolu povídat oba na druhém konci té ulice. Je to taková jako sympatická, bizarní věc. Je tam úžasné, že to je na jednu stranu jedna z nejslavnějších ulic světa. Je fakt zapsaná do Guinnessovy knihy rekordů jako nejkratší ulice na planetě, ale když to oni nevíš, tak to oni nevíš, že jo.
2: A nepoznáš to.
3: Nemáš šanci. Je to prostě je to celý. A tak je to i krásné. Hrozně rád mluvím o tom, jak kontext dává význam tomu, co vidíme. Jak něco úplně jiného je, když se koukám na svět jenom očima, a řeknu si, vidím toto, líbí, nelíbí, zajímá, nezajímá. A je dobré být schopen tohoto pohledu, ale tak je dobré mít i ten druhý pohled. Když si řeknu, jo, moment, tak já už vím, co to je, tak tím pádem to je jiné. Nevím, já nejsem filatelista, někdo mi dá do ruky známku nějakou modrou, já řeknu, modrá známka. A pak řekne, to je modrý Mauritius. A řeknu, o, moment, tak nad dlaněmi teď leží miliardy dolarů, nebo já nevím, jakou to má obrovskou nedozírnou cenu. A takhle to je prostě ulička, bezvýznamný 2 metry, to ani není ulice, lidi jdou kolem. Možná si někdo všimne, že tam je cedulka, tak si třeba možná někdo řekne, že to je zvláštní, že se to jmenuje, ale jenom ti, kteří jsou zasaženi Instagramem, Guinnessovou knihou rekordů či jiným marketingem, tak si řeknou jako pozor, pojď, Ivo, za mnou, teď tě vezmu do nejkratší ulice na světě. Ono ve finále to ani není jisté, že nikde
2: vejdeme
3: jinde
2: se
3: na
2: tam oba dva vůbec.
3: No sotva. Tak akorát. Věřím, že mnoho lidí má doma větší postel, než je celá tahle ta ulice. A říkám, vlastně není ani nikde psáno, protože nikdo nedělal skutečně souvislý výzkum, jak krátké jsou nejkratší ulice na planetě, ale Guinnessova kniha rekordů a komisaři z Guinnessovy knihy rekordů nenašli kratší, takže to potvrzení vydali.
2: A jak to vzniklo?
3: Vzniklo to tak, že na konci 19. století, to je už výborná otázka, tam byl založen hotel Mackays a městská rada měla pravidlo tehdy, že každá samostatná fasáda musí mít i vlastní adresu. A ten hotel měl maličký roh směrem do vedlejší uličky a byl tak malý, že se tam skoro ani nevešel člověk. Mm-hmm. Ale museli splnit nařízení, museli splnit pravidla, takže tím pádem ten kousek pojmenoval jako ulici, ten majitel toho hotelu. A tak vznikl Ebenezer Place.
2: Já jsem se na to chtěla zeptat, jestli vlastně tam v rámci těch 2 metrů něco je nějaká adresa, tak na to si odpověděl, ten hotel tam je dodnes?
3: Je tam jeden jediný vchod z té boční strany. Mm-hmm. Takže to je opravdu ulice jediného vchodu a to je ten vchod do té budovy toho někdejšího hotelu. Takže to je vlastně celý jako neskutečně iracionální blbost, když to jako s dovolením řeknu takhle nahrubo. Ale přijde mi, že hodnotné to je v tom, že my vidíme, jak lidská nařízení mohou generovat různé pošetilé výsledky. A jak ty pošetilé výsledky pak v čase mohou přerůst ve světový rekord nebo ve světovou výjimečnost. A když se to spojí s touhou lidí v dnešní době mít něco největší, nejmenší, nejdražší a nejvzdálenější, tak najednou i takováhle jako marginalita, která tehdy nestála za pozornost. Prostě jo, je takový nařízení z radnice, tak ho splníme, ať máme radši klid. Vyřízeno, tečka. A postupem let se z toho stane něco, co vlastně v rámci turistického marketingu funguje pro statisíce lidí jako důvod se tam zajít podívat.
2: Tak prosím tě, zopakuj ještě název té ulice pro případ, že by někdo si to třeba na tom zmiňovaném Instagramu chtěl najít.
3: Ta ulice se jmenuje Ebenezer Place, měří 2 metry 6 cm, a jednak ji najdete na internetu, ale můžete si to i sami zažít. A já za sebe rovnou prohlašuji, asi speciálně kvůli tomu tam nepojedu. Ale když mě nějaký vítr mých zájmů a aktivit zavane do Skotska, do blízkosti městečka Vik, tak se tam asi zajdu kouknout, abych to viděl na vlastní oči.
2: No tak my vám přejeme s Petrem Horkým šťastnou cestu, Petře, a na tebe se na Dvojce. Těším zase příště naslyšenou.
3: Děkuji, těším se taky.

0: V odpolední dvojce jsme se dostali až ke 15. hodině a takřka 47. minutě, a to znamená, že už jsme ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem. Já zdravím Martina Tomáše. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Samozřejmě, že bavit se budeme o počasí. Nejprve se pojďme podívat na to stávající. Při pohledu z okna studia na Pražské Vinohradské 12 vidím nějaký sem tam obláček, ale jinak slunce. Jak to vypadá v Česku?
1: No, tak té oblačnosti začne pomalu od západu, jeho západu ubývat, ale jinak ještě i teď převládá většinou oblačno s tím, že v severních částech území je obloha i zatažená, naopak v těch jižnějších, jihozápadnějších částech i polojasná, takže je to takový mix, ale té oblačnosti bude i s večerem postupně ubývat. Jinak teploty nejsou nikterak vysoké, 15 až 20 stupňů Celsia nejčastěji, na jižní Moravě až 22, ale protože máme ty dny dlouhé, tak pravděpodobně ještě o stupínek poskočit nahoru mohou.
0: No a jaká oblačnost, případně jaké počasí můžeme očekávat dnes v noci?
1: V noci nám bude postupně oblačnosti ubývat, jak už jsem předeslal, bude jasno až polojasno, kránu na západě až oblačno, ale noc bude chladná, 11 až 6 stupňů Celsia, ty nejnižší teploty, a vád k tomu bude slabý vítr ze západních směrů do 4 metrů za sekundu.
0: Doufám, že bude platit to, že teploty pomalu postupně v rámci tohoto týdne budou stoupat, tak pojďme se podívat na to, jaké počasí můžeme očekávat zítra.
1: Tak, stoupat budou. Zítra to bude ještě relativně příjemné, pak už je to otázka vkusu. Za mě to úplně příjemné, ke konci týdne nebude. Ale ten zítřek ještě, tedy ano, bude počasí pravděpodobně rozdělené v Čechách a na Moravě a ve Slezsku. V Čechách čekáme polojasno až oblačno, postupně až zataženo a od západu se místy přidá déšť nebo přehánky, na západě později výjimečně bouřky. Ale na Moravě a ve Slezsku tam bude jasno až polojasno, během dne s postupným přibýváním oblačnosti a večer jen s ojedinělými přeháňkami nebo slabým deštěm. Takže Čechy zataženější, postupně i déšť, Morava a Slezsko slunečnější. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia, na jižní Moravě může být až 26 stupňů. Nejvyšší teploty v 1000 metrech na horách pak kolem 16 stupňů. Vád bude slabý, během dne mírný vítr ze západních směrů 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Tak to je tedy počasí na zítra. To, jaké počasí bude v dalších dnech, to se necháme třeba případně na zítřejší odpolední vysílání. A já děkuji tedy za předpověď meteorologovi Martinu Tomášovi. Mějte se moc hezky a naslyšenou na dvojce.
1: Naslyšenou.
2: Odpolední dvojka.
3: Dnes s Ivou Bendovou.

0: Ve studiu dvojky, respektive v éteru dvojky kapelu No Name, teď střídá Tereza Stýblová. Vítám tě, ahoj.
1: Ahoj Ivčo a hezké odpoledne.
0: Ty jsi nám to dnešní téma kávy o čtvrté v podstatě šila na míru, viď?
1: No, ano, tak jsme cílová skupina, je to pravda. Téma je neviditelné ženy, protože tak se nazývají ženy kolem padesátky, které často přehlíží své problémy, potíže, anebo naopak jejich potíže jsou bagatelizovány, zlehčovány a přisuzovány věku, že tohle je zkrátka normální a že se s tím musí smířit. Takže si o tom dnes budu povídat s paní doktorkou Kateřinou Javorskou o tom, jaké potíže spojené s tím věkem, nebo změny, ne, potíže změny nás čekají a jaké jsou možnosti léčby. Budeme samozřejmě se bavit i o hormonální substituci, ale i o jiných možnostech, jak se zkrátka toto období zpříjemnit a možná, že i užít. No, zeptám se na to, co je na tomto období pozitivního.
0: No, těším se na ty odpovědi, protože já myslím, že budu mluvit za nás obě, když řeknu, bojíme se moc.
1: Moc ne, ale očekávám, že to nebude příjemné.
0: Já se bojím, tak moc.
1: Já si to chci nastavit v té hlavě, takže...
0: A tak já doufám, že to po dnešní kávě
1: hezké období života
0: odpadne. Svoje dotazy posílejte tak, jak už jste dělali na dvojka@rozhlas.cz. No a my posíláme, nebo já za odpolední dvojku posílám na rozloučenou kapelu ABBA a zítra ve 13 hodin s podstatně menším strachem z toho, co mě čeká, se na vás budu těšit, naslyšenou.

0: je naprosto nezbytné.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
2: Hana Zagorová 80.
3: Rybičko zlatá, přej si.
1: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
2: Marty Jandové,
1: Evy Burešové,
2: Kateřiny Marie Tiché,
1: Terezy Maškové,
2: Veroniky Kek-Kubařové,
1: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
2: 24. listopadu v pražské Lucerně.
1: Více na www.zagorova80.cz.
4: Dnes večer v České televizi.
5: ČT1. Detektivové pátrají po vrahovi hledače Vltavínů. Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Může mít láska italského mladíka a dívky z čínské čtvrti šťastný konec? Premiéra romantického filmu Čínská dívka. A ČT Art. Špičkoví interpreti hrají v císařském sále zámku Troja. Premiéra koncertu Troja Festival, Josef Špaček, Lukáš Vondráček a jejich hosté. Pondělní večer s Českou televizí.
6: Bylo 16 hodin.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
6: Vláda schválila zrušení koncesionářských poplatků. O kompenzaci škod po jarních mrazech požádalo zatím 411 zemědělců. Lhůta končí zítra. Počasí zítra bude zpočátku polojasno až oblačno, postupně až zataženo, od západu místy s deštěm. Teploty až 26 stupňů. Zprávy a Naďa Procházková. Dobré odpoledne. Opozice kritizuje návrh zákona, kterým chce vláda převést financování veřejnoprávních médií z poplatku na státní rozpočet. Kabinet dnes návrh schválil. Česká televize by tak od příštího roku přišla oproti letošku zhruba o miliardu korun, Český rozhlas asi o 400 milionů. Šéf opoziční ODS Martin Kupka označil postup vlády za mafiánské praktiky a zestátnění veřejnoprávních médií. Podle předsedy mediálního výboru sněmovny Františka Talíře z KDU ČSL využije opozice všechny prostředky k tomu, aby přijetí návrhu zabránila.
7: Tohle je přímý útok na nezávislost veřejnoprávních médií. Převedení pod státní rozpočet znamená vytvoření prostoru, aby každý rok při skládání jejich rozpočtu měla vláda prostor nějakým způsobem vyjádřit ředitelům, že jim nesedla tahle reportáž, jim vadí tenhle redaktor.
6: Ředitelé obou médií řekli, že v případě prosazení zákona bude muset Česká televize propustit až 500 a Český rozhlas až 200 lidí. Škody po jarních mrazech zatím nahlásilo 411 pěstitelů ovoce. Podle mluvčí Státního zemědělského intervenčního fondu Evy Češpivy je poškozená plocha asi 7200 hektarů. Nejvíc zasažení jsou pěstitelé jablek. Škody ale nejsou tak rozsáhlé jako v rekordním roce 2024. Tehdy mrazy zasáhly ještě o 2200 hektarů a třetinu zemědělců víc, pokračuje Češpiva.
8: Stejně jako před dvěma lety, nejvíce, tedy 20% zemědělců je z Královéhradeckého kraje, nejméně naopak z opavského regionu. Téměř polovina se týká jabloní, následují slivoně a višně.
6: Pěstitelé můžou informaci o škodách podat ještě do konce zítřka. Hlášení má zatím jen zmapovat situaci. O dotacích se podle fondu rozhodne až podle místních šetření. Zavádění evropského vlakového zabezpečovacího systému ETCS zvýšilo bezpečnost a spolehlivost na tratích. Provoz se ale zatím nezrychlil a nezvýšily se ani kapacity. Zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad při kontrole peněz určených na zavedení ETCS. Podle kontrolorů je proto současný stav nedostatečný. Zavádění systému se navíc zpožďuje. Ministerstvo dopravy v reakci uvedlo, že hlavním cílem zavádění ETCS bylo zvýšení bezpečnosti cestujících. Univerzita v Hradci Králové dnes otevřela nový program celoživotního vzdělávání. Kdokoliv od 15 let si v něm může zapsat vybrané vysokoškolské předměty a studovat je přímo s řádnými studenty. Po jejich absolvování získají účastníci kurzu tzv. Mikrocertifikát, který platí v celé Evropské unii a poslouží jako doklad pro zaměstnavatele nebo při budoucím řádném studiu. Na všech čtyřech fakultách je v nabídce přes 40 kurzů. Ceny se většinou pohybují mezi 2 a 5 tisíci korunami. Online přihlášky přijímá škola do poloviny srpna.
9: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Počasí.
6: Zítra bude v Čechách polojasno až oblačno, postupně až zataženo. Na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku slunečno a oblačnost přijde později. Teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 26, na horách kolem 16.
2: Doprava.
6: Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Humpolec z 96. kilometru popojíždí kolona. Na 90. se po nehodě jede jen levým pruhem, je to asi na 20 minut. Na D1 z Ostravy do Brna od sjezdu na Rousínov je pomalá fronta kamionů, táhne se až do omezení v Brně, zdržení 20 minut. A na D2 z Bratislavy do Brna od sjezdu na Židlochovice popojíždí kamiony v pravém pruhu, levý pruh více brzdí až za sjezdem na Modřice. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už Kával čtete a Tereza Stýblová.
10: Přeji vám krásné pondělní odpoledne při poslechu Dvojky. Období kolem 50 přináší ženám řadu změn, o kterých se stále mluví méně, než by se zasloužily. Jak hormonální proměny ovlivňují zdraví, spánek, psychiku anebo i tělesnou kondici? Proč právě v tomto věku ženy často pečují o všechny kolem sebe, o své děti a často už i o své rodiče, ale na vlastní zdraví zapomínají? Jaká preventivní vyšetření by neměly odkládat a co mohou udělat proto, aby se udrželi zdraví a kvalitu života i v dalších desetiletích? Tak o tom si dnes budu povídat s praktickou lékařkou, paní doktorkou Kateřinou Javorskou, kterou zdravím do hradeckého studia Českého rozhlasu. Hezké odpoledne, paní doktorko.
11: Hezké odpoledne vám i všem posluchačům. Děkuji za pozvání.
10: Já jsem moc ráda, že se slyšíme. Po čase setkáváte se stále s tím, že se potíže žen spojené s tímto věkem jaksi bagatelizují, anebo je jim řečeno, no s tím se zkrátka musíte smířit, to je normální v tomto věku?
11: Ano, setkávám se s tím nejen já, ale také mé kolegyně, praktické lékařky, které si teďko dali za cíl vytvořit skupinu, pracovní skupinu pro ženské zdraví a vlastně tomuto tématu jsme se i na té odborné úrovně začali více věnovat, protože máme spoustu pacientek, dokonce díky socioekonomické a demografické křivce jsme zjistili, že se jedná skoro o 750 000 až 1 000 000 žen u nás v České republice, takže je to velká skupina, které si myslíme, že je potřeba věnovat pozornost.
10: Tak a jim dnes věnujeme kávu o čtvrté s paní doktorkou Kateřinou Javorskou. Máte-li otázky, dnes tady hlavně milé ženy, tak je posílejte na e-mailovou adresu dvojka@rozhlas.cz. Hezké odpoledne a dobrý poslech.
2: Český rozhlas Dvojka.
12: Rádio, které vás baví.

To byla Alanis Morissette. Vy posloucháte Dvojku, Kávu o čtvrté. Dnes je naším hostem praktická lékařka, paní doktorka Kateřina Javorská z Ústavu preventivního lékařství Lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

0: věci, tak zkrátka zapomínají sami na sebe a už pak vlastně nemají ten čas a nemají ani tu chuť mnohdy být víc vidět, což se ale naštěstí v dnešní době začíná měnit.
1: Je to i proto, že jsou silné ročníky právě v tomto věku, řekněme 45 až 55?
0: Určitě, určitě jsme Husákovi děti, takže je nás hodně a ty silné ročníky určitě s tím výrazně souvisí. Ale také to, že vlastně ženy v dnešní moderní společnosti už chtějí být vidět, chtějí být slyšet a chtějí, aby pokud mají nějaký potíž, ať už zdravotní nebo jakýkoliv jiný, tak si už i o tu pomoc jsou schopny říct, což si myslím, že v minulosti bylo spíš výjimečné.
1: Takže v tomto jsou dnešní padesátnice asi specifické oproti generacím předtím.
0: Řekla bych, že ano, že už vlastně dospívají takové silné ženy, které jednak jsou mnohdy velmi vzdělané a mnohdy úspěšné i po pracovní stránce a vlastně chtějí být zdravé a chtějí se dožít delšího věku, než je třeba průměrný věk u nás v České republice a často třeba jezdí do zahraničí, takže vidí, že i ten životní styl v zahraničí je mnohdy mnoho zdravější než u nás.
1: Ženy jsou možná přehlíženy v tomto věku, ale jak jste naznačila, sami sebe někdy přehlížejí a upozaďují, takže to dnešní povídání by mělo být i takové motivační, aby se ženy všímaly toho, co se jim děje a nespokojily se jenom s odpovědí, že to je možná běžné v tomto věku, ale nemusí to být normální, dá se s tím něco dělat.
0: Mnohdy ano, jsou to známky nebo příznaky takové, které mohou pozorovat a které mohou ať už bagatelizovat a nebo naopak jim věnovat zvýšenou pozornost. To je ale individuální, to bychom asi mohli mluvit i o mužském pohlaví v kontextu nebo v souvislosti se zdravotní péčí. Ale spíš jde o to, aby ty ženy měly i nějaké informace, které se mohou vlastně chytit a také, aby věděly, na jaké záležitosti vlastně mají nárok stran té zdravotní péče, protože mnohdy právě i to přehlížení určitých příznaků nebo určitých potíží vlastně může vést k dalšímu závažnějšímu výskytu onemocnění. Takže je to o tom udržet tu rovnováhu a nějak si všímat svého těla a samozřejmě o něj se dostatečně starat.
1: Když to vezmeme z pohledu terminologie, tak hovoříme o období menopauzy a také perimenopauzy. Co to vlastně znamená, paní doktorko?
0: To období perimenopauzy může být různě dlouhé. Je to vlastně takové předobdobí, kdy už dochází k výkyvům hormonálním, kdy se mohou projevit i různé fyzické změny, ať už únava nebo třeba přibývání na váze bývá velmi častý příznak. Také poruchy spánku, různé návaly horka a může to být různě dlouhé u různých žen. Pak ta samotná menopauza vlastně je doba, kdy dochází k poslední menstruaci a potom už je to pouze postmenopauza a všechno, co je po poslední menstruaci, tak vlastně už je období, kdy žena nemůže otěhotnět a ty hormony pomaleji vyhasínají teda až ta ten účinek úplně odezní.
1: Neviditelné ženy, to je téma dnešní kávy o čtvrté, které ale chceme právě zviditelnit našim dnešním povídáním s praktickou lékařkou paní doktorkou Kateřinou Javorskou. Máte-li otázky, posílejte. E-mailová adresa je dvojka@rozhlas.cz.
2: Káva o čtvrté.
3: Vaše každodenní inspirace.
2: Dnes s Terezou Stýblovou.

0: Hezké a důležité téma nám píše Petra na téma neviditelné ženy, kde se bavíme zejména o období perimenopauzy a menopauzy s paní doktorkou Kateřinou Javorskou. A pokračuje, jen víte, co mi vadí, že se všude mluví a trochu straší s tím, že věk okolo 50 je pro ženu strašné období. Pak mnoho žen do této etapy vstupuje s velkými obavami, co vše se bude s tělem dít. Vždyť jde o normální přirozený proces a vůbec to strašné být nemusí. A teď píše vlastní zkušenost. Petře je 51,5. Jedinou tělesnou změnou je asi rok nepravidelný menstruační cyklus, ale zase je slabší, nebývám dokonce žádné bolesti hlavy a mírný přírůstek na váze 2 kg. Vážím 51 místo celoživotních 49. Jsem celoživotně hodně aktivní, celý život sport a vegetariánství, pokud to s tím tedy souvisí. Takže toto období může být fajn. Ženy, nebojte se. Takže to je vlastně povzbudivý e-mail a vzkaz od Petry. Podle mě důležité je to, co tam Petra píše, že je celoživotně hodně aktivní a sportuje. Já jsem někde slyšela dokonce nějakou radu, že by se ženy na období menopauzy měly připravovat od 30 let. Tak jsem si říkala, takže pěkně děkuju, do 18 se vyvíjíte nebo do 25, pak máte 5 let, kdy nemusíte dělat nic moc a od 30 už se zase připravovat na to, že to období jednou přijde. Ale je to důležité, nebo je menopauza závislá na tom, ten průběh, jak jsme žili předtím, jak jsme byli aktivní, jak jsme se o sebe starali, jak jsme dobře jedli, sportovali a tak dále, anebo je to tak individuální a opravdu závisle na hormonech, že se na to připravit
1: nelze? Já si myslím, že to pozoruji. Přesně to, jak popsala posluchačka Petra. U aktivních žen, které mají radost ze života, mají aktivity, které je baví a pečují vlastně o to, pečují o sebe, i stran zdravé stravy a udržují se fit díky pravidelnému pohybu, tak to je přesně to, co já pozoruji v ordinaci, že vlastně to období jako není nějaký strašák, ale že je to zase nějaká část života, kterou de facto každá žena máme, že u nějaké období životní, které je něčím prostě náročné a že ta menopauza zkrátka může být, ale nemusí být tak náročné období právě podle toho, jak to ta žena sama individuálně vnímá, jak vlastně ten život žije už od začátku. Skoro já bych řekla, že ani ne tak od třicítky se na to stáří člověk připravuje. Já bych skoro řekla možná už od dětství, že už ta nějak jako, jak se nastaví, tak to zkrátka s tou ženou pak mnohdy pokračuje i v dospělosti a i v té menopauze.
0: Jak důležité je, paní doktorko, zeptat se své maminky a třeba i babičky, pokud ještě máme to štěstí a babička je na světě, jak to období prožívala ona? Ptám se, jestli se to dědí.
1: Může se stát, že vlastně věk, kdy ta poslední menstruace přijde, tak může mít souvislost s tím, jak to měly naše maminky nebo babičky. Já jsem to třeba zkusila se svojí maminkou a ona mě řekla, že už ani neví, že už si to ani nepamatuje, prosím. Takže jsem se toho moc nedozvěděla, tak jsem sama zvědavá, jak to teda bude probíhat u mě, když ona prostě si nepamatuje, že by to bylo nějaký asi.
0: Tak to je možná dobrá zpráva, že asi, to ty změny nebyly tak dramatické. Já ale třeba jsem teď hovořila se svou kamarádkou, vrstevnicí, která ještě před půl rokem říkala, že to jsou všechno jenom řeči a teď to přišlo opravdu naraz. Jsou ty změny hormonální opravdu skokové, že nám je jeden měsíc dobře, když to přeženu a další měsíc se cítíme pod psa a pak se to cyklicky
1: mohou
0: opakuje.
1: Mohou být. Ženy to prožívají každá jinak a pro některé to může být období, které je velmi náročné, takže je pak otázka, jak jim můžeme pomoct, jestli třeba i zatím přesně není něco jiného, co by stálo za pozornost, jestli bychom neměli vyšetřit, dejme tomu štítnou žlázu nebo nějaké jiné zdravotní nebo tělesné stavy zdravotní, abychom se zaměřili na tu zdravotní stránku.
0: Je to otázka od ženy, která je 38, jak dlouho to období trvá? Má asi na mysli perimenopauzu i samotnou menopauzu.
1: Taky je to individuální. U některých žen už kolem třeba té čtyřicítky ta perimenopauza může nastat někdy, pokud třeba jsou zase nemocné, tak i ta samotná menopauza může přijít dřív, třeba s nějakým operačním výkonem. Takže nedá se to takhle říct. Některé ženy mají třeba potíže několik let, i třeba 10, a některé ani za rok možná nevědí, že se něco odehrálo s jejím tělem, s jejich tělem. Takže je to právě o tom vlastně se o tom mluvit, vědět, že tohle období může být náročné, ale zkrátka ani nemusí. Tak je to opravdu individuální.
0: Je tu dotaz od Pavlíny, jestli to, že již nemám menstruace, znamená, že jsem skutečně po menopauze a už budu mít klid. A nebo se můžou některé průvodní jevy, jako třeba návaly, ještě vracet?
1: Tak tam bych asi se zeptala na dobu po té poslední menstruaci, jestli je to více než rok, tak tam je velká pravděpodobnost, že už se nic divokého s tělem paní Pavlíny dít nebude.
0: Budeme si dnes povídat s paní doktorkou Kateřinou Javorskou, i jaké jsou typické příznaky nebo projevy období perimenopauzy a menopauzy, a také jestli některé třeba jsou mylně přisuzovány právě tomuto období a mohou ve skutečnosti znamenat jiný zdravotní problém. Máte-li otázky, tak je posílejte na dvojka@rozhlas.cz.
2: Káva o čtvrté.
3: Vaše každodenní inspirace.
2: Dnes s Terezou Stýblovou.

0: paní doktorkou Kateřinou Javorskou, praktickou lékařkou, se dnes povídáme o takzvaně neviditelných ženách, o ženách kolem 50, které mají přirozené projevy spojené s tímto věkem. Někdy mohou být ale přisuzovány mylně možná tomu přirozenému procesu a mohou znamenat nějaká jiná onemocnění. Stává se to, paní doktorko?
1: Stává se určitě. Lidé jsou nemocní v jakémkoliv věku a při jakémkoliv pohlaví, takže určitě ano. A v téhle souvislosti bych ráda zmínila, že ženské pohlavní hormony mají protektivní charakter na spoustu orgánových systémů a hlavní z nich je kardiovaskulární systém, pak je to i kostní systém a samozřejmě i na mozek a na kognici, naše myšlení. Takže pokud ty hormony vlastně klesají, tak v oblasti těchto tří nejčastěji uváděných orgánových systémů se mohou projevit určité známky, dejme tomu onemocnění, nebo žena může pociťovat somatické obtíže.
0: Například?
1: No, tak například třeba angina pectoris, pokud s tím třeba souvisí i zvýšená hladina cholesterolu, může mít ucpávání těch koronárních cév, tak vlastně pokud není dostatečně léčená, tak může vést až k infarktu myokardu.
0: No já jsem se dívala na ten, řekněme, seznam nejčastějších zdravotních problémů a onemocnění právě žen kolem 45 nebo v rozmezí 45 až 60, jich tam celkem 10 těch skupinek a není to úplně veselé čtení. Mě jenom zajímá, jestli tam na tom je opravdu něco pozitivního, opravdu jak se fyzicky pro naše tělo v tomhle období.
1: Tak možná já bych to vzala z té stránky té zdravotní péče, tak pozitivní je to, že my jako praktičtí lékaři vlastně se můžeme na tento rizikový věk zaměřit všemi našimi možnými strategiemi, které máme v náplni práce. A jednou z takových prohlídek je preventivní prohlídka, která teď se zpřísnila kritéria v období nad 45 let věku, takže vlastně pozorujeme nebo dáváme větší pozornost právě těm kardiovaskulárním rizikovým faktorům a jsme schopni vlastně včas ty ženy léčit a případně jim poskytnout další doporučení.
0: To znamená, jak se by měla změnit ta preventivní prohlídka, respektive jaká vyšetření další teď můžu očekávat, pokud půjdu ke svému lékaři?
1: Tak my běžně už i to, co jsme dělali dřív, tak jsme pacienty zvážili, změřili, zkontrolovali tlak, oči, zrak, teda sluch. A v poslední řadě se změnil vlastně přístup ke screeningovým programům. To znamená, že od 45 let věku máme k dispozici už nástroj na kolorektální screening, to je poměrně nově, ale obecně všechny ženy vlastně by měly navštěvovat svého gynekologa jednou ročně a od 45 let věku by měly chodit na mamografii. Takže to je asi to, co z té naší zdravotní péče bych v tuhle chvíli vypíchla. Samozřejmě trošku dřív bychom měli sledovat ženy, které mají nějaký rizikový faktor v rodinné anamnéze.
0: Ptá se tady naše posluchačka, v únoru mi bylo 48 a příznaky perimenopauzy mám asi od 45. Ráda bych se zeptala, jestli časté výkyvy nálad, podrážděnost, vyšší citlivost na okolí a události, které jsem na sobě odpozorovala a taky asi souvisí i v jaké fázi měsíčního cyklu se nacházím, jsou součástí perimenopauzy. Nepamatuji si 10 let zpátky, že by mě všechno tak moc ovlivňovalo jako teď. Někdy pláču i nad úplnými hloupostmi.
1: Ano. Tohle všechno může souviset s tou perimenopauzou. Ale samozřejmě zase je potřeba zohlednit, jestli se nenachází naše posluchačka v nějaké těžší životní situaci, jestli třeba by nestálo za to i se o tu psychiku postarat třeba pomocí psychologického vyšetření nebo nějaké terapie.
0: Jarka píše, jak dlouho mohou trvat návaly. Moje podotázka je, jestli jsou tím nejtypičtějším možná příznakem právě tohoto období. Je mi 59 a menstruaci už nemám asi 5 let.
1: Bývají návaly, bývají nejtypičtější, takový jako nejviditelnější příznaky. Ale zase nemusí to přímo souviset s tím poklesem hormonů nebo s těmi hormonálními výkyvy.
0: A 5 let po menstruaci?
1: No, to je zvláštní, že vlastně už by ta hormonální aktivita měla být spíše sklidněna, tak tam by stálo za to opravdu navštívit ať už toho ošetřujícího praktického lékaře nebo gynekologa.
0: Neviditelné ženy, téma, kterému se věnujeme v dnešní kávě o čtvrté. Hostem je praktická lékařka paní doktorka Kateřina Javorská. Pokračujeme i po písničce. To už budete moci telefonovat na 22 155 25 25.
2: Rozhlas jede za vámi.
3: Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
2: Potkejte se s rozhlasovými osobnostmi, moderátory a autory vašich oblíbených pořadů přímo u vás.
3: Rozhlas jede za vámi.
2: Každý měsíc se na vás těšíme v jednom z regionů Česka.
3: Už 23. června v 19 hodin v kulturním domě v Čelákovicích.
2: Pozvání přijali moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, rozhlasový komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
3: Rozhlas jede za vámi.
2: Tentokrát do Čelákovic.
3: Více na www.rozhlasjede.cz. Radioservis představuje
4: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Posloucháte Kávu na dvojce, Kávu o čtvrté na dvojce. Hostem je dnes praktická lékařka, paní doktorka Kateřina Javorská. Bavíme se o období ženy od přibližně 45 do 60 let, perimenopauzy a menopauzy. Máme to nazvané jako neviditelné ženy a chceme tím vlastně naznačit, že pocity a relativní opravdu příznaky žen v tomto období bývají někdy podceňovány, bagatelizovány a nejenom společností, ale někdy i sami ženy jim nepřikládají opravdu důležitost a přitom by měli. Píše nám Táňa, připojuji se s něčím pozitivním. Mně bude 50 příští měsíc, také nezažívám nic než nepravidelný cyklus, váha zůstává stejná. Celoživotně cvičím jogu a pilates, návaly neznám a spíš vítám to, že se mi změnila k lepšímu vždy velmi mastná pleť. Je mi mastná a klidnější, což vítám. A dodává, že maminka byla v předčasné menopauze už ve svých 40, takže v dědičnosti to moc být nemusí. Spíše to tedy Táňa přikládá celoživotnímu stylu života. Dodávám, jestli je to nastavení mysli a obecně, jestli je žena optimistická, tak jestli i tohle pomáhá období perimenopauzy a menopauzy lépe zvládnout.
1: Jednoznačně. Je to rovnováha mysli a těla. Takže to je přesně to, co se tady snažím asi vlastně všem sdělit, že je to opravdu o tom, jak se ke svému tělu stavíme, jak se k němu chováme po celé ty roky. Zda kouříme, to je velká věc, jestli se zdravě stravujeme, anebo spíše holdujeme nezdravým jídlům, jestli se hýbeme, sportujeme, jestli taky nejsme přetěžováni v práci, třeba nějaké ty noční směny a ten nepravidelný režim spánku a bdění taky nemusí přidávat k té celkové pohodě. Takže těch varovných signálů je tam spousta a pokud žena vlastně se chová ke svému tělu odpovědně, tak pak to přesně vypadá tak, jak popsala paní posluchačka.
0: No na ten nepravidelný rytmus například ženy ve zdravotnictví, což vám nemusím nic říkat, ale moje maminka byla zdravotní sestra, tak tam zkrátka to změnit nešlo. Čili je alespoň v tomto období důležité třeba zkusit se ještě výživněji stravovat, více myslet alespoň na to, co můžeme ovlivnit, protože směny v nemocnici se ovlivnit moc nedají. Ten systém je takto zkrátka nastavený. Nejenom v nemocnici samozřejmě.
1: Jsou obory, kde se tomu nejde vyhnout. Ale pak je čas na odpočinek. Je to režim práce a odpočinku a pokud se žena cítí vlastně unavená, tak je potřeba, aby poslechla zase to své tělo, aby si dostatečně odpočala a i ten spánek, pokud prostě je to jen trochu možné, tak aby jim mu věnovala pozornost a dostatečnou péči. A ohledně té stravy určitě jsou doporučované vyšší dávky bílkovin, proteinu, ideálně v mase nebo v rostlinných zdrojích. Takže vlastně ty mají hlavní vliv na svalovou hmotu a pokud se k tomu ještě přidá pohyb, tak je to vlastně taková jedna ze zásadních věcí, kterou mohou ženy ovlivnit sami.
0: Teď mě jenom napadla otázka na takový ten trend současnosti, na třeba přerušovaný půst. Jestli v tomhle období je to vhodné, byť nám to třeba svědčí, to dodržovat, protože zase jsem, jak to teď taky studuji, protože jsem cílová skupina, se dočetla, že bychom měli opravdu snídat jako královny do hodiny, co se probudíme. A spíše tu večeři dát svému nepříteli. To je to pozdní večeři zejména asi.
1: No, tak to platí. Samozřejmě nějaký dlouhodobý půst nebo nějaká hladovka, to určitě není něco, co bychom doporučili, ale ten večer vlastně omezit přísun vysoce energeticky náročných jídel nebo i tekutin, tam je další věc, alkohol, že? Ten taky nám nedělá dobře, jednak z toho důvodu, že metabolicky není úplně ideální právě na tu hladinu cukru a cholesterolu, ale taky vlastně narušuje spánek, takže...
0: Který, co se budeme povídat v tomto období, taky není úplně nejkvalitnější.
1: Přesně, není taky ideální, takže si ho nebudeme ještě kazit tím, že bychom ve zvýšené míře tomu alkoholu holdovali. A ten přerušovaný půst si myslím, že není. Pokud si žena na to zvykne, tak ten večer vlastně není nic proti ničemu.
0: Praktická lékařka paní doktorka Kateřina Javorská je hostem Kávy o čtvrté na dvojce. Neviditelné ženy, naše téma, trošku s nadsázkou řečeno, ale snažíme se právě zviditelnit ženy v období perimenopauzy a menopauzy, aby se jejich příznaky nebagatelizovaly, ale opravdu seriózně řešily a aby ženy nepodceňovaly preventivní prohlídky. Za chvilku máte stále možnost se ptát na čísle 22 155 25 25.
2: Káva o čtvrté.
3: Vaše každodenní inspirace.
2: Dnes s Terezou Stýblovou.
4: Jak to začalo? Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál. Co podniknout, co ne. Krčil rameny

Tak zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničí.

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl, jsi šťastná.

0: Jiří Korn dospíval písničku Jednou je hůř, jednou je líp. To by možná mohlo vystihovat v základu ty pocity, které míváme my ženy v období perimenopauzy a menopauzy. Zkrátka jeden den je nám dobře, druhý den je o poznání hůře a nezbývá než táhnout to dál. Tak to jsem použila samozřejmě z té písničky, ale dnes se věnujeme právě ženám kolem padesátky. Máme to nazvané jako neviditelné ženy. Hostem je paní doktorka Kateřina Javorská a máme dotaz po telefonu. Dobrý den.
1: Dobrý den, jsem prosím ve vysílání.
0: Ano, jste ve vysílání, zdravíme vás, můžete se ptát.
1: Zdravím paní doktorku, posluchačka z jihu Čech a chtěla bych říct, že je mi 82 roků a v 80. letech minulého století jsem byla na hysterektomii, tudíž mi z hlediska ženství bylo vybráno z břicha, co se dalo, nebylo to onkologicky pozitivní a žádné potíže, návaly mi nikdy nepřišly. Pořád se mě na to lékaři ptali, ale já jsem takovej velký životní optimista, tak nevím, jestli se to způsobilo chybým přístupem, anebo jestli to tak mělo být. A jinak děkuji za překrásný pořad.
0: My vám taky moc děkujeme, že jste zavolala.
2: Děkujeme.
0: I svou zkušenost pozitivní, vlastně asi jste podpořila mnoho jiných žen, které si tím prošly. Píše nám také paní posluchačka na e-mail. Je těžké někdy zvládat pracovní den a tempo okolí a podobně, kolegy a další to nezajímá a netroufám si o tom ani mluvit. I po 50 mi není dobře, jako kdybych měla menstruaci, ale už více jak 4 roky nemám. Co je důvodem? A pak je teda další otázka, jestli má význam měřit hladinu hormonů a také je doplňovat. Tak nejdřív ten první komentář, opravdu je to společenské téma. Vlastně žena celý život menstruuje, každý měsíc může mít také různý průběh, bolesti, ale v podstatě se musí vyrovnat tomu tempu, jako když pracovnímu většinou. I vlastně doma fungovat tak, jako kdyby ta menstruace nebyla. A teď v období menopauzy to asi bude bohužel podobné, nebo co byste doporučila, paní doktorko?
2: Přesně tak, to je věčné téma, které řeší i mé pacientky v ordinaci, že vlastně ten tlak společnosti na výkon a kolikrát i v té práci, ty pracovní podmínky, které nejsou úplně přátelské vlastně k tomu životu, že člověk velkou dobu životní stráví v práci, tak je to velké téma, je to výzva, já nevím moc, co k tomu víc dodat. Mně tady se jeví, že je to velký stresor u naší posluchačky a že to úplně normální není.
0: Ano, já mám i kamarádky, které se za to dokonce stydí, tak skutečně o těch příznacích nehovoří už vůbec ne, tedy se svým širším okolím.
2: Že možná, kdyby našla, sebrala tu odvahu a třeba to téma otevřela, že by možná zjistila, že vůbec není sama, že to má spousta žen na stejném pracovišti, jen se stydí to otevřít a o tom otevřeně mluvit.
0: A pak je tu otázka, jestli má význam měřit hladinu hormonů a také je doplňovat, a to se dostáváme k té hormonální substituci.
2: Ty hladiny hormonů můžou být opravdu velmi rozkolísané, takže je to spíš na ty specialisty, buď endokrinologie, nebo i gynekology. My přímo v ordinaci hladiny hormonů nenabíráme běžně, nicméně je jeden takový ukazatel, je to folikulostimulující hormon, který vlastně produkuje hypofýza a který, pokud je zvýšený, tak vlastně může vést k té diagnoze premenopauzy nebo menopauzy. Takže to je asi tak.
0: A tyto krevní testy nabírá praktik?
2: Výjimečně. Velmi výjimečně, protože pak je hrozně těžké ten jeden laboratorní výsledek interpretovat. Tam je fajn, když máte třeba nějaké porovnání, popřípadě fakt máte čas na tu ženu a máte možnost si s ní promluvit do větší hloubky a mnohdy právě ta hladina hormonu vůbec nám nemusí nic jako zásadního sdělit. ale nicméně ty příznaky jsou něco, co nám vlastně pak tu diagnózu stanoví úplně jednoduše, bez nějakého invazivního odběru, dejme tomu. A tam máme k dispozici, a zase spíš to jsou specialisté, gynekologové, kteří častěji předepisují, teda, nebo předepisují hormonální substituční terapii a tam je spousta různých variant, které mohou ženy vlastně buď aplikovat, nebo užívat. Jsou to buď celkové, třeba v podobě tablet, anebo i lokální, můžou to být čistě estrogenové preparáty, nebo kombinované s progesteronem. Takže to je zase věc, která je potřeba, aby byla individuálně posouzená. Ale obecně je možná větší strach z těch hormonů, než vlastně ty hormony samotné třeba můžou způsobit, takže je fajn to s někým probrat.
0: Jakože teď jsem to pochopila, takže je větší strach z té hormonální substituce.
2: Přesně tak, než
0: z vedlejších účinků?
2: Nebo? Než z těch vedlejších účinků, přesně tak. Takže si myslím, že můžou být ku prospěchu velkému množství žen, tak jenom se nebát a konzultovat a
0: takže přímo tu variantu možná navrhnout svému gynekologovi tedy a probrat to s ním. Pojďme to, paní doktorko, shrnout to dnešní téma. Podpořit ženy v tomto věkovém období, co pro sebe dělat, abychom to zvládli s hvězdičkou a s tím měli před sebou ještě několik desítek krásného života.
2: Tak já bych to viděla tak, že bychom měli být vděčné za to, co vlastně nám ten život přináší. Vidím na spoustě ženách, jak mají velkou, jako fakt typicky krásnou radost z vnoučat, dejme tomu, prostě radují se z toho života jako takového a myslím si, že to je něco, co by jim mohlo i těm ostatním třeba taková ta vděčnost i pomoct v tomhle období. A pak samozřejmě dělat aktivity, které jim přináší radost, najít si čas pro sebe, odpočívat, když je to potřeba, mít spoustu dobrých lidí okolo sebe a vlastně i v té práci si to udělat tak, aby to bylo prostředí, kde se dá nejenom pracovat, ale i vlastně žít, takže...
0: A dobře jíst.
2: Dobře jíst, dobře spát.
0: Hýbat se, dobře spát a nebát se si říct o pomoc, pokud nás něco trápí.
2: Přesně.
0: Nepřehlížet ty problémy. Praktická lékařka paní doktorka Kateřina Javorská byla hostem dnešní kávy o čtvrté. Moc vám děkuji za povzbudivé povídání. Těším se někdy příště. Naschledanou.
2: Taky moc děkuji za pozvání. Naslyšenou. Děkuji.

0: Další díly tohoto pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas Dvojka, rádio, které vás baví. Četba na pokračování na Dvojce.
0: Marta se vrací na místo, ze kterého kdysi odešla její matka.
2: Můj život nijak nedrží pohromadě, protože z neustálého přemítání, jestli jsem doma tady nebo tam, nějak vyklouzl jeho smysl.
0: Co všechno odhalí pohled do minulosti?
2: Máma místo vděku zahodila svářeckou kuklu a udělala se pro sebe. Chlapi se jí báli, protože sice pořád byla blondýna s malým zadkem, ale taky se z ní stala jejich šéfová, co jim dává na chleba pro jejich ženské, co jsou jim vděčné.
0: Žluté oči vedou domů.
1: Román Markéty Pilátové jako četba na pokračování.
0: Každý den po 22. hodině
1: na Dvojce.

0: Bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Vláda schválila zrušení koncesionářských poplatků. České dráhy nabídly nejnižší nabídku v historicky největší zakázce na českých železnicích. Počasí zítra bude zpočátku polojasno až oblačno, postupně až zataženo od západu místy déšť, později i bouřky a teploty až 26 stupňů. Zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré odpoledne. Česká televize a Český rozhlas budou muset v případě přijetí vládního zákona o změně jejich financování propustit dohromady až 700 lidí. Řekli to ředitelé obou médií. Kabinet ANO, SPD a motoristů dnes schválil návrh zákona, který ruší televizní a rozhlasové poplatky a převádí financování pod státní rozpočet. Česká televize podle tohoto záměru klesnou od příštího roku příjmy oproti letošku asi o miliardu. Rozhlas přijde meziročně asi o 400 milionů. Ředitelé obou médií kritizují, že s nimi vládní koalice změny nekomunikovala dopředu. Šéf ČT Hynek Kudárek dodal, že je připravený o změnách ve financování dál jednat.
2: Ten návrh je naprosto šokující, protože jsem to nečekal. Myslím, že jsme to nečekali nikdo, že bychom se vrátili do roku 2024 před poplatkovou novelu. Pokud by to mělo platit, tak se budou muset revokovat pětileté plány, které jsou odsouhlasené. A samozřejmě začneme jednat i z politiky, jak s koalicí, tak s opozicí. Tato částka je skutečně pro nás téměř likvidační.
0: Zástupci Prahy a Středočeského kraje otevřeli obálky s nabídkami v historicky největší zakázce na českých železnicích. Vítěz bude dalších 30 let provozovat velkokapacitní elektrické vlaky na příměstských spojích. Nabídky nakonec podaly dvě společnosti, říká radní Středočeského kraje Petr Borecký z Hnutí STAN.
3: České dráhy podaly nižší nabídkovou cenu než společnost RegioJet. Teď bude probíhat druhá fáze, to znamená samotné vyhodnocování nabídek jak z technického, právního, tak ekonomického hlediska.
0: K pozitivním reakcím na návrh ukončení války mezi Íránem a Spojenými státy se přidalo taky Rusko. Šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov doufá v podpis dohody na konci týdne a její rychlé uvedení do praxe. Informovala o tom ruská státní agentura TASS. Moskva a Teherán se vzájemně podporují. Írán zásoboval Rusko drony pro válku s Ukrajinou. Rusko údajně poskytovalo Íránu zpravodajské informace pro útoky na americké cíle na Blízkém východě. Norský soud poslal syna tamní korunní princezny Mette Marit na 4 roky do vězení. Marius Borghejby je podle soudu vinen ve dvou případech znásilnění a jednoho domácího násilí. Soud ho uznal vinnými z dalších dvou trestných činů. Obžalovaný popřel vinu a může se proti rozsudku odvolat. 29-letý Hejby v norské královské rodině nemá žádnou funkci. Není synem korunního prince Hákona. Během týdne se bude v Česku postupně dál oteplovat. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. V pátek a o víkendu přesáhnou teploty i 30 stupňů Celsia. Hlavně ve větších městech meteorologové očekávají taky tropické noci, během kterých neklesne teplota pod 20 stupňů. V neděli by pak mohla přibýt oblačnost, přeháňky a někde i bouřky.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: A zítra bude v Čechách polojasno až oblačno, postupně až zataženo, od západu místy déšť nebo přeháníky. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno, oblačnost přibude během dne a pak se může přidat i slabý déšť. Teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 26, na horách kolem 16.
1: Doprava.
0: Na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště regulují provoz v tunelech. Frontu čekejte od Vestce ze 3. kilometru. Zpoždění za Ořechy asi 15 minut. V Dobříšské směrem na Barandovský most vyšetřují nehodu v pravém pruhu za tunelem Mrázovka na půli cesty mezi Zlíchovským tunelem. Kvůli tomu také regulují provoz. A plné jsou Holešovičky směrem do centra, taky Povltavská směrem z Balabenky. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Vy už si poslechněte příběhy z kalendáře.
5: Krásné odpoledne vám přejeme v obvyklý čas na obvyklém místě, tedy na Dvojce. Pro vás máme další příběhy z kalendáře. U mikrofonu jsou Tereza Stýblová
6: a také Jan Kovařík. Dobrý den. Máte-li chuť, dnes nás čeká společný velký výlet za kulturou. Vypravíme se totiž do nejslavnějších muzeí a galerií za těmi nejvzácnějšími díly světových autorů.
5: No, to se moc těším. Já nikdy nezapomenu na Vatikánská muzea a svatopetrskou katedrálu. Mohli bychom se podívat i tam?
6: No prosím, potěším tě, i tam se dnes zastavíme. Naše kroky totiž povedou za obrazy a sochami, které mají za sebou dramatické okamžiky. Museli čelit útokům vandalů a mnohdy strávili měsíce i roky pod rukama restaurátorů.
5: Kde náš příběh začíná, to vám zkusíme teď napovědět.
6: První indicie Rembrandt.
5: Druhá Ermitáž.
6: A třetí, dosti návodná, Litevec.
5: Tak, zkuste je propojit, tyto nápovědy. Třeba vás událost, která náš dnešní pořad rámuje, napadne během následující písničky.
1: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

0: příbězích z kalendáře se teď přeneseme v čase. Je sobota 15. června 1985. V Petrohradské Ermitáži, jednom z nejvýznamnějších světových muzeí, začíná další turistický víkend. Návštěvníci přicházejí obdivovat vzácná umělecká díla, mimo jiné i ta z dílny holandského malíře Rembrandta.
1: Sbírka obrazů snad nejslavnějšího nizozemského umělce patří v Ermitáži k těm nejrozsáhlejším. Míří k ní i 48-letý Litevec Bronius Maigis. Na první pohled se neliší od ostatních. Na kalhotách má ovšem připevněný nůž, láhev s kyselinou a dokonce výbušninu.
0: A pak už to jde ráz na ráz. Vše se odehraje během pár vteřin. Muž se zastaví před obrazem Danae, levou rukou ho postříká žíravinou, pravačkou mu zasadí několik bodných ran a prořízne ho. Dalšímu řádění už zabrání ochranka. I tak je proslulé Rembrandtovo dílo z jedné třetiny zcela zničeno.
1: Na vrstvě barev se objevovaly puchýře, celá plocha byla v pohybu a zdálo se, že barvy každým okamžikem stečou z plátna zároveň s kyselinou, popsal chvíle činu Jevgenij Gerasimov, vedoucí týmu restaurátorů, kteří se obrazu snažili vrátit jeho podobu.
0: Přestože se poničený obraz dostal do rukou odborníků ještě v den svých vážných, řekněme, zranění, pracovali na něm neuvěřitelných... Moment, typneš si, jak dlouho jej vlastně dávali dohromady?
1: Mnoho měsíců.

0: Oba obrazy byly položené na stojanech vedle sebe a tam mě čekalo překvapení.
1: S úžasem a nevěřícně jsem se díval, jak je možné, že už jen zbytky originálu namalovaného Rembrandtem silou svého výrazu stále dominovaly a odsouvaly mimo můj zájem vedle přiložený obraz kopii. Stála tam přede mnou nová a zároveň kdesi stále znějící původní dimenze Rembrandtovy Danae, kterou v proměnách času postihl takový osud.
0: A kdože vlastně byla Rembrandtova Danae? Pokud nemáte tušení, počkejte si na to pár minut.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce. What's the

0: Neuvěřitelných 12 let pracovali restaurátoři na Rembrandtově obrazu Danae, který v Petrohradské Ermitáži poškodil litevský vandal. K incidentu došlo 15. června roku 1985.
1: A proto

0: To vám o něm 15. června vyprávíme v příbězích z kalendáře. Slavné dílo vzniklo o více než 300 let dříve, kolem roku 1640. Holandsko tenkrát zažívalo díky koloniální expanzi svůj zlatý věk a hospodářský rozmach přál i umění.
1: Rembrandt, který je dodnes považován za jednoho z největších malířů světového kulturního dědictví, byl tehdy na vrcholu sil. Úspěšný, vyhledávaný umělec, čerstvě ženatý se svou životní láskou Saskií.
0: A právě v té době začal pracovat na obraze, který bude jiný než většina jeho zakázek. Sáhl po antickém příběhu o princezně Danae, kterou její otec uvěznil, aby zabránil věštbě o svém pádu.
1: Jenže ani zamčená komnata nezabrání nejvyššímu bohu, aby k ní pronikl. Rembrandt Danae zachytil v momentě, kdy vítá dia, který ji oplodnil v podobě zlatého deště.
0: Malíř sám vysvětloval, čeho chtěl ve svém díle dosáhnout. Největšího a nejpřirozenějšího pohybu, ale i pohnutí v emocionálním smyslu.
1: A vlastní citové zaujetí do tohoto díla promítá Rembrandt od samého počátku. Nemaluje pouze mytologii. Ladné ženské křivky antické princezny jsou podle kunsthistoriků křivkami Rembrandtovy manželky.
0: Paní Saskie ale vážně onemocní. A do malířova života vstupuje další žena, která byla chůvou a snad i kojinou Rembrandtova malého syna. Jmenovala se Gertie. Holanďané by možná řekli Gertie Dix.
1: Mistr obraz počase přepracovává a do tváře Danae vtiskne právě obličej své milenky. Výsledkem je dílo, které v sobě nese dvě časové vrstvy, dva životní okamžiky a pravděpodobně i dvě životní lásky slavného malíře.
0: Danae tak není jen mistrovským zobrazením antického mýtu. Je to obraz, do kterého Rembrandt otiskl svůj vlastní život. Štěstí, proměny i ztráty.

0: světě dokola.
1: Obraz Danae, který 15. června 1985 v Ermitáži poničil vandal, nemá jen dramatický příběh z druhé poloviny 20. století. Dobrodružná byla i jeho cesta Evropou dávno předtím, než se dostal do Ruska.
2: Když ho Rembrandt v polovině 17. století namaloval, nechal si obraz pro sebe. Nebyla to zakázka, ale osobní dílo, ke kterému měl velmi silný vztah.
1: A vzhledem k tomu, že už jsme vyložili, které ženy na tomto obraze spodobnil, docela mu rozumíme. Jenže o pár let později se slavný malíř dostal do tíživé ekonomické situace. Neměl na splácení svých dluhů a vyhlásil bankrot. Jeho majetek tak šel do dražby a spolu s ním i Danae.
2: Obraz pak mnoho let putoval mezi sběrateli, až se ocitl ve slavné francouzské kolekci Creusot.
1: V té době už se v jiné části Evropy rodil velkolepý plán. Ruská carevna Kateřina II. Veliká chce z Petrohradu vytvořit kulturní centrum, které obstojí vedle Paříže nebo Vídně.
2: A tak ve velkém skupovala umělecká díla napříč Evropou. Tehdy zřejmě ještě netušila, že právě pokládá základy jedné z největších sbírek světa. Jen Myši a já posteskla si prý v dopisech nad tím, kdo si vlastně její poklady může prohlížet.
1: Klíčový moment přišel v roce 1772. Nákupčím carevny se podařilo získat z francouzské sbírky Creusot téměř celou kolekci olejomaleb, tedy na 400 děl, a mezi nimi i Rembrandtovu Danae.
2: Obraz tak zamířil do Petrohradu, do prostor Zimního paláce, monumentální stavby na břehu Nivy, která se postupně měnila právě v útočiště umění, v Ermitáž.
1: A nešlo přitom o nějaký náhodný přírůstek. Danae se stala součástí promyšlené sběratelské strategie. Vedle stovek dalších děl, která měla reprezentovat moc, vzdělanost i ambice ruské říše.
2: Z osobního obrazu nizozemského malíře se tak stal evropský poklad. A právě v těchto velkolepých kulisách mezi zlatem, mramorem a tisíci uměleckých děl čekal po staletí na svůj další dramatický příběh.

0: Jen stěží pochopitelný čin 48-letého litevce jménem Bronius Maigis dal hlavní téma dnešnímu vydání Příběhů z kalendáře. Zmíněný muž 15. června roku 1985 v Petrohradské, tehdy ještě Leningradské Ermitáži poničil nožem a kyselinou slavný Rembrandtův obraz Danae. Abychom byli zorientováni v příběhu, popsali jsme, které ženy osudové pro Rembrandtův život se do tohoto obrazu propsaly svými křivkami i tváří a jaký osud obraz postihl dřív, než se stal ozdobou carské sbírky v Ermitáži. O čem budeme ale mluvit dál?
1: No, vypravíme se do Vatikánu, jak jsem si přála na úvod dnešních příběhů z kalendáře, a budeme obdivovat mimo jiné pietu v katedrále svatého Petra, protože i tu v roce 1972 postihl velice dramatický osud. Tak jak dlouho ona byla pieta v rukou restaurátorů a jak to s ní dopadlo, tak o tom si dnes ještě povíme. Zmíníme i další umělecká díla světového významu, která čelila útokům vandalů, vlastně bychom možná mohli říci ekologických aktivistů. No a také se dostaneme k jedné osudové selfie a hraní malého návštěvníka v jednom nizozemském muzeu.
2: Hraní dvojka letos přijede za vámi.
3: Od dubna do října. 13 sobot, 13 krajů, 13 náměstí. Pokračujeme v sobotu 20. června v Sedlčanech.
4: Konají se tam totiž městské slavnosti Rosa.
5: Uvidíme se v areálu Luční. Přijďte třeba na kávu.
3: A nebo se můžeme slyšet ve vysílání. Od 14.00. Protože Ranní dvojka nikdy nespí.
6: Celý rok jsme s vámi.
3: A někdy i u vás. Dalibor.
6: Regina.
4: Jakub.
7: Radioservis představuje
8: audioknihu Petry Štarkové Dej mi pokoj.
9: Přijde na kontrolu sociálka. Už zas? A proč jako?
8: 6 příběhů mladých lidí, kteří hledají odvahu a sílu změnit svůj život.
10: Luis už zase cítí, jak se mu do hlavy valí krev.
8: Dej mi pokoj.
11: Tohle neskončí dobře.
8: Nová audiokniha v e-shopu radiotheka.cz.
3: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
2: Každý den po 17. hodině.
3: Na Dvojce.

0: 13 let před útokem na Rembrandtovu Danae v roce 1972 se terčem podobného činu stala jedna z nejslavnějších soch světa, Pieta od Michelangela Buonarrotiho.
1: 21. května toho roku byla svatodušní neděle, jeden z nejvýznamnějších křesťanských svátků. Bazilika svatého Petra ve Vatikánu byla pochopitelně plná lidí, probíhaly slavnostní bohoslužby a panovala výjimečná atmosféra.
0: Tu náhle přerušil muž, který přeskočil zábranu před sousoším a vrhl se k němu s geologickým kladivem v ruce. 33-letý Australan maďarského původu, László Tóth, zasadil Pietě během několika vteřin 15 ran a přitom křičel, že je Ježíš Kristus.
1: Následky tohoto útoku byly devastující. Panna Maria přišla o část ruky, měla poškozenou tvář i oko a na podlaze baziliky skončily desítky úlomků mramoru. Některé si dokonce, řekněme, vykutálení návštěvníci odnesli jako suvenýry.
0: Socha od Michelangela pak prošla jednou z nejnáročnějších operací v historii. Restaurátoři ji skládali doslova jako pucle. Původní podobu tváři Panny Marie ale naštěstí dokázali vrátit z desítek úlomků, starých odlitků i mramorového prachu.
1: Zároveň se snažili, aby zásahy byly co nejméně viditelné, ale přitom reverzibilní, tedy aby šli v budoucnu případně upravit.
0: Pieta se po několika měsících vrátila do katedrály, ovšem už ne pouze za železnou zábranu, ale za neprůstřelné sklo.
1: A já teď díky dnešním příběhům z kalendáře vím, proč jsem ji poprvé viděl až za sklem. Podobně jako v případě Rembrandtovy Danae se i tady ukázalo, jak křehká mohou být i ta největší umělecká díla a jak rychle se mohou stát terčem lidské posedlosti.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.
4: Je naprosto

0: 15. června 1985 poškodil Litevec Bronius Maigis nožem a kyselinou Rembrandtův obraz Danae v Petrohradské Ermitáži. Muž byl uznán za duševně chorého a putoval do psychiatrické léčebny.
1: V posledních letech se ale objevuje ještě jiný typ útoků na umělecká díla. Takový jehož cílem není ničit, ale upozornit. Aktivisté si slavné obrazy vybírají jako symboly, skrze které chtějí přitáhnout pozornost k ekologickým anebo společenským tématům.
0: Terčem takového útoku se stala například Mona Lisa v pařížském Louvru. V roce 2022 na ní muž, přestrojený za starou ženu na invalidním vozíku, hodil dort a křičel přitom: "Myslete na zemi." Obraz ovšem díky ochrannému sklu zůstal nepoškozen.
1: O několik měsíců později chrstly dvě ekologické aktivistky na ochranné sklo před Monou Lisou polévku. Svůj čin vysvětlovali jako protest za právo na zdravé a udržitelné potraviny a upozornění na to, že lidé řeší umění, zatímco planeta i zemědělství čelí krizi.
0: Právě tento kontrast byl prý pro ně klíčový. Chtěli vyvolat otázku, co je pro společnost důležitější. Obraz samotný ale zůstal nedotčený, protože i tentokrát zafungovalo ochranné opatření.
1: A podobných akcí přibývá. Aktivisté se lepí k rámům obrazů, polevají vitríny nebo se snaží poškodit ochranné bariéry. Často přitom otevřeně říkají, že samotná díla ničit nechtějí, ale berou je jako rukojmí, která jim pomohou zviditelnit jejich poselství.
0: Pro muzea a galerie je to ovšem velká výzva. Musí investovat do bezpečnosti, instalují speciální skla, kontrolují návštěvníky, zvyšují počty mužů a žen v ochrance, což ovšem zároveň mění i samotný zážitek z umění.
1: Odborníci přitom varují, že i když obrazy většinou zůstanou nepoškozené, ohrožené jsou jejich rámy anebo instalace a náklady na opravy jdou do desítek tisíc eur.
0: A proměňuje se kvůli tomu i svět pojištění. Riziko podobných incidentů roste a s ním pochopitelně i pojistné. Někteří majitelé dokonce žádají, aby jejich díla byla raději stažena z expozice.
1: A možná vás zajímají tresty těch, kteří se snaží díla poškodit nebo skrze ně vyjádřit svou nespokojenost. Ty zatím zůstávají velmi mírné, protože samotná díla nebývají poškozena, končí případy jen pokutami anebo podmínkami. Provozovatelé výstavních domů tak tlačí na zpřísnění legislativy.
0: Galerie a muzea celého světa se tak vlastně ocitají v paradoxní situaci. Chrání umění před těmi, kteří ho nechtějí zničit, ale chtějí skrze něj změnit svět.

0: Stále ještě posloucháte příběhy z kalendáře na dvojce, jejichž úvodním tématem byl jeden incident v Ermitáži 15. června 1985. Je ale poctivé říct, že ne vždy stojí za poškozením vzácného uměleckého díla cílený útok nebo snaha vyjádřit tím nějaký protest. Velmi často hrají roli obyčejná nepozornost, spěch a nebo touha po dokonalé fotografii.
1: Ano, v galerii Uffizi ve Florencii například turista při pokusu o dokonalé selfie zakopl o bezpečnostní schod, který byl na místě právě proto, aby se veřejnost držela v patřičné vzdálenosti od díla. Ztratil rovnováhu a narazil do vzácného portrétu z konce 17. století.
0: Výsledkem byla trhlina na obraze, který se jmenoval Portrét a patřil k hlavním exponátům výstavy.
1: A i když galerie okamžitě zasáhla a dílo šlo do rukou restaurátorů, incident znovu otevřel otázku, jak velký prostor dnes dostává turismus selfie, kde vlastně jde návštěvníkům víc o dobrou fotografii než o autentické zážitky.
0: Ještě citlivější na takové zacházení jsou pak moderní díla. V Rotterdamském muzeu poškodil malý návštěvník při hře obraz Marka Rotha Gray Orange on Maroon No. 8. Obraz v hodnotě přes miliardu korun.
1: Stačil drobný škrábanec a zásah do vrstvy barvy, který ale vyžaduje náročné restaurování.
0: Odborníci upozorňují, že právě moderní malba je extrémně zranitelná. Často bez ochranné vrstvy, s materiály, které reagují i na minimální kontakt. A i malá stopa může změnit celkový vizuální dojem díla.
1: Muzea a galerie se snaží přilákat rodiny s malými dětmi a už od raného věku v nich vzbuzovat zájem o umění. Většina institucí tak pečlivě hledá rovnováhu mezi přístupností sbírek a jejich ochranou.
0: Nehodám pochopitelně nelze zcela zabránit, ale naštěstí jsou ve srovnání s miliony návštěv ročně velmi vzácné.

0: 15. června roku 1985 poškodil 48-letý Litevec Bronius Maigis vzácný obraz v Petrohradské Ermitáži. Rembrandtovu Danae pořezal nožem a postříkal kyselinou. Restaurátorům trvalo dlouhých 12 let, než unikátní dílo opravili a vrátili na výstavu.
1: Maigis se ihned po incidentu zatkla policie. Při výslechu uvedl, že obraz poničil na protest proti okupaci Litvy Rudou armádou v roce 1940 a že celkově jako občan Litvy nesouhlasí s politikou Sovětského svazu.
0: Bezpečnostní orgány jej ale koncem léta 1985 prohlásili za duševně nemocného a místo do vězení tak putovala na 6 let do psychiatrické léčebny.
1: Na svobodě se tento muž ocitl krátce po rozpadu Sovětského svazu. Po letech se Maigis ke svému činu vrátil, když napsal 300-stránkový rukopis knihy, ve kterém trvá na verzi, že svým činem bojoval za svobodu Litvy.
0: Podle ruských novinářů, kteří si rukopis přečetli, autor hledá obraz mučedníka, který bojoval za svobodu své země, svých činů nelituje a jednal by znovu podobně.
1: Závěrem si proto dovolíme raději citát malíře, který Danae stvořil. Poslyšte, co si myslel Rembrandt. Lidé jsou jako zvony ulité z různých kovů. V každém z nich je i vzácný kov.
0: No, těžko říct, jestli by Rembrandt ten vzácný kov našel právě i u Litevce Maigise.
1: To nebyla řečnická otázka, nýbrž scénáristická otázka, kterou na závěr svého díla klade scénáristka těchto příběhů Tereza Stýblová. Děkuji za velmi zajímavé čtení, milá kolegyně, a vám děkujeme za pozornost.
0: Ano, Honza řekl vše podstatné, těšíme se na vás příště, mějte se krásně.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: Léto na dvojce bude tentokrát mrazivé.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Chybět nebude historie českého zločinu nebo oblíbená kriminálka.
1: Začínáme už 21. června četbou z knihy Stephena Kinga Noční můra Dannyho Coughlina.
0: Mrazivé léto.
1: To budou napínavé prázdniny na dvojce.

0: Bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Vláda schválila svůj návrh snížit rozpočet veřejnoprávních médií a převést financování na stát. Irán a Spojené státy se shodly na podmínkách pro uzavření míru, stále ale panují nejasnosti ohledně jednotlivých bodů dohody. Počasí zítra bude zpočátku polojasno až oblačno, postupně až zataženo, od západu místy déšť a teploty až 26 stupňů. Zprávy a Naďa Procházková, dobré odpoledne. Od příštího roku má veřejnoprávní televizi a rozhlas platit místo koncesionářů stát. Návrh schválila vláda. České televizi a Českému rozhlasu stanovila rozpočet, který má být nižší než dosud. Dohromady mají obě média přijít o víc než miliardu korun. Opozice s tím nesouhlasí.
2: Český rozhlas a Česká televize mají ze státního rozpočtu dostat necelých 8 miliard. Jde o stejnou částku, se kterou hospodařili do roku 2024, pokračuje ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy.
3: Pro Českou televizi 5,74 miliardy korun a pro Český rozhlas 2,065 miliardy korun.
2: Díky snížení rozpočtu by podle Klempíře měla veřejnoprávní média fungovat efektivněji. Podle opozice to ale naopak ohrozí jejich nezávislost. Návrh proto plánuje ve sněmovně blokovat, říká pirátská poslankyně Andrea Hofmanová.
4: Celou věc budu dále konzultovat s Evropskou komisí, protože takto razantní škrt vnímám jako silné ohrožení nezávislosti.
2: Opoziční politici tak dál požadují, aby se zákony o veřejnoprávních médiích neměnily. Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: Zrušení poplatku za Českou televizi a Český rozhlas by mělo podle jejich ředitelů výrazný dopad na provoz obou médií.
5: Televize a rozhlas by v případě přijetí zákona museli propustit dohromady až 700 lidí. Podle ředitele České televize Hynka Chudárka je návrh téměř likvidační. I pro Český rozhlas by šlo o významný zásah, pokračuje jeho ředitel René Zavoral.
6: Rozhodně bychom se museli bavit o omezení výroby, tvorby pořadů, tvorby pro děti a mládež, sportovního vysílání, některé věci v oblasti regionálního vysílání.
5: Podle Zavorala současný poplatkový systém zaručuje nezávislost obou médií. Za ní poslední dva týdny taky pochodovala z Olomouce až do Prahy skupina studentů z tamní Univerzity Palackého, pokračuje studentka Aneška.
7: Vlastně ve chvíli, kdy jsme začali chodit s banerama, tak nás lidi jako začali poznávat a byli takový jako jo, přesně, prostě za kulturu.
5: Pochod studenti zakončili před úřadem vlády, kde ministrům symbolicky zazvonili budíky, aby je probrali. Lucie Špetová, Český rozhlas.
0: Spojené státy a Irán se dohodly na podmínkách pro ukončení bojů. Uvedlo to vedení obou zemí a potvrdil to i Pákistán, který jednání obou států zprostředkovával. Dohodu mají delegace podepsat v pátek ve Švýcarsku. Další dva měsíce budou mít obě země na vyjednání podoby konečné mírové smlouvy.
8: Průlom v jednání ocenilo i šiítské militantní hnutí Hizballáh. Tehrán totiž trvá na tom, že dohoda povede i k míru v Libanonu. To už ale odmítl Izrael s tím, že se necítí dohodou vázaný. Dokument má zaručit otevření Hormuzského průlivu. Tehrán ho chce odblokovat do 30 dnů a vybírat poplatky za námořní služby pro lodě proplouvající úžinou. To odporuje výrokům amerického prezidenta Donalda Trumpa, podle kterého bude Hormuz odblokovaný už v pátek a plavba v něm bude bez poplatků. Podle amerického viceprezidenta J.D. Vance Spojené státy výměnou za zprůchodnění Hormuzu neuvolní zmrazené íránské peníze. Matěj Kolář, Český rozhlas.
0: Podání návykových látek lidem bez jejich vědomí bude zřejmě trestný čin. Návrh novely trestního zákoníku dnes vláda poslala do sněmovny. Za přimíchání drogy třeba do pití nebo jídla bude hrozit až rok vězení. Pokud bude omamná látka využitá k usnadnění jiného trestného činu, soud bude moct poslat pachatele do vězení až na 3 roky. V krajním případě smrti oběti pak hrozí až 10letý trest.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Počasí.
0: Zítra bude v Čechách polojasno až oblačno, postupně až zataženo, od západu místy déšť nebo přeháňky, ojediněle i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno, oblačnost přibude později. Teploty 19 až 24 stupňů, na Moravě až 26, na horách kolem 16.
1: Doprava.
0: Na D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Rousínov je kolona z kilometru 213, ale už se zkracuje. Na Pražském okruhu jsou obousměrně fronty před sjezdy na Ořech od Lohkova z 15. kilometru i od dálnice D5 z 22. Zdržení je kolem 15 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Hezké odpoledne.
9: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
10: A teď už to, přátelé, pro vás máme další vydání pořadu Stopy, fakta, tajemství. Byly mu teprve 2 roky, když se ocitl v pekle. V koncentračním táboře Ravensbrück neměl šanci na přežití, přesto se mu to povedlo. Celá 10 let nevěděl, komu za ten zázrak vlastně vděčí. Už jako starý muž začal pátrat. Stopy ho dovedly do České republiky, ke 2 u nás už zapomenutým ženám. Jejich jména Zdena a Hilda, statečné, nezlomné. Ženy, které byly pro malého vězně schopny riskovat vlastní životy.
9: Český rozhlas Dvojka uvádí Stopy, fakta, tajemství.
1: Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla.
11: Vězeň sotva 2letý. Zázrak na prahu plynové komory.

0: prší. Na rozlehlém prostranství bývalého koncentračního tábora Ravensbrück stojí lidé. Déšť jim bubnuje do deštníků. Na improvizované tribuně u mikrofonu vidíme bělovlasého muže s plnovousem. Na sobě má tmavý oblek, světlou košili a růžovou kravatu. Vypráví.
1: It's rather obvious why I'm here today. To honor the memory of my mother.
2: Je vcelku zřejmé, proč tu dnes jsem, abych uctil památku své matky. Stejně jako památku žen a dětí, které tu byly zabity. Stejně jako památku žen a dětí, které přežily. Přežily, ale po zbytek životů jim zůstaly až na výjimky psychické a fyzické jizvy. Co je ale důležité, nezapomínejme. Nezapomínejme, že všichni ti vězni, tisíce, desetitisíce, mají svá jména. Uctěme jejich památku.
0: Je 23. dubna 2023. Muž, který promlouvá na místě někdejšího ženského koncentračního tábora Ravensbrück, den zasvěcený 78. výročí osvobození tohoto tábora, se jmenuje Ib Kasnelson. Je mu 82 let. Rodák z Kodaně. Svého času v pouhých 2 letech vězeň Ravensbrücku. Odvlekli ho sem i s jeho matkou Karen v listopadu 1943. Ocitl se tak, doslova, na prahu plynové komory. Přesto přežil zásluhou 2 nebojácných žen, vězeňkyni. Byly to české ženy. Desítky let po svém osvobození se Ib Kasnelson, po válce se stal významným dánským ekonomem, jedním z vedoucích pracovníků ministerstva financí a také výkonným ředitelem Evropské banky pro obnovu a rozvoj se sídlem v Londýně, vydal po stopách svých zachránkyň. Měl jen kusé informace od své matky a to bylo všechno. Pátrání ho posléze přivedlo do České republiky, do moravského města Brumov Bylnice.
2: Jak nám bylo těžko, když jsme vídali ty drobné bytosti s očima příliš velkým a na vyhublém obličejíčku. Matky vzpomínaly na své děti, které už léta vyrůstaly bez mateřské péče. Našlo se mnoho žen, které si odtrhly od úst poslední krajíček a darovaly jej hladovému dítěti. Některé si vzali nad dětskem jakýsi patronát a stali se jeho lágrovými matkami.
0: Citovali jsme ze vzpomínky bývalých vězenkyň Ravensbrücku Dagmar Hajkové a Hany Houskové. Jejich vyprávění uchovala kniha Ravensbrück. Jak se z knihy mimo jiné dozvíme, nejvíce dětí začalo do Ravensbrücku přicházet v roce 1943.
2: Přicházely děti z Holandska, z Francie, z Polska, přišlo dalších 20 až 30 dětí sovětských i několik ze Slovenska. Jejich přesný počet není znám, odhaduje se asi na 200, kromě dětí cikánských.
0: Děti však měly minimální naděje na přežití, což byl i případ námi známého dánského chlapce jménem Ib Kasnelson. Narodil se v dánské židovské rodině. Osudovým dnem se pro dánské židy stalo datum 1. října 1943, to když začala nacistická perzekuce dánských židů. Většinu z nich čekala transport do terezínského geta. Byly výjimky. Patřila k nim rodina Kasnelsonových. Ibův otec byl odvlečen do koncentračního tábora Sachsenhausen. Matka s 2letým synem putovali, jak už víme, do koncentračního tábora Ravensbrück. V rozhovoru, který před časem Ib Kasnelson poskytl památníku Ravensbrück, také řekl.
1: And we were imprisoned in the bunker, which served as the camp prison.
2: Byli jsme vězněni v bunkru, který sloužil jako táborové vězení. Asi po měsíci jsem dostal záškrt a byl jsem matce odebrán. Ta téměř 2 měsíce nevěděla, kde jsem, co se stalo a dokonce ani nevěděla, jestli jsem naživu. Otázkou je, jak 2leté dítě se záškrtem, což je velmi nebezpečná nemoc, může přežít v takovém koncentračním táboře, jakým byl Ravensbrück. Tábor, kde byly zabity tisíce lidí, případně tu zemřeli hladem či na následky nemocí.
1: or simply died because of hunger or illness.
0: Začtěme se nyní do knižní studie Ravensbrück, Tábor pomalé smrti. Autor Ib Kaznelson.
2: Ve své knize Nechte ho zemřít ve dvou letech v Ravensbrücku a Terezíně jsem popsal, co se v Ravensbrücku za našeho pobytu s matkou dělo. Figuruje zde ovšem jedna velká časová prodleva. Jedná se o dobu, kdy mě od matky odloučili a umístili na

0: až dlouho po válce, až v roce 2019. Začalo to tím, že se začetl do knihy Sary Helmové Ravensbrück. Autorka tu vypráví i příběh francouzské vězenkyně Germaine Tillionové.
1: Tajně sledovala doktora Trejteho, jak osobně určil jedno malé dítě na smrt. Germaine ležela na pokoji infekčních nemocí a léčila se právě se záškrtem, když sem Trejte přišel. SSáci na pokoje kvůli strachu z nákazy přicházeli jen zřídka, ale Trejte žádný strach nevykazoval a došel až k dětské postýlce, kde leželo dvouleté židovské dítě. Chlapec, Dán, který byl patrně oddělen od svých rodičů, dorazil s posledním transportem. Trejte dítě opatrně vzal, aby ho vyšetřil. Netušil, že ho někdo pozoruje. Trejte vůči dítěti dokonce prokázal jistý cit, když mu dal jablko. Ale další den dítě zmizelo a Germaine se později dozvěděla, že Trejte toho samého dne jméno chlapce napsal na seznam těch, kteří měli být posláni do Osvětimi.
0: Samotná Germaine Tillionová v knize rozhovorů, kterou s ní sepsala Ariane Larouzová, byla ještě konkrétnější.
2: Byl více než jen milý. Hošík tak pěkný a roztomilý, že Trejte, SSák velící revíru, mu jednou dal jablko. Za týden jsem doktora Trejteho viděla ještě jednou, jak si toho malého chlapce nižně posadil na kolena a najednou řekl, už se uzdravil, můžeme ho poslat do Osvětimi. Vůbec to nechápu. Dá tomu malému chlapci jablko a pak ho pošle do Osvětimi.
0: Kdo byl doktor Percival Trejte? Po rodičích Němec i Brit. Šéf nemocničního revíru v Ravensbrücku. Po válce očekal trest smrti. Když si Ib Kaznelson přečetl citovaný úryvek, začal tušit, že o ním nemocným chlapcem, kterého doktor Trejte měl poslat do vyhlazovacího tábora Osvětim, a tedy do plynové komory, byl zřejmě on sám. Jiný dánský chlapec v jeho věku totiž na revíru v té době nebyl. Buď jak buď, transport z Ravensbrücku tehdy přece jenom odjel a nedorazil však do Osvětimi, jak se předpokládalo, ale do neméně krutého vyhlazovacího tábora do Majdanku. Z transportu podle zjištění pana Kaznelsona nikdo nepřežil. Jak se ale mohlo stát, že chlapec určený pro plynovou komoru přece jen přežil? Od své matky se Ib Kaznelson dozvěděl, že těsně před odjezdem transportu jí chlapce předala česká sestřička z nemocničního revíru. Měla naspěch. Chlapec ještě nebyl úplně vyléčený. Co bylo důležité, sestra ho nějakým způsobem z transportu vyreklamovala. Někdejší malý vězeň pátrá dále. Zjišťuje, že v té době pracovalo na nemocničním revíru jako sestry 20 českých vězeňkyň. Jak ale najít tu pravou? Ibova matka ještě vzpomínala, že ona česká sestřička mluvila německy a francouzsky. Do pátrání se zapojila i vzpomínaná autorka knihy Ravensbrück Sara Helmová.
1: Sara Helmová byla přesvědčena o tom, že tou českou vězenkyní, která se mě ujala, byla určitě Hilda Sinková. I Germaine Tillionová ve své knize o Ravensbrücku píše, že Hilda Sinková mluvila francouzsky, takže informace o táboře nejdříve dostávala od ní v revíru.
0: Píše ve své knize Ib Kaznelson. Opět jsme u Hildy Sinkové, která mimochodem mluvila i německy a o které dnes už víme, že to byla právě ona, kdo společně s další českou vězenkyní lékařkou Zdeňkou Nedvědovou zachránili dvouletého Iba Kaznelsona před smrtí. Citujeme nyní z knihy Oprátka pro krásnou Veru, Temné tajemství ošetřovatelky z Ravensbrücku.
1: Zdena Nedvědová se narodila jako Zdena Nejedlá v roce 1908. Jejím otcem byl pozdější profesor historie a hudební vědy, levicový politik Zdeněk Nejedlý. Jejím bratrem byl budoucí hudební skladatel Vít Nejedlý. Ještě na studiích medicíny se seznámila se spolužákem Milošem Nedvědem. Vzali se hned po promoci. Později se jim narodila dcera, dostala jméno Hana. V čase německé nacistické okupace se manželé zapojili do odboje.
0: Jak se můžeme dozvědět ze studií Jany Havlínové Léčili za hranicemi možností, příběh Zdeňky a Miloše Nedvědových, uveřejněné ve sborníku Terezínské listy, v době své odboje

0: Nové činnosti doktorka Zdeňka Nedvědová už spolupracovala s Hildou Synkovou. Jana Havlínová cituje i tuto vzpomínku doktorky Nedvědové.
1: Měli jsme přepážku v manželově ordinaci. To bylo ideální. Například Hilda Synková obstarávala napojení lékařské organizace na partaj. Vždycky si vypůjčila dítě, při návštěvě mě přenechala materiál, poseděli jsme dobu uměrnou vyšetření dítěte a zase šla. Bylo to velmi nenápadné.
2: Pátrání po okolnostech, za kterých dvě české vězeňkyně zachránily v Ravensbrücku před plynovou komorou dvouletého dánského chlapce, pokračuje.

0: dubnu 1942 jsou manželé Nedvědovi zatčeni gestapem. Přes malou pevnost Terezín jsou deportováni do vyhlazovacího tábora Osvětim-Březinka. Tady se oba nakazí skvrnitým týfem. Doktor Miloš Nedvěd nemoci podlehne. Jeho žena Zdeňka přežije. Je pak odtransportována do koncentračního tábora Ravensbrück. Tady se opět setkala se svou přítelkyní z odboje Hildou Synkovou. Rovněž i ona je už vdovou. Její muž Otto Synek byl v letech 1939 až 1941 členem a později organizačním tajemníkem prvního ilegálního vedení komunistické strany. Zatčen byl 10. února 1941 a 29. září stejného roku popraven společně se svým bratrem, rovněž odbojářem Viktorem Synkem. Další pátrání vede Iba Kaznelsona do České republiky, také na Moravu, do města Brumov-Bylnice. A proč zrovna sem? Právě tady se Helda Synková, původně Matilda Matoušková, narodila. Bylo to 9. března 1906.
1: Po absolvování obchodní školy nastoupila na místě úřednice v sidonské sklárně rodu Schreiberů. V roce 1926 vstoupila do komunistické strany a o dva roky později byla propuštěna ze zaměstnání pro své zapojení do stávky dělníků ve sklářské huti.
0: Četli jsme ze studie historika doktora Aleše Naňáka. Jsem nyní v Brumově Bylnici. Na zdi radnice se dívám na pamětní desku věnovanou právě Hildě Synkové. V budově dnešní radnice Hilda prožívala své dětství. Setkávám se s vedoucí oddělení kultury a cestovního ruchu Veronikou Jiříčkovou, rovněž s někdejší starostkou města a dlouholetou zastupitelkou Zlínského kraje Milenou Kovaříkovou. Abych se dozvěděl, že příběh pamětní desky měl mnohé znaky dramatu, smutného dramatu. O Hildině příběhu v souvislosti s malým dánským vězněm se Brumovy Bylnici dozvěděli v roce 2020. Veronika Jiříčková vypráví.
2: No já vám řeknu přesně. 8.10.1957 mě přistál mail z knihovny tady v Brumově Bylnici, kdy mě vedoucí knihovny Jana Surovcová přeposlala mail z paměti národa od Lady Halonové, že existuje nějaký člověk v Dánsku, jmenuje se Ib Kaznelson, kterému Hilda Synková zachránila život v koncentračním táboře Ravensbrück. Ten Ib chtěl třeba vědět, jestli bychom mu mohli poslat tři věci. Fotku rodného domu Hildy Synkové, uliční ceduly Hildy Synkové, protože se on vyčetl, že v roce 56 se jí odhalovala deska, tak ještě tu pamětní desku. Říkám tři věci. Obyčejné samozřejmé věci. Uliční cedule nebyla, byl rozcestník Hilda Synková, který směřoval na hřbitov, jo, prostě to se točilo na všechny strany. Pamětní deska nebyla a kde se narodila Hilda, kde nikdo nedokázal říct.
0: Pamětní deska byla kdysi odhalena na náměstí, rovněž pojmenovaném po Hildě Synkové. Než se dozvíme, jak bylo možné, že právě zmíněná pamětní deska svého času skončila s nadsázkou řečeno v propadešti dějin, pověsme si něco o poválečném životě Hildy Synkové. Opět citujme z historické statě doktora Aleše Naňáka.
1: Stala se členkou Zemského národního výboru a působila v propagační komisi Ústředního národního výboru města Prahy. V parlamentních volbách v roce 1946 byla zvolena poslankyní Ústavodárného národního shromáždění. Setrvala zde do konce funkčního období, tedy do voleb do národního shromáždění v roce 1948, v níž byla zvolena za KSČ.
0: V roce 1949 se Hilda Synková stává zástupkyní tehdejšího ministra ochrany práce a sociální péče Evžena Erbana. Z její iniciativy dojde k přijetí zákona na ochranu matek. Má rovněž významný podíl na vybudování prvního závodu na výrobu penicilinu u nás. Pak přijde šok. V roce 1949 tehdy 42-letá Hilda Synková umírá. Oficiální závěr sebevražda svítí plynem. V několika dalších letech se na Hildu Synkovou vzpomínalo s úctou a obdivem. Také v Brumově Bylnici. Procházím nyní díky vytrvalému pátrání bývalé starostky města Milny Kovaříkové, která věnovala pátrání po osudu Hildy hodně času a energie, archiv dokumentů týkajících se Hildy Synkové. V městské kronice v roce 1956 se píše o odhalení pamětní desky Hildy Synkové. Slavnost se odehrála 11. března. O Hildě Synkové se tu uvádí.
1: Zemřela náhle dne 3. srpna 1949, zapsána zlatým písmem v srdcích všech, kteří ji znali. Pro uctění tohoto krásného života plného plodné tvůrčí práce bylo rozhodnuto, aby byla odhalena pamětní deska na rodném domě a náměstí pojmenováno náměstím Hildy Synkové.
0: Po více než 30 letech však byla pamětní deska umístěna u vchodu do radnice odstraněna. Zmizela. Hovoří opět Veronika Jiříčková.
2: No ale ta pamětní deska, to byl příběh 2,5 roku, kdy jsme do zpravodaje dávali články, lidé, jestli mají svatební fotky, aby jsme tu fotku měli pamětní desky. Sešlo se nám poměrně 6 nebo 7 těch fotek, ale byly všechny nečitelné. Pouze první 3 řádky byly čitelné, ten zbytek ne. Ale aspoň jsme viděli, že byla mramorová s kovovýma páskami. Jo? Tak jsme ji hledali. Já pátrání došlo tak daleko, že jsem zjistil, že ta původní deska byla sundaná přesně, když se cinkalo klíčama při sametové revoluci.
0: Deska zmizela. Na nátlak lidí, pro které Hilda Synková byla, bohužel, pouze exponentkou minulého režimu. Pakle přišel rok 2020 a do podvědomí se začal dostávat příběh zázračného přežití malého vězně Iba Kaznelsona. Bylo rozhodnuto vstyčit desku novou. Na její slavnosti odhalení byl pozván také Iba Kaznelson. Dobrá věc se nakonec podařila, o čem svědčí článek uveřejněný na stránkách městského úřadu Brumov Bylnice.
1: Ve středu 28. června byla slavnostně odhalena pamětní deska paní Hildy Synkové na jejím rodném domě, v současné době sloužícím jako radnice města. Dopoledne proběhly 2 přednášky, primárně určené pro školy, Iba Kaznelsona o jeho životním příběhu a setkání s Hildou za dramatických okolností a profesor Terkel Stráde měl přednášku o skutečnostech a průběhu holokaustu v Dánsku za 2. světové války. Následoval pietní akt na židovském hřbitově, návštěva rodného domku Hildy Synkové a pokochání se novou cedulí značící náměstí Hildy Synkové.
0: Hilda Synková se vrátila, obrazně řečeno, opět domů. Byť se tak stalo, bohužel, teprve díky podnětu ze zahraničí, díky podnětu Iba Kaznelsona. Při návštěvě České republiky se Iba Kaznelson zajímal i o osud své další zachránkyně, doktorky Zdeňky Nedvědové. Citujeme nyní z obsáhlé biografie doktora Jiřího Křesťana Zdeněk Nejedlý.
1: Zdenka tak jako před válkou i po osvobození působila nadále v komunistické straně, a to i přesto, že průběh politických procesů 50. let zcela neodpovídal jejím představám o fungování této strany. Srpnovou okupací Československa 1968 však zcela ztratila jakékoliv iluze a veřejně proti tomuto zásahu vojsk Varšavské smlouvy vystoupila. Bylo pro ní obtížné ve straně i nadále se trvat a taky záhy opustila.
0: Doktorka Zdenka Nedvědová zemřela 14. června 1998. Bylo jí téměř 90 let. O smrti Hildy Synkové v roce 1949 byla už řeč. Pochybnosti o údajné sebevraždě však přetrvávaly a přetrvávají. V rodině, mezi přáteli, mezi historiky. Iba Kaznelson ve své knize Ravensbrück, Tábor pomalé smrti, se přiklání k názoru, že mohlo jít o vraždu. V té souvislosti cituje.
1: V týdeníku Der Spiegel z roku 1968 se též zmiňuje domnělá sebevražda Hildy Synkové jako výsledek mocenských bojů ve straně.
0: Hypotéz je několik, včetně možností úkladné vraždy ze strany tajných služeb. Důkazy však neexistují. Otazníky tedy zůstávají. Vzpomínková akce památníku Ravensbrück vrcholí. Iba Kaznelson končí za hustého deště svůj projev.
1: Ale stále máme své děti a vnoučata, pro které vzpomínka na vraždy a zvěrstva v tomto místě je stále živá. Ale až tu my, ale ani naše děti či vnoučata nebudou, když osobní vzpomínky vyblednou, jak tohle všechno v paměti uchovat? A nebo spíše, jak tohle budou vnímat příští generace? Proto připomínám slova Prima Levyho. Stalo se to. A proto se to může stát znovu.
0: Primo Levi, bývalý osvětímský vězeň, ve své slavné knize Je-li toto člověk, píše, jak bylo obtížně uchovat si v nelidských podmínkách tábora lidskou tvář. Mnozí to ale dokázali. Patřili mezi ně i Zdenka Nedvědová a Hilda Synková, ženy plné lásky a odvahy.

0: Tak to byl další díl cyklu Stopy, fakta, tajemství. Autorem byl Stanislav Motl, dramaturgyní Magdalena Šorelová, mistrem zvuku Tomáš Kzelhofer, spolupracoval Libor Vacek, zvukový design obstaral Petr Šplíchal.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
2: Magické hudební světy Michala Pavlíčka. Řada skvělých muzikantů na jednom pódiu a kytara, která je poznat po prvních tónech. Premiéra záznamu koncertu Michal Pavlíček and Friends. V pátek večer na ČT Art a v iVysílání.
3: Radioservis představuje
4: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
5: Český rozhlas Dvojka.
6: Rádio, které vás baví.
5: Srdcovky od Dvojky.
7: Dobrý večer, milí posluchači. Je pondělí 15. června roku 2026. Máme 18 hodin a 32 minut. No a právě začínají srdcovky od Dvojky, které teď přebírám, protože minulý týden měl srdcovky autorsky na starost můj kolega Miloš Skalka a já na něj dnes s radostí navážu. To dnešní datum je možná tak trochu hořké. Pro mnohé z nás je to černá tečka u dnešního dne, protože média veřejné služby nejsou jen instituce. Jsou to hlasy, příběhy, písničky, zprávy, přenosy, kultura a také důvěra obyčejných lidí. A tu si nikdo nevynutí. Ta se získává poctivou prací. Ale právě proto jsem rád, že i dnes večer můžeme být spolu. Protože srdcovky od Dvojky jsou vaše pravidelná dávka pozitivní energie, podávaná skrze skvělou hudbu z domova i ze zahraničí. Jsou to večery, díky kterým je svět na chvíli vlídnější, hezčí a plný vzpomínání na různá období našich životů. A přesně v tom duchu se dnes večer poneseme, a nejen dnes večer, ale celý tento týden. Budeme hrát písničky, které mají duši, příběh a někdy i schopnost vrátit nás v čase. Máme tedy pondělí. Dobrý poslech vám od mikrofonu Dvojky ze srdce přeje Pepa Melena.

No jo. Možná tohle 31 let, ano, říkám to správně, 31 let starou desku nebo staré album, CDčko máte doma. To bylo Pondělí a Alice Springs. Dneska máme 15. června a musím říct, že většina písní se kolem tohoto data nebo přímo s tímhle datem pojí. Musím říci, že někdy je to připomenutí některého výročí. To jedno výročí, byť trochu smutné, tady máme hned v úvodu. Ella Fitzgerald totiž 15. června roku 1996 odešla na druhý břeh. Zkrátka ta zpráva se rozletěla celým světem. Ale máme tady písničku, která je oslavou velkých jazzových osobností a není to jenom Ella Fitzgerald, ale samozřejmě i další a další, jak už si jistě vybavíte, třeba Glenn Miller, Louis Armstrong, Duke Ellington, Count Basie a další a další. Autorem té písně, která je velkou poctou všem těmto jazzovým osobnostem, je Stevie Wonder. A tuhle píseň už jistě znáte. Sir Duke.

Hudba je jazyk, přátelé. Je to jazyk, kterému rozumí lidé na celém světě, který propojuje generace, propojuje kontinenty. A o tom byla přesně tahle ta písnička. A tak Stevie Wonder v ní říká, nezapomínejme na ty, kteří nám takovouhle skvělou hudbu, tedy ten jazyk, který nás všechny na světě propojuje, kteří nám takový jazyk dali. Máme tady hned jedny narozeniny. 15. června roku 1950 se v Ostravě narodil skvělý český big beatový, ale možná i soulový a popový zpěvák a také muzikant Petr Němec, tedy před 76 lety. Muž, který je samozřejmě spojen s Flamingem, později s Plameňáky, a který má na svém kontě spousty pěkných písní, ale také několik duetů, krásných duetů s Maruškou Rotrovou. A já jsem jeden z nich vybral. Není to úplně původní česká věc, protože ta píseň je původně od Billyho Nicholse, I Can't Stop Loving You, Through I Try, ale tahle písnička je velmi, velmi krásná a já osobně ji mám rád v mnoha verzích, nejen v té originální, ale třeba také od Phila Collinse, ale o tom zase jindy. Petr Němec, který dnes slaví narozeniny, a Maruška Rotrová, Raní loučení.

Krásná věc, co říkáte. Myslíme, že až si uděláme někdy srovnávačku absolutního originálu, té velmi slavné verze Phila Collinse a třeba i této písně, tak je možná ani nepoznáte, protože ta podobnost je tam opravdu velmi, ale velmi skrytá. Dnes je, jak jsem řekl, už mnohokrát 15. června a musím říci, že v následující písni se nám spojí Francie s Itálií. Je to taková jako takové vzácné spojení a ještě ke všemu je to vzpomínka na muže, který ve Francii nebo do francouzské populární hudby doslova přitáhl nebo vtáhl rock and roll. 15. června roku 1943 se totiž v Paříži narodil Johnny Hallyday. Jeho vlastní jméno bylo Jean-Philippe Smet. Zemřel už v roce 2017, ale dá se říci, že pro Francouze je to rock'n'rollová nebo dá se říci rocková ikona. A teď mám pro vás, jak už jsem řekl, tohodle Francouze spojeného s Italem a to je další můj velký oblíbenec Adelmo Fornaciari a sice Cukero, neboli Cukřík. Tihle dva spolu udělali písničku, která původně byla pouze na Cukerově albu, ale později ji natočil právě s Johnnym Hallydayem. Bylo to v červnu roku 1989 a ta písnička je krásná, protože má krásné jméno Madre Dolcissima a neboli Mama, ta verze, která je jako duetem Cukera a Johnnyho Hallydaye, má občas označení pouze Mama. A není to píseň pouze o mámě. Je to v podstatě takové zvolání chlapa, který potřebuje dost naléhavě, říká světu, že uprostřed toho neklidného světa se prostě potřebuje jen někam schovat. Pokud je to máma, je to fajn. Když máma není, hledá jiné místo.

0: Máme tady další vzpomínku, také 15. června v Texasu se v roce 1937 narodil Waylon Jennings, který se stal jednou z hlavních postav country. A já mám pro vás písničku, o které jsem tady mluvil ve spojitosti s Michalem Tučným, protože báječná ženská je něco, co samozřejmě se tady hrálo, hraje, hrát bude. Je to písnička, která se také hraje v podstatě na každé party, ať už je to u ohně a nebo kdekoliv, kde se tančí, má spousty různých podob a takhle je to i ve světě. Ale tuhle písničku, přátelé, napsal Waylon Jennings, ten, který, na kterého dnes tedy vzpomínáme, nebo který by dneska slavil 89. narozeniny, a napsal ji se svým kamarádem Willie Nelsonem a bylo to podle tehdejší reklamy, ve které, přátelé, byla Tina Turner se svým manželem a ona byla označována jako ta dobrosrdečná žena, která prostě jako ustojí úplně všechno. Ustojí ty vrtochy, ustojí i tu špatnou náladu toho chlapa. Ustojí vlastně všechno, co patří třeba k venkovu a vůbec ke country jako takovému. Tak teď si tedy pojďme dát tuhle písničku, která je jednou z těch podpisových písní a originál je z roku 1971. Good Hearted Woman.
1: A long time forgotten

Pojďme, krátce před 19. hodinou si dáme anketu. Kdybyste mohli poslat třeba dnes večer jednu písničku svému mladšímu já, která by to byla a kolik by vám tehdy bylo tam, kam posíláte tu písničku pro své vlastní já? Zamyslete se, zavzpomínejte a klidně k té písničce připište, jestli by to byla písnička, která by vás tehdy povzbudila, možná třeba taková, která by vám připomněla, že všechno dobře dopadne, anebo něco úplně jiného. Tak mi napište na josef.melen@rozhlas.cz, to je e-mailová adresa, a nebo můžete na SMS bránu 702 222 220. Kdybyste dnes večer mohli poslat jednu písničku svému mladšímu já, která by to byla a kolik by vám tehdy bylo let? PS, hrajeme dál. Iveta Bartošová.

Mám tvůj stín, písnička, kterou nahrál, naspíval Ivan Král, mimochodem skvělej to chlap. Musím říct, že jsem měl to štěstí ho znát, poznat, mluvit s ním a byl opravdovej, byl to prostě člověk, nebyla to žádná velká nafrněná hvězda. Pojďme dál a budeme opět vzpomínat. Před 85 lety se narodil Harry Nilsson. Nilsson, který používal pouze své příjmení jakožto označení nebo chcete-li pseudonym, tak tenhle člověk vzal zhruba po roce písničku kapely Badfinger, tu, kdy si napsali Pete Ham a Tom Evans, a napsali ji tak, že jeden měl hotové sloky a druhý refrén. V podstatě to byly dvě různé písničky, které oni spojili, ale ta písnička má celkem jasný příběh. Oba totiž procházeli velmi těžkým obdobím, kdy byli sami a nevěděli, co se životem, jestli vůbec a jak dál. A tak když tuhle s tou písničku nebo ty dvě věci dali dohromady, tak vznikla jedna z nejslavnějších balad o zoufalé lásce. Ovšem po roce, tedy v roce 71, si této písně všiml právě Nilsson a udělal z ní opravdový hit, hit takový, že v únoru roku 72 se stala jedničkou americké hitparády Billboard Hot 100, vydržela tam 4 týdny. V Británii dokonce byla jedničkou 5 týdnů a Nilsson za ní získal také Grammy za nejlepší mužský popový vokální výkon. A tak si pojďme vzpomenout na nedožitých 85 Harryho Nilssona v této nádherné písni Without You.

Mariah Carey a další, kteří naspívali tuhle píseň Muži, ženy, kapely, ale musíte uznat, že tahle písnička i po těch 55 letech je pořád nádherná. Dneska by Harry Nilsson slavil 85. Pojďme teď ne na lidi, ale na alba, protože je to 4 dny zpátky, co vyšlo album, 4 dny a 50 let, abych byl přesný, tedy 11.

klidně filmový obraz, protože Neil Diamond byl tehdy se svými dvěma malými dcerami v hotelu v New Yorku, byla okna otevřená a dole na 5. Avenue šel průvod, kde hrála hudba, lidi tam prostě jančili, skotačili, zpívali a ta jeho jedna z dcer se zastavila u toho okna a řekla, tatínku, to je ale krásný hluk. No a ten Beautiful Noise, tedy krásný nebo nádherný hluk, je také píseň, kterou si teď připomeneme. To album opravdu vyšlo před 50 lety a tady je Neil Diamond, Beautiful Noise.

0: just to give it all to.
1: Čtyři dny a 50 let je tomu, co vyšlo tohle album s názvem této písně, tedy Beautiful Noise a Neil Diamond. Máme anketu, kdybyste dnes večer mohli poslat jednu písničku svému mladšímu já, která by to byla a kolik vám tehdy bylo? A vzkázali byste něco sami sobě v té době, když byste mohli, nebo která písnička by to byla, kterou byste si mohli z té doby znovu pustit. Píšete mi na josef.melen@rozhlas.cz, píšete mi také na SMS bránu 702 222 220 a pojďme se podívat, co mi píšete. Nejprve chci poděkovat, jeden z prvních e-mailů, který přišel, je od paní Majky z Ústí. Děkuji za slova podpory, díky moc za to. Dobrý večer, já bych si poslala Bylo léto, horké léto od Lilky Ročákové a chodila bych na základku. Ráda vás poslouchám, jsem ráda, že pouštíte písničky, které se nehrají v rádiu pořád dokola. Píše Dáše z Pardubic, děkuji moc za tuhle zprávu. Dobrý večer, Blue Savannah od Erasure. Bylo mi 14, krásná léta, děkuji Mirka z Litvínova. Alphaville, navždy mladý.

Forever Young, to píše Roman, nebo taky Falco, Džíny, krásná léta, rok 1985, děkuji, pane Melene, já děkuji vám, že píšete. Poslala bych si píseň Tuláků od Věry Špinarové, to už je tak dávno, že nevím, kolik mi bylo, píše paní Marta z Petřvaldu ve Slezsku. Děkuji za tuhle zprávu. Dobrý večer, Pepo. Asi tak od 12 let miluju ABBU. Nepřešlo mě to ani po 50, tenkrát jsem při jejich skladbách poskakovala, dnes u nich nostalgicky slzím. Mému mladšímu já bych poslala I Have a Dream, nádherná skladba. Zdraví vás i dvojku, přeji vše dobré a krásné sny. To píše paní Dita. Tak za chvilku se vrátíme k těm vašim zase dalším zprávám. Pište mi, nebojte se, je to tak správně. A zavzpomínejte si na to, jak jste byli mladí, krásní, úžasní a co byste si poslali za písničku třeba do svých 20, 15. No, to už nechám na vás. Tohle je Naděja Urbánková, Prázdný expres.

Pojďme si teď dát muže, který také v červnu oslaví narozeniny, budou to sedmdesátiny. A je to muž, který, jehož jméno je Chris Isaak. Ten samozřejmě má na svém kontě spousty zajímavých a krásných písní. Já jsem vybral jednu, kterou napsal. On je mnohokrát přirovnáván k Elvisovi, že prý je tak trochu jako Elvis, že snad ho i někdy kopíruje. Já si myslím, že Chris Isaak je prostě svůj. A svůj Blue Hotel napsal nejen jako vzpomínku na jakýkoliv hotel, který je u cesty, ale spíš je to takový ten hotel, který mají chlapy ve své hlavě. Je to takové zvláštní, protože je to místo, kam se rádi dostáváme ve svých myšlenkách. Takový hotel, ve kterém máme vždycky na baru svoje místo. Tady je Chris Isaak a jeho Blue Hotel.

Blue Hotel a Chris Isaak, ten svoje narozeniny oslaví, budou 70., ale budou ještě v červnu. Pojďme se teď podívat na další krásnou vzpomínku. Dneska by totiž bylo 80. Muži, který v podstatě tak trochu plnil moje dětství, protože můj táta ho velmi rád poslouchal. Pamatuji si na černobílou televizi, když tenhle muž, a byl to Demis Roussos, stál na tom jevišti v tom obrovském bílém hábitu, a byl to samozřejmě velký muž v té době. A kromě toho, že zpíval krásně, hezky zamilované věci svým vysokým tenorem, tak tehdy stál na tom jevišti v takové aréně a koukal do dálky a říká: víte, mluvím teď ke všem, kteří jsou tamhle na těch stromech, protože já vám nezávidím to, že se na můj koncert díváte z těch stromů a nezaplatili jste lístek. Já vám to dokonce ani nevyčítám. Já vám závidím, že můžete vylézt na strom. To se mně nepovede. Takhle to řekl. Já si na tu chvilku vzpomínám. Pojďme si teď zavzpomínat na Demise Roussose, který by dneska slavil 80. V písni, která je o větru, ale ten vítr je vlastně velký parťák. On je to takový parťák do nepohody, je to, řekněme, takový parťák, který může odnést vaší zprávu, anebo třeba přinést lepší počasí, možná i lepší zítřky. My friend is wind, Demis Roussos.

0: Demis Roussos by dneska slavil 80. Máme tady anketu, kdybyste dnes večer mohli poslat jednu písničku svému mladšímu já, která by to byla, kolik by vám tehdy bylo let a co byste si třeba vzkázali? Je toho opravdu hodně, co píšete. Byla by to Alenka v říši divů, to píše Adel, když jsem slavila 40. a nebo jakákoliv od Karla Zicha. Protože když jsem chodila na základní školu na Spořilově, tak stál opřený o klandr, čekal na své děti a ostatním hrál pro radost. Děkuji moc za tuhle zprávu. Kdyby mi bylo 32, poslala bych si píseň Olympiku, Nech to být, to se stává. Byla jsem tehdy nešťastně zamilovaná a ta píseň mi moc pomohla, píše Pavla z Ostravy. Tak co tady máme dál? Pepo, je mi 76, takže těch písní je moc, ale asi by to byla Bohemian Rhapsody od Queen. Poprvé jsem ji slyšel, když mi bylo 25 a dodnes patří mezi nej. To píše Vláďa, zdravím vás, Vláďo. Frank Sinatra, Nancy Sinatra, píseň Sladké hlouposti, rok 67, v tom roce se narodila dcera, zdraví Naďa. I vy mi ještě můžete napsat, jakou písničku byste si poslali nebo poslali svému mladšímu já. Ahoj Pepo, vzpomínka na druhou třídu a jízda po D2 v Ladě 1500 a poprvé 160 km v hodině na pár sekund. Směr Brno, z kazety nám hrála Laura Branigan a její Self Control. Psal se rok 1985 a mě bylo krásných 8. No to je ale zážitek. Velmi silný zážitek. Pěkný hudební večer, píše Martin z Podlesí. Děkuji moc i za tuhle zprávu. Je to krásné vzpomínat, co říkáte a vůbec na takové věci jako poslat sám sobě nějakou písničku do, já nevím, třeba roku 1989-91, co bych si tak vzkázal. Tady je Karel Gott, Hříšné bolero.
1: Josef Melen,
2: Srdcovky od dvojky.

Líbí se mi, jak ve vašich odpovědích na dnešní anketu vzpomínáte na různé chvilky vašeho života, třeba na to, jak jste někdy někde cestovali, a proto vám teď může svým způsobem pomoci ve vzpomínání také následující píseň. Ta má název Downtown Train a je to o nočním vlaku, nočním městě, touze a jedné velké vysněné lásce. Ta písnička je původně z roku 1985, kdy ji vydal Tom Waits, napsal ji sám taky, ale 4 roky později si tuhle písničku převzal a udělal z ní velký hit Rod Stewart. Tahle písnička se stala číslem 3 v Americe, v Kanadě byla dokonce jedničkou, tak se pojďme nechat zavést tímhle úžasným vlakem do nočního města Downtown Train. Rod Stewart.

ještě trochu té bouřky a takhle to nějak prostě je. Tolik krásná věc, kterou Rod Stewart ani první nenahrál a dokonce ji ani nenapsal, ale proslavil. Pojďme se podívat, co mi píšete. Dobrý večer, pane Melenek. Dnešní, tedy 15.6. anketě. Písní je hodně, třeba ABBA by se dala, ale přeci jen emočně od tehdy, co poslouchal já Laxík, to byla píseň Ding Dong Ding Dong od George Harrisona z roku 1974. To mi bylo nádherných 18 a v té době byla pro mne krásná doba a tato píseň mi ji vždy nádherně připomene. S pozdravem a úctou Karel z Přerova. Děkuju moc, Karle, za tuhle zprávu. Tak tady to už jsme měli, co tady máme dál. Dobrý večer. Nikdy nezapomenu na song Killing Me Softly od Fugees. Bylo mi 18, odstěhovala jsem se do Anglie a stýskalo se mi po domově. Děkuji za krásný pořad. Srdcovky, děkuji moc za tuhle zprávu. Obávám se, milý Pepí, to píše Kajka, to je nad mé schopnosti si představit. Spíš mám pocit, že každá písnička měla své místo přesně pro danou dobu a danou náladu. Baví mě si ty časy připomínat a tvořit dnešek s novými písněmi, s těmi, které jsou starší a co ve mně zasáhnou. Moc se mi líbí, jak dnes vyprávíš příběhy a co hraješ, a srdcovkám přeji, ať jsou dál navzdory všemu. Děkuji moc za tuhle zprávu. Co tady máme dál? Ahoj Pepo, bylo mi 19, koupila jsem od Karla Svobody album Anatomie za 300 korun v kavárně Alfa, kde po skončeném studiu medicíny hrál se začínajícím Mefistem na klavír. Pak jsem tam chodívala každou sobotu a on mi vždycky na přivítanou hrál písničku Já tě znám, si cesta ke hvězdám. Nevím, jaký měla název, ale občas si ji zpívám i ve svých 82 letech u klavíru. A je to moc krásná vzpomínka. Děkuji za bezva pořad, píše paní Hanka. Děkuji moc za tuhle nádhernou vzpomínku. Já se na to schválně podívám. Teď si myslím, že bychom se mohli na chviličku podívat na Slovensko. Tam je toho opravdu hodně. Mimochodem, mám tady Števo ze Slovenska, píše toho spousty, ale píše krásný vzkaz sám sobě. Zažíváš to nejkrásnější ve svém životě. Nekaž si je ničím. Pěkný večer a pozdrav na Slovensko pro Števa.

O tebe a o. Tak to byl pozdrav na Slovensko, ale nejen tam, protože spousta z vás vzpomíná a také někteří z vás píší, Pepo, nechte to také na zítra. A já musím, protože už jsou tady zase desítky zpráv, které nemohu přečíst a nestihnu. Petr někam cestuje, je mu 55 a nejraději by si poslal do svého mládí pětku. OK, Petře, jak myslíš? Ale i vám všem ostatním přeji příjemný večer. Zakončil bych to dneska krásnou zprávou, která je od Romana. Snad píšu za všechny posluchače vašeho rádia dvojky, že děláte život hezčí a snesitelnější, tak díky vám oběma, co se střídáte u mikrofonu srdcovek. Děkuju moc, Romane, i vám všem ostatním, kteří jste s námi, kteří nejen, že píšete, ale také posloucháte a jste účastni toho všeho, co se tady děje. Mám pro vás teď písničku, která vyšla přesně před 37 lety, 15. června 1989. Je to Nirvana a jejich About a Girl. Pro dnešní večer, přátelé, se loučím, mějte se dobře a mějte se rádi, už teď se těším na zítřek. Váš Pepa Melén.

0: Stále vám, přátelé, společnost dělá dvojka, přejeme příjemný podvečer. Připomínám, že už za chvíli tady bude pohádkový seriál Nedáš, dostaneš. No a ve 20 hodin se budeme toulat českou minulostí. Doufám tedy, že i nadále zůstanete s dvojkou.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Dobrý večer, děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Co potřebuje každý sportovec úplně stejně jako děti? Pohádky a odpočinek. A proto mám pro vás 7 sportovních příběhů, které jsem vybral z knížky Nedáš, dostaneš. Měli jste někdy při fotbale dojem, že si míč na hřiště dělá, co chce? Lítá všude možně, ale ne a ne skončit v brance? Tak to jste možná hráli se stejným balonem jako hráči v dnešní pohádce s názvem O mlsném fotbalovém míči.

0: Dobrý večer, děti.
1: Svoje příběhy nemají jen sportovci, kteří mezi sebou před očima napjatých diváků bojují o vítězství. Lecos by mohlo vyprávět i sportovní náčiní, se kterým hráči hrají. Nevěříte? Tak si poslechněte, co vám povím. Jsem fotbalový míč. Děsně mlsný fotbalový míč. Dlouho jsem to o sobě nevěděl, ale je to tak. Pro pamlsek bych udělal cokoliv. Ano, je to hrozné, já vím, ale nemůžu za to. Kdo za to může? No přece náš lajnář, správce hřiště, nebo jak mu chcete říkat, stará se o fotbalový stadion, seká trávník, vápnem maluje lajny neboli pomezní čáry na hřišti, zašívá sítě v brankách a tak podobně. Jednoho dne se u nás měl hrát jeden moc důležitý zápas. Ten náš lajnař chtěl, aby bylo všechno přímo výstavní. Zářivě zelený trávník měl pečlivě sestřižený, běloskvoucí lajny rovné jako podle pravítka, sítě vypnuté k prasknutí. Jenom ty brankové tyče mu přišly nějak málo slavnostní. Celou noc si lámal hlavu, co s nimi. A za kuropění na to přišel. Namažuje medem, řekl si. Pak se budou na sluníčku krásně lesknout, až budou fanouškům oči přecházet. Mnul si při té myšlence ruce. A protože to byl muž činu, hned se rozběhl na stadion a všechny brankové tyče bez meškání pomazal řádnou vrstvou medu. Tím to všechno začalo. Hned při první střele zápasu jsem totiž líznul tyčku. To se tak říká, když se balon o tyč jenom jemně otře a letí dál, mimo branku. Chuť medu byla opojná. Jak jsem si poprvé líznul, byl jsem ztracen. Jen si to představte, celou dobu do vás někdo kope, lížete si na nejvýš tak rány, takže jakmile zkusíte med, olizujete se až za ušima, pokud nějaké máte. No to se ví, že hned, jak jsem to zjistil, nenápadně jsem upravoval svou dráhu letu, abych mohl i nadále co nejvíc olizovat tyčky. Ha! Střelci se mohli vzteknout, ať dělali, co dělali, ať mířili sebe líp. Neomylně jsem olizoval jednu tyč za druhou. Diváci se divili, hlavy si mohli ukroutit, ale já jsem si užíval. Nedáš, dostaneš. To se říká ve fotbale, když někdo nepromění šanci a pak dostane sám gól. No a já jsem si tohle pořekadlo upravil po svém. Nedával jsem góly, za to jsem dostával sladoučkého medu, co hrdlo ráčilo. Tedy jen do té chvíle, než mě odhalil brankář hostujícího týmu. Moje chování mu přišlo krajně podezřelé. To bylo tak. Domácí kopali volný přímý kop, neboli trestňák. Ten se kope za trest proti týmu, který fauluje, nebo jinak poruší pravidla. No, a ten gólman si šel postavit zeď. Ha, ptáte se, kde vzal cihly a maltu? Ale ne, myslím zeď z hráčů. To znamená, že si několik jeho spoluhráčů stoupne do řady nějakých 9 metrů od míče, aby se střelci trestného kopu hůř mířilo. Brankář si zeď rovná právě podle brankové tyčky. Postaví se k ní a ukazuje fotbalistům ve zdi, ať se posunou doleva nebo doprava, zkrátka tak, aby nenechali žádnou skulinku, kudy by mohl balon proletět do brány. A jak se tak opíral o tu tyčku? Přišla mu nějaká lepkavá. No, to je snad med? Podivil se. A bylo to. O přestávce vyzvonil svým spoluhráčům, že jsem strašně na sladké. A to se ví, že měl hned plán, jak na mě, abych je během druhého poločasu co nejvíc poslouchal. A tak si hoši z hostujícího týmu pomazali hlavy medem. A aby toho nebylo málo, do kopaček si nastrkali zákusky. Od kremrolí přes rakvičky až po koňakové špičky. Sice se jim pak po hřišti mnohem hůř běhalo, ale to vlastně ani nemuseli. Sám jsem radostně skotačil od jednoho ke druhému a ládoval se medem a dortíky horem dolem. Chudáci domácí byli u mě vždycky druzí, nepomáhali jim ani skluzy. To, když hráč jede po zadku a snaží se zasáhnout balon nohama napřed. Vždycky, když už to vypadalo, že do mě čutnou, já jim uhnul a pelášil za další dobrotou. Ovšem, brzy to se mnou začalo jít z kopce. Stláskal jsem toho tolik, že jsem se po hrací ploše jen líně koulel. Mít nohy sotva jimi pletu. Byl jsem úplně celý zapatlaný od medu a čím dál tím těžší a těžší. No vážně, už se se mnou nedalo vůbec hrát. Kdo do mě zkusil kopnout, ukopl si palec. Přiběhl rozhodčí a když mě viděl chudáka celého od medu, prohlásil, no to už není kopací míč, to je medicinbal, dejte ho pryč. Medicinbal? Taková potupa. Víte vy vůbec, co to je? To je takový strašně těžký balon, který není na kopání, ale na posilování. Vlastně je to takový činka míč. Když vám tenhle otesánek spadne na nohu, tak z ní máte placku. No a tak skončila moje fotbalová kariéra. Šoupli mě do tělocvičny. Medicinbal ve skutečnosti nepochází od slova med, ale od slova medicína. To se povedlo. Tak já mám být jako lék pro ty, co si chtějí vylepšit kondici, případně zhubnout. Já, který mám se svojí váhou svých starostí dost. Ale nakonec se ukázalo, že to vlastně není tak špatné. Sice už nejsem hvězdou fotbalových stadionů, ale aspoň do mě nikdo nekope. Ti, kdo se mnou cvičí, mě jen tak opatrně kutálejí po zemi, nebo mě zvedají nahoru a hned zase pokládají dolů a do strany a na druhou stranu a dopředu a dozadu a zase zpátky. Až mě to kolikrát úplně ukolíbá a já vám usnu a spím jako dudek. Dobrou noc.
0: Nevím, jak vy, děti, ale já už se moc těším na zítřejší pohádku. Teď je ale čas zalézt pod peřinu a nechat si zdát něco krásného. Hezké spinkání vám přeje váš skřítek. Hájaja.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
4: Přeju příjemný pondělní večer z Dvojky. Arcičech, takový je podtitul Toulek českou minulostí už za pár okamžiků. Ve 20.30 uvedeme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí. V 21 hodin Daša a Jan Smigmátor a klub Evergreen. Ve 22 hodin četba z knížky Markéty Pilátové Žluté oči vedou domů. Přijde také host nočního mikrofora a nebude chybět ani noční proud od 11:30. Já jsem Roman Víšek, tohle je pondělní večerní Dvojka. A zvu vás k poslechu.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den. V rozhlasovém seriálu, jehož titulek jsme si vypůjčili z knih Petra Hory Hořejše, jsme se na dnešní v pořadí 638. schůzce ocitli opět na jedné odbočce. Člověk ocitne-li se na odbočce, najmě na odbočce historické, by měl využít příležitosti, stanout, spočinout, rozhlédnout se kolem, nazpět a taky před sebe, aby zjistil, kdeže se to vlastně nalézá a kam ta odbočka vede a zdali dá velkou práci navrátit se v pořádku zpátky na hlavní komunikaci. Dovolte nám, abychom tak učinili i my nyní a zde, abychom opustili hlavní silnici české minulosti a vydali se vedlejší ulicí. Nebude příliš významná ani zásadní, natož pak podstatná, leč nebylo by hlavních silnic, kdyby nebylo těch vedlejších.
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a Josef Veselý. Režie rozhlasového seriálu je stále s důvěrou svěřována Jaromíru Ostrému.

0: Tento zápisník se nedostane jako knihy tištěné do rukou cenzorových, a proto může obsahovat pravdu a vylíčit a potomkům zachovat věc tak, jak jest.
1: To si poznamenal do svých zápisků jeden z prvních velkých českých historiků z počátku našeho národního obrození. Jmenoval se František Martin Pelcl.
2: Narodil se 11. listopadu roku 1734. v Rychnově nad Kněžnou v nepříliš zámožné rodině Soukeníka.
3: V matrice je příjmení rodičů i jeho zapsáno jako Pelcel.
2: František Martin je ale později zčeštil.
3: Nebyla to právě lehká doba, ve které přišel na svět. Na sousedním Opočensku zrovna doznívaly poslední dozvuky jedné z mnohých selských bouří.
2: Pelcla naštěstí nečekalo sukno jako životní úděl. Tatík chtěl synkovi zabezpečit lepší budoucnost, proto ho dal na studia k rychnovským piaristům.
1: Což byla dobrá volba, protože piaristický řád spatřoval své hlavní poslání ve výchově mládeže na školách nižšího a středního stupně.
2: Od piaristů se vydal k jezuitům do Hradce Králové.
3: A když se mu znelíbilo ranhojičství,
2: kterému se chtěl původně věnovat,
3: odešel na Pražskou univerzitu.
2: Ale i tam přešel od filozofie a teologie k právům.
3: A při pruském vpádu do Čech,
1: to bylo roku 1757,
3: vyměnil Prahu za Vídeň, kde se věnoval estetice, dějepisu a filologii.
2: A když pak nastupuje jako 26-letý do výhodného místa v domě Šternberků, jako vychovatel mladých hrabat Jana a Jáchyma, má už za sebou řadu dobrých životních zkušeností.
3: Zcestoval kus světa.
2: Poznal různé nové myšlenky.
3: Seznámil se s názory osvícených profesorů.
2: Prožíval intenzivně první léta tereziánské doby, která se dala charakterizovat rozpadem starého, zkostnatělého světa a ideologie.
0: Šlechta už začala ztrácet přímý vliv na správu země. Vzniká tu snaha vytvořit silnou absolutní monarchii s mocnými šiky úřednictva, armády a duchovenstva, řízenou nikoli z vrchnostenských sídel, ale z jediného centra. Vláda podporuje růst manufaktur pak znamená i rozvoj nových společenských vztahů.
1: A Pelcl pořád učí u Šternberku?
3: Své vychovatelské působení končí jako 35-letý.
2: V tomto roce,
1: tedy v roce 1769,
2: je zakládána soukromá učená společnost v Praze, která se stává hlavním střediskem osvícenského vědeckého bádání.
0: Tato česká soukromá učená společnost,
1: zapisuje si František Martin Pelcl,
0: poslala k císaři Josefovi II. Delegáty, kteří prosili, aby ji povýšil na veřejnou učenou společnost. Císaři se ta myšlenka velmi líbila a tak vydal rozhodnutí, propůjčil společnosti ke shromážděním síň v Karolinu a nazval ji Českou společností nauk. Zvolila si za prezidenta knížete Fürstenberga a skládá se z 10 údů. Jsou to hrabě Šávgoč, Tesánek, Grubel, Strnad, Dobner, Pelcl, Dobrovský, dva Majerové a Ungár.
1: A Pelcl přitom pořád dělal soukromého učitele.
3: Rozhodl se jít po skončené službě u Šternberku na medicínu.
1: V 35?
3: No, nakonec si to rozmyslel. Na hofmistrovské místo ho získal do svého domu hrabě František Antonín Nostic pro výchovu svých 4 synů.
2: Hrabě byl osvícený muž, vzdělaný na Lipské univerzitě se smyslem pro nové věci.
1: Pro nové věci? Co se tím myslelo?
2: Třeba, že nechal očkovat své děti na důkaz toho, že je proti každému předsudku.
3: A na svém zámku v Měšicích dal zřídit první hrotový hromosvod v českých zemích.
2: Ten byl instalován roku 1775 pražským profesorem medicíny a fyziky Janem Tadeášem Klinkošem.
3: Dodnes je tato technická zvláštnost funkční. Nachází se na hlavní věžičce zámku a je připojená k moderní bleskosvodné ochraně budovy.
2: Sbíral staré mince, obrazy a měl vybranou knihovnu.
3: Salon v jeho domě byl střediskem nejlepších učenců i nejznámějších pražských osvícenců.
1: A my už víme, že vystavil nové velké divadlo, gnostické, dnešní stavovské, na Ovocném trhu.
3: A právě k gnosticům Pelcl nastoupil a strávil zde 23 let spokojeného a šťastného života.
0: 30 nejlepších tvůrčích let svého života prožil František Martin Pelcl v domech významných šlechticů, horlivých mecenášů vědeckého bádání a ještě horlivějších zastánců osvíceného liberalismu. Bylo by podivné, kdyby také všechny jeho názory, jak je uložil do svých odborných historických děl i do svých pamětí, nebyly zřetelně poznamenány obdivem k mocným příznivcům a chlebodárcům. Ať otevřeme kteroukoliv z jeho knih, kterýkoliv z jeho článků v pojednáních České společnosti nauk, kteroukoliv stránku jeho pamětí, všude můžeme vyčíst jeho oddanost české osvícené šlechtě, obdiv k jejím staletým tradicím plným slávy. Pelcl je nesporně velkým českým vědcem, velkým zakladatelem moderního českého dějepisu. Je však zároveň i skutečným šlechtickým hofmistrem.
1: Mohlo by se říct, že všechno, co Pelcl zkoumal, co pozoroval a o čem psal, viděl z oken panského domu.
2: Nelze se divit, že to bylo v souhlasu a se zájmem těch, kterým vděčil za léta bezstarostného života, naplněná prací na odkrytí cenných stránek našich dějin.
3: Tak je tomu i poté, kdy byl slavnostně uveden v březnu roku 1793 jako první profesor na stolici české řeči a literatury na Pražské univerzitě.
1: Tehdy přednáší svou známou akademickou nástupní řeč
0: o užitku a důležitosti českého jazyka,
1: která je velkou obranou českého národa a české řeči.
3: Je však i naléhavým apelem k české šlechtě, aby si byla vědoma významu a staré slávy svého mateřského jazyka.
2: Opakovaně v ní zdůrazňuje, jak je pro pány důležitá schopnost hovořit s poddanými v jejich rodném jazyku.
3: Pronáší ji tehdy 59letý muž statné postavy, stále pěkné tváře, výrazného nosu, bystrých očí, v dobové, bílé, pudrované paruce, vzadu s nezbytným copánkem ozdobeným černou mašlí.
0: Páni zažijí teď často, jak s radostí a láskou jim slouží myslivci, sedláci a sluhové, umějí-li s nimi mluvit. Když tito lidé přijdou domů, vypravují to svým dětem s nadšením a praví: jak budete jednou šťastni, neboť váš budoucí pán umí mluvit česky a když vás bude úředník utiskovat, budete moci své žaloby sami přednést svému pánu. Vyslechne vás, porozumí vám a zjedná vám spravedlnost.
1: Vraťme se ale v čase nazpátky.
2: Když bylo Františku Martinovi přes 45, nebyl ještě příliš starý na to, aby se pouštěl do svých pamětí, ale on se do nich pustil.
3: Nebyly to ovšem žádné osobní memoáry, ale zápisky z let josefinské vlády.
2: Přičemž cílem bylo, řečeno Pelclovými slovy,
0: zaznamenat v této knize jeho veliké činy a vše, co se v Čechách za jeho vlády stalo.
2: Tyto záznamy člení do kapitol podle jednotlivých let a zpravidla uvádí přesná data událostí, o kterých píše.
3: Někdy zase jenom stroze informuje.
2: Často však připojuje osobní komentář nebo delší poznámku k souvisejícímu tématu.
1: Pelcl začíná své paměti zprávou o úmrtí Marie Terezie při této příležitosti jako
0: jedno z mnoha opatření a změn království českému škodlivých
1: jí vyčítá ožebračování venkovského lidu.
0: Když Marie Terezie nastoupila na trůn, platil český sedlák daní 20 až 30 zlatých. Ona je zvýšila na 60 až 70 zlatých.

0: jejich vlastnictvím. Její povinností prý je daleko spíše hájit jejich majetek, než brát jim jej bez provinění. Zatím se sedláci, kteří se nemohli svobody dočkat, proti pánům vzbouřili a způsobili jim několik milionů škody.
1: O Josefových krocích při zrušení nevolnictví se zmiňuje velmi stručně. Proti tomu zřejmě výhrady nemá.
2: Císařovy snahy o zrušení roboty však opět komentuje kriticky.
0: Přinese-li však zrušení roboty zemi užitek či škodu, ukáže budoucnost.
3: Kromě ekonomické situace venkova si opakovaně všímá náboženských poměrů, zvláště jak se venkovský lid odklání od katolictví.
2: O protestantech, tak řečených husitech, poznamenává.
0: Na venkově je takových lidí velmi mnoho. Každý Čech, který čte jenom knihy české a zná dějiny své vlasti, je trochu husitou.
3: A hned kritizuje nedbalé vedení katolických mší a zvláště málo kázání v češtině, což podle něho vede ke zvýšenému odpadání věřících k protestantismu.
2: Velmi pochvalně komentuje odstranění jezuitských kontrol zakázaných knih, při nichž
0: byly staré české knihy brány a páleny, čímž misionáři způsobili písemnictví více škody, než kdyby byly zemi po mnoho let pustošili Tataři nebo jiní barbaři.
2: Podobně vítá i císařský zákaz zvonění na mraky.
0: Byl to také jeden z podvodů našich popů, kteří lidem namlouvali, že posvěcené zvony odhánějí bouři.
1: Vzdělaných kněží si Pelcl vážil, ale na některé mnichy měl spadeno. Za všechny to odnesli kajetáni.
2: Když přišel z dvorní kanceláře dekret, že tento řád, další z řádů, má být rozpuštěn, nezapomněl si Pelcl k tomuto údaji přičinit poznámku.
0: Kněží kajetáni byli vesměs šlechtici a docela neužiteční darmožrouti. Jejich zakladatel ustanovil, že nemají chodit žebrotou, nýbrž, že si mají dát almužnu přinášet domů. To je věc velice pohodlná, pokud totiž lid byl tak hloupý a nosil jim žrádlo až k hubě.
1: Celý svůj život se zabýval učitelstvím.
3: I když se jim původně zabývat nechtěl.
1: Proto se ve svých spisech, především v Pamětech, neustále vrací ke škole. Přemýšlí nad tím, co jí schází a co zase přebývá.
0: 1. září byla opět otevřena normální škola. Poněvadž jsem ji letos sledoval, dospěl jsem k poznání a přesvědčení, že celé toto zařízení jest dílem mnišským. Zapomnělo se docela na zdraví dětí, neboli na výchovu fyzickou. Co pomůže učená hlava, je-li tělo v mládí neduživé a zkažené. Za prvé, chlapci ve třídě musejí být ve škole již v 7 hodin ráno, vstávají tedy každého dne v 6 hodin. Nevyspí se a to škodí jejich zdraví a vzrůstu, neboť děti musejí hodně spát, mají-li růst. Za druhé, sedí pak ve škole od 7 do 10 hodin, tedy 3 celé hodiny za sebou. Každý ví, jak dětem je nezdravé to dlouhé sedění. Za třetí, škola jest přeplněna. Je nízká, dveře a okna jsou v zimě zavřena. Tak musí děti opět vdechovat časté výpary svých těl, vzduch je zkažen. Za čtvrté, většina dětí nemůže vydržet celé 3 hodiny, aby nešla na stranu. Chtějí ven. Ve třetí třídě je vidět jenom ruce nahoře, neboť děti se hlásí na potřebu. Ale učitel toho nedbá. Jak zlé následky může mít příliš dlouhé zadržování přirozené potřeby, ví každý, jenom ne duchovní představení. Tycho Brahe měl z toho smrt. Za páté, potom musí děti na kolenou poslouchat mši. Ten, kdo cítil potřebu již ve škole, musí ji zdržovat ještě dobré půl hodiny. Stává se často, že děti onemocní, anebo přijdou domů s plnými kalhotami. Za šesté, není nepřirozenější a nezdravější polohy lidského těla nežli přiklečení. Mnozí při něm již padli do mdlob. Děti by mohly poslouchat mši stojíce, ale mniši to nedovolují. A čemu se za ty 3 hodiny od 7 do 10 učí? Většinou náboženství a počtům, tedy každého dne katechismus. Mniši nechtějí uznat,

0: že vzniká nebezpečenství, že tímto častým opakováním se vštípí dětem k náboženství nechuť. Nechme děti hrát každého dne karty, nuťme je k tomu a ve zralém věku budou mít ke kartám odpor. Nabyl jsem té zkušenosti při svých chovancích. Neměli bychom právě téhož se obávat také, pokud se týče náboženství? S aritmetikou se spěchá, jako by chlapci již příštího roku měli obdržet místo ve společné pokladně nebo v účtárně. Je pravda, postoupí tak daleko, když řeší nejspletitější úkoly trojčlenkou a budí tím velkou pozornost při veřejných zkouškách. Zapomenou to však zase tak rychle, jak se tomu naučili, a stále opakování je zbytečným mařením času. Odpoledne je vždycky od 2 do 3 psaní. Nepomyslí-li se, že chlapci přicházejí právě od oběda, opřou se při psaní o žaludek a překážejí tak svému trávení. Mluvil jsem o těchto nedostatcích velmi často s pány řídícími, ale odpověděli, je to nařízení z Vídně, od kterého se nemůžeme odchýlit. Ale z Vídně ještě nepřišlo nikdy nic moudrého. Již za Eneáše Silvia to bylo, jak kronikář píše, sídlo hlouposti a zdá se, že podnes tomu není lépe.
1: Za Vídeň lze samozřejmě dosadit jméno jiného hlavního města a můžeme se dobrat podobně skeptického náhledu, jakým se vyznačoval František Martin.
2: Pelcl sice komentoval lecos, kus obrovské práce však vykonal především v české historiografii.
3: Původně chtěl psát jakýsi výtah z českých dějin pro své hraběcí žáky, ale nakonec se pustil do většího spisu.
2: Tak vznikly jeho stručné dějiny Čechů, které se dočkaly několika vydání.
3: V té době to byly první soustavně vykládané české dějiny.
2: Objevila se v nich sice spousta omylů a přejatých vymyšlených zpráv, ale patrná hrdost nad nejlepšími epochami českých dějin získávala této knize neobyčejnou přitažlivost.
1: Vydána byla ovšem v němčině, zatímco Nová kronika česká vyšla ve 3 svazcích česky.
2: Čeští vlastenci ji uvítali jako důležitou náhradu za oblíbenou, ale velmi nespolehlivou Hájkovu kroniku českou.
3: Dalším činem, kterým vešel Pelcl ve známost, bylo vydání Balbínovy obrany jazyka slovanského, obzvláště českého.
2: Úřadům se zdála být zvlášť nebezpečnou. Prodej knihy byl brzy zakázán a zbylých 500 exemplářů zabaveno.
3: Pelcl si vysloužil přezdívku
0: Arcičech.
3: Nedal se však zastrašit a přišel s příhodami Václava Vratislava z Mitrovic s předmluvou, ve které ukazuje na přednosti a slávu české řeči a ve které ji přímo doporučuje českým spisovatelům.
2: Toto vydávání starých českých knih pro české čtenáře je velkou zásluhou Pelclovou.
3: Zrovna tak jako jeho vydávání starých pramenů českých dějin.
2: Byl to on, kdo strhl Dobrovského k zájmu o české dějiny.
3: Ale stejně jako Josef Dobrovský se díval na budoucnost Čechů a češtiny skepticky.
1: Zaznamenává sice buditelské úsilí českých vlastenců, českého divadla, českých novin a říká, že
0: nikdy nevycházelo tolik pěkných a užitečných českých knih jako nyní.
1: Jenomže to všechno podle něj znamená
0: plout proti proudu. Tímto proudem je německá normální škola. Tato škola poněmčí v 2. generaci Čechy tak, že se bude za 50 let v Chrudimi, Klatovech, Kouřimi, v ostatních českých městech mluvit víc německy než česky. Ba stěží se tu bude lze dopídit nějakého Čecha. Za 100 let zanikne čeština úplně. A nakonec nezbude zde jako v Brandenbursku, Míšni a ve Slezsku ze slovanské řeči nic víc než jména měst, vesnic a řek.
1: Taková slova musela na české vlastence dopadat jako studená sprcha.
2: Působila velmi tísnivě, však mu je také vyčítali a zazlívali.
1: Vědec se nerad mýlí, lec který ani svůj omyl nepřizná. Kdyby se však František Martin Pelcl ocitl ve své vlasti za 200 let po své smrti, uznal by, že neměl pravdu. A byl by tomu velice rád.

0: Toulky českou minulostí.
1: Tak tedy končí 638. schůzka s toulkami českou minulostí, 639. s podtitulem Neli velký, tedy malý blázen, uvedeme zítra večer ve 20 hodin tady na Dvojce.

0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Žárovky.
1: Přemýšlíte někdy o budoucnosti?
0: Jak se promění medicína, co za nás bude dělat umělá inteligence a jakou roli v budoucnu sehraje věda?
1: V pořadu Žárovky si Pavla Hubálková a Jan Lukačevič povídají s mladými vědci o jejich výzkumech, osobních motivacích i snech.
0: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
1: Každou sobotu po 18. hodině na Dvojce.
2: Radioservis představuje
3: audioknihu Petry Štarkové Dej mi pokoj.
4: Přijde na kontrolu sociálka. Už zas? A proč jako?
3: 6 příběhů mladých lidí, kteří hledají odvahu a sílu změnit svůj život.
5: Luis už zase cítí, jak se mu do hlavy valí krev.
3: Dej mi pokoj.
6: Tohle neskončí dobře.
3: Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
7: A pro tu nejbližší půl hodinku tu, přátelé, pro vás máme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí.
0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí.
8: Dobrý den.
1: Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
8: Nehrotí tu situaci příliš?
0: Jak to vidí?
1: Moderátor Vladimír Kroc a jeho host.
9: Hostem pořadu Jak to vidí je politolog, komentátor, novinář a vysokoškolský pedagog Lukáš Jelínek. Dobrý den.
10: Pěkný den vám i posluchačům.
9: Jaké jsou aktuální volební preference? Jak se strany chystají na komunální a senátní volby? Proč chtějí vládní poslanci zmírnit takzvaný lex Babiš? A co by to znamenalo? Co přinese novela stavebního zákona? Proč by se měla povinně zveřejňovat státní příslušnost pachatelů trestných činů? To jsou některá z témat, která hodláme dnes probrat. Příjemný poslech přeje Vladimír Kroc.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Jak to vidí?
9: Hnutí ANO by teď při volbách do sněmovny zvítězilo se ziskem 31,6% hlasů. Na druhém místě by se umístili Starostové a nezávislí, kteří přeskočili ODS. Tohle to vyplývá z průzkumu agentury NMS pro server novinky.cz. Autoři průzkumu uvedli, že ANO by volilo přes 80% voličů, kteří tak učinili v loňských sněmovních volbách. Co nám to říká o půl roku vládnutí současné koalice?
10: No, možná to víc vypovídá o stavu současné opozice, protože si myslím, že koaliční strany už udělali tolik chyb, ať už faktických nebo takových, které by se daly nějakým způsobem marketingově zpracovat, že bych očekával, že opoziční strany budou mnohem více na koni. Zdá se, že vládní koalice dokáže udržovat pozornost svých příznivců, ať už je tím čekáním na nějaké zákony nebo výsledky, které přinesou více peněz lidem do jejich peněženek, a nebo samozřejmě těmi kulturními válkami, které rozehrávají především politici SPD a motoristů. Ale zajímavé na tom je, že v těch průzkumech se nejčastěji ty hlasy přesouvají uvnitř obou dvou těch táborů. Uvnitř toho vládního i uvnitř toho opozičního, to znamená, že jak vládní, tak opoziční voliči si hledají někoho, kdo by jim asi nejlépe zapadl do jejich vidění světa, ale nechtějí se rozhlédnout dál, než jenom prostě jenom k tomu horizontu, ve kterém se prostě pohybovali někde v době voleb. A strana, která nakonec bude v příštích sněmovních volbách nejúspěšnější, bude ta, která dokáže přetáhnout voliče z toho protějšího tábora.
9: Když se tedy vrátíme k aktuálním volebním preferencím, proč myslíte, že hnutí STAN, které by volilo 14,8% občanů, přeskočilo ODS? Je pravda, že podle Kantoru jsou na tom obě strany stejně, připisuje jak STAN, tak ODS po 15,5%.
10: Starostové nepůsobí tak konfliktně, to je jedna věc. Oni se snaží vyjadřovat k tématům, ke kterým mají co říct, a nesnaží se příliš polarizovat veřejné mínění. Navíc jim pomáhá podle mě hodně to, že stále ještě mají pověst té strany vzešlé z regionů, z konkrétních měst a obcí, kde si lidé spolu spoustu jejich politiků pamatují a ona ta pověst se potom dokáže celkem snadno šířit napříč celou republikou. No a k tomu samozřejmě dodejme, co říkávají kolegové sociologové, že jsou starostové považováni za takovou tu jarní stranu, za tu stranu druhé volby, kterou lidé mají tendenci ocenit v průběhu toho volebního období právě za to, že jsou takový klidní a že nikomu příliš neublížují, ani se nějak extrémně nevyjadřují, ale potom, když přijdou skutečně volby, tak mají lidé tendenci se spíš rozhodnout pro nějakého většího sekáče, který se nezakecá a v tom okamžiku mnohem více bodují ty strany, které mají vyprecizovaný program nebo nějaká opravdu razantní stanoviska. Myslím si, že tady tohle toto se nejspíš bude opakovat i v průběhu tady tohoto volebního období, i když je pravda, že tím, jak se snaží proti sobě vládní tábor, který se definuje jako národně konzervativní nebo národně suverenistický, tak jak se snaží prostě oni zorganizovat svůj elektorát, tak v takovém případě může přibývat časem těch voličů, kteří se budou hlásit k liberálním politickým silám nebo k těm progresivnějším politickým silám a pokud je dokážou starostové podchytit, protože jejich největšími soupeři jsou v současnosti nejenom ODS, ale především Piráti, tak pokud by se jim podařilo ty voliče podchytit, tak by potom i starostové mohli stoupat dál v těch průzkumech a volebních modelech.
9: Zaujala vás nějaká myšlenka ze sobotní jedové konference ODS?
10: No, mě zaujaly dvě věci. Jednak, že ODS se vůbec rozhodla prostě takto veřejně prát to ideové programové prádlo, zvlášť v době, kdy se politické strany často pyšní tím, že pod programy nejsou potřeba, stačí 10 bodů na letáček, tak nějaká strana tady nejenom, že pracuje na svém programu, dokonce zhmotní modrý kodex s 10 zásadními body, které chce ODS prosazovat. Zajímavé je, že tam, kde mohla být ODS, řekněme, velmi aktivní v průběhu své vládní odpovědnosti s Fialovou vládou, tak tam ty mnohé body, které dneska znovu opakuje ve svém modrém kodexu, neuplatnila. Samozřejmě, že by nám vysvětlili, že je to dáno koaličním způsobem vládnutí a tím, že byly nějaké jiné vnější problémy a okolnosti, ale dneska v opozici už opět ODS vytahuje takové věci, které často bývaly v tom českém veřejném mínění považovány za kontroverzní, jako snížení pracovní ochrany zaměstnanců s naší výpovědi ze zaměstnání, jako je možnost školného na vysokých školách, byť stínová paní ministrině školství Zajíčková říká, že by se tomu školné říkat nemuselo, vyšší spoluúčast ve zdravotnictví, zkrátka to, co se dá pojmenovat tím štíhlým minimálním státem, tak tam si myslím, že ODS znovu vytáhla některé věci z těch svých starých truhel, ale na druhou stranu už jsme tam slyšeli třeba také úvahy o tom, že v případě daní nebo možné daňové reformy je potřeba položit větší důraz na majetkové daně nebo na spotřební daně, což ODS, což voliči ODS ne vždycky rádi slyšeli, takže to je možný určitý posun. Sledujeme střet o euro, který probíhá i v tom nejužším vedení, protože víme, že místopředseda Drobil je jeho velkým zastáncem, zatímco jeho kolegové jsou často velmi ostrými kritiky. No a to, co ale z té konference vůbec nevzešlo, jsou odpovědi na to, jak se bude dál ODS stavět ke možné spolupráci s hnutím ANO, ať už v Praze nebo na celostátní úrovni, jak se bude stavět k občanské společnosti, k neziskovkám, k veřejnoprávním médiím, protože občas, když posloucháme pana předsedu Kupku a pana místopředsedu Portlíka, tak jsou to úplně odlišné způsoby komunikace nebo argumentace, ale to si myslím, že nám v tuto chvíli ODS nevyjasnila schválně, že chce nabírat voliče z nejrůznějších oblastí okruhů a že to je věc, kterou si nejspíš ta strana bude muset vyjasnit až před příštími sněmovními volbami.
9: SPD si v preferencích pohoršilo, Piráti polepšili, Motoristé by se na rozdíl od předchozích průzkumů znovu dostali do sněmovny, ačkoliv Kantar je určitě skeptičtější, podle něj balancují na 5% hraně. Naopak TOP 09, KSČM nebo KDU ČSL by se samostatně do sněmovny nedostali. Nejprve, jak si teď stojí opozice?
10: No, myslím si, že v opozici by měli velmi důrazně uvažovat o zjednodušení politického spektra, o možné integraci, o něčem, o čem vlastně třeba ty bývalé strany koalice Spolu vůbec nechtějí dneska slyšet. Víme, že ODS chce očistit a znovu nasvítit svoji značku, to samé chtějí dělat lidovci, to samé chce dělat TOP 09. Podle mě ale to, co by v tuto chvíli volič upřednostnil, je nejenom pokračování nějaké koaliční spolupráce, ale skutečně i zjednodušení z politického spektra třeba až na úroveň integrace ODS s TOP 09, kde se ta témata stále výrazněji překrývají a je vidět, že voliči při té samostatné kandidatuře už se moc nechtějí zdržovat těmi nejmenšími politickými stranami, protože oni si začínají všímat, jaký velký konflikt se tady v české společnosti otevírá a v tom konfliktu je vždycky lepší se postavit na nějakou větší, silnější stranu. Ono to nemusí být polarizované na jedny a druhé. Samozřejmě těch stran může být víc, můžou být 3-4, ale v okamžiku, kdy tady máme v tom středopravicovém spektru nějakých 6 stran, vznikají stále nové, nevím, jak se bude dařit Martinu Kubovi s jeho Naším Českem, které sice má tendenci vzbuzovat očekávání, ale zatím nám nepředstavilo ani program, ani své politiky, takže to také pluje poměrně dost na vodě, tak to si myslím, že to je ta nejlepší cesta prostě k atomizaci toho středopravicového opozičního tábora. No a o tom, co se děje vlastně na levici, která je už naprosto neviditelná, tak to teďka škoda slov, protože tam si myslím, že dokonce ten proces té jakési rekonvalescence těch tradičnějších stran, ten bude trvat mnohem díl než jenom jedno volební období.
9: Navzdory tomu, co říkáte, zdá se, že projekt Spolu už je definitivně u ledu, nebo ne?
10: Dneska ano, dneska se političtí lídři snaží představovat především sebe a sami sebe za svoje značky, ale já si myslím, že ta nouze, až uvidí ty volební preference, které se třeba možná za rok, za dva nebudou příliš lišit od těch dnešních, tak budou prostě motivováni hledat nějaké jiné odpovědi. Ale dobré na tom je, že pokud se ty politické strany dneska snaží udělat pořádek ve svých vlastních kuchyních a trochu si zmodernizovat to menu, které představují svým voličům, tak v okamžiku, kdy se potom bude třeba vyjednávat o nějaké koaliční spolupráci, tak to bude jednodušší, než kdyby se ty strany hledaly teprve sami mezi sebou v té době, ale myslím si, že ten čas té integrace nebo spolupráce stejně přijde a tady v tomhle tom si myslím, že se Petr Fiala, byť jako premiér dělal spoustu chyb, tak si myslím, že velmi dobře čte ten politický terén a že tady v tomto se nemýlí.
9: TOP 09 má podle průzkumu kolem 2,5%, maximálně 3% preferencí, to už je, myslím, víc než varující.
10: No je, protože dokonce i ti poslanci nebo politici, kteří dneska reprezentují TOP 09 v těch minulých volebních obdobích, byli alespoň trošku vidět. Dneska už tolik vidět nejsou. Může to souviset s tím, že v tuto chvíli je samozřejmě nasvícená pozornost na ty vládní strany, na koaliční strany. Když média chtějí nabídnout nějaké jejich oponenty, tak opět nejčastěji sáhnou po těch největších nebo nejvýraznějších opozičních stranách a TOP 09 může mít sílu jedině v tom, že se začne profilovat na nějakých konkrétních tématech, která ostatní strany neobsluhují. Je pravda, že takovým tématem může být třeba euro, že to může být vůbec evropská spolupráce, protože tam je třeba ODS stále ještě mnohem mírnější nebo opatrnější než TOP 09. Dá se prostě navázat na práci Karla Schwarzenberga a Miroslava Kalouska jak v té zahraniční, tak v té fiskální oblasti, ale stejně mám pocit, že už to nebude stačit, protože nejprve TOP 09 drželi nad vodou silné osobnosti, potom velká očekávání od mladé generace, která začala tu stranu reprezentovat, ale v tuto chvíli, kdy už prostě se tam objevují politici, které často neodliší to od politiků ODS nebo starostů, tak to budou mít lidé z topky velmi těžké.
9: A jak jsou na tom tedy zpřízní voličů menší koaliční strany?
10: No, myslím si, že ty do značné míry rezignovali vůbec na to, aby v tuto chvíli nějak pracovali se svým elektorátem. Jednak vidíme, že motoristé se odklonili od svého programu, který nabízeli před sněmovními volbami, že v tuto chvíli se snaží spíše možná lovit někde v elektorátu právě hnutí ANO nebo SPD svojí vyostřenou rétorikou, svojí provokativní rétorikou, ale pokud někdo čekal, že to bude strana, která bude hlídat veřejné finance, která bude hlídat dodržování zákonů, která bude hlídat dotační politiku, tak zdá se, že tady v tomhletom motoristé úplně selhali a rozhodli se rozehrávat jenom několik svých vlastních her. premiér. No a v případě SPD je zajímavé to, že z některých těch průzkumů vyplývá, že už polovina některé průzkumy hovoří dokonce i o lehce nadpolovičním množství voličů SPD, kteří uvažují o volbě příště nějaké jiné politické strany, nejčastěji hnutí ANO samozřejmě, protože se těm voličům zdá celkem oprávněně, že radikální antisystémová strana, která vstoupila do vlády, nejenom, že ztratila ten pelt těch rebelů, ale navíc ještě nedokázala nic zásadního do toho programového prohlášení ani do práce vlády prosadit, protože z pohledu voličů SPD je tragédie, že zůstáváme v NATO, v Evropské unii, že dál podporujeme Ukrajinu, že se budou navyšovat výdaje na zbrojení, že se nepodařilo udělat štědřejší podobu rodičovské, že zákon o referendu nebude v také otevřené nebo výrazné podobě, jak by si oni představovali. To jsou všechno věci, které potom tu lojalitu voličů k Tomio Okamurovi výrazně oslabují a on bude mít problém vlastně s těmi voliči, kteří se mu na jednu stranu začnou rozutíkávat k Andreji Babišovi, který bude ten akčnější politik, který dokáže zajistit voličům lépe, a na druhé straně k možným radikálům, kteří se můžou vyloupnout ať už v poslaneckém klubu SPD anebo někde v mimoparlamentní opozici, ale umím si představit, že takový pan poslanec Reichl se Stranou pro určitě nebude chtít vynechat tu příležitost, třeba i za cenu, že by se nám časem ten klub SPD rozpadl, tak jak se v minulém volebním období rozpadl vlastně ten národovecký klub v Slovensku, v Národní radě Slovenské republiky. A to je často takový ten vývoj těch nejradikálnějších stran a politiků, kteří časem mají problém z toho, že zasedli do vlády a navíc ještě po boku nějaké velké silné politické strany.
9: Mluvíme s politologem Lukášem Jelínkem.
3: Jak to vidí
1: Vladimír Kroc a jeho host na Dvojce.
9: Jak se rýsují kandidátky ve velkých městech do komunálních voleb?
10: No docela zajímavě. Nejzajímavější je to, když jsme se před chvílí bavili o opozici a občanských demokratech, tak to první, co mě napadne, je, jakým způsobem ODS v Brně, v druhém největším městě České republiky, se rozhodla změnit svoji tvář, svoji pověst a postavit paní Zlatuškovou, což je nečlenka ODS, což je filmařka, dokumentaristka, vlastně žena, která spíše byla řazena do té skupiny těch občanských aktivistů v Brně, kteří byli v minulosti velmi kritičtí k občanským demokratům, k té skupině, ke které patřil Pavel Blažek a pan Karndl a vlastně i končící primátorka Vaňková, tak v tuto chvíli ta ODS se tam snaží nabídnout úplně něco odlišného, než to, co představovala doposud. Zatímco v Praze naopak sledujeme příklon k takové té ostré stranické sebeprezentaci pana Portlíka, který jako by chtěl navázat na ty zlaté časy ODS v Praze ještě v klausovských časech nebo za Pavla Béma, takový ten návrat jednak k té tradiční rétorice velké silné pravicové strany, ale zároveň strany, která je ochotná se dohrovat s každým, kdo postupuje podobně pragmaticky nebo technokraticky, což v případě současné pražské ODS nejsou ani tak Piráti, se kterými sedí v současnosti v koalici, spíš by to mohlo být do budoucna hnutí ANO, takže zatímco v tom Brně sledujeme u té strany příklon k jakémusi občanskému přístupu, tak v té Praze to vypadá, že se mnohem více událostí bude odehrávat po volbách někde v kuloárech při vyjednávání a podobně postupují často ty ostatní politické strany. V Brně, když hnutí ANO postaví pana poslance Trojana, který má relativně liberální pověst vlastně na to město, a zatímco v Praze se dlouho trápí, nakonec vytáhne svého šéfa pražské organizace pana Prokopa, o kterém vyjde krátce poté, co vlastně je pasován na lídra informace, že musel policii vysvětlovat, kde přišel ke svému bytu v hodnotě 20 milionů a on odmítne vypovídat, protože by si tím mohl způsobit trestní stíhání, tak to ukazuje, že hnutí ANO se v Praze poměrně dost plácá v tom, jakým způsobem způsobem a koho postavit do těch komunálních voleb, ale podstatné na tom všem je, že už dneska podle mě ty politické strany velmi pečlivě uvažují o tom nejenom jak a s kým budou kandidovat sami, ale co se bude dít po těch povolbách, s kým by mohli navázat spolupráci, kterým směrem se asi politika v tom, kterém zejména velkém městě bude ubírat, a tomu už se podle mě dneska často přizpůsobují ty kandidátky, i ty programy, i ta retorika, aby zkrátka voliči byli připraveni.
9: Podle poslaneckého návrhu novely zákona o střetu zájmů by se takzvaný lex Babiš měl podstatně zmírnit. Vy jste v komentáři označil tu myšlenku za nepovedený vtip, jestli mohu takto volně parafrázovat váš text. Proč? Co by přijetí té novely znamenalo?
10: Já si hlavně nedokážu představit, že by se tady za ten zákon dokázal veřejně postavit sám Andrej Babiš. On maximálně bude moci tvrdit, když to napsali, tak dobře, když si to schválili, tak dobře, ale mě se to rozhodně netýká. Ale samozřejmě, že tam jsou problematické ty tři oblasti, o kterých už se v současnosti veřejně mluví. To znamená jednak to, že se v tuto chvíli vlastně přestane činit rozdíl mezi nárokovými a nenárokovými dotacemi, nebo respektive, že ty nárokové dotace budou považovány za něco naprosto přirozeného, co můžou čerpat i ty velké firmy navázané třeba teoreticky na některé z politiků. Myslím si, že úplně největší problém je samozřejmě se tím, že politik, který zastává funkci premiéra, by mohl být jakoby vyvázaný z toho, že by byl zapleten do střetu zájmů, protože by se týkal jenom ministrů, kteří spravují ta svá ministerstva, ale netýkal by se členů vlády obecně, což mně přijde jako naprosto šílené, protože nejenom, že premiér může rozhodnout o tom, kdo bude sedět na jakém ministerstvu a premiér určuje směr vlády, linii těch politických stran, ale dokonce i ministři navzájem mezi sebou si můžou pochopitelně v rámci určité koalice vyhovět a takové to vzájemné vyhovování se v současnosti vidíme velmi dobře. No a potom ta třetí oblast je samozřejmě to, že by se nemuseli vymáhat dotace proplacené v těch letech 2017 až 2021, což je jednoznačná nahrávka holdingu, kterým patřil současnému premiérovi. Takže já mám pocit, že toto je taková kutilská, taková domácká iniciativa několika koaličních poslanců, kteří se rozhodli jednak trochu potěšit svého šéfa, zároveň naštvat zbytek společnosti. Že to udělali naprosto amatérsky, protože mám pocit, že ten návrh je napsaný takovým způsobem, že nemůže projít ani přes řádnou právní oponenturu, a taky asi proto vznikl v poslaneckých lavicích a nevznikl na žádném ministerstvu, což je v současnosti jeden z těch největších nešvarů, že legislativa se nám dělá na koleně, ať už z pera poslanců nebo z pera lobbystů, ale rozhodně ne z pera legislativců, a potom nad tou legislativou můžeme naříkat. A myslím si, že tady tento zákon nám teda rozhodně žádnou dobrou pověst v Evropě neudělá, protože rozumím té argumentaci, která říká, my se snažíme náš zákon přizpůsobit zákonům ostatních zemí, ale v tom případě přizpůsobíme ostatním zemím i politickou kulturu, i to, že politici se snaží sami nedostávat do střetových situací ohledně zájmů. Samozřejmě můžeme tady mít velmi jednoduchou legislativu jako ve Skandinávii, ale pak by se museli ti politici jako ve Skandinávii taky chovat.
9: SPD chce do léta předložit návrh na povinné zveřejňování státní příslušnosti pachatelů trestných činů. Co tím podle vás sledují?
10: No, oni sice tvrdí, že se snaží jakoby zamezit tomu, aby byli neoprávněně ostrakizováni cizí státní příslušníci, ale ve skutečnosti, když se podíváme na předvolební rétoriku SPD nebo na současné tažení Tomia Okamury proti Ukrajincům v České republice, tak si myslím, že ten záměr je naprosto zřejmý. Kromě toho právníci by asi podtrhli tento argument, že v tuto chvíli není ani tak podstatné, nutné zveřejňovat státní příslušnost těch, kteří jsou, se kterými bylo zahájeno trestní řízení. Podstatné je nakonec, kdo bude odsouzen, a to se většinou dozvídáme, i tu státní příslušnost. Tady tohle toto může být podle mě jenom jakýsi nástroj na to, aby se ta společenská atmosféra ještě více rozštěpila, aby se znovu stavěli lidé na ty dvě skupiny, my a oni, v tomto případě my, cizinci, ať už těmi cizinci budou Ukrajinci nebo migranti někde od jihu, tak to je úplně jedno. Dobře, tak já jsem zvědavý, jestli v takovém případě budeme slýchat všechno o všech těch českých státních příslušnicích, kteří spáchají trestnou činnost, tak jak bývá u politiků vždycky za jménem v závorce uváděná stranická příslušnost, tak jestli i čeští občané potom budou tady při referování ze soudních síních nebo z těch policejních spisů označování závorkou, jestli jsou to Češi nebo nejsou Češi.
9: Prezident se ve středu chystá na Bezpečnostní radu státu. Co myslíte, že ho k tomu vede? Pravděpodobně zájem o novou armádní koncepci, kterou by se rada měla zabývat.
10: To určitě. Já si myslím, že prezident chce ukázat tady tuto svoji kompetenci jednak proto, že stál na čele generálního štábu a že ho to téma zajímá, ale já si myslím, že on chce ukázat i tu kompetenci navenek české společnosti. Zkrátka v okamžiku, kdy se tady vede spor o to, jestli nás má reprezentovat v Ankaře na summitu na to prezident nebo premiér, tak samozřejmě, že se Petru Pavlovi hodí, když bude spojován s těmi bezpečnostními tématami, s tématy navíc, ke kterým dokáže on dát mnohem jasnější stanovisko, přesnější, vyargumentovanější expertízu než premiér nebo současný velmi opatrný ministr obrany. Takže já si myslím, že Petra Pavla v této souvislosti budeme vídat mnohem častěji, že bude chodit na bezpečnostní rady, že možná bude chodit častěji i na vlády, protože pokud se rozhodla vláda nebo vládní koalice mu vyhlásit tu extrémní kohabitaci, tak by byl asi hloupý, kdyby tady těchto příležitostí, které mu dává ústava, nevyužil.
9: Před týdnem se mělo rozhodnout o sestavě delegace na zmíněný ankarský summit NATO. Petr Pavel se na jednání vlády, kde se zdržel 20 minut, nic nedozvěděl, jenže smí na valné shromáždění OSN v září. Proč si vláda tak otálí? Proč myslíte, že se to má dozvědět teprve 22. června?
10: Ono to s tím valným shromážděním podle mě souvisí skutečně, protože v tuto chvíli vláda může tvrdit, že nebrání reprezidentu republiky v tom, aby zastupoval zemi navenek. To znamená, že kdyby si Petr Pavel chtěl stěžovat kompetenční žalobou u ústavního soudu na to, že nebyl vyslán na summit NATO, tak může vždycky vláda tvrdit, že na jiné významné mezinárodní události mu cestovat nebrání. Takže to si myslím, že je jeden důvod, ten druhý důvod, nebo respektive ten druhý aspekt je ten časový. Samozřejmě, že když natáhnete to rozhodování až někdy na konec června, začátek července, tak snižujete tu pravděpodobnost, že ústavní soud by dokázal takovýto spor rozhodnout. Ačkoliv do závorky dávám, ústavní soud může překvapit. Slyšeli jsme od jeho mluvčí, že tady toto téma by bylo téma přednostní, prioritní, a navíc už na něj můžou mít v tuto chvíli soudci určitý svůj názor, takže tam bude hodně záležet na tom, jestli nakonec přeci jenom Andrej Babiš nezvolí tu smírnější cestu, protože v dobách vyjednávání o vládě si dokázal s prezidentem porozumět. Kdyby ale šel tou cestou konfliktu, který prosazují motoristé, tak bych předpokládal, že se skutečně uchýlí prezident k té kompetenční žalobě, a myslím si, že obě dvě strany už v tuto chvíli dělají takové kroky, aby měli co nejvíc argumentů pro případ, že by museli před plénum ústavního soudu vystoupit.
9: Hostem pořadu, jak to vidí, byl politolog Lukáš Jelínek. Děkuju, nashledanou.
10: Já děkuju za pozvání, hezký den.
9: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
3: Jak to vidí?
1: Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Léto na dvojce bude tentokrát mrazivé.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Chybět nebude historie českého zločinu nebo oblíbená kriminálka.
1: Začínáme už 21. června četbou z knihy Stephena Kinga Noční můra Dannyho Coughlina.
0: Mrazivé léto.
1: To budou napínavé prázdniny na dvojce.
2: Radioservis představuje
3: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
0: Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Slavné evergreeny 20. i 21. století.
1: Jak je znáte i neznáte.
0: Vítá vás klub Evergreen.
1: A my dva s ním.
0: Daša
1: a Jan Smigmátor.

0: Dámy a pánové, přátelé, vítejte v klubu Evergreen.
1: Vítejte na vlnách Českého rozhlasu Dvojka, kde se dnes setkáme se třemi mimořádnými ženami, které si svět nejčastěji spojuje s kytarou, klavírem, básnickým deníkem, příběhy lásky, svobody, ztrát i návratů.
0: Téma dnešního večera zní Joni Mitchell, Carly Simon a Judy Collins, když americké písničkářky zpívají jazz.
1: A protože jsme v klubu Evergreen puntičkáři,
0: ano.
1: Hned na začátek upřesníme, že Joni Mitchell je kanadský národní poklad.
0: Přesně tak, ale jako součást velké severoamerické písničkářské tradice stojí po boku Carly Simon a Judy Collins naprosto přirozeně.
1: Všechny tři totiž dokazují, že píseň velkého amerického zpěvníku není muzeální exponát, ale stále živý organismus. Stačí, aby ji zaspíval někdo, kdo ví, o čem zpívá.
0: Úvod dnešního klubu Evergreen patřil Joni Mitchell a Herbiemu Hancockovi. The Man I Love natočili pro Hancockovo album Gershwin's World, které v roce 1998 vzniklo u příležitosti stého výročí narození George Gershwina. U klavíru byl samozřejmě Herbie, u mikrofonu Johnny, na tenor saxofon hrál legendární Wayne Shorter, na kontrabas Ira Coleman a na bicí fantastická Terry Lynn Carrington.
1: A právě tahle nahrávka se v roce 2025 objevila i na velkorysém kompilačním projektu Johnny's Jazz, který si Joni Mitchell osobně vybrala jako průřez vlastní celoživotní jazzovou stopou.
0: A my po těchto jazzových stopách Joni Mitchell ještě chvíli půjdeme. Dvě následující skladby pocházejí původně z jejího orchestrálního alba Both Sides Now z roku 2000.
1: Společně s Joni Mitchell ho produkoval jazzový kontrabasista Larry Klein, aranžoval a dirigoval Vince Mendoza a v písni Sometimes I'm Happy se znovu mihne Herbie Hancock.
0: Nejdřív si ale dáme klasiku Harolda Arlena a Teda Kellera, píseň Stormy Weather, a po ní úsměvně rozmarnou, ovšem v podání Johnny nijak povrchní Sometimes I'm Happy.

0: Dá se říct, že Joni Mitchell vzala staré standardy a zacházela s nimi stejně vážně jako se svými vlastními písněmi.
1: A právě v tom je kouzlo dnešního setkání. Když se písničkářka pustí do jazzu, většinou nejde o to ukázat, že umí swingovat za každou cenu. Jde o to, že i cizí píseň dokáže proměnit ve vlastní zpověď.
0: Jinak na tom není ani náš další host, zpěvačka, skladatelka, textařka a spisovatelka Carly Simon, která si ke standardům odskočila opakovaně a zdaleka ne náhodně.
1: Album Moonlight Serenade z roku 2005 bylo už její čtvrtou kolekcí podobných písní po deskách Torch, My Romance a Film Noir. A důležitou roli v tom sehrál samozřejmě i producent Richard Perry, muž, se kterým Carly prožila v sedmdesátkách své největší hitové období.
0: Začneme Gershwinovskou otázkou How long has this been going on? A hned potom si dovolíme malou, dramaturgicky velmi klubovou odbočku.
1: Protože když mluvíme o písničkářkách, Carly Simon bez písně You're So Vain zkrátka obejít nemůžeme.
0: Ta písnička je jako společenský večírek, na kterém se všichni tváří dokonale, ale někdo právě vyslovil pravdu na hlas.
1: Když budete mít pocit, že v doprovodných vokálech slyšíte známý hlas, tak se nemýlíte. Naprosto rozpoznatelně se tam totiž ozývá Mick Jagger.
0: Potom se Carly vrátí ke Cole Porterovi a nakonec se potká s Frankem Sinatrou v naprosto speciálním a do jisté míry i velmi zvláštním duetu ze Sinatrova legendárního alba Duets.
1: Zvláštním proto, že Sinatra své party nahrával odděleně a pěvečtí hosté k němu byli technologicky přizváni až následně.
0: Kouzlo staré školy a moderní studio na jedné lince.
1: No, kdyby tehdy Sinatra tušil, co se bude dít dnes,

0: Přátelé, drazí hudební fajnšmekři, posloucháte Český rozhlas Dvojku, klub Evergreen a společně s Dašou vás světem amerických písničkářek, které okouzlil jazz, provází Jan Smigmátor.
1: A po Johnny Mitchell a Carly Simon přichází dáma, bez které by dnešní večer nemohl být úplný. Judy Collins.
0: Když vyslovíme jméno Judy Collins, mnohým se vybaví křišťálově čistý soprán, folk, Greenwich Village, krásné balady, Leonard Cohen, Stephen Sondheim a samozřejmě taky Johnny Mitchell.
1: Byla to právě Judy Collins, která jako první nahrála píseň Both Sides Now a pomohla tak její autorku Johnny Mitchell dostat do uší celého světa.
0: A vidíte, jak krásně se nám dnešní kruh uzavírá. Johnny v úvodu zpívala Gershwina, Judy za chvíli zaspívá Johnny a mezi tím se k ní připojí ještě Don McLean, autor nesmrtelného American Pie.
1: Jejich společná verze písně Send in the Clowns vyšla v roce 2015 na albu Strangers Again, kde si Judy Collins pozvala opravdu noblesní společnost. Kromě Dona McLeana na něm můžete slyšet třeba Michaela McDonalda, Willieho Nelsona, Jacksona Browna, Jimmyho Buffetta nebo Glenna Hansarda.
0: Send in the Clowns je navíc píseň, kterou má s Judy Collins spojenou snad každý milovník Sondheimovy hudby.
1: Po ní zazní avizovaná Both Sides Now a pak jeden z nejslavnějších jazzových standardů z dílny Rodgersa a Harta, My Funny Valentine.
0: Další vzácný host klubu Evergreen už zpívá jen vám.
1: Judy Collins.

0: To byla Judy Collins, která i z těch nejznámějších písní dokáže setřást prach samozřejmosti.
1: Dnešní večer ukázal tři různé cesty k jazzu. Joni Mitchell k němu došla přes harmonickou odvahu, malířskou představivost a celoživotní přátelství s muzikanty, jakými byli Wayne Shorter, Herbie Hancock nebo Jaco Pastorius.
0: Carly Simon přes fascinaci písněmi velkého amerického zpěvníku, spolupráci s Richardem Perrym i odvahu postavit vedle sebe Gershwina a vlastní autorský hit.
1: A pak je tu Judy Collins, která k jazzu došla přes mistrovské umění interpretace a schopnost vzít píseň někoho jiného a zaspívat ji tak, jako by ji právě teď vyprávěla jenom vám.
0: Na úplný závěr jsme vybrali skladbu, která sice nepatří do velkého amerického zpěvníku v klasickém slova smyslu, ale evergreenem je bez nejmenších pochyb.
1: Blackbird Paula McCartneyho a Johna Lennona v podání Judy Collins zní jako tichá modlitba za svobodu, křehkost a vzlétnutí.
0: Přátelé, děkujeme vám za pozornost.
1: Děkujeme za návštěvu a příští týden se stavte na kus dobrý muziky zas.
0: U příležitosti z tého výročí narození budeme už podruhé listovat životopisem a hudebním katalogem Tonyho Bennetta.
1: Teď už ale opět zpívá Judy Collins.
0: A zpívá Beatles.

0: Vlka letos přijede za vámi.
1: Od dubna do října. 13 sobot, 13 krajů, 13 náměstí.
2: Pokračujeme v sobotu 20. června v Sedlčanech.
3: Konají se tam totiž městské slavnosti Rosa.
4: Uvidíme se v areálu Luční. Přijďte třeba na kávu.
2: A nebo se můžeme slyšet ve vysílání. Od 14.00.
1: Protože ranní dvojka nikdy nespí.
0: Celý rok jsme s vámi.
1: A někdy i u vás. Dalibor,
0: Regina,
5: Jakub.
0: Radioservis představuje
6: audioknihu Petry Štarkové Dej mi pokoj.
7: Přijde na kontrolu sociálka. Už zas? A proč jako?
6: 6 příběhů mladých lidí, kteří hledají odvahu a sílu změnit svůj život.
8: Luis už zase cítí, jak se mu do hlavy valí krev.
6: Dej mi pokoj.
7: Tohle neskončí dobře.
6: Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
9: Přeju příjemný červnový večer, přátelé, a zvu vás k poslechu četby na pokračování. V těchto dnech příběh Markéty Pilátové Žluté oči vedou domů. Začíná příběh čtyř žen různého věku i původu, odehrávající se mezi Prahou a Brazílií. Jaké jsou pocity emigrantů, kteří se vracejí na místa, odkud odešli? A co prožívají jejich děti? Je to vlastně takový mozaikovitý příběh o životě ve velkoměstě i v divočině, o síle přátelství, vztahu k rodné zemi i hledání pravého domova a smyslu života.

Jaromír. Když mě přivedli do baráku zmláceného a napůl mrtvého, zaslechl jsem v polospánku špitání dvou spoluvězňů. Vyprávěli si o jakési cikánské děvce, která umí sehnat jídlo. Pak jsem jí vídal. Každý ji znal, každý po ní a po její dovednosti toužil. Byla to otázka přežití, nejen kvůli jídlu, ale kvůli Johaně samotné. Cikánský tábor byl ostrovem z jiné planety. Dokázali zpívat své písně potichu jako ševelení listí. A v jejich melodiích, jež se někdy za mrazivé noci rozprostírali kolem vymrzlých baráků, byla všechna žalost a naděje polských rovin kolem. Ne, neradovali se z maličkostí. Neradovali se hloupě a naivně, nebyli nevědomé děti. Dokázali spíš jako zvířata vycítit, že je dávno po nich. Nedělali si žádné iluze, jen jak si pořád žili. Jejich vyšinutost ze soukolí mne fascinovala. Znal jsem je z dětství jako hazardní hráče, zručné opraváře všeho možného, handlovali často s otcem a strýci o koně. Ženy v přítmí stodol blýskaly penízky a sliby. Jako všichni jsem se jich bál a přitahovali mne. Jednou přišla do baráku Johana, kupčic jídlem. Dívala se na mne žlutýma vlčíma očima. Mihotali se v příšeří a smradu baráku, těkali po dřevěných palandách a vedli domů, do světa jarních zablácených cest, po kterých těžce hrkotá starý vůz. Miloval jsem ten pohled. Žlutá někdy přecházela do hnědé a na své cestě se ještě stačila proměnit v zelenou. Za celou dobu naší lásky jsme si řekli jen pár vět. Naše těla toho vypověděla mnohem víc. Jednou pořádali důstojníci orgie. Měli to přísně zakázáno jako prznění rasy, ale náš tábor byl příliš nedůležitý stranou všeho dění a ve vzduchu byl cítit konec války. Vybírali si cikánské hudebníky, žongléry a Johana si měla sama zvolit partnera. Měl to být pohledný mladý muž, nepříliš nápadný, podajný. Měl jsem to být já. Věděl jsem, proč si vybrala mne. Oba jsme to věděli. Byla to jediná šance, jak se spolu spojit, jak těli vyjádřit, co jsme nemohli svobodně říkat na dostaveníčkách mezi poli nebo v nějaké velké jarní zahradě. Svlékali jsme ji s jedním dychtivým mladíčkem velmi pomalu. K té příležitosti ji nejdřív oblékli do francouzských krajek a maličké květované podprsenky. Byla vláčná jako medová plástev. Nechala nás pronikat jen tam, kam doopravdy chtěla a nic na tom nezměnila SS-ákova uniforma pečlivě složená na židli v koutě. Brali si i mne. Nebylo mi z nich špatně, jak jsem si původně myslel, když mne Johana vedla za ruku a říkala mi konejšivě, dostaneš potom jídlo, hodně jídla, uvidíš. Myslel jsem si, že potom dostanu jedině tak oprátku. Ale ujistila mne, že jsem pro některé smrti hlavy stejně atraktivní jako ona, neli víc, a že mne tím pádem nezabijí hned. Obojakost toho stavu, kdy se dávám proto, abych přežil, abych se najedl a abych alespoň nějak mohl milovat ženu, jíž jsem byl posedlý. Někde tam začala má duše za vším hledat dvojitá pokřivená zrcadla. V těch nocích mi nikdy neřekla, že mne miluje, nebo že by chtěla, abychom všechno přežili, neusmívala se, nebyla smutná. Byla pouze klidná. Na konci všeho, kdy nebylo hranice, jež by zůstala nepřekročená, musela Johana vždycky sebrat sílu a tančit. Všichni jsme na to čekali. Leželi jsme na zmuchlaných prostěradlech, objímali jsme si kolena a toužili po jejím tanci, k němuž mumlala nesrozumitelnou píseň. Nápěv připomínal skřehotání nočních ptáků. Sykot zmijí.
a výkřiky neboštíků zabitých bleskem. Byl to teplý dech bažin obklopujících tábor, zmrzlých hnízd. Tančila bosá v široké dlouhé sukni, která se vždycky smekala po příliš hubených bocích. Houpala jimi, křičela místo ústy svými kroužícími boky. Byla mnohem smyslnější, než když do ní pronikali muži. V té chvíli se ani jeden neodvážil k těm bokům přiblížit. Po jednom tanci se vyšší šarže rozhodli, že jim Johana bude ještě číst z ruky. Neuměla německy a tak jsem musel překládat. Brala vážně do rukou jejich dlaně, které předtím zabíjeli a mučili její rodinu a tolikrát ji zbyli a zneuctili, a všem bez výjimky prorokovala velmi černou budoucnost. Myslel jsem, že ji hned potom zabijí. Čekal jsem rozuřenou nechuť nad takovým proroctvím. Smrt je blízko nebo daleko? Řekla mi, když jsem ji česky varoval, ať je opatrná a ať si vymyslí alespoň něco trochu radostnějšího. Pořád ji však v těch dlaních vidím blízko. Nemůžu s tím nic udělat, usmála se na mne a řekla: teď ty. Zachvěl jsem se. Nechtěl jsem to. Nikdy jsem nechtěl, aby mi někdo říkal, co se mnou bude. Podal jsem jí dlaň. Zemřeš jako my všichni, jen ne tak brzy. Tvá smrt bude svobodná smrt. Nikdo ti ji nenařídí, ani tvůj osud ne. Obdivně na mne pohlédla a nevěřícně znova četla čáry na mé ruce. Tvá smrt bude jen tvá. Ku podivu ji potom nezabili. Kolikrát jsem se ještě dělil o Johanu a Johana o mne s těmi světlovlasými muži, si už nepamatuji. Vždycky jsem toužil po tom posledním tanci, kdy jsem se na ně mohl spolu s nimi dívat, a věděl jsem, že v té chvíli nikdo nezařve, neozve se žádný výstřel a žádný vězeň neumře.

Kohena. Chodila jsem už nejen k benzínové pumpě, ale také na nejrůznější dýchánky pořádané za účelem honu na Roberta. Přihlásila jsem se a musela jsem tedy dodržovat pravidla té záludné hry. Nové přítelkyně si vyprávěly, jak je Roberto úžasný v posteli, co všechno jim nasliboval, ale také to, jak každé důrazně opakoval, že se nikdy nehodlá ženit. Mezi mnou a těmi děvčaty byl jeden podstatný rozdíl a zdálo se, že Roberta zaujal. Měla jsem rozhled holky, co nedávno přijela z velkoměsta. On sám, stejně jako všichni v Buranově, toužil po městě, ale nechtěl si to přiznat. Když nakupoval zboží, houpal se nerozhodně v bocích. Nevěděl, jak se má správně chovat při obchodních jednáních, která se někdy vedla v Nobel restauracích. Sehnal si vždycky stohy časopisů o posledních zootechnických novinkách, politice a umění. Pak ovšem vyprávěl svému slepičímu hejnu. Toho poslouchalo, ale jen na půl ucha, protože zprávy z Jupitera jsou přeci jen příliš nepochopitelné. Se mnou se mohl bavit o všem, co ho na městě uhranulo. Vyptával se mě, jak můžou žít lidi ve slamech, protože jsem mu líčila jedno své životní období, kdy jsem se zbláznila a začala pracovat v charitativní organizaci. Taky jsme odebírali stejný týdeník a tak jsme se pravidelně mohli bavit o politice a nových událostech, aniž by hrozilo riziko, že do našich diskuzí zasáhne jiná sokyně, protože všechny ostatní holky jen sledovaly v televizi telenovely. Roberto se začal učit anglicky a čím dál častěji mne potřeboval, abych mu pomohla přelouskat texty v anglických šlechtitelských časopisech, co jsem si občas zajala koupit do São Paula a pak jsem mu je půjčovala. Roberto mi nechtěl dlouho věřit, že své kovboje opravdu zvládnu. Tak se přijel podívat na farmu. Zůstal pár dní. Jezdili jsme vyprahlou krajinou a po dešti jsme v blátě objevili stopy jaguára. Byla jsem si jistá, že neloví jen tapíry u řeky a že se cpe hlavně mým telecím. Vyráželi jsme na noční výpravy, abychom šelmu, jejíž lov byl zakázaný, alespoň vyplašili a odehnali od stád. Roberto byl v těch chvílích tak blízko a já věděla, že teď mám jedinečnou šanci, protože žádná z ostatních soutěžících není kovbojka, nemá farmu ani nedokáže s Robertem na koni držet krok. Vyčleňovalo mě to z houfu a zároveň jsem vycítila, že mě to taky od Roberta vzdaluje. Začal se mě bát. Měla jsem být jiná, ale ne zase tolik. Kovbojové mě měli poslouchat, ale jen tak na oko. Neměla jsem s nimi po práci pít pivo a kouřit. Neměla jsem jim zalepovat zraněné prsty a klít jako oni. Vrcholem všeho bylo, že jsem se nemohla přinutit, abych s ním alespoň trochu koketovala. Nedokázala jsem svůdně vrtět zadkem, tak, jak by mi to s nikým jiným nedělalo žádné problémy. Nedokázala jsem škádlivě nadzvednout obočí, když řekl nějakou přisprostlou poznámku. Místo toho jsem cynicky poznamenala ještě něco o fous peprnějšího. Bylo to zoufalé. Cítila jsem, jak se vzdaluje, jak má v hlavě zmatek, jak se na mne dívá se stejnou nenávistí jako mý kovbojové, když mě po dlouhé době poprvé uviděli na farmě. Najednou mě přepadla únava. Ze své slaboduché touhy potom muži trofej. Poprosila jsem ho, ať jede domů. Najednou jsem nevěděla, jestli Roberto stojí za to, abych se vzdala sama sebe. Chápala jsem, že přeze všechnu extravaganci je vychovaný v divočině, ze které nevytáhl paty. Jen tuší, že touží po něčem víc, že jeho sny jsou odvážnější a plány velkorysejší. V tom jsem mu rozuměla, ale nebyla jsem si jistá, jestli chci, abych i já byla jen další podivná libůstka v jeho repertoáru, nebo jestli budu usilovat o to, aby mne doopravdy ocenil.

Ale jedno je důležité, aby fungovala. Je to zhmotněné prokletí a černou magií, převezenou na otrokářských lodích, kdysi hodně dávno, se živí spousta lidí. Jednoho rána máma otevřela dveře, nesla hrnek s kávou, aby si ji v zahradě vypila, než začne dopolední parno, a zakopla o hroudu bláta propíchanou ostny obřího akátu. Vstekle chtěla hroudu odkopnout a jeden trn se jí zapíchl do boty. Zeptala se posluhovačky Josefy, co to k sakru má být. Josefa zaječela. Začala se křižovat a sápat se po mámě, aby jí na krk urychleně připevnila svůj vlastní medailonek s panenkou Marií ochranitelkou. Máma zaklela, plácla Josefu po ruce a prohlížela si zkoumavě tu kouli suchého bláta. Dloubala do ní nožem a našla uvnitř kus naší ohořelé společné fotografie. Vracela jsem se zrovna z očkování mladých krav, byla jsem utahaná, spocená a neměla jsem náladu na dlouhé řeči. Jenže máma ještě nikdy nebyla tak stručná. Někdo nás chce zabít. Už zase? Pomyslela jsem si. Bylo těžké udržet farmu proti chamtivým sousedům, proti nájezdům zdivočelých komárů v období dešťů a proti šelmám a lenosti kovbojů. Někdo nám poslal dárek a myslí to asi vážně. Co budeme dělat? Podívala jsem se na tu ostnatou kouli a udělalo se mi špatně hlavně z toho, že jsem si uvědomila, že někdo musel naši fotku ukrást z rodinného ručně vyřezávaného sejfu, který byl jednak dobře schovaný a jednak bylo téměř nemožné, aby se někdo dostal do domu, když ho hlídali naše dvě obrovské dogy. Zloděj by je musel nejdřív zastřelit, protože by sežrali každého, koho neznali a kdo by se snažil dostat dovnitř. Bylo to jasné jako facka, ale přesahovalo to míru Josefiny představivosti. Ta u nás pracovala téměř 12 let a ještě nikdy jsme se nepohádali, ale taky jsme jí nikdy nepřidali plat. Josefa byla milá, silně věřící, boubelatá černoška, vonící divokým česnekem. Pocházela z Ria a máma ji zachránila, když projížděla okrajem periférie a Josefa jí úplně sfetovaná spadla pod auto. Celá léta, jako bychom o Josefě nevěděli. Občas mi v pračce zničila tričko, protože si nebyla schopná zapamatovat, na jaký program prát bílé a na jaký barevné věci. A někdy zapomněla dát dogám žrádlo, to se zase zlobila máma, ale jinak pracovala ve svém hlemíždím rytmu od rána do večera. Zpívala si dívku s Ipanemi a nezdálo se mi, že by nás někdy nenáviděla. Jenže nikdo jiný nepřipadal v úvahu. Museli jí něco nabulíkovat, třeba že máma má nějakou těžkou chorobu a potřebuje tajné zaříkávání, že jedině tak se uzdraví. Tomu by Josefa určitě uvěřila. Pověrčivá byla víc než dost. Sice tomu říkala víra, ale v jednom kuse líbala svůj medailonek a doma měla štos svatých obrázků. Žádný kostel široko daleko nebyl a tak jezdila jednou za rok na náboženská setkání nějakých šílenců, co se 5 dní v kuse váleli v prachu před portugalským kostelíkem.

Josefa seděla na schodech před kuchyní a vypadala jak smrtka. Její plná tvář teď neměla čokoládovou barvu, ale hrála všemi odstíny popelavé. Koulela zoufale očima. Máma se jí na nic neptala, ani já ne. Věděli jsme všechny tři, že fotku neukradla ze msty, ale protože jí někdo navykládal nějaký nesmysl a ona mu uvěřila. Bylo zbytečné se ptát, kdo a jaký, protože Makumba nemá odvolání a ten, kdo ji zaplatil a najal zaklínače, nemůže kletbu odvolat, ani kdyby chtěl. Makumba je vyjádřením nejvyšší, takřka posvátné nenávisti. Většinou ji používají ženy, jež se chtějí ze zhrzené lásky

pomstít svým milencům, nebo velcí vlastníci půdy, kteří chtějí vyhnat ty menší, aby mohli výhodně rozšířit vlastní majetky. Máma zaklela, asi 10 minut v kuse nadávala a já si říkala, že ty její nadávky by mohly naše vlastní Makumbu hladce vyřešit. V noci jsem poslouchala zvuky džungle. Za sítěmi v oknech bylo všechno tak blízko. Líná kalná řeka, v níž se koupaly stejně vláčně a zpomaleně kapibary, skřehotaly žáby a bzučely miliardy komárů. Myslela jsem na ty, kdo provozují černou a bílou magii. V téhle zemi s nekonečnými kombinacemi vlivů, jež přicházely a zůstávaly. Otroci držení násilím v pralese a na plantážích si museli vymyslet vlastní nehmotné zbraně. Indiáni odedávna používali nejrůznější šamanské techniky a nesměřitelná nenávist portugalských kněží tím vším hýbala jako obřím spirituálním šejkrem. K tomu guláši se ještě přidala japonská animistická božstva asijských přistěhovalců, buddhismus, islám a veselé zpívané evangelické mše. Promítalo se mi to všechno postupně v hlavě. Ke každému směru jsem si přidala nějakou známou tvář. Souseda v Paulu, co chodil k evangelíkům. Katolické spolužáky, kteří vždycky zaostávali za buddhistickými Asiaty. Černochy ze slamů, co provozovali kandomblé. Máma mi ale vždycky tvrdila, že Bůh je jen jeden a každý ho má v sobě a není potřeba moc hloubat o tom, jak se jmenuje a už vůbec ne ho nějak uctívat. Máš ho tady vevnitř, říkala a píchala mi prstem do prsou. Makumba je globální i nadčasová a hlavně je směšná. Rozhodla jsem se nakonec ukončit přednášku, co jsem si ji sama sobě pro rekapitulaci přednesla. Vstala jsem a našla mámu, jak zničeně ve tmě zírá do televizní obrazovky. Místy obraz poskočil a máma vzlikla. Bylo toho na ně moc. Jenže já už věděla, jak se toho svinstva zbavit. Mami, musíme se přestat bát, ale hlavně musíme mít vlastní smrt nebo zkázu, nebo co nám to ti hajzlové poslali, pořád na očích. Nebudeme to zahazovat, naopak vystavíme si tu blbou kouli někam na hodně viditelné místo a budeme na ni často myslet a budeme se chovat tak, jako by měla opravdu co nejdřív začít působit. Budeme myslet na to, že se k nám plíží smrt. Máma na mě nechápavě koukla, cože, a to jako proč? Protože si zvykneme na ten pocit. Nebudeme před tím uhýbat, třeba pak nebude účinkovat. Stejně jsme nic chytřejšího nedokázali vymyslet a tak jsme to tak udělali. Jediný, kdo z toho málem zešílel, byla Josefa. Myslím, že to ráno, když jsem nesla v dlaních ten podivný předmět, z něhož se drolilo suché bláto a vyčuhovala naše ohořelá fotka, nás poprvé a doopravdy začala nenávidět. Nasedla na první nákladák a odjela do městečka, kde si našla jinou práci. Ulevilo se všem. Dogy začaly dostávat pravidelně na žrat, moje trička už nekončila v koši a za ušetřený Josefin plat jsme nakoupili další bíky. Makumba jistě trůní na poličce nad máminou postelí i teď. Určitě se na ně máma každý večer zkoumavě dívá a čeká, kdy začne působit. Když na farmě není Josefa, tak nemá kdo ji v tom podporovat a já jsem ráda, že jsem ten prostinký, ale spásný nápad dostala. Bylo toho prostě nějak moc. Duchařka Žabky Kšiltovka mi předpověděla, že pokud muži v zelené košili dám to, co chce nejvíc, nikdy se za něj nevdám. To, co chce nejvíc, jsem prý já. Kdo se v tom má vyznat? Po jeho delší návštěvě a po společně strávených chvílích jsem na to ale přišla. Vlastně ta pekelnice nebyla tak mimo. Určitě se doslechla v městečku, že za Robertem pálím tak jako všechny. A že nosí zelenou košili, taky věděl každý.
Jen mi vrtalo hlavou, jak přišla na to, že se bojím, abych nestratila to, co jsem tak dlouho hledala ve slamech, na několika denních městských tazích, v nekonečných hodinách v sedle, v každodenním rozhodování o práci a životech tisíců zvířat. Potřebovala jsem čas. Chtěla jsem si rozmyslet, jak moc chci splynout s prostředím, v němž každý, úplně každý muž chce být chytřejší, silnější a hlavně mocnější než žena. Ve velkém městě už to neplatí. Tam mé touhy byly přirozené. Muži byli různorodá směs, všeho chuť tradic, uhnětená do barevně lákavého těsta možností a já se nemusela bát, že bych si náhodou nebyla schopná vybrat. Jenže pak přišlo to společné moje a mámino rozhodnutí odjet a zkusit žít na farmě. V místě, co jsme k zbláznění milovali, kde jsme obě vyrostli. Ona v malém žlutě natřeném domku, kde se tísnilo 5 farmářských dětí a já pak každý rok na prázdninách s dědou, bratranci a kovbojskými kluky. Muži ve městě, s nimiž jsem se stýkala, pila a brala občas drogy, byli většinou chytří a zajímaví. Když jsem některého z nich pozvala na farmu, udělali si prostě hezký ekoturistický výlet. Líbilo se jim to moc, jenže to vedro, ti komáři, hadi a kajmani. Hezké na víkend. A pak víš, je to moc rustikální. Je to moc daleko. Není tady ani kino. Jistě. Měli pravdu. Rozdíl byl v tom, že já tam byla šťastná. Ne úplně, protože s Robertem se to moc nedařilo a já se nenarodila, abych se stala matkou představenou ženského kláštera zvaného Farma na vyhlídce. Kovbojové nepřipadali v úvahu, protože jakmile bych si to s některým z nich občas rozdala, a ne, že bych na to neměla chuť, znamenalo by to rozkol. Dotyčný by se okamžitě začal chovat nadřazeně a peskoval by ostatní. Trhlina do těžce nabité harmonie. A já taky nechtěla s někým jen spát, chtěla jsem si s někým hlavně povídat. O všem možném.

0: Markéta Pilátová, Žluté oči vedou domů. Končí sedmá část četby, kterou připravila Karolína Jirkalová. Účinkovali Jiří Ornest a Apolena Veldová. Seriál natočil v roce 2008 režisér Vlado Rusko. A ještě připomínám, že osmou část uvedeme zítra večer ve 22 hodin tady na Dvojce.
1: Příběhy z kalendáře.
2: Představujeme vám významné osobnosti a zásadní objevy.
1: Připomínáme historické události a bereme vás na zajímavá místa.
2: Vydejte se s námi do historie, která zaujme, překvapí i pobaví.
1: Příběhy z kalendáře.
2: Každý den po 17. hodině.
1: Na Dvojce. Blízká setkání Terezy Kostkové.
3: Mým hostem bude fyzioterapeutka a pohybová lektorka Adriana Pecinová. Proč je pro fyzioterapii tak důležité skloubit složky jako tělo, mysl a emoce? Jak jiné jsou reakce těla a postupy léčení u žen? A co pro sebe může udělat v rámci zdravého pohybu úplně každý? Nejen na to se zeptám fyzioterapeutky Adriany Pecinové.
1: Blízká setkání Terezy Kostkové.
2: Zítra po 11. hodině na Dvojce. Radioservis představuje
4: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Krásný dobrý večer, milé posluchačky a milí posluchači. Na Českém rozhlasu Dvojce právě začíná Noční mikroforum. Příjemný poslech na klidných vlnách přeje Jan Večeřa. Naším dnešním hostem je Jan Makovička, manažer digitálního marketingu. Honzo, hezký večer, děkuji, že jsi dorazil.
1: Dobrý večer a děkuji za pozvání.
0: Manažer digitálního marketingu, co si pod tím tak člověk může představit?
1: Zní to složitě, že? Já musím trošku upravit, že já vlastně pracuji ve firmě nebo podnikám ve firmě, která se zabývá digitálním marketingem, ale tu svoji práci reálnou bych dneska už označil spíš jako za prostě manažerskou nebo nějakou podnikatelskou, lídrovskou. Byť samozřejmě člověk, protože jedná pořád s klienty, tak v těch věcech se pořád trošku potřebuju vyznat. Mojí rola nebo úloha manažera digitálního marketingu je v podstatě jednoduše, bych to řekl, párovat poptávku s nabídkou, případně ještě lépe vytvářet prostě poptávku pro naše klienty.
0: A jak se to dělá?
1: Spousta prostředků, jak se toho dá dosahovat. Ten základní, když bychom si to rozdělili do dvou takových hlavních skupin, to znamená, že hledáš existující poptávku a páruješ ji s tvými zákazníky, tak tam je ten nejčastější způsob prostě vyhledávače. Zadáváš vyhledávací dotaz, my jsme schopni ovlivnit, jak se v těch vyhledávačích naši klienti zobrazují, ať už ve formě nějakých placených reklam nebo i neplacených výsledků vyhledávání, třeba založených na tom, že ty klienti publikují kvalitní obsah a proto ty vyhledávači upřednostňují. Tady tohle je mimochodem něco, do čeho už dneska vstupuje umělá inteligence. Spousta lidí vlastně začíná nahrazovat ty dotazy, které dřív zadávali do vyhledávačů, tak do těch nástrojů umělé inteligence. Třeba v našem případě nám dneska prakticky polovina zákazníků, jako k nám do firmy, do agentury, chodí dneska, že nás doporučili nástroje umělé inteligence, či nikoliv přímo vyhledávače. Ale ty principy, jak se staráš o ten obsah, abys dělal kvalitní obsah, který si dřív dělal kvalitní pro vyhledávače, pro lidi samozřejmě primárně pro vyhledávače, ty principy zůstávají stejné u těch nástrojů umělé inteligence také. No a pokud je tam ta rovina, nebo ten druhý přístup jakéhosi vytváření poptávky, tak to je celá ta problematika budování značky, aby si na tebe zákazníci vzpomněli právě, když tě budou potřebovat, kdy oni tu poptávku nemají v okamžiku, kdy ty třeba ty služby nabízíš v ten moment, ale ty potřebuješ, aby oni si tě vybavili v okamžiku, kdy oni budou řešit danou situaci, která by mohla skončit nákupem tvojí služby, tvého produktu.
0: Tak tím jsme si trochu rámcově představili, co vlastně děláš. Ale když jsi byl malý kluk, čím jsi chtěl být a jak se to liší od toho, čím jsi teď?
1: To jsou tady tyhle otázky, vím, že máš rád. Já jsem nikdy člověče neměl takovou jako úplně, jak mají ty děti, fascinoval mě vždycky vesmír a tak, ale asi jsem to nikdy nekonvertoval do představy, že budu astronautem, nebo jak se říkalo za našich malých časů, mladých časů, kosmonautem. Asi jsem neměl takovouhle úplně nějakou představu, ale už poměrně v nízkém věku. Já bych řekl, že svůj první počítač jsem měl určitě třeba do 10 let. Vlastně můj táta, přestože sám nikdy k počítačům pořádně vlastně nepřilnul a do dneška je to člověk, který si vypíná telefon, když nepotřebuje volat odchozí hovor, takže je poměrně těžké ho zasáhnout. Tak nebo se mu dovolat, když člověk něco sám potřebuje. Tak ale jako výborně mě připravil tady na tu éru, ve které počítače začaly hrát prim, jo. Vlastně pořídil mi první počítač, vybavoval mi programátorskými časopisy, takže já už někdy, no určitě třeba kolem 10 let věku jsem byl schopný psát nějaký základní programy v Basicu a programovacím jazyku a takovýhle věci. A to mě chytlo opravdu hodně a byl to vlastně i důvod, kvůli kterým jsem trošku potom pověsil na hřebíček i náš společný zájem hokej, který jsem taky, já myslím, že kolem těch 12 let, mezi 12 a 15 někdy jsem jako přestal hrát závodně. Takže k těm počítačům mě to táhlo celou dobu a potom, když nastoupil internet, já si pamatuju, já jsem teda z Brna původem a chodil jsem na Gimpl a už na konci toho Gimplu vím, že nám tehdy VUTčko v Brně umožnilo využívat počítačový učebny s internetem, já nevím, v té době mě bylo 16-17 a člověk jako viděl ten internet poprvé na jako rychlých počítačích, rychlých linkách, jo, tak to jsem věděl, že prostě ta láska, vlastně zůstal jsem u toho celý život, jo. Dneska je to prostě úplně běžný a většinu času pomalu strávíme na internetu, než jako mimo něj, ale tehdy samozřejmě to byly vzácný chvíle.
0: Na to jsem se chtěl právě zeptat, na tvůj první kontakt s internetem a jaké to bylo?
1: Ty jo, tak to normálně, jako že bych si vzpomněl úplně na první okamžik, to nevím, ale myslím si, že to bylo na té fakultě informatiky nebo informačních technologií VUT v Brně. kde nás vypustili tehdy lidi z gymnázií, kteří se sbírali jako se zájmem o tu, dejme tomu, informatiku, a že nás tam tehdy vypustili do těch učeben a tam jsme si poprvé otevřeli ten prohlížeč Netscape, tuším, v té době, a prostě zkoušeli v tom jako zadávat první dotazy, vyhledávače dneska dávno umřelý typu Alta Vista a tak, takže to si opravdu vzpomenu už jenom mý vrstevníci. Takže jako jo, ty zkušenosti byly, si myslím, z toho, že nás vlastně v rámci ta akademická sféra vlastně si pozvala studenty ze střední školy. Já myslím, že oni to dělali tehdy kvůli náboru jako budoucích studentů, aby na těch technických oborech si myslím, že byl v té době, nebo možná je pořád, problém se zájmem vlastně studentů, nebo že těch lidí se hlásí méně, než ty obory potřebují. Takže myslím, že to dělali z toho důvodu a podařilo se. No, z toho gimplu, já jsem tedy chodil na přírodovědný gimpl, ale nás tam skončilo na té informatice třeba 4 nebo 5 dní, jo, nebo nějaký takovýhle číslo, takže jako byla docela úspěšná náborová akce.
0: Říká na úvod náš dnešní host Jan Makovička.

0: Milí posluchači, posloucháte Noční mikroforum, jehož hostem je Jan Makovička, manažer digitálního marketingu. Honzo, jaké je to pracovat v oboru, kde se vlastně nemůžeš opřít o to, co platilo včera, protože ten vývoj jde nesmírně rychle dopředu?
1: No, máš pravdu, že to je v posledních... V tom oboru to platí dlouhý roky, ale ty poslední dva nebo tři s nástupem umělé inteligence, těžký se tomu pojmu dneska opravdu vyhnout téměř v jakýmkoliv rozhovoru, úplně to předělává fundamenty, na kterých je ten obor vlastně postavený. A musím říct, posluchači možná na to budou znát ze své vlastní praxe, že opravdu ty poslední dva roky pozoruju takový nárůst nějaký úzkosti. Já jsem viděl nějaký výzkumy, že, nebo nějaký časopis, myslím, dělal výzkum mezi svými čtenáři a za rok 25 ty slova, kterými se oni snažili jako zhrnout ten stav té společnosti, tak nejsem si jistý, jestli to byla nervozita, stres, úzkost, jo, že vlastně na ty lidi ta nejistota z toho, kam se to vyvine, opravdu dolíhá v podobě takových jako velice silných a negativních emocí. To se samozřejmě kombinuje ještě s dalšíma vlivama, že jak ty sociální sítě nepůsobí jako zrovna příznivě na psychiku lidí. Takže tady ten nástup vnímám, že jo, na jednu stranu hrozně se mi líbí, že žijeme v historicky unikátních časech, kdy jsme svědkem, slyšel jsem takový názor, který se mě zdá jako velice zajímavý, že kam až se to může vyvinout, že taková ta budoucnost filmu typu Terminátor, kdy prostě ty stroje nás, ta AI se rozhodne, že nás tady jako nadbytečný element zničí a vyhladí. Takže vlastně může to mít úplně jiný průběhy a můžeme třeba dojít k tomu, že lidstvo samo se rozhodne, že opustí ty fyzické schránky dnešní a prostě přenese se někde na čipy a v téhle formě bude cestovat vesmírem, až jednou bude dotažený to, že prostě nějakým způsobem to naše vědomí dokážeme přenést na ty čipy, na ty procesory. A dneska to je samozřejmě jako zní úplně jako bláznovina, ale jako vlastně věřím, že když se vezmeš ve filmu Matrix legendárním, tak hodně se to zabývá tím, že naše pocity, všechno, co vnímáme, jsou jenom vlastně elektrické signály interpretované mozkem, takže to si dovedu jako představit, že tohle se někde stane. Ale pardon, ti utíkám trošku z té otázky, že nedostanu hrozně zajímavý, kam až se to může vyvinout a že máme to štěstí být vlastně u toho. No, štěstí, otázka podle toho, kam se to vyvine, jestli to bude štěstí nebo smůla. No, na druhou stranu prostě ta nejistota lidí z té budoucnosti je obrovská, jo, protože ten koncept vlastně té placené práce, na kterým ta společnost stojí tisíciletí, ten se vlastně zdá jako blíží ke konci. Jo, že ta práce, prostě minimálně ta duševní práce, opravdu jako v blízkých horizontech nebude pravděpodobně potřeba. Lidi budou asi dělat něco, asi jestli znáš koncept minimálního příjmu, se to tuším jmenuje, jako že by vlastně každý člověk dostával od státu vlastně nějakou jako dávku, která by tvořila jeho příjem, aby vlastně odpadla ta nutnost pracovat ve světě, kde práce jako není potřeba. Skvělá zpráva, si myslím, že je to pro lidi jako v řemeslných manuálních profesích. Tam si myslím, že jako nějaká robotizace a takže to bude ještě dlouho trvat, než práce těchto lidí budou ohrožený. Vždycky vzpomenu na rozhovory s mojí kadeřnicí, která prostě ta zažívá jako zlatý časy a prostě tyhle holky si teďka užívají, jaký obor si zvolili.
0: I ať tě neostříhá, to je pravda.
1: Zatím ještě ne, ale s nástupem opravdu, že rozvoj AI bude znamenat i rozvoj robotiky a jako přijde i tady tohle, ale ten horizont tam teďka ještě nevidíme. No.
0: Jak o tom mluvíš, nepřijde ti, že ty technologie běží rychleji než my lidi? Jsme vůbec schopni tomu stačit a pochopit to, co se děje?
1: Jo, to je jako známý případ, že vlastně člověk se vyvíjel 100 000 let a vlastně tady během, já nevím, posledních, když vezmeme 200 let, třeba dejme tomu, tak je to tak překotnej vývoj, že člověk se vlastně fyzicky a mentálně na tohle vůbec nestíhá adaptovat, jo? Takže i ty naše stresové reakce na tu nejistotu a takhle, který jak zažíváme takový ten dlouhodobý permanentní stres, tak tohle je vlastně odvozený z dob, kdy nás ohrožovali predátoři a tak dále. My si to dneska přivodíme ze situací, které pro nás vlastně nebezpečný nejsou. A jo, tohle je nějaký projev vlastně neadaptovaného organismu na tu novou skutečnost. Takže souhlasím s tebou, nebo jak si položil tu otázku. Myslím si, že je velice těžký, aby se ta biologie člověka tak rychle adaptovala na ty změny, jak se dneska vyvíjí ty technologie rychle. Je to prostě opravdu tempo. Já jsem v tom vlaku AI, dá se říct, od začátku, nebo tady od začátku té jako co se o tom začalo veřejně mluvit, to budou teďka třeba dejme tomu 3 roky. A prostě já, ty skoky, které prostě ty nástroje a technologie dělají, to je prostě jako obrovský. Jo, jakože když si vezmeš rozdíl, jak co to dělalo někde před 3 lety a co to dělá prostě posledního půl roku, tak stává se to opravdu naprosto dobře použitelným. Jo. Já jsem původní profesí programátor, takže jsem právě skončil na tom VUTčku, jak jsem o tom mluvil na začátku toho našeho rozhovoru. A jako fakt jsem si nemyslel, že programátoři budou první, jako kdo v uvozovkách přijdou o práci. No a dneska prostě tyhle kluci, jako práce je pořád dost, ale očekávají se prostě násobně vyšší výkony. No. Já třeba vidím u nás ve firmě, že my jsme vlastně schopní se stejným počtem lidí to doručování nebo ta rychlost toho vývoje softwaru se prostě zvětšila na, nemáme to, co se těžko dá přesně změřit, ale řekl bych, tak 6x až 10x bude jako rychlejší to tempo s podporou těchto nástrojů, který jsme schopni mít, takže jo, je to dramatické.
0: Má vůbec člověk šanci mít v tomhle oboru ještě v dnešní době věci pod kontrolou?
1: Já jsem jako mám reputaci takového, jak se říká, control freaka nebo člověka, který má rád věci pod kontrolou a pro mě jsou ty časy opravdu jako velice, velice složitý, protože je to taková ta klasická situace, že buď můžeš ty technologie adaptovat, experimentovat s tím, to je problém, že oni každý den vypadají trošku jinak, takže je taková ta představa, že vymyslíš si systém, jak se to bude používat a taky začneš používat, je jako velice složitý něco takového organizovat, řídit a je to taková doba, že do toho prostě musíš skočit a zkoušet a doufat, že se něco z toho chytne. Myslím si, že tahle doba pro lidi, kteří mají rádi zorganizovanost a nějaký takový systém ve věcech opravdu není úplně ideální.
0: Je pro tebe větší výzva udržet krok s technologií nebo s lidmi?
1: Otázka, jako by, jak bych... Já bych na to asi odpověděl, že pro mě je pořád jednodušší udržet krok s technologií než s lidmi, protože jako hodně jsem takový jako technicky orientovaný a pořád mám ten background někde v tom programování, takže je to pro mě asi snazší, když si vezmu, jak se třeba ta generace mých kolegů, jsme dneska 3generační firma a vlastně mám možnost vidět lidi, kolegy dneska ve věku třeba i 25 let, tak opravdu vnímám to už jako trošku jiný vesmír a relativně těžko s těmahle lidma člověk už hledá jako společnou řeč, přestože si myslím, že jako jsem mentálně relativně jako mladý a jako tím, že člověk dlouhodobě žije v mladém kolektivu, tak je to asi něco jiného, než kdybych pracoval někde s mnohem staršími lidmi a člověk se neomlazoval tím kolektivem, ale adaptovat se na zvyky mladších lidí je pro mě relativně složitý. Otázka je samozřejmě, jestli oni o to stojí, aby se lidi v mým věku adaptovali na jejich zvyky. Ale ty technologie pořád nějakým způsobem, asi se to za chvíli vymkne z ruky, ale zatím přijde, že pořád ještě nějak jsi schopný držet krok, dejme tomu.
0: Doufejme, říká náš dnešní host Jan Makovička.

0: Noční mikrofórum.
1: Jan Večeřa a jeho host na dvojce.
2: Manažer digitálního marketingu Jan Makovička, to je náš dnešní host, s kterým si tu povídám, a my pokročíme dále v rozhovoru. Honzo, když ty celý život pracuješ s daty o lidském chování, co ses vlastně o chování lidí naučil díky tomu?
3: Jo, tak to je strašně komplexní a až bych taková řekl jako záludná otázka. Je pravda, že ten náš obor je vlastně hodně tady o tom zkoumání lidského chování a jak tomu jít trošku naproti. Asi takový největší, kdybych to měl nějak stručně zhrnout, že jsme si jako lidé mnohem víc podobní, než bychom si asi přáli. Spousta lidí žije v nějaké představě jako nějaké vlastní unikátnosti, výjimečnosti, a já tohle teda pozoruju hodně i v té své manažerské praxi nebo práci s klientama, že vlastně opravdu je, nechci říct jako několik málo, ale existuje opravdu pár archetypů lidí, do kterých se naprostá většina té populace vejde, pak jsou samozřejmě nějaký velký výjimky, který míří jako hodně bokem, který opravdu můžou být do nějaký míry unikátní, ale kdybych to měl nějak zobecnit, přijde mi, že jsme si prostě jako lidi fakt mnohem víc podobnější. A on ten marketing mimochodem s tímhle i pracuje, že se snaží ty lidi jako podle těch společných atributů zhrnout a oslovovat je potom jednotným způsobem. Vlastně, takže jsme si podobnější, než si myslíme.
2: A jaký jsou takový škatulky těch lidí?
3: To, těžko říct, jako nemyslím si, že se dá říct. Jako já, když bych to třeba vzal teďka z toho klientského pohledu, nebo jakože ve vztahu k našim zákazníkům, tak máš klienty, kteří jsou prostě analytičtější, slyší daleko víc na čísla, máš klienty, kteří jsou spíš, že jsou raději za to, když s nima máš vybudovaný kvalitní vztah a když jim prostě popřeješ ke svatbě jejich dcery. Jo, že, a tyhle lidi se potom opravdu mají tendence chovat i v těch dalších atributech jako velice podobně. Jakože ten jeden typ toho člověka vykazuje potom podobný chování v řadě dalších atributů. Ale z toho marketingového hlediska přiznám se, že nevím, jako jestli bych to dokázal nějak jako klastrovat, jo, nebo rozdělit do nějakých takhle jako typů klasických.
2: Obecně jako lidé měníme se v průběhu věku, když to takhle studuješ, když se podíváš 10, 15 let zpátky.
3: Myslíš teďka lidé jakože konkrétní lidé jako osobnosti, anebo jako lidé
2: jako... Myslím obecně. Ale můžeš klidně to uvést na příkladu konkrétních osobností, pokud tě nějaký takový napadá.
3: No, já jsem sám ve svém životě, já vím, že jsou vždycky blbý takový ty příklady, že člověk snaží se usuzovat na větší celek ze svého osobního případu. Jo? Takový to jako v mém případě něco a teďka se všichni chovíme podle toho. To asi ne, ale vím, že v mém případě se opravdu odehrálo několik jako zkušeností, které měly výrazný dopad jako na nějakou velkou proměnu toho, jak se jako stavím k životu a některé věci dělám. Jo. Takže věřím, jako pokud člověk zažije dostatečně silný, jak se říká, transformativní zážitek, nějakou transformativní událost, tak věřím, že lidi se dokážou změnit hodně. Samozřejmě asi nepředěláš úplně takový ten úplný fundament člověka. Já nevím, jestli je člověk cholerický a melancholický. Tohle jsou asi věci, který předělat nejde tak snadno, ale řekl bych, ten přístup si myslím, že se docela změnit dá. Jako když ty impulzy, ty podněty jsou dostatečně silný. Já jsem mimochodem v této souvislosti v knížce od Harariho, tuším, že Sapiens se jmenuje, Stručná historie lidstva. Tak tam je, do té doby jsem opravdu o tom nevěděl, že omlouvám, že možná taková nedostatek, mezera ve vzdělání, ale že vlastně nějaká ta přirozená hladina serotoninu, dopaminu, těch hormonů, které vlastně ovlivňují ten tvůj pocit třeba štěstí, spokojenosti u toho člověka, u každého je daná na nějaký úrovni. Ty máš prostě od přírody daný, jestli jsi veselější člověk nebo smutnější člověk, pesimističtější, to je prostě zkrátka daný. A v tom životě, do toho života ti přicházejí impulzy, který tě vystřelí prostě do toho extrému. Buď tě dostanou do daleko většího smutku nebo do větší radosti, ale za nějakou dobu to tělo ti to vrátí prostě zase na tu tvou původní hladinu. A pointa byla, že opravdu bez nějaký jako suplementace těch hormonů v podstatě nereálný dosáhnout stavu, že člověka, který je prostě od přírody morous, z něho uděláš veselýho člověka. Že to je prostě jako biologicky determinovaný a ten člověk opravdu na té hormonální úrovni se chová takhle. Takže to jsou zase takové věci, že tyhle věci asi u člověka neovlivníme, pokud je tam někde ta biochemie na pozadí. Ale říkám, myslím si, u spousty lidí, včetně sebe, jsem viděl, že dokázali jako zásadní změnit jako přístup k životu. A nebo nejen k životu, jako to zní tak jako hrozně pateticky, jo? Ale prostě zkrátka, jak reagují na ty podnětivnější.
2: Jakožto člověk, který se tím zabývá, máš pocit, že technologie v dnešní době lidi spojují nebo spíš rozdělují?
3: Dneska určitě rozdělují. Bohužel musím tak tady ta odpověď je podle mě úplně jednoznačná.
2: Koukám jednoznačnější, než jsem si myslel.
3: No, jak jsem říkal, že někde v nějakém tom průzkumu jsem viděl, že s pojmem roku 25, že byl teď, nevím, jestli to byl stres nebo úzkost, tak jsem takhle podobně, myslím, že jak oxfordský slovník, americký slovník vyhlašují taková ta slova roku, tak tam jsem viděl za rok 25, myslím, že to byl ten oxfordský, že to bylo Rich Byte. A to je tady ten vlastně, když to teda nějak stručně vysvětlím, přeložím, to je tady ten typ komunikace, která má za cíl vzbuzovat ty negativní emoce s cílem, jako ten polarizační cíl je tam taky, ale samozřejmě vzbudit pozornost a tak, jo. A tohle je prostě v podstatě hodně umožněný díky těm technologiím, že jo. V tomhle případě technologiím sociálních sítí, dneska díky je snadné produkovat spoustu obsahu, který vlastně může být škodlivý. Využiju jinou technologii sociálních sítí k tomu, abych ho doručil k lidem. Takže já nevím, no. Myslím, že tady bohužel ta odpověď fakt jednoznačná a já třeba osobně jako opravdu hrozně těžce nesu to. A i sám teda se někdy při tomhle nachytám, že člověk někde vyrazí jako posedět s přáteli a prostě dejme tomu lidi v mým věku ne, ale u těch mladších jakože všichni telefony v rukách a jako na tohle jsem prostě úplně alergický, když se prostě někam bavit s lidma a prostě furt neustále ten telefon rozstyluje tu pozornost jako těch zúčastněných, jo. Asi oba známe lidi, u kterých to tak není, jo, ale je tohle hrozně častý a myslím si, že to je věc, která před 10 lety určitě takhle nebyla, jo. Jako to si myslím, že věc je takový velký teoretik tady té oblasti, Simon Sinek, mimochodem myslím, že ta v Čechách nejslavnější přeložená knížka byla Začněte s proč, tak ten vyloženě doporučuje, prostě máte v práci poradu, máte v práci meeting, prostě vyzbírejte do košíku telefony, prostě nikdo nebude mít telefon prostě u sebe, ať věnují plnou pozornost těm lidem. No. Otázka je, jestli teda telefon a sociální sítě bereš jako tu technologii, ale já to bych to do toho rozhodně počítal a tady mně přijde, že to teda rozhodně lidi jako vzdaluje, no.
2: Když si představíme takovou vizi, že by na měsíc sociální sítě docela zmizely, co by se podle tebe s lidma dělo?
3: No, mělo by to určitě dopad na biznis našich klientů. To je třeba říct, protože samozřejmě ty sociální sítě mohou fungovat, nebo jaksi ten jejich příjmový model je založený na příjmu z reklamy a to je samozřejmě z druhé strany, z toho profitují ti naši klienti, kteří díky těm sociálním sítě mohou doručit ty svoje sdělení k těm koncovým klientům. Co by se dělo, kdyby měsíc přestal existovat sociální sítě, ale když teda opustíme tady ten zjevný biznisový jako rozměr, já si myslím, že by se lidem ulevilo, no, protože dneska do nějaký míry ten problém, proč si to nedovedeš představit, souvisí právě s tím, že všichni, kdyby si dal ten cíl, že měsíc nebudeš na sociálních sítích, ty víš, že všichni ostatní tam budou, jo, a takový ten fear of missing out, FOMO efekt, prostě, že co se tam děje, já to nevidím, to je to, co ti ve skutečnosti způsobuje ten stres, ale kdyby si věděl, že tam nebude vůbec nikdo, jako protože ty sociální sítě nejdou, tak já si myslím, že většina lidí by tohle prostě ocenila, jo. Když teda odlídem od nějaký roviny, že potřebuješ si sem tam s někým napsat jako praktický věci, jo, to nechme stranou, ale pokud myslíš sociální sítě ve smyslu opravdu ty spotřeby obsahu, se hrozně líbil teďka někde jsem viděl nějaký takový prohlášení nebo názor, že vlastně sociální sítě dneska už vůbec nejsou sociální sítě, jo? Že to vlastně jsou už komunikační platformy vlastně víceméně pro docela jednosměrnou, takový to, kvůli čemu to kdysi vzniklo, takový ty první body, že aby si lidi, kteří se znají, spolu vzájemně dodávali obsah, že jo, Facebook někde vznikl tak, aby spolužáci ve škole spolu mohli komunikovat, takovýhle, to je v podstatě dneska na sociálních sítích není. Ty nesleduješ jako z toho obsahu, který sleduješ, bude jako minimum tvořený tvýma kamarádama. Většina věcí, co ti tam přistane, budou prostě jako v podstatě média novýho typu.
2: Myslíš, že jsme ještě schopni být vůbec sami se sebou? Že bychom to unesli duševně?
3: Strašně zajímavá otázka. Já třeba bohužel patřím, mám přítelkyni, která má hrozně ráda ticho. Nebo spekty, to zní divně, ale nemá ráda takový to, když na podkres doma hraje jen hudba, nedej bože, prostě televize nebo rádio. A já jsem si tady na tom uvědomil, že já s tím mám vlastně docela problém. Jo, jakože když jsem sám doma, takže mám taky rád takový to, že pořád jsem někde v kontaktu s tím vnějším světem, aspoň přes prostě tu televizi, rádio, podcast, prostě jo, přes nějaký prostě hluk, který člověk je pořád jako zvyklej vnímat. A Nevím, jestli to je jako opravdu specifikum mý, nebo to takhle mají ostatní, ale myslím, že většina lidí vlastně nechce být moc sama se sebou a mít ten prostor na to, aby slyšela vlastní myšlenky, když to tak řeknu. Jako opravdu děláme všechno pro to, aby jsme ten mozek neustále zahlcovali podnětama a neměli se tolik čas zaobírat těma myšlenkama jako sám na sebe, nebo který sám sobě připravím.
2: A proč to podle tebe děláme?
3: Tak to neumím odpovědět, se přiznám, to je taková hodně už jako asi otázka na psychologii, no, já jako nechci dělat tady do toho oboru. Tohle opravdu mě to hodně začalo, já jsem si uvědomil na přítelkyni Tereze právě, že dělám vlastně tady tohleto, že mám vlastně rád, když pořád slyším zvuk a že se cítím vyloženě nesvůj, když já odejdu do koupelny a ona je schopná povypínat všechny zdroje jako audia v bytě, takže... Tohle jsou věci, které neumím jako nějak zdůvodnit. Asi to nějaký zdůvodnění bude mít a nevím, jestli se nepletu i v úsudku, že těch lidí je třeba jako minorita takový, jako já. Ale kolem sebe to upřímně řečeno docela pozoruju. No. Mám kamaráda, který dokonce má takovou zvláštnost, že motorkář, když jedeme někde na výlet společně třeba s větší partou, tak si před spaním potřebuje nahlas pouštět podcasty na usnutí, ale jakože třeba politický podcasty, jo, a teď my tam ostatní to slyšíme taky, protože on to samozřejmě nemůže mít do sluchátek a takže lidi mají různý jako zvláštnosti, no. Ale promiň, to z toho dělám trošku srandu, ale neumím zdůvodnit, jako proč to tak je, ale pozoruju to hodně lidí, no. Tady to nechtění být sám se sebou.
2: No, máme námět na přemýšlení. Posloucháte Noční mikroforum, jehož hostem je Jan Makovička.

0: Noční mikrofórum.
1: Jan Večeřa a jeho host na dvojce.
2: Jan Makovička, manažer digitálního marketingu, to je host, který tu sedí, s kterým si povídám. Honzo, jako člověk, který pracuje s tím vším, o čem jsme si povídali, dokážeš ty sám vypnout?
3: Já bych řekl, že jsem se to naučil a byla to zrovna jedna z těch věcí, jak jsme se bavili v předchozí části toho rozhovoru o těch formativních událostech nebo transformativních, pardon, přesně řečeno, já jsem tohle prostě opravdu hodně neuměl a s tou prací jsem byl schopný trávit, jo, odjedeš na dovolenou, pořád notebook sebou a tak. A to teďka nemyslím, že člověk jako kouká na sociální sítě, ale fakt, že řešíš pořád tu práci, takový sklony k workoholismu bych řekl až. A opravdu jsem se naučil to, že dokážu jakoby, že žít ten život naplno. Přijde mi taková trošku doba, teď možná budu trošku rejpavej, ale že taková trošku doba, kdy spousta lidí žije takový jako mělký životy, že vlastně pořádně se nevěnují ani té práci a prostě pak v tom volném čase rozbřednou ten večer do toho, že koukají prostě na seriály a na nějaký streamovací platformě. A mně se vlastně líbí jako ten život žít naplno. Prostě jsem v té práci, tak pořádně pracuju. Mám ten volný čas, tak si ho využiju naplno. Takže snažím se opravdu takový ty věci, že plánovat si opravdu programově nějaký víkendy, prodloužený víkendy, kdy opravdu pak mám nějaký intenzivní program, třeba na horách, na kolech, v zimě na lyžích. Máme to společný hobby toho hokeje, což ten sport má jednu velkou výhodu, že, nebo teda za mě, že je to tak rychlá hra, že tam člověk opravdu nemá čas přemýšlet o ničem jiným, teda v té pozici hráče, ty v pozici golmana asi tam naopak bývají, záleží, jaké
2: se
3: lidi soupeř.
2: Tak se odvíjí ta hra, ne?
3: Že tam někdy taky můžou být takovou.
2: Jsou chvíle, kdy opravdu nemám čas myslet na nic.
3: Ale z pohledu toho hráče opravdu, když jsi na tom ledě, tak tam opravdu není, jo, ten mozek nestíhá zpracovávat nic jiného, než je prostě ta hra. Jako to tady vypadá, že jsme nějací, jako profi hráči, to samozřejmě nejsme, ale i na té naší úrovni prostě nám to dává zabrat. Takže tady tohle bych řekl, že no, asi tak.
2: Jak si uvědomíš ten moment, že teď už si musím dát pauzu?
3: No vždycky, když už je pozdě, většinou si uvědomím, že už člověk cítí opravdu takovýto přetažení. Myslím si, že zpětně si to uvědomím tak, že odjedu na tu dovolenou a první nebo druhý den onemocním. To je taková ta klasika, kterou asi všichni známe v takových těch, já nevím, předvánočních zhonech, třeba v tom našem oboru, tak člověk ještě jeden den a už pak přijde nějaká dovolená a to teď přijde ta dovolená, tak prostě teďka že ten imunitní systém se vypne a prostě ta první nemoc, která projde kolem, tak na tebe skočí. Tak to si myslím, že je znak toho, že už to člověk přetáhne opravdu do nějakého přepracování. Ale já teda myslím si, že jsem relativně jako odolný člověk jako v té zátěži, kterou zvládnu, jakože mám ten prach toho, kdy jako potřebuju si dát pauzu, relativně malý, ale na druhou stranu, relativně vysoký, ale na druhou stranu tady ty pauzy na těch horách, víkendech, ty si dávku relativně často. Já myslím, že neuběhne v podstatě nějaký třítýdenní období, kdybych jako 2-3 dny nestrávil prostě na horách, jo, na tom hokeji jsme několikrát týdně. Takže snažím se prostě opravdu jako aktivně využívat ten čas. No vlastně, když o tom přemýšlím, hodně to jde do těch fyzických aktivit, no.
2: Zrovna jsem se chtěl zeptat, jak vypadá tvůj ideální den bez obrazovek, e-mailů, beze všeho. No, já vím, že hodně máš rád hory.
3: Jo, ty hory, to je opravdu velká láska. To jsem objevil něco, jak říkám, jsem se narodil v Brně a do 22 let jsem vlastně žil tam a to je město celkem v rovině, by se řeklo, a vlastně už nějaký takový ty první kontakty s horama bylo, Brňáci jezdí do Beskyd, hodně si myslím, to bylo taky, takže tam jsem se i učil lyžovat, ale v té době mě ty hory vůbec nepřišly jako nějaký zajímavý nápad a k tomu jsem přišel na chuť až mnohem později, abych řekl, tak třeba mě teďka 47, tak třeba těch 7 let zpátky jsem si to začal uvědomovat a dneska už jsem jako jednoznačně tým hory proti týmu moře, tak já jako jednoznačně.
2: Já to mám úplně stejně.
3: Vždycky byl hory. Jo, to je prostě. Já to neumím popsat, ale prostě to, že prostě to, že chodíš po těch horách nebo jedeš teda na tom kole, ať už teda sám, nebo s nějakou dobrou partou, nebo s partnerkou, tak je takový uklidňující pocit, prostě každému, kdo to nevyzkoušel, rozhodně doporučuji tomu dát šanci a ono se to asi nedostaví hned, potřebuje to člověk, aby si chvilku zvykal na to, že je to nějaká aktivita, na kterou třeba není zvyklý, pokud to nemáme zvyku, ale oni na to asi dneska budou nějaký výzkumy, že ten pobyt v tom lese a takhle, že ho prostě do jaký míry to člověka uklidňuje a tak, takže jo, ty hory, to je velká láska. No ale den bez obrazovek, já si jako dovedu představit, že ho strávím i někde u moře na lehátku a třeba s knihou nebo takhle, to jako, zase mě nemějí jako za někoho, kdo prostě potřebuje vždycky vyrazit někam do hor, ale Jo, když se mě zeptáš ideální, tak určitě bych řekl, ať už teda zimní nebo letní hory, ať už pěšky nebo na kole nebo na lyžích, jo, prostě v těchto způsobech. No.
2: Máš nějaké oblíbené destinace v rámci pohoří?
3: Tak ty Čechy to mají v Čechách, nebo Česká republika, přesně řečeno Česko má výhodu, nebo já teď teda už 20 let žiju v Praze, a má výhodu, že prostě z té Prahy seš víceméně v každých pohraničních horách za 2 hodiny. Takže tady opravdu aktuálně mám obrovskou lásku v Orlických horách, musím říct, že to jsem prostě objevil jako, jo jasně, byl jsem tam několik, myslím, že jsem nedaleko, jsem na lyžáku na střední škole, ale začal jsem až v dospělém životě to, mně se líbí, jak ten region fakt relativně nezasažený tím turistickým ruchem, na rozdíl od Krkonoší, Šumavy, prostě takový ty oblasti, kde těch turistů je hrozně moc, tady prostě máš problém sehnat jako přes den někde místo, kde se najíš, jako opravdu musíš vyrazit na ten trek i se zásobou jídla a pití. A přijde mi to takový hrozně malebný tam prostě, nebo nevím, jak bych to popsal. Nejsou to ještě moc velký hory samozřejmě, když se teda bavíme o těch českých. Pokud jde o ty zahraniční, tak tam se přiznám, že nemám úplně jako nachozený letní Alpy. Tam jako hodně zdím zimně, to mám hodně spojený s těma lyžovačkama. Ale určitě taky nádherný, no, když tam člověk prostě vyjede do těch výšek nad 2000 metrů v podstatě kamkoliv a rozlížíš kolem se, vidíš ty zasněžený vrcholky hor, tak to je prostě ten pocit je nádherný, no. Jako to mám pocit, že každý rok zvládnu tohleto znovu a znovu prostě si říkat, jako fakt tady jsem a co to je za nádherný jako pohled, no. A to třeba s tím mořem takovýhle nemám. Na někoho takhle působí ty moře. Já to prostě mám výrazně v těch horách. A ty teda taky si říkal, že seš
2: no, já kdybych k tomhle rozhovoru měl nějak přispět, tak pro mě to byla vždycky daleko větší pestrost toho výhledu v těch horách. Přece jenom, když se dívám na moře, na tu rozlehlou vodu, tak to působí ohromujícím způsobem, jako takové nekonečno, ale když se rozhlídnu po krajině, tak je tam víc věcí, které tě vlastně jednotlivě zaujmou. A přitom tvoří ten celek a ten celek je tvořený z mnoha detailů, z nichž je každý zajímavý. To je můj postřeh.
3: Jo. Mně se vlastně hrozně líbí mít tu radost tady z těch obyčejných věcí, jo. Jakože prostě nepotřebuješ vlastně k tomu životu až tak moc, jako k tomu zažívání toho pocitu štěstí, než že prostě jsi tady na těch horách a rozdížíš se prostě do té krajiny, jak ty říkáš, vnímáš tu různorodost. Jo, je to vlastně hezký, no. Mám pocit, že se dostávám nějak z krize středního věku a že začínám mít, jak se říká, že to je takový to období těsně po opuštění té krize středního věku, že pak následuje taková šťastná dekáda. Tak mám pocit, že tady tohle, že se začínám dostávat do tohohle období, že prostě vyjedu na ty hory a prostě jsem rád, že jsem na horách, jo, jakože člověk opravdu si uvědomí, že nepotřebuje moc ke štěstí.
2: Směrem ke mně je to dobrá informace, že už mám taky po krizi středního věku. Jaké je to udělat ten krok zase směrem zpátky z těch hor do té práce?
3: Abych se ti přiznal, zažívám to zrovna dneska. Já jsem vlastně strávil teďka 4 dny na horách a včera jsme to zakončovali, byli jsme s přítelkyní na opeře na Smetanově Litomyšli a přespávali jsme ještě teda tam a dneska jsme se přihnali do Prahy. No a nejradši bych se otočil a jel zase zpátky, no. Jako do těch hor je to. Já s tím jako nemám problém do toho pracovního života skočit, jo, ale jako v podstatě už si hledám ten maják v podobě

0: nebo něco takového, jo, to prostě opravdu jako naskočí celkem rychle, to jako.
1: Máš nějakou denní rutinu, která ti pomáhá zvládat těžší dny?
0: Mm-hmm. Mám a musím říct, že já jsem jako obecně rituálama v životě dost posedlej. Podle mě jako mít nějakou strukturu v tom životě, takový nějaký pilíře, který ti ten život drží pohromadě, hrozně důležitý. Asi budou i nějaký výzkumy, prostě, že zase, že to má nějaký vliv. Já to mám teda jenom empiricky odpozorovaný na sobě a opravdu jako fakt se cítím dobře, když můžu držet nějaký ty rituály, že třeba stávám každý den 5:50 a prostě tam se to začíná všechno odvíjet. Teďka v celkem takový předvídatelný sekvenci opravdu proběhnou všechny takový ty úkoly doma. A jo, i taková ta kaskáda, že člověk si prostě ustale tu postel v určitý místě toho odchodového rituálu, tyhle ty věci jako k tomu patří. A v té práci jako je to podle mě podobný. Já myslím, že i nějaká kultura těch i sportovních týmů, pracovních kolektivů je prostě strašně důležitý, aby tam takový ty rituály nějaký nebo nějaká struktura toho rozvrhu, aby tam prostě byla. No. Nedokážu ti zdůvodnit proč, ale mám pocit, že to drží ty věci pohromadě.
1: Nejenom o rituálech, ale i o dalších věcech si budeme s naším hostem Janem Makovičkou povídat i nadále.

0: Milí posluchači, jste opět na vlnách nočního mikrofora, kde si povídám s Janem Makovičkou. A náš hovor se sice pomalu bude chýlit ke konci, nicméně zbývá nám ještě pár zajímavých dotazů a jistě i zajímavých odpovědí. Když se podíváš dopředu, těšíš se na budoucnost? Taková otázka.
1: Jak v nějakém podcastu, tuším, Miloše Čermáka pokládá svým hostům otázku, jestli za 10 let bude svět lepší nebo horší. A já myslím, že v podstatě si vybavuju jenom jednoho člověka, který mu odpověděl, že bude horší, jinak všichni řeknou, že bude lepší. Já se přiznám, že ta otázka zněla, jestli se těším na budoucnost, nebo jestli budu...
0: Jestli se těším. Ty osobně.
1: Jo.
0: Ale samozřejmě můžeš to rozšířit i na tu vizi, jaká si myslíš, že bude.
1: Tak no, jako já prostě bohužel, jak jsme se o tom dneska, no bohužel, bohu dík, jsme v takovém bodě, že opravdu myslím, že nikdo netuší, kam se to vydá. A myslím teďka, jo, ten nástup umělé inteligence a i lidi, kteří se tváří jako velcí, jako evangelizátoři a prostě hlasatelé nové víry, tak si myslím, že jsou prostě, že všichni jenom něco odhadují, jo, prostě domnívají se, nebo jsou to často prostě nějaký spíš víc ideologický věci, než že by to bylo nějak založené na faktech, protože tam podle mě vůbec nikdo neví, kam se to vydá. A od toho je odvozená ta... Možná ti to řeknu jinak. Já, jak jsem vyrostl v těch 90. mě vlastně bylo 18 v roce 98, tak pamatuju si, že ty 90. měly hrozně krásnou atmosféru takovýho to, ty pozitivní budoucnosti. Že jako ta globalizace dosahovala nějaký... Měli jsme představu, že ta globalizace, a teďka nemyslím úplně v tom ekonomickém slova smyslu, ale takový to, že vyřeší prostě všechny ty problematické body na tom země, vymítí se chudoba, dostaneš se do každé země a tak, jo. Já jsem si v téhle době vytvořil buchví proč nějakou představu, že ve světě je vlastně dominantní politický systém demokracie, což možná, když se dneska na to zamyslíš, tak většina lidstva žije v nějakých vyloženě autoritářských nebo nedemokratických systémech, že to je vlastně minorita lidí, kteří žijou v demokratickém světě. A tohle ta atmosféra rozhodně si myslím, že tady dneska není. Tady ta devadesátková. Jo, tady ten hezký pocit z toho, že ta budoucnost je jako růžová, tak dneska si myslím, že i největší optimisti v téhleté myšlence prostě budou mít spoustu obav, jako co všechno se může stát. Jo. A to vlastně i ten rozpad společnosti, když vidíme, co se děje jako jenom těch posledních 6 let, co nás tady provází, já nevím, od covidu, válka na Ukrajině, energetická krize, hyperinflace, teď ta válka Irán, jo. To prostě v těch 90. kdyby někdo tohle prohlásil, že se bude dít, tak ti to nikdo nebude věřit. To byla prostě doba jako bezbřehýho optimismu, pokud jde o tu budoucnost. Takže kdybych ti měl odpovědět jednoznačně, jestli se těším na budoucnost, asi bych řekl, a musel si vybrat ano, ne, tak spíš řeknu, že ano, ale prostě těch věcí, ze kterých tam mám vlastně ve skutečnosti obavu, je jako obrovský množství. No.
0: Ty jsi mluvil o tom optimismu. Co ti dodává optimismus v dnešní době, kdy se všechno tak razantně mění ze dne na den?
1: Mm-hmm. Odpovím trošku jako možná záludně. Já mám jednu z věcí, která si myslím, že pro mě jako typická je, že mám strašně rychlou schopnost zotavení se z nějakých jako nepříznivých jako stavů situací. Jo. Takový to, že se oklepeš prostě z porážky nebo z neúspěchu, mě jde hrozně rychle. Já jsem prostě schopný první den bych jako všechno zahodil samozřejmě a klasická reakce na nějaký neúspěch, ale druhý den už tam znovu stojím s tou vlajkou a jako jde se znovu na to taková nějaká nezdolnost. Takže já mám nějaký dar tady od přírody, od Boha, že vlastně dokážu se na ty věci dívat, nevím, jestli to slovo optimismus je správný, ale takže ty věci jsou vyřešitelné, že ten problém prostě se podaří vyřešit a nějak mi tenhle ten přístup jako vždycky fungoval, nikdy mě to nějak nezradilo, ale to není samozřejmě nějaká univerzální rada, to je nějaká, jo, jako je nějaký x faktor, který mám jako k dispozici, se kterým můžu fungovat. Ale zdroj optimismu, no, nemám asi jako nějaký univerzální poučení, no. Dneska nenapadá mě něco konkrétní, nějaká jednoduchá rada, kterou bych dal univerzálně. Tím, že já vlastně jsem se ve svém životě nikdy moc nemusel zabývat tím, že bych musel hledat nějaký jako externí zdroj optimismu, bych tak řekl, tak vždycky jsem spolíhal tady na tu svou schopnost z těch těžkých situací se nějak vymanévrovat, no.
0: Tak když jsi takhle obdarován, tak je to pro tebe to nejlepší, co se mohlo stát?
1: Je to jedna z těch věcí, za kterou jsem vděčný. No.
0: Která technologická změna podle tebe nejvíc do budoucna ovlivní životy lidí?
1: No předpokládám, že nechceš znovu slyšet AI.
0: No tak jsme na cestě, ale myslíš si, že je to teda právě definitivně AI?
1: Já myslím, že pokud jde o tu umělou inteligenci, tam všichni, kdo se nějak zabývají tou budoucností tady kolem toho, tak mluví o takzvané singularitě, což je okamžik, od kterého ta umělá inteligence bude schopná se vyjet dál samostatně. Jo? A to je bod, kdy se to může vymknout jako samozřejmě s rukou, ať už teda pozitivním směrem nebo negativním. Tady se vlastně bavíme o něčem, co může mít inteligenci neporovnatelnou s lidskou, jo? Že to budou prostě, že nemusíme být schopni vůbec prostě chápat to, jak tahle ta entita jako bude inteligentní. Takže tohle je prostě, ta singularita je bod, k kterému jestli teda někdy dojde. Ono už teda dneska ty tvůrci technologií kolem AI vydávají zprávy, kolik zdrojového kódu té jejich technologie napsala sama ta technologie, ale samozřejmě je to pořád hodně všechno pod nějakým lidským, bych řekl, moderováním, dozorem. Jo, není to tak, že se to píše neřízeně samo, ty aplikace prostě těch systémů měly inteligence. Ale jako jo, toto si myslím, že je opravdu reálný, že ty systémy se budou udržovat a rozšiřovat sami a jako kam nás tohle zavede, potom jako čert ví, no. Může to mít podle mě úplně pozitivní konce, může to mít úplně negativní konce. Setkávám se teďka i s názorem, že vlastně ty supervelmoci, jak se bude blížit současný dneska politický, jakmile se bude blížit to, že jedna z nich bude blízko dosažení tady té singularity a že ta její umělá inteligence bude teda schopná se rozvíjet dál sama, takže prostě nebudou chtít, aby ta druhá supervelmoc dosáhla tohoto stavu a prostě může to vést i na nějaký jako likvidační války, jenom prostě s cílem, aby někdo nedosáhl tady té super schopnosti, super zbraně. Jenomže podle mě kterákoliv strana jí dosáhne, tak to v ten moment jako to ten člověk přestává v podstatě kontrolovat, jo? Protože ona si usoudí, že my tady jsme jako ono to tak objektivně je, že člověk je opravdu největší problém té planety Země. Právě v té, jak jsme dneska se už bavili jednou o té knize Sapiens, tak tam je na začátku ta pěkná kapitola, kolik druhů živočichů, já nevím, rostlin má na svědomí člověk, že to jsou prostě, že to v historii se, víš, jako vyhnulých, druhů, on tam někde cituje ty obrovský počty globální oteplování a tak, takže ono by se nebylo co divit, kdyby umělá inteligence naznala, že hele, ten problém jste vlastně vy, ne? A jako jak se s náma...
0: Tak doufejme, že to nenastane. My se budeme muset pomalu rozloučit. Honzo, moc děkuji, že jsi dorazil. Přeju ti hezký večer a příjemnou cestu do Alp na motorkách.
1: Já moc děkuji.
0: Milí posluchači, loučím se s vámi, Jan Večeřa, loučí se i dnešní host Jan Makovička. Mějte se krásně a brzy zase naslyšenou.

0: Rozhlas jede za vámi.
1: Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
0: Potkejte se s rozhlasovými osobnostmi, moderátory a autory vašich oblíbených pořadů přímo u vás.
1: Rozhlas jede za vámi.
0: Každý měsíc se na vás těšíme v jednom z regionů Česka.
1: Už 23. června v 19 hodin v Kulturním domě v Čelákovicích.
0: Pozvání přijali moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, rozhlasový komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
1: Rozhlas jede za vámi.
0: Tentokrát do Čelákovic.
1: Více na www.rozhlasjede.cz.
2: Radioservis představuje
3: audioknihu Petry Štarkové Dej mi pokoj.
4: Přijde na kontrolu sociálka. Už zas? A proč jako?
3: 6 příběhů mladých lidí, kteří hledají odvahu a sílu změnit svůj život.
5: Luis už zase cítí, jak se mu do hlavy valí krev.
3: Dej mi pokoj.
6: Tohle neskončí dobře.
3: Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

Dobrý večer, milí posluchači. Znělka napovídá, že začíná noční proud. Nejstarší rozhlasová diskotéka v naší zemi, která vysílá už od 2. října roku 1989. A tak si snadno spočítáte, pokud se já nezmýlím, že nás čekají už vlastně za chvíli 37. narozeniny. Noční proud momentálně vysílá výhradně Český rozhlas Dvojka. A pondělně úterními nočními proudy, což je i případ této noci, vás většinou provází kolega Martin Hrdinka. Ten je dneska pracovně v Přerově a tak je tady u mikrofonu ten, se kterým se setkáváte většinou z neděle na pondělí. Občas také ze soboty na neděli a dnes tedy v záskoku z pondělí 15. června do úterý června 16.

Age of the Air, tak se jmenovala první písnička nočního proudu, který začal v pondělí 15. června, skončí až v úterý 16. června ve 2 hodiny ráno. Tu písničku obstarala australská sourozenecká skupina Shepherd a hned si dáme písničku další, ale předtím bych se ještě rád také zmínil o tom, že jsme v takovém, dalo by se říci, centru, dějišti, kterému se nedá uniknout a neustále se na nás valí špatné zprávy. Je spousta těch špatných zpráv a tak je člověk rád, když občas uslyší nějakou dobrou zprávu a té bych se chtěl věnovat. Víte, že jsme se těšili na koncert, který měla mít v jednom českém vinařství zpěvačka Bonnie Tyler, která už několikrát navštívila Českou republiku a má tady početnou obec fanoušků. No a to její vystoupení muselo být zrušeno, protože se objevil vážný problém zdravotní. Došlo k operaci v portugalském městě Faro a měsíc vlastně nebyla při vědomí, měsíc byla v umělém spánku. A ta zpráva dobrá je o tom, že po měsíci už Bonnie Tyler je opět při vědomí, sice do konce srpna jsou koncerty buď to zrušené nebo přeložené, ale vypadá to dobře, je v daleko lepším zdravotním stavu a my pevně věříme, že se vrátí i na pódia a vrátí se tudíž i do České republiky. Paní Bonnie Tyler.

totální zatmění srdce, nikoliv ze zdravotních důvodů, ale díky lásce, takže srdce plně v lásce. A pro nás dobrá zpráva, že po měsíci se probudila z umělého spánku Bonnie Tyler a je na tom mnohem lépe a je i předpoklad, že se vrátí na koncertní pódia. Dobrých zpráv není nikdy dost, takže ještě jednu dobrou zprávu tady mám a přichází s ní Václav Neckář do Nočního proudu na Dvojku.

Dobrá zpráva a Václav Neckář a Noční proud jako posel dobrých zpráv, což může znamenat i to, když se občas jukneme do kalendáře, tam má narozeniny nějaký oblíbený nebo kvalitní zpěvák a to je i případ současného dne, protože 15. června před 76 lety se narodil moravský zpěvák Petr Němec, který dlouhá léta pobýval ve Švýcarsku a tak trošku vypadl ze zájmu tady v České republice, protože znáte to, sejde z očí, sejde z mysli. Teď už se ale více pohybuje na území České republiky a svůj čas dělí tak zhruba na 50% mezi Českou republiku a Švýcarsko, kde má také bydlení díky tomu, že tam dlouhá léta vystupoval. A jinak samozřejmě, kdykoliv má nějaký výroční anebo zajímavý koncert Marie Rotrová, se kterou dlouhodobě spolupracoval, tak tam Petr Němec nechybí. Jsem rád, že jednou před pár lety byl i mým hostem v Nočním proudu. Bylo to zajímavé vyprávění a mohl bych zahrát třeba jeho písničku Opatruj svých 17 nebo Černý pán, ale dáme si píseň Michael, Petr Němec, dnešní oslavenec.

Zpěvák Petr Němec má dneska narozeniny, ale Michael nemá svátek. Svátek mají všichni muži, kteří mají ve svém občanském průkazu napsáno Vít, případně Vítek. Což mi teď připomnělo, že můj blízký příbuzný Vítek má dneska ten svátek a já mu ještě nepogratuloval, ale půlnoc ještě nebyla, tak já to stihnu třeba při další písnice, která se s Vítkem trochu pojí, ale předtím si řekněme, že v roce 2016 u nás se četli a potrhli mužů, kteří se jmenují Vít nebo Vítek, 18 444. A to prosím pěkně jenom těch, kteří se jmenují Vít. Vítků, kromě toho ještě je 1940, nebo alespoň před těmi 10 lety byli. No a my si vzpomeneme na Vítka starého, zpěváka skupiny Mandraže, který způsobil, že tahle kapela nepokračuje, ale třeba se všechno jednou změní. Takže všem Vítkům hrají a zpívají Mandraže a vězte, že se stále hledá žena.

Všimli jste si, že v té písnice se také objevilo sousloví Dobrá zpráva, což je dobře, to se nám hodí k těm dvěma písničkám, které Dobré zprávy přinesly. A vězte, že Dobré zprávy budou z Nočního proudu a tudíž z Českého rozhlasu Dvojka znít i po půlnoci a zastavíme se až ve 2 hodiny ráno, ale abychom také avizovali další pořady, které budou následovat, protože Dvojka vysílá non-stop 24 hodiny denně, svátek, nesvátek, zkrátka kdykoliv. A stejně je to i s Nočním proudem, který začíná každý den ve 23 hodiny a 30 minut a končí potom ve 2 hodiny ráno. Ty Noční proudy střídavě uvádějí Martin Hrdinka, Jitka Benešová, Miloš Skalka, Ilja Kučera mladší, Robin Šalamón a také Zdeněk Vrba, který k vám právě hovoří. Záměrně jsem neříkal, kdo vysílá z pondělí na úterý a ze čtvrtka na pátek a tak dále, protože se blíží prázdninový měsíc a vůbec dovolenkové časy, tak teď občas někdo za někoho zaskočí, tak jak to v tuto chvíli dělá moje maličkost. A vás bude určitě zajímat, co nás teď čeká příštích vteřinách a minutách. Teď je poslední písnička ještě s datem 15. června 2026. Kdo ji zpívá, řeknu za chvíli. Po té písni potom snad ta nejkrásnější melodie, česká státní hymna, půlnoční časové znamení. Potom hlavní zpravodajská relace, bratru nějakých 8-9 minut a potom se znovu spolu se mnou můžete ponořit do pořadu zvaného Noční proud, ve kterém před půlnocí teď bude zpívat Demis Roussos. Mluvíme o něm už v minulém čase, ale musíme si připomenout, že právě dneska by měl 80. narozeniny. Demis Rousseau nás opustil 25. ledna 2015, ale jeho písničky naštěstí jsou tady s námi.

0: Také v nočním proudu na dvojce očekáváme půlnoc a potom 16. června.
1: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
2: Vláda schválila svůj návrh snížit rozpočet veřejnoprávních médií a převést financování na stát. V Karviné se nebude v příští sezóně hrát první fotbalová liga. Etická komise klub vyloučila kvůli ovlivňování zápasů. Ukrajina otevřela první kapitoly přístupových rozhovorů s Evropskou unií. A dnes bude polojasno až oblačno, postupně až zataženo, místy přehánky a teploty do 24 stupňů. Je úterý 16. června. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Od příštího roku má veřejnoprávní televize a rozhlas platit místo koncesionářů stát. Návrh schválila vláda. České televizi a Českému rozhlasu stanovila rozpočet, který má být nižší než dosud. Dohromady mají obě média přijít o více než miliardu korun. Opozice s tím nesouhlasí.
3: Český rozhlas a Česká televize mají ze státního rozpočtu dostat necelých 8 miliard. Jde o stejnou částku, se kterou hospodařili do roku 2024, pokračuje ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy.
4: Pro Českou televizi 5,74 miliardy korun a pro Český rozhlas 2,065 miliardy korun.
3: Díky snížení rozpočtu by podle Klempíře měla veřejnoprávní média fungovat efektivněji. Podle opozice to ale naopak ohrozí jejich nezávislost. Návrh proto plánuje ve sněmovně blokovat, říká pirátská poslankyně Andrea Hofmanová.
5: Celou věc budu dále konzultovat s Evropskou komisí, protože takto razantní škrt vnímám jako silné ohrožení nezávislosti.
3: Opoziční politici tak dál požadují, aby se zákony o veřejnoprávních médiích neměnily. Adéla Burešová, Radiožurnál.
2: Zrušení poplatků za Českou televizi a Český rozhlas by mělo podle jejich ředitelů výrazný dopad na provoz obou médií.
6: Televize a rozhlas by v případě přijetí zákona museli propustit dohromady až 700 lidí. Podle ředitele České televize Hynka Chudárka je návrh téměř likvidační. I pro Český rozhlas by šlo o významný zásah, pokračuje jeho ředitel René Zavoral.
7: Rozhodně bychom se museli bavit o omezení výroby, tvorby pořadů, tvorby pro děti a mládež, sportovního vysílání, některé věci v oblasti regionálního vysílání.
6: Podle Zavorala současný poplatkový systém zaručuje nezávislost obou médií. Za ní poslední dva týdny taky pochodovala z Olomouce až do Prahy skupina studentů z tamní Univerzity Palackého, pokračuje studentka Aneška.
8: Vlastně ve chvíli, kdy jsme začali chodit s banerama, tak nás lidi jako začali poznávat a byli takový jako jo, přesně, vlastně za kulturu.
6: Pochod studenti zakončili před úřadem vlády, kde ministrům symbolicky zazvonili budíky, aby je probrali. Lucie Špetová, Radiožurnál.
2: Etická komise fotbalové asociace vyloučila Karvinou z první ligy. Klub musí zaplatit pokutu 10 milionů korun. Po sázkařské a korupční kauze padaly i další tresty za ovlivňování zápasů.
9: Primátor Karviné a představitel klubu Jan Wolf nesmí v českém fotbale působit 12 let a zaplatí pokutu 3 miliony korun. Karviná si jako vítěz domácího poháru zajistila čtvrté předkolo Evropské ligy, jenže je možné, že rozhodnutí etické komise zohlední i Evropská fotbalová federace a Karviná hrát evropské poháry nebude. Kdo Karvinou v první lize nahradí a jestli vůbec, zatím není jasné. Pokud se Karviná a Wolf neodvolají, mohla by se zachránit Dukla Praha. Existuje také možnost, že se bude hrát příští ročník v 15 týmech. Potrestáni byli i další 5 hráčů za to, že si nechali slíbit úplatek, aby ovlivnili výsledek utkání. Tresty jsou v rozmezí 15 měsíců až 6 let zákazu působení v českém fotbale a finančně mezi 20 a 140 tisíci korunami. Etická komise fotbalové asociace ještě pro úplnost uvádí, že rozhodnutí je nepravomocné a případný trest bude vykonatelný až po nabytí právní moci rozhodnutí. František Kuna, Radiožurnál.
2: Podání omamných a návykových látek jinému člověku bez jeho vědomí by nově mělo být v Česku trestné. Návrh schválila vláda. Týká se to například situací, kdy někdo hodí druhému do pití uspávací látku s cílem ho okrást nebo napadnout. Jak upřesnil ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný z Motoristů, hrozit za to má až 10leté vězení.
10: Je odstupňovaná míra postihu od 1 roku až po 10 let vězení podle toho, zda jde o čin, který má následky minimální, ale naopak v té nejvyšší sazbě, pokud dojde k usmrcení.
2: Návrh teď posoudí parlament. Irán a USA podepsali údajně memorandum o porozumění elektronicky už v neděli. Americké stanici ABC to řekl viceprezident USA J.D. Vance. Oficiální podpisový ceremoniál má být v pátek ve švýcarské Ženevě.
11: Průlom v jednání ocenilo i šiítské militantní hnutí Hizballáh. Teherán totiž trvá na tom, že dohoda povede i k míru v Libanonu. To už ale odmítl Izrael s tím, že se necítí dohodou vázaný. Dokument má zaručit otevření Hormuzského průlivu. Teherán ho chce odblokovat do 30 dnů a vybírat poplatky za námořní služby pro lodě proplouvající úžinou. To odporuje výrokům amerického prezidenta Donalda Trumpa, podle kterého bude Hormuz odblokovaný už v pátek a plavba v něm bude bez poplatků. Podle amerického viceprezidenta J.D. Vance Spojené státy výměnou za zprůchodnění Hormuzu neuvolní zmrazené íránské peníze. Matěj Kolář, Radiožurnál.
2: Ukrajina a Evropská unie otevřely první kapituly přístupových rozhovorů. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský to přivítal a vyzval ke zrychlení vyjednávacího procesu.
12: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský před odletem na summit G7 do Francie na letišti v moldavském Kišiňově prohlásil, že jednou z nejsilnějších odpovědí, jakou Evropa může na ruskou agresi dát, je urychlení procedury vstupu Ukrajiny a Moldavska. Ukrajina si to zasloužila, protože na vstupu do Unie pracovala tvrději než ostatní, řekl Zelenský a dodal, že Kyjev je připravený k otevření všech přístupových kapitol. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
2: Britská vláda zakáže dětem mladším 16 let přístup k sociálním sítím, oznámil to britský premiér Keir Starmer. Přiblížil také plánované omezení platform přenášejících živá videa. Zákaz by měl vstoupit v platnost na jaře příštího roku. Británie plánuje zavést podobný model jako Austrálie. Zákaz bude zahrnovat platformy jako YouTube, Facebook nebo X. Nebude se vztahovat na komunikační služby jako WhatsApp nebo Signal. Ve svatovícké katedrále na Pražském hradě požehnali v pondělí novým varhanům. Na nástroj se složili ve sbírce tisíce dárců.
13: Za doprovodu zvonů, chorálu a kouře z kadidla vstoupil do katedrály slavnostní průvod.
14: Se posaďte klidně.
13: A úvodní slovo pak pronesl Vojtěch Mátl, předseda správní rady nadačního fondu svatovícké varhany.
14: Celkem se nám všem tedy povedlo shromáždit neuvěřitelných 154 milionů korun, 335 tisíc, 800 a 12 haléřů.
13: Zazněla i lužanská mše Antonína Dvořáka, která tak zahájila koncertní týden na oslavu nového svatovíckého nástroje. Ten doprovodí v příštích dnech třeba Symfonický orchestr Českého rozhlasu nebo houslistu Pavla Šporcla. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
2: Sport. Španělští fotbalisté zahájili mistrovství světa remízou. Šampioni z roku 2010 hráli s Kapverdami 0-0. Smírné skóre mělo i utkání Belgie s Egyptem. Duel skončil 1-1. Před pár minutami začal zápas Saúdské Arábie s Uruguají a sleduje ho reportér František Kuna.
15: Odehrány 4 minuty, Uruguajci jakožto favorit zápasu drží balón, ale nikam se extra netlačí. Jeden náznak šance ještě i teď přichází na stadionu na Floridě, ale zatím platí začínající páté minutě Saúdská Arábie Uruguay 0-0. František Kuna, Radiožurnál.
2: Basketbalisté Nymburka získali svůj 21. titul v NBL. V rozhodujícím sedmém finále play-off porazili Pardubice v Pražské hale na Královce 91-74. Oba celky se už s postupem do finále kvalifikovali do nadcházejícího ročníku Ligy mistrů. A tenistka Nikola Bartuňková si na travnatém turnaji v Berlíně poradila s Ruskou Schneiderovou. Semifinalistku nedávného Roland Garros porazila 2-1 na sety a postoupila do druhého kola.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Požár na D1 u Velké Bíteše a omezení na pražském okruhu za Ořechem. Na dálnici D1 z Prahy do Brna teď velmi opatrně za odbočkou na Velkou Bíteš. Na kilometru 163 hoří vozidlo, na místě už jsou hasiči. Zatím je to s opatrností průjezdné levým pruhem. Na D1 z Ostravy do Přerova zvyšte pozornost za Studénkou. Na kilometru 334,5 stojí nepojízdné nákladní auto, blokuje tam odstavný pruh. Na pražském okruhu počítejte s omezením mezi Ořechem a Barrandovem. Na 18. kilometru pracují silničáři, uzavřené jsou levé pruhy v obou směrech. U Plzně pozor u Ejpovic, pokud budete najíždět na D5 směrem na Prahu. V nájezdu na 67. kilometru havarovala dvě osobní auta, hasiči tam řeší únik paliva, průjezdné levým pruhem. A v Praze budou do rána uzavřené tunely na městském okruhu, Blanka obousměrně mezi Letnou a Trojou a údržbáři čistí i Strahovský tunel směrem na Břevnov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes čekáme polojasno až oblačno, postupně až zataženo a od západu místy déšť nebo přeháňky. Na Moravě a ve Slezsku srážky jen ojediněle. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia. Tolik hlavní zprávy.
1: Český rozhlas Dvojka.
17: Rádio, které vás baví.

Dobrý nový den. Vám přeje Zdeněk Vrba od mikrofonu pořadu zvaného Noční proud. Ten nový den se jmenuje úterý 16. června 2026. A moc bych vám přál, aby to dnešní úterý bylo pro vás jenom milé a úspěšné. O dobrou náladu v příštích minutách se postará i Noční proud. A třeba hned první zpěvačka, která je u nás velmi populární. Narodila se v Londýně, pochází z Albánie, tedy její rodina, a používá jméno Dua Lipa.

Houdini byl maďarsko-americký kouzelník, iluzionista, eskapolog, kaskadér, skeptik, filmový producent také, herec a amatérský letec. Byla to obrovská osobnost, dokonce vystupoval i u nás v pražském varieté Praha Karlín v roce 1901 a měl přezdívku Král lamačů okovů. Také se velmi proslavil tím, že se dostal z každých řetězů, z každého zajetí. Dodnes ho uznávají i všichni další iluzionisté, včetně našeho nejznámějšího Pavla Kožíška, kterýmu, a teď jenom nevím, jestli u něj v divadle na severu Prahy a nebo v centru města v muzeu udělal i takovou malou expozici, tak pokud třeba půjdete kolem, můžete se podívat. No a Houdini je hlavní hvězda zatím jednoho z posledních hitů zpěvačky jménem Dua Lipa. Řekněme,

Show Must Go On a skupina Queen v nočním proudu na dvojce. Dívám se, Jukam, do kalendáře, kdože má dneska narozeniny a mám velkou radost, že to vyšlo zrovna ve chvíli, kdy vysílám noční proud a narozeniny má ten, který se narodil 16. června před 69 lety, který se sám uvádí jako malíř a píšící hudebník a jinak kapelník a výhradní autor rockových skupin Precedence a Lily Marlene. To není samozřejmě nikdo jiný než Martin Němec. Tak co říkáte, obě kapely si zahrajeme, nejdřív Precedence a potom kapelu Lily Marlene.

Odplouváš dál a Bára Basiková u solového mikrofonu skupiny Precedens, kterou vede Martin Němec a který si ji také vymyslel. Chtěl jsem hned zahrát tu druhou kapelu, kterou vede Martin Němec, což také udělám, ale nechtěl jsem dát jen tak jingle a nedalo mi to, protože když jsem v letech 1987 až 1989 uváděl televizní pořad Čtyřlístek, tak to spočívalo v tom, že se tam objevilo nějakých 9 až 12 nových písniček v televizní premiéře a myslím, že hned v jednom z těch prvních dílů se také vlastně poprvé v podobném televizním pořadu v prime timeu ve středu večer ve 20 hodin objevila Bára Basiková. Ten díl suverénně vyhrála. Hlasovalo se tak, že diváci volali tehdy na pevnou linku do Paláce kultury dnešního kongresového centra a Bára Basiková se skupinou Precedens skutečně jednoznačně vyhráli a vlastně byla to její první velká televize a odraz do hudební extraligy, takže byl jsem rád u toho a rád na to vzpomínám a můžete se někdy podívat třeba na YouTube, kde ČT3 nechala záznamy z těchto koncertů, které se jmenovaly Čtyřlístek, protože čtyři písničky ze středečního večera putovaly na EPčko, které potom vyšlo v pátek v poledne, což na tehdejší dobu bylo něco mimořádného. No a teď už k té druhé kapele, respektive zahraju tu druhou kapelu a potom také něco řeknu. Takže když má dneska ty 69. narozeniny hudebník a výtvarník Martin Němec, tak i ta jeho druhá kapela, kterou vede, nesmí chybět a ta kapela si říká Lily Marlene, zatímco zpěvačka, kterou poznáte podle temného altu, se jmenuje Dáša Součková.

Žena ze Stína Del, nikdo ji neviděl, a přesto je v hlavní roli stejně tak pojmenované písničky. Hudba a text Martin Němec, dnešní oslavenec. A ta písnička se objevila také v hororu Juraje Herce, který se jmenoval Mat, nebo protože byly tečky za těmi písmeny, tak klidně se to mohlo spelovat jako M-A-T. V každém případě tenhle ten horor měl premiéru na Karlovarském filmovém festivalu a měl i úspěchy po světě. A kromě Juraje Herce byl také spoluautorem scénáře právě Martin Němec. Takže to byla jeho druhá kapela Lily Marlen, kterou můžete často slyšet třeba v Malostranské besedě.

Noční proud, který právě posloucháte a už víc jak 10 let na stanici Český rozhlas Dvojka, prošel různými stanicemi Českého rozhlasu a pamatuji si, když byl reinkarnován v jeden čas a šel na Český rozhlas Regina, takže mě moderátorka Jolana Nováková položila otázku, jestli bych dal nějakou skladbu, která by ty moje budoucí noční proudy reprezentovala. Sáhl jsem právě po té, co ještě doznívá ve vašich uších, Hey Tonight a Creedence Clearwater Revival. Ve svém názvu mají revival, ale žádný revival nejsou, spíš po nich zpívá písničky Kde co a kde kdo, protože to je prostě úžasné, co všechno Creedence Clearwater Revival natočili a co všechno od nich převzali nejrůznější interpreti z celého světa, včetně třeba i našeho Karla Gotta a dalších. Ten lídr a frontman skupiny Creedence Clearwater Revival se jmenuje John Fogerty. A když se kapela rozpadla, tak občas natočil sólové album a byla to taky paráda. No, poslechněte sami.

Fountain, Streamline a John Fogerty, vůdčí a tvůrčí síla skupiny Creedence Clearwater Revival, tentokrát ve svém solovém projektu a jmenuje se to Modrý měsíc nad bažinou. Další pohled na domácí scénu, protože dneska 16. června by oslavil 86. narozeniny. Bohužel je to tak, že to je 86 in memoriam, protože už velmi brzo koncem srpna roku 2017 opustil kytarista a zpěvák Petr Kaplan, který si nechával říkat Pete. Pete Kaplan byl vůdčí síla skupiny Mephisto a tak si chvilku Mephisto vychutnáme v nočním proudu na dvojce ve skladbě Monika.

Vzpomínka na Pete Kaplana, skupinu Mephisto, která měla různé etapy, hrála třeba rock and roll a nebo i podobnou muziku, jako jsme poslouchali v instrumentálce Monika. Byla to jakási česká odpověď na skupinu Shadows, která s instrumentálkami dokázala vyhrávat anglickou hitparádu. To už dneska je asi takřka nemožné. Shadows se to povedlo. Posléze tahle kapela doprovázela Cliff Richarda a povedlo se to i Mephistu, ale jenom částečně, protože to byla právě taky kapela, která měla pořád nějaké zákazy a to hraní nebylo příliš mnoho. Potom se někteří rozprchli do světa. No, je to na knihu, která by mohla vyjít, anebo třeba už vyšla a nevíme o ní. Tak Zbyněk má dneska svátek a Zbyňkům se taky budeme za chvíli věnovat, ale nejdříve ještě odskočíme do Asie.

Japanese Boy a skotská zpěvačka Aneka, která nejprve zpívala folklor a potom se zase k němu vrátila. A mezi tím stačila natočit takový hit, který právě doznívá v našich uších, Japanese Boy, a dostala se s ním až na první místo britské hitparády. A když jsme na chvíli byli v Japonsku, tak musím vám prozradit, že jsem nedávno mluvil s jednou kamarádkou, která tam byla 14 dní před pár týdny v letošním roce. A z těch 14 dní také dvakrát byla na golfu, a co jí zarazilo, že na tom golfu bylo plné hřiště hráčů a nezaznělo jediné slovo. Absolutní ticho. To by u nás se nemohlo stát. Jiný kraj, jiný mrav. A jiný kraj nás čeká teď v písni, která se jmenuje Šanghaj. Šanghaj, Šanghaj, Šanghaj, Šanghaj.

Lee Merrow a jeho píseň Šanghaj, to byly tedy dva asijské pozdravy. A než se ještě dostaneme ke zmíněným Zbyňkům, co dnes mají svátek, tak bych rád připomněl, že dneska má 30. krásně kulaté narozeniny zpěvačka, která používá zajímavé umělecké jméno, říká si Aurora. Nestřílí z žádné lodě, ale je velmi úspěšná nejenom v Norsku, kde se narodila a kde žije, ale také po celé Evropě a občas i někde dál než v Evropě. Tak tahle ta Aurora nám teď obohatí tento noční proud písničkou Animal.

Animal a velmi zajímavá norská zpěvačka, která používá umělecké jméno Aurora a která myslím, že i hezky navázala na ty asijské rytmy. Ona je skutečně také jiná než celá Evropa a má před sebou asi velkou budoucnost. Teď chystá nějaký nový projekt s muzikantem z kapely Chemical Brothers a chystá toho asi ještě daleko více. My už ale spěcháme za těmi, kteří se jmenují Zbyněk, ve chvíli, kdy máme 2,5 minuty do 1 hodiny. A začal bych u Zbyňka, který je rodákem z Ostrova, vítěz 3. řady televizní reality show Česko hledá superstar, výborný fotbalista, tenista, Zbyněk Drda.

Miliony přání. A Zbyněk Drda, za který jsme putovali do města Ostrov, kterému my neznalí říkáme Ostrov nad Ohří, i když Ohře tam sice je, ale název toho města je prý jenom a jenom Ostrov, to tak pěkně pro pořádek. No a Zbyněk Drda konec konců bydlí částečně i v Praze, aby všechno mohl stíhat tak jako další zpívající Zbyněk, na kterého jsem si vzpomněl. A to proto, že zpívá stejně dobře jako Zbyněk Drda. Jmenuje se Zbyněk Fritz. A Zbyněk Fritz byl třeba jeden z kovbojů v seriálu Zdivočelá země, kde se sešla skutečně plejáda později úspěšných herců a zpěváků. Zbyněk Fritz mě také zaujal v loňském roce, kdy vedle ostatních skvělých výkonů podal skvělý výkon i on ve velké muzikálové show, která byla krásnou retrospekcí muzikálu u nás a stalo se tak v O2 Univerzum. A možná bych mohl říkat ještě dál něco o Zbyňkovi Fritzovi, ale my si právě jednu takovou muzikálovou písničku s ním dáme a nebude na to sám, spolu s ním také Zuzana Norisová a bude tady rázem Letní láska.

Tak jsme si dali trochu pomády díky Zuzaně Norisové a tomu, který má dnes svátek a jmenuje se Zbyněk Fritz, jinak rodák z města Bystré v okrese Svitavy v Pardubickém kraji. Takže za jedním Zbyňkem jsme putovali do Karlovarského kraje, za druhým do Pardubického kraje a za další písničkou musíme putovat na fotbal, protože už v tom předešlém nočním proudu jsem slíbil, že ve chvíli, kdy se hraje mistrovství světa v Kopané, tak by nějaká ta fotbalová píseň mohla zaznít. Zaspívá jednu z těch fotbalových písní zpěvačka Shakira, která natočila už třetí oficiální píseň na třetí mistrovství světa. Není se co divit, dlouhá léta žila s obráncem Realu Madrid a tak má k fotbalu blízko.

Daj a Shakira spolu s ní Burna Boy, tak to byla oficiální píseň mistrovství světa v Kopané, které letos přináší zajímavé výsledky, třeba v tuto chvíli po prvním poločase a v tuto chvíli, kdy začíná druhý poločas, překvapivě Saudská Arábie vede nad fotbalovou Uruguayí 1-0. Překvapily i mnohé další týmy. Velké překvapení je ze včerejšího dne, už můžeme říkat, když je po půlnoci, kdy Kapverské ostrovy hrály se Španělskem 0-0, a takhle bychom mohli pokračovat. Tak jenom tak houšť a dál, protože to mistrovství světa je díky těm překvapivým výsledkům zajímavé a my budeme moc držet palce, aby ve čtvrtek v 18 hodin naši fotbalisté v Atlantě v pravé poledne porazili Jihoafrickou republiku. Když hráli Kanada a Bosna a Hercegovina, tak se to hrálo v Torontu, zpíval tam třeba také Michael Bublé a kanadskou hymnu zaspívala zpěvačka Alanis Morissette, zatímco nám zaspívá Hands Clean.

hold muzice vzdali Šárka Marková a Jiří Zoniga. Tenhle duet se mně líbí moc, proto ho často hrávám a mám velkou radost, že letos v létě, konkrétně ve čtvrtek 6. srpna, budu tuhletu dvojici, která spolu jen tak běžně nevystupuje, tedy Jiří Zoniga a Šárka Marková, uvádět na Kostelním náměstí v Mohelnici na Moravě. To je ta Mohelnice, co patří do okresu Šumperk, byť by to jeden neřek, a musím to říkat proto, že Mohelnici je povícero. No a právě tam se coby před koncert, před slavným tenisovým turnajem, který spěje ke svému 30. ročníku, letos 29., tak bude koncert, kde nebudou chybět ani další interpreti, jako třeba, co mi napadá namátkou, Leona Machálková, bude tam také Iva Hajnová band, budou tam i další. A já se těším, že tuhle písničku, která v tuto chvíli ještě doznívá v našich uších, uslyším poprvé živě. Tak kdo má ještě dneska narozeniny?

jistý John Newman. John Newman je velmi známý anglický zpěvák, ale také skladatel a vůbec producent i DJ. Má 36. narozeniny a poprvé, a to se sakra hodně, se proslavil už v roce 2013, kdy vydal svůj první single Love Me Again a hned se dostal až na čelo britské hitparády.

Love Me Again a John Newman, který ode dneška má za svým jménem číslici 36. Já bych to bral. Mezitím už nahlížím do zájezdového kalendáře skupiny Olympic. To tempo, které vede Petr Janda a kapela Olympic, je neuvěřitelné. Tak třeba Bombardák Tour podle zatím posledního řadového studiového alba stále jede a pro první pololetí ukončil Bombardák Tour 2026 koncert na Špilasu, jak se říká v Brně, tedy na Špilberku. Když se podíváme třeba na víkend tento týden, tak vemte si, že v pátek Olympic hraje na festivalu v Telči, v sobotu v Humpolci na pivním festivalu a 21. v neděli v Ostravě na slavnosti jihu Ostravy. A kromě těchto tří koncertů si Petr Janda ještě v sobotu odskočí na VIP akci ve 13 hodin do Uherského Hradiště. Je to neuvěřitelné a já držím Petrovi Jandovi skupině Olympic, aby to vydrželi co nejdéle.

Olympik a bombardák, a mimochodem v té písni se vyřádil textař Robert Kodym, městnal tam i rytíře, což byl mimochodem takový tajný odkaz na textaře Zdeňka Rytíře, a také tam zaznělo Hučíš do mě jak do vrby, to byl nenápadný odkaz na dalšího skvělého textaře Pavla Vrbu. O obou bohužel mluvíme už v minulém čase. No a jestliže jsme teď poslouchali Olympik, kterému patří spousta písniček, co se týče hudby, napsal Petr Janda v poslední době i co se týče textů, tak jednu písničku, a to co se týče hudby, napsal už kdysi dávno, a ani by se to možná neřekli, pro Petra Nováka. Takže spolupráce dvou Petrů kdysi dávno. Petr Janda pro Petra Nováka, co by bezhlavý rytíř.

Bezhlavý rytíř od Petra Jandy pro Petra Nováka, mimochodem k loňským nedožitým 80. narozeninám Petra Nováka vzniklo pár koncertů jeho souputníků, ale i nových putníků, můžeme říci, jako je třeba Petr Bende, který dokonce natočil písničky Petra Nováka s filharmonií, a to Bohuslava Martinů Zlín pod taktovkou Roberta Kružíka v novém aranžmá Jana Lstibůrka. Tak si poslechněme jednu z těch 14 písniček, a to hned tu finálovou i s publikem. Takhle to začíná.

Hvězdičko blízkavá a Petr Bende i s Filharmonií, takže je jasné, že nemůže chybět mezi těmi, kteří pokračují v koncertech na počest Petra Nováka. Je řada termínů, já je musím zjistit a do nočního proudu vypustit. Jeden si pamatuji, protože ten moderuju, a to je v neděli 6. září letošního roku v Radimi u Kolína, kde vlastně ty koncerty vznikly. Ty koncerty dal dohromady a vymyslel si Josef IX., takže kromě Petra Bende je tam samozřejmě Karel Kahovec a Viktor Sodoma se skupinou Georgem Beethovens, je tam Michal Pavlík, kterého známe třeba z kapely Flop, co doprovázela Karla Zicha, a nebo kterého známe třeba ze skupiny Čechomor, je tam písničkář Slávek Janoušek, jsou tam i další. A jestliže mluvím o Petrovi Novákovi, tak by bylo nesolidní, kdybych nezahrál toho, dá se říci, největšího souputníka, který byl u začátků Petra Nováka. Měli je společně se skupinou Flamengo a v posledních 3 letech života Petra Nováka se zase pro změnu sešli v Georgem Beethovens, které vede jmenovec Karel Novák. Svou lásku jsem rozdal, to je jeden z hitů Karla Kahovce, Noční proud, Český rozhlas 2.

Písnička Svítá, ve které svítá kdykoliv, v jakémkoliv čase. Hudba, Vašek Vašák, text, nedávný jubilant Jan Krůta, zpěv Iva Hajnová, a svítat přesně bude před 17:00. A nás teď čeká Milování za svítání, také příjemné, s Janou Kratochvílovou.

Krásný zbytek této noci vám přeje Zdeněk Vrba. Nejlépe při poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Dvojka a jinak nezapomeňte, že už dneska večer ve 23 hodiny a 30 minut se do znělky nočního proudu přihlásí kolegyně Jitka Benešová.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám společnost dělá Dvojka, jsou 2 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu stanice Rádio Praha.
3: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
4: Vyrostl v Brně, vystudoval pedagogiku a ještě později sociologii. Léta působil jako televizní moderátor. Natočil řadu dokumentárních filmů, napsal řadu knih a podnikl mnoho expedic. Mezi nejznámější patří ta na severní pol či přechod Grónska. Hostem pořadu Až na dřeň bude už za chvíli Petr Horký. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.